0: Právě dohrála poslední skladba dnešní komorní hudby. Slyšeli jste partitu číslo 1 B-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Skladbu zahrál Robert Woolley na čembalo.
1: Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Můj dřívější přítel a kolega Ken Pitcher, učitel na stáži v Křesťanské akademii mladých a také další roky můj spolupracovník, protože spolu jsme založili stáž ve Vsetíně a on u nás po 3 roky, u nás doma, po 3 roky přespával vždycky z úterka na středu. A Ken mě toho hodně naučil a jednou mi říkal takovou jako památnou větu, nebo větu, která se ve mně uložila a ke které se často vracím. A on říkal, Petře, muž se pozná podle toho, jak se chová k ženám. A zralé mužství se projevuje na postoji k ženám. 1. Petrova 3.7. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Vítejte v pořadu Kliká dnes na téma křehké ženy. Jak už jsem četl, 1. Petrova 3.7, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší

a prokazujte jim úctu. No jo, ale dnes jsou ženy silné, samostatné, vzdělané, postavené, nezávislé, potřebují ještě ochranu mužů? Apoštol Petr píše, že jsou ženy slabší. No minimálně fyzicky jsou. Máme tady jako rovnost pohlaví a také známe ty problémy dnes ohledně transgenderu, že někdo, kdo byl muž, se cítí jako žena a teď projde nějakou proměnou, ale chce jako bývalý sportovec být sportovkyní a soutěžit v kategorii žen. A najednou je tam nějaký nepoměr sil, nepoměr výsledků a dělá nám to problémy. Stále narážíme na to, že muži jsou silnější a ženy jsou slabší a říká to i apoštol Petr a vidíme to třeba i ve sportu. Genesis 2.18. I řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. Žena je slabší, ale není nižší než muž. Je na stejné rovině. Jak se dřív říkalo, že Pán Bůh Evu nestvořil z paty, aby po ní Adam šlapal, ani z hlavy, aby na ním vládla, ale z žebra, z místa, které je blízké srdci. Muž a žena jsou na stejné rovině, jsou si rovni. Ochrana a pomoc ženám vychází z úcty. To, že žena je stvořena k božímu obrazu a je na stejné úrovni a také je dědičkou darem života. Já mám stádečko ovcí a 3 starší ovce byly březí. A nevím, co se stalo, ale všechny 3 týden před bahněním, před porodem, zemřely. Tak během války a pomoci na Ukrajině jsem prožíval někdy fyzické vyčerpání, psychické vyčerpání a těšil jsem se na svoje první jehňata. Těšil jsem se, že se tak nějak jako psychicky zahojím, že to bude krásné, že to bude něco úžasné, hezké. Také jsem to dlouho čekal a také to mělo být poprvé, protože jsem nový chovatel. A promiňte mi, ale skrze tyhle 3 těžké úmrtí oveček jsem se stal na jednu věc citlivější. Stal jsem si citlivější na utíkající maminky s malými dětmi a stal jsem se citlivější na maminky, které mají těsně před porodem. Včera mi z Ukrajiny přišlo video. Já jsem ho nikomu ani nepřeposlal. Bylo to video ze 7 míst ohledně mrtvých. A říkal jsem si, proč takové video vůbec někomu ukazovat? Proč někdo takové video natočí a sestříhá? Na druhou stranu je to realita. A Ukrajina chce, aby se ta agrese zastavila. Ale o hodinu později mi přišlo video, nevím, jestli můžu říct, které zahojilo moji duši, ale přišlo video o narození malého Davida. To je kluk z rodiny, které jsme pomáhali. Oni nemohli přejít hranici, museli zůstat v Zakarpatí. Ta situace byla velmi složitá, my jsme jim pomáhali. A když jsem viděl miminko, které je tady půl dne narozené na videu, tak to bylo něco nádherného. Tak znovu přemýšlím nad tím, co mi říkal ten Ken. Osobnost muže se pozná podle toho, jak se chová k ženám. Někdy, když přijdu domů a potkám svoji ženu a ona také přijela z města, každý jsme přijeli odjinud, tak vyložíme na zem, na stůl nákupy a povídáme, co jsme zažili. A nedávno mi manželka říkala, já jsem šla z obchodu a šel starý pán, nic nenesl a on vzal můj nákup a donesl mi to až k autu. A já říkám, no tak to je ještě stará škola. Ona říká, co myslíš? Já říkám, no gentleman. Říká se, že jak se chováme ke svým dcerám a vnučkám, tak podle toho si oni budou vybírat ženicha. Tak přemýšlím ještě o jednom vzoru, které můžou mít muži a ženy k tomu, jak se chovají muži k ženám. Jak se Ježíš Kristus choval k ženám? Byl v tom jako všichni ostatní nebo v něčem vybočoval z řady? Jan 4.27. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ním mluvíš. Ježíš byl unavený, hladový, potřeboval soukromí a v pravé poledne potkává ženu a začíná s ní vést rozhovor. Dokonce ji požádal o vodu. Někdy je to tak, že chceme pro druhé jenom něco vykonat,
a tím máme nad nimi i určitou moc. A Ježíš tady nechává tu moc na straně té ženy. On ji žádá o vodu, žádá o naplnění své potřeby. Učedníci se tomu diví, no může to být minimálně ze tří důvodů, protože Žid se bavil se Samařankou, svatý muž se bavil s ženou, která měla za sebou těžkou minulost. A vůbec byl to muž, který se bavil s ženou. Jan 4. kapitola 16. až 18. verš. Ježíš řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu řekla, nemá muže. Na to jí řekl Ježíš, správně jsi odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Ježíš potkává ženu a vstupuje s ní do rozhovoru, do velmi osobního rozhovoru. Tak nějak to přirozeně vzniklo. Ale možná také ne. Ježíš byl unavený, hladový, potřeboval být sám. A on to udělal na úkor svého plánu, na úkor svých potřeb. Nedávno jsem šel u nás po vesnici a potkal jsem jednoho muže z Berlevy. A zeptal jsem se ho, jak se má, kam jde a také, co se mu stalo. A já to takhle nemám. Já nemám úplně silnou sociální zdatnost vstoupit s kýmkoliv do rozhovoru. Já žiju tak nějak jako ve své krabici, kde to dobře znám. A okolo mě je spoustu krabic a lidí, kteří mají zase svoji krabici a já vůbec nevím, co se děje v jejich světě. A mám pocit, že se někdy i dusím v té své krabici, že mi přijde velmi malá, že to tam znám tak dobře a přitom je okolo mě tolik zajímavých lidí. A někdy stačí se jenom zeptat. A tak jsem se zeptal tohoto člověka, nevím, jestli je citlivě, ale s úctou a respektem. Říkám, prosím tě, co se ti stalo? A on mi povídá o úrazu, o pozdní operaci, o velkých bolestech. A najednou jsem viděl člověka, který je velmi statečný, který zvládl velmi náročné věci. A říkám, prosím tě, až půjdeš někdy okolo, tak se stav, dáme kafe nebo pivo. A můj život se v tuhle chvíli stál velmi obohacený tím, že jsem vystoupil ze své krabice a nahlédl jsem do krabice někoho jiného. Ježíš Kristus je opět pro mě inspirací. I přes své potřeby, únavu, hlad, potřebu soukromí, dokázal vstoupit do osobního těžkého rozhovoru s ženou, která prožila těžké věci. Vnímáme okolo sebe ženy, které mají těžký příběh? Známe ten příběh? Lukáš 20:47. Výdají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější soud. Duchovní za doby Ježíše pomáhali vdovám, ale taky někdy využívali jejich těžké situace. Všude se dobře najedli a dokonce přecházeli od domu k domu, od vdovy ke vdově a všude se dobře najedli. Ženám patří úcta mužů a také myslím si, že i v dnešní době potřebujeme ženy chránit. A ještě jedna věc. Potřebujeme nevyužít nebo jakýmkoliv způsobem nezneužít těžké situace žen. Když se dívám na válku na Ukrajině, tak vidím jednu těžkou věc. To, že k nám přišly ženy bez mužů, často matky, a své ochránce mají ve své zemi na Ukrajině, ve válce. Jsou někdy využitelné až zneužitelné tyhle ženy. Jak my muži se k tomu postavíme. A mám pro nás cvičení pro příští týden. Co je ta moje krabice, ve které žiju? A kdo žije v těch krabicích jiných? V krabicích, které jsou blízko mě? Kdo je vyčerpaná nebo utrápená žena okolo mě, v mé blízkosti? A dokážu jako Ježíš Kristus překročit hranice svých plánů a potřeb? Pokud ano, co bych měl vykonat? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu Klika a bude se na vás těšit zase za týden. Mějte se pěkně.

rozjet se kamkoliv. Vždycky se vrátíš zpět, tak jak ti velí tvé srdce, které buší. Prožij sto životů a uč se odpouštět všem, kdo se štvali.

0: cestou ztracenou a nalezenou duší. Rozejít se kamkoliv, prožít to životu.
1: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

Mám klobouk, šálu a víro, milion poznámek v bloku na gumičku. Život je můj, milý brachu, zastav se na chviličku.

Víš, jak se mění svět každým dnem, sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Nechceš toho moc, jen chceš pomník.

0: Hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš? Jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání, se žene.
0: Tak hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš? Jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání, se žene.

Vítejte, milí přátelé, dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s třetím pokračováním seriálu Po stopách Boba Dylana. Tentokrát se budeme věnovat coverům v podání českých skupin a zpěváků. Hned na úvod zazněla dlouholetá znělka pořadu Toulky Petra Beneše, který by v podstatě mohl být klidně i znělkou našeho Čaje do páté, Nashville Skyline Rec, který na album Dylanovky v roce 2007 nahrála druhá tráva s Robertem Křesťanem. Je symptomatické, že právě v této nahrávce zahrál na harmoniku host z Ameriky Charlie McCoy, mimochodem častý spolupracovník Boba Dylana, který s ním nahrál několik alb. Takže pokračovat budeme s dalšími českými covery a začneme populáry, tedy víceméně popovými písničkami, které by mnozí z vás vůbec nehádali, že patří k Dylanovi. Začne Pavel Novák a Synkopa Přerov z roku 1967. Píseň Nesmíš mi lhát otextoval pro Pavla Nováka v roce 1967 Jaroslav Vikrent. Další šedesátky budou symptomatické pochopitelně Valdemarem Matuškou. Ten z nejznámějších Dylanovek otextoval Blowing in the Wind. Víte to ví, to víceméně každý zná, ale my si pustíme jinou Dylanovku, která patří k Valdemaru Matuškovi, a to píseň Až se má loď zpátky vrátí. Jsme opět v šedesátkách, tentokrát v roce 1966.

No a zlatá 60. budou pokračovat. Pochopitelně zazní opět Časy se mění, Times that are changing, v podání Golden Kids z roku 1969. V minulém pokračování Stop Boba Dylana jsme slyšeli jednu z verzí českého textu Zdeňka Rytíře. Teď bude ta koncovka poněkud jiná, takže druhý pokus. Pak se věnoval poměrně hodně ve svých počátcích Bobu Dylanovi Jaroslav Hudka. Málo kdo ví, že píseň tehdy velmi populární na konci 60. Don't Think Twice, It's All Right, otextoval i on jako postuj i teď jako král. Mnozí z vás samozřejmě znají Slunečnici, které si kousek pustíme, to je také Dylanovka, tentokrát z roku 1967. Takže Golden Kids a Jaroslav Hudka.

taky trochu poznat beznaděj. Jak vidíš, dlouho ti nevychází lhát krásou, co je na prodej. Nic divnýho, že jsem

Se bylo příliš frází, k pošetilosti máš světa kraj. K tobě mluvit, jako když hrách se hází, a kromě prachů nemáš o ničem šaj.

Jen po dvou nohách obcházím svět a pro svý pomluvy nohy neprohraj. Tím, čím kdo zachází, také schází. Mě si tenkrát řekla, že si pustíš plyn.

jáznu disklamání nikomu nedám. Jen po dvou nohách obcházím svět a pro svý pomluvy nohy neprohraj. Nemusíš poslouchat, co tě trýzní, můžeš si vysnít sluneční kraj. O tvým životě je 150 písní, ty sama vem život do dlaní a o něj hraj. Uvidíš, všichni ti uvěří, poznají, co vidím v tvých očích teď já. I když mluvím tak, jako bych ti měl co říct, postuj i teď jako král.

jen větru odpověď svou strom dá. Nesvěřuj se květům se svou žízní, jen krása tupě a ta tvá už uvadá.

0: a blázny z lidí dělá, a proto tam ta slunečnice je.
1: Intenzivně se Bobu Dylanovi věnoval Petr Calandra, pochopitelně při jeho příklonu k americkým tradicionálům a songům, které v té době byly velmi populární, a při jeho schopnostech produkovat a hrát, tak hrál Dylanovky převzaté z originálu s původním textem a také se objevovaly nové texty. Uslyšíme Marcias se Zuzanou Michnovou a s českým textem Oskara Petra, píseň Barvám z roku 1977. Potom malou ukázku snad z nejčastěji parafrázovaného songu Boba Dylana Like a Rolling Stone, které Zdeněk Rytíř dal český text jako solnej sloup, který nám představí Petr Calandra, alespoň v úryvku. A pak to bude Honza Spálený s ASPM, tentokrát z nahrávky roku 2007, Znamení na okně, neboli Sign on the Window, tedy téměř doslovný překlad. A konečně jeho bratr Petr, který naspíval píseň You Aren't Going Nowhere v roce 1978 jako Houpací síť.

Jo, kdysi jsem tě vídal ohozenou fajn, jak šla si pyšně jako krásná laň. Je to tak? A myslela si, že ti všechno patří. A smála si se do všech stran. Tvým životem byl jenom flirt. A všechno byl jen povedený žert. A všichni muži chtěli tě mít. Každý chtěl jen s tebou být. Jenže najednou musíš pochopit, co je to za potíž.

Kdy jsi si chodila do školy, all right, Miss Lonely, a tak si mohla znát, jen jak je to snadný žít. Ale tak být bez domova sám, to tě vní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A divila jsi se jen jak tuláci můžou sami bez domova být. A najednou musíš s nima žít. Kdo ti to mohl líp vysvětlit?

verandy hlásej, tři už jsou dav. Z verandy hlásej, tři už jsou dav.

Velroha. Nikdo se tomu ani moc nediví. Povídá brácha, nakonec tu nezbyde ani noha. To, že ty holky tady jsou jak měsíc měnivý. Jo, naše holky jsou měnivý.

na šumavský trati. Pak přijde svatba a duháci budou lítat všude. Se stánečkem dětí, co budou volat tati. A to bude všechno, o co tu bude. To bude všechno.

Pochopitelně Bob Dylan neunikl pozornosti kapelám a zpěvákům country. Chytali se ho fešáci, kteří udělali svůj stylový překlad Hej chlapče s tamburínou v roce 1972. Mr. Tambourine Man vyšel v originále na albu Bringing It Back Home v roce 1965, takže pouhých 7 let po vzniku originálu tu byli fešáci. Dylana měl ve velké oblíbě zpěvák a textař Mirek Hoffman. Otextoval Boty po strýci a také známou píseň Co se dál bude dít, neboli I'll be your baby tonight, na které v originále na album John Wesley Harding nahrál pedal steel Peter Drake. A dobro se objevuje i v tom přespívání a přehrání Greenhornu z roku 1971 s textem Mirka Hoffmana Co se dál bude dít.

připomínat přínos Roberta Křesťana pro etablování hitu Boba Dylana na českém trhu a zpěvním pódiu by bylo nošením sov do Aten. Připomeneme jenom dvě písničky, ne ty úplně nejznámější, čím dál tíž se dejchá, zná a ví o něm každý. My si pustíme dvě s poměrně širokým rozmezím, více než 15 let. Bude to text One More Cup of Coffee, neboli Ještě jedno kafe, a Farewell Angelina, S Bohem Angelino. Kdo si dá tu práci, že si někde najde text originálu, tak ocení, jak citlivě a přitom nikoli doslovně a polopatisticky dokázal Robert pracovat s původním textem Boba Dylana. Poslechněte si.

Na závěr jsem si nechala písničku, kterou Bob Dylan napsal jako vlastně milostné vyznání Make You Feel My Love na album Time Out of Mind v roce 1997. Nejprve se téhle písničky ujala velice po svém Adele, která ho přepracovala jako by milostnou dívčí píseň. A jak se občas v Superstar objeví někdo zajímavý, tak takovou zajímavostí byla zpěvačka Alžběta Kolečkářová v roce 2010, která tuto písničku přespívala s textem Oscara Petra Jak silná mám tu stát. Mnohé by snad vůbec nenapadlo, že jde o Dylana. A my tím dnešní putování za Bobem Dylanem uzavřeme. Mohli bychom pokračovat do nekonečna, ale snad aspoň pár zajímavostí pro vás třeba novinek. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bradfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

za ošklivost, za to, že utká se láska a nevraživost pro sladkost.

0: hlavní.
1: Jášku, na co on to vlastně hrál?
2: Tak pohrála tyhle ty housličky, na flétničku hrál.
3: A na kytaru a na banjo.
2: Jo, na banjo hrál.
4: Že by to bylo něco zvláštního.
1: Ale snažil jsem.
5: No dokonce i na basu slově.
2: To si radši zaspíváme.

Kdybych byl Renoirem, dívko zlatá, nakreslím tě, než se rozedním.

brzo na ten cit zapomenout a nikdy už nemít ve svých očích temnej obraz slu.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. července. Důvěřujte Ježíši a buďte jeho světlem, říká papež Lev ve videoposelství pro setkání irácké mládeže. Vzhledem k tomu, že svatý otec tráví dny svého letního odpočinku v Castel Gandolfu a generální audience tedy odpadá, pozveme vás v druhé části pořadu k poslechu rozhovoru s historičkou Markétou Doležalovou, která se dlouhá léta věnuje otázkám perzekuce řeholních sester v době nacistické a komunistické totality a také a především jejich svědectví ve všech prostředích, do nichž se často nedobrovolně dostali. Příjemný poslech. Důvěřujte Bohu a zůstávejte v blízkém vztahu s ním, abyste byli Kristovým světlem uprostřed temnoty, která se někdy zdá být všudy přítomná, říká papež ve svém videoposelství irácké mládeži, která se shromáždila na setkání v Ankavě nedaleko Irbílu. Svatý otec mladým lidem připomíná, že se podílejí na poslání církve, která slouží světu tím, že šíří Kristovo světlo a vede lidi k Bohu. Musíte být Kristovým světlem uprostřed temnoty, která se někdy může jevit jako zdrcující. Nebojte se a nemyslete si, že jste v tomto úkolu sami. Jsem s vámi, církev je s vámi. Důvěřujte Ježíši. Abychom byli světlem pro svět, musíme se nejprve podílet na samotném světle a životě Kristově. Abychom se mohli podílet na poslání církve, musíme nejprve objevit živý vztah s Bohem. Musíme ho poznat. Papež Lev vybízí mladé, aby každý den věnovali čas modlitbě a přibližovali se k Bohu skrze svátosti. Opřete svá srdce o pevný základ Boží lásky k vám. Objevte Kristovo srdce a nebojte se na něm budovat svůj život. Svatý otec v poselství irácké mládeži připomíná, že víra není mechanismus, který umožňuje vypořádat se s problémy. Víra je uznání reality a život v pravdě. Díky ní vnímáme svět tak, jak jej vidí Bůh. A zároveň se náš pohled již upírá k naší vlasti v nebi. To nám dává naději a umožňuje budovat pokoj. Nenápadné, skromné, pracovité, obětavé, nevyžadující publicitu a díky svému duchovnímu životu schopné oplácet předsudky, ústrky, nepřátelství a protivenství všeho druhu nezištným dobrem. Právě takové byly generace řeholních sester působících v česko- i německojazyčných oblastech Čech a Moravy. Téměř 10 let se studiem jejich působení zabývá badatelka Markéta Doležalová z Ústavu pro studium totalitních režimů. Sleduje cesty ženských řádů a řeholních kongregací i dalších společenství zasvěceného života od jejich příchodu do českomoravského prostoru, většinou během dlouhého a na vznik nových ženských společenství tak bohatého 19. století. Jejich rozvoj a zrání v závěru existence podunajské monarchie i jejich nelehké, avšak nakonec velmi plodné začlenění do života samostatného Československa. Pojďme to tedy vzít postupně. Můžete nám představit panoráma života ženských řeholních řádů? Jaká byla jejich situace ve chvíli, kdy je komunistický režim začal likvidovat?
1: Já bych se zastavila ještě v období první republiky, přestože víme, že tedy vztah ke katolické církvi toho nového státu byl složitý, tak řeholními ženskými řády a kongregacemi to nijak nezacloumalo. A jejich rozkvět, který začal v 19. století, pokračoval i za první republiky. Jejich činnost byla nesmírně rozsáhlá, vlastně suplovali v podstatě veškerou sociální a pedagogickou činnost zaměřenou převážně na dívčí mládež. suplovali záchytnou činnost pro různé dívky, které přicházely za prací zvenkova, aby prostě nesklouzly na šikmou plochu, aby měly zázemí. Rovněž se zabývali péčí o handicapované, než bychom řekli, mladé lidi a dospělé s různými vadami smyslovými i mentálními, s různými chronickými chorobami, nevyléčitelně nemocné, seniory, opuštěné lidi, které ve stáří buď to neměli rodinu, nebo je rodina opustila a nemohla se o ně postarat.
2: Ale které byly nejvíce zastoupeny, které kongregace?
1: Já bych řekla, že jako nejsilněji asi byly ty milosrdné sestry u nás, protože z těch statistických přehledů víme, že například křížové sestry, sestry svatého kříže, což jsou milosrdné sestry svým charismatem a svým založením, byly vlastně nejpočetnější, měly až v některých obdobích skoro až 2000 členek a za druhé světové války kolem 1400 členek.
2: Mluvíme o Čechách nebo
1: mluvíme
2: Čechy a Morava?
1: Čechy a Morava. Slovensko ponechám stranou. Tam ta situace byla poněkud jiná, protože tam se samozřejmě promítal příchod těch řádů jako z Maďarska, z Uher. Jenom to bych asi chtěla říct, že kdyby nebylo sester svatého Vincenta z Paul, tak tam asi nevzniklo vůbec zdravotnictví nebo s velkými problémy, protože ty tam zakládali první nemocnice
2: na Slovensku.
1: Na Slovensku. Co se týče těch počtů, tak to bylo proměnlivé, ale před koncem druhé světové války se jednalo s velkou pravděpodobností o téměř 15 000 sester, protože kolem 3 000 bylo pak německých sester z pohraničí, zejména a v těch enklávách, jako byly třeba Jihlavsko nebo Brno, kde bylo hodně toho německy mluvícího obyvatelstva, tak tam ty sestry pak byly nuceny odejít. Jako v rámci
2: odsunu odešli.
1: Takže odešlo asi 3000.
2: A za války, jak se dařilo sestrám? Byly nějakým způsobem zasaženy?
1: Byly zasaženy, ano, protože vlastně nacisti měli podobný program všezahrnující indoktrinace, zejména dětí a mládeže, kam si nechtěli pustit tu církev. Takže první, co bylo, tak přišli o to školství, nebo byly z něho vytlačovány.
2: Byl rozdíl mezi českými a německými? Rozlišovali?
1: No, oni to rozlišovali a ku podivu ty Němky na tom byly v některých ohledech ještě hůř, protože na ně útočili, že jako Němky mají být nacionálně německé. Tím by měli prozřít a toho bludu té církve, toho Žida Krista, že jo, se jako vzdát. Takže je dost jako v tomhle ohledu obtěžovali ty představené výslechy a tlačili na ně. Na ty Češky ovšem taky a zejména chtěli využívat jejich budovy. Byl tam velký tlak z mocnice těch budov, což se jim dařilo. Sestry se musely uskromnit, hlavně ty budovy těch mateřinců a ty velké areály prostě byly konfiskovány a museli se rekvalifikovat a posílali je do lazaretu vojenských taky.
2: Takže ošetřovali vojáky.
1: Ošetřovali vojáky, no. Příkladem třeba může být osud naší kandidátky beatifikace sestry Boromejky Vojtěchy Hasmandové, která se z učitelky velmi jako zapálené a s dobrými výsledky musela rekvalifikovat a byla teda potom v nemocnici v Podbořanech.
0: No a válka skončila a sestry netušily, co je čeká, že je čeká ještě něco horšího.
1: No, já bych úplně neřekla, že to netušili, protože některé řády podstoupily velký zápasy už jako od roku, od května 45 dál. To zrovna zůstaneme u těch Boromejek, který se setkali s tím, že vlastně, přestože teda několik z těch sester dostalo dokonce vyznamenání od prezidenta Beneše za účast v květnovém povstání, kdy se projevily jako neohrožený zdravotnice a z těch barikád odnášely ty raněný a pečovali o ně, snažili se jim pomoct, poskytovali první i následnou zdravotní péči, dokonce další sestry pronikly ještě dřív, než tam přišel Červený kříž, to jsme ještě před osvobozením, do Terezína, kdy byla ta tyfová epidemie, tak se jim podařilo prostřednictvím zase lékařů navázaných na ten řád se tam dostat ještě, než tam pouštěli sestry Červeného kříže. Němci a tak to je méně známá ta kapitola, ale na druhé straně se jim zbouřila jako část zdravotnického personálu přímo v té nemocnici. Byli to zřejmě lidé, kteří se nadchli do určitý míry těma reformníma komunistickýma idejema. Takže byl velký zápas právě o tu nemocnici. Existuje v jejich archivu unikátní soubor materiálů, protože ta zástupkyně představené Bohumila Langrová obeslala všechny sestry, oni měli asi 120 různých působišť po Čechách a Moravě, dokonce na Slovensku některý, a obeslala je, ať prostě seženou veškerou činnost, kterou měli za války a která by se dala prezentovat jako vlastenecká činnost. A že toho bylo, to je prostě složka, dokonce jsou tam i články z jižních Čech o sestře partizánce. To byla sestra chudá, která měla tuberkulózu, takže pak ty poválečný léta už dlouho nežila, asi v roce 47 na konci umřela, ale ona fakt našla nějakýho raněného nebo zmrzlýho na polo partizána, který ho někde ukrývala a mohla tuto činnost jako vykázat, ale bylo to složitý vlastně těm sestrám vysvětlit, co se po nich chce, protože oni vždycky tvrdili, že to dělají v rámci své povinnosti jako křesťanské a pak se teprve vyjevilo, že třeba Ústavu pro postižené děti a mládež ve Smečně u Stochova, mezi Stochovem a Kladnem ukrývali židovské děti a to nebyly jenom oni v tomhle zařízení. Mm. Takže toho bylo jako víc těch dobrých činů, scháněli prostě potraviny pro rodiny, kde byl někdo zatčen gestapem anebo odvlečen do koncentráku.
0: A pak tedy přichází ten 50. rok.
1: Tak, přichází 50. rok, když během konce června a srpna toho roku, bylo to v několika fázích, vlastně všechny ty představené z centrálních míst byly pozvány jedna za druhou do Prahy na takzvaný státní úřad pro věci církevní, kde jim prostě strčili do ruky papír, že se vám nacionalizuje mateřinec a hlavní domy. A vy tady dobrovolně podepíšete, že se toho vzdáváte, což oni neudělali, jelikož to společenství žije, jak si rozhoduje kolektivně, takže řekli, že to udělat nemohou. No a mezi tím, co se vraceli domů, tak už vlastně jim to zabavovali. Některé sestry jsou i případy, že se tam zabarikádovali, no bylo to asi marné, že, protože přesila byla. No, někde, zejména na Moravě, jsou ojedinělé případy a na Slovensku, kde to probíhalo ve stejné době tak daleko víc, že to okolí je bránilo. Moc se pak o tom, zejména o těch slovenských událostech, nepsalo. Tam byly desítky, ba stovky jako zatčených těch obránců sester.
2: Obhájců
1: sester. No. A sestry byly potom sváženy do takzvaných centralizačních míst. Těch bylo původně hodně, ale pak zjistili, že to je dost neefektivní. A že hlavně nemůžou těm sestrám v těch centralizačních místech zajistit jako práci. Že to nemají dost promyšlené, takže je potom sváželi do několika klášterů v tom pohraničí nebo zrušených už klášterů nebo opuštěných od těch právě vysídlených německých sester nebo vyhnaných. Pak byly rozdělené, že ty představené a starší sestry byly oddělené zcela promyšleně, aby nemohly působit na ty mladší členky. Novicky ty vůbec museli odejít.
2: Poslali
1: je domů rovnou. A tak oni, sestry, se ovšem tomu bránili, když už jako tušili, že se po tom zásahu proti mužským řádům schyluje k něčemu podobnému i s nimi, tak ty novicky urychleně přijali. No a všechny ty mladší sestry do těch, já nevím, třeba 40 let poslali na práci do továren, protože v pohraničí silně, v těch textilkách různých silně chyběly německé dělnice. A nebo do státních statků, tam sázet stromky do lesů a pracovat teda zvláště při jarních a žňových pracích. Takže to bylo zase, tam jsou krásné vzpomínky, já tady něco zachycuju i v knize Služebnice svého pána, že vlastně část těch sester byla z venkovského prostředí, takže se snažili pomoci těm z města, který nemohli plnit třeba v tom zemědělství ty normy. To jsou hezký příběhy, jak jim vlastně pomáhali. A zase byly jiné činnosti, ve kterých ty ženy z městského prostředí byly zase schopnější.
0: Hovořila historička Markéta Doležalová z Ústavu pro studium totalitních režimů. Více na toto téma najdete v její knize nadepsané Služebnice svého pána. A celý rozhovor i s přesahem do dnešních dnů si lze poslechnout na webových stránkách České redakce Vatikánského rozhlasu Vatikan News. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

0: Krátce před 6 hodinou je čas na myšlenku na den Hany Pinknerové z knihy Být blíž. Má název Slavnost vyniká popůstu a uslyšíme ji v podání Marty Kunčarové.
1: Slavnost vyniká popůstu. Kontrast zesiluje efekt, to je známá věc. Když pořád něco slavíte, zevšední vám to. Půsty před hlavními svátky jsou skvělá věc. Často na to myslím, když pomine období vánočních nebo velikonočních oslav. Velikonoce jsou snadné, po nich propuká jaro, to je sláva sama o sobě. Povánoční období je horší. Ještě není moc jiné radosti, jaro často s příchodem váhá a mně se zdá obtížné uklízet světýlka a nekupovat čokoládu. Přesto to udělám, jinak by to nevyniklo. Dynamika církevního roku mi pomáhá ještě více se radovat ze slavností. Dává totiž prostor se také neradovat a neslavit. Co by mohlo být lepším protikladem slavnosti než půst? Je to období, kdy se člověk odříká nějaká potěšení, aby svůj čas a pozornost věnoval jiným věcem. Nejíst maso není nic tak těžkého. Umím skvěle vařit i bez masa. Ale nepoužívat světýlka a svíčky, nemít na stole vždycky čerstvé květiny, to je půst. Nedoplňovat zásobu čokolády ke kávě a káva, to je půst. Nedat si s manželem sklenku vína, to je půst. Místo toho se pomodlit za lidi a věci, kde je to potřeba, to je půst. Abych byla přesná, toto všechno může a má být také potěšením. Jen to nejsou oslavy, ale vy mi jistě rozumíte.

Byla 6. hodina, vy jste se naladili pro Glas a od mikrofonu vám krásné ráno přeje Natálie Fajtová. Prožíváme čtvrtek 9. července. V tento den roku 1727 zemřela italská abatyše se stigmaty, tedy znameními Kristových ran, svatá Veronika Giuliani. Její památka je podle katolického kalendáře. A podle občanského kalendáře má svátek Drahoslava. Je to jméno slovanského původu, které znamená drahá, nebo ta, které je drahá sláva. Drahoslavám k dnešnímu svátku blahopřejeme. A teď už vás zvu k ranní modlitbě. Nejprve budeme naslouchat úryvku z 10. kapitoly Matoušova evangelia.

na cestu mošnu ani dvoje šaty, ani opánky, ani hůl, protože dělník má právo na svou obživu. V každém městě nebo v každé vesnici, kam vejdete, se vyptejte, kdo si to v nich zaslouží, a tam zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu. Když vstoupíte do domu, pozdravte ho přáním pokoje. A když si to ten dům zaslouží, ať na něm spočine váš pokoj. Když si to nezaslouží, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude na vaše slova dbát, při odchodu z toho domu nebo města si vytřeste prach ze svých nohou. Amen, pravím vám. V den soudu bude lehčeji zemi sodomské a gomorské než takovému městu.

0: A 5:05 je čas na modlitbu ranní chval. Dnes se s vámi pomodlí Natálie.
1: A Michal.
0: Dnešní text vezmeme z 2. týdne žaltáře v novějším vydání od strany 1096. 1096 ve starším vydání od strany 981. 981. Pouze závěrečnou modlitbu z památky svatého Augustina Žárunga, kněze a druhů mučedníků. A tu najdeme na straně 1601, v novějším vydání breviáře strana 1601 a ve starším na straně 986. 986. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře od strany 1096 a 1601. Ve starším 981 a 986. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Hospodine, uslyš hlas můj, milostivý obličej svůj, radšiš ke mně nakloniti a prosby mé vyslyšeti.
1: Vysílá je duch můj vroucí, dříve nežli slunce skvoucí, nás v příbytcích osvěcuje, dobrým i zlým posluhuje.
0: Naše kroky vždycky spravuj, na všech cestách nás ochraňuj. Ať v tebe pevně doufáme, věrně v dobrém pracujeme.
1: Dej to z otcovské milosti, z plné zásluhy Kristovi, štědrý dárce, Duchu Svatý, Bože nedílné podstaty.
0: Kéž obraz Boží nesouce, v Krista v kořenění souce, po veškeré práci zdejší, máme v nebi život věčný.
1: Probuď svou sílu, Pane, a přijď nás zachránit.
0: Slyš Izraelův pastýř.

0: pastýři, který vodíš Josefa jak ovce.
1: Skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, před Efraimem, Benjamínem a Manasem.
0: Probuď svou sílu a přijď nás zachránit.
1: Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spasení.
0: Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem, když se modlí tvůj lid?
1: Nasytil si jej chlebem slz a slzami si ho napojil vrchovatě.
0: Dopouštíš, že se kvůli nám sousedé sváří a naše nepřátelé se nám posmívají.
1: Bože zástupů, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spasení.
0: Révu z Egypta si přenesl, vyhnal z pohany a zasadil si.
1: Připravil z pro ní půdu, zapustila kořeny a naplnila zemi.
0: Přikryly se hory jejím stínem a jejím větvovým boží cedry.
1: Vyhnala své ratolesti až k moři a své úponky až k řece.
0: Proč si dal strhnout její ohradu? Všichni obírají, kdo chodí kolem.
1: Pustoší kanec z lesa a polní zvěř jí spásá.
0: Bože zástupů, vrať se, zhlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu.
1: Ochraňuj, co tvá pravice zasadila, výhonek, který jsi vypěstoval.
0: Kdo jí sežehli ohněm a posekali, ať zhynou hrozbou tvé tváře.
1: Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, nad člověkem, kterého jsi vychoval.
0: Už od tebe neustoupíme. Zachovej nás naživu a budeme velebit tvé jméno.
1: Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spasení.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Probuď svou sílu, Pane, a přijď nás zachránit.
1: Hospodin učinil velkolepé věci, ať je to známé po celé zemi.
0: Děkuji ti, Hospodine, rozhněval ses na mě, ale tvůj hněv se utěšil a dopřál si mi útěchu.
1: Bůh je má spása, bez obavy mohu doufat.
0: Neboť Hospodin je má síla a má chvála, stal se mou spásou.
1: S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.
0: V ten den řeknete, děkujte Hospodinu a vzývejte jeho jméno.
1: Hlásejte mezi národy jeho díla, zvěstujte vznešenost jeho jména.
0: Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci, ať je to známé po celé zemi.
1: Plesejte a jásejte, obyvatelé Sionu, neboť velikým uprostřed vás je svatý Izraele.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin učinil velkolepé věci, ať je to známé po celé zemi.
1: Plesejte Bohu, on nám pomáhá.
0: Plesejte Bohu, který nám pomáhá. Jásejte Jakubovu Bohu.
1: Zanotujte píseň, udeřte na buben, na líbezně zvučící citaru a harfu.
0: Zadujte do trub v den novoluní, v den úplňku, v čas našeho svátku.
1: Takový je příkaz v Izraeli, je to zákon Jakubova Boha.
0: Nařízení, které dal Josefovi, když se postavil proti egyptské zemi.
1: Slyšel jsem neznámý mě hlas, zbavil jsem jeho šíjí břemena, Z jeho rukou jsem vzal koš robotníka.
0: V soužení si volal a osvobodil jsem tě. Odpověděl jsem ti z hřímajícího mraku. U vody v Meribě jsem tě zkoušel.
1: Slyš, můj národe, chci tě napomenout. Izraeli, kéž bys mě poslouchal.
0: Nesmíš mít Boha jiného. Nesmíš se klanět Bohu cizímu.
1: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země. Otevři ústa a naplním je.
0: Ale můj národ na můj hlas nedbal. Izrael mě neposlouchal.
1: Nechal jsem je tedy v zatvrzelosti jejich srdce, ať si žijí podle svých nápadů.
0: Kéž by mě můj národ slyšel, kéž by Izrael kráčel po mých cestách.
1: Hned bych pokořil jejich nepřátele, na jejich protivníky bych obrátil svou ruku.
0: Ti, kdo nenávidí Hospodina, by mu lichotili. Jejich osud by trval navždy.
1: Jeho bych však živil jadrnou pšenicí. Medem ze skály bych jej sytil.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Plesejte Bohu, on nám pomáhá. Boží království nespočívá v jídle a pití, ale ve spravedlnosti, pokoji a radosti, jaké dává Duch Svatý. Kdo s těmito dary ducha slouží Kristu, líbí se Bohu a váží si ho i lidé. Usilujme tedy o to, co slouží k pokoji a k vzájemnému duchovnímu prospěchu.

0: Má duše po tobě žízní, Bože, hledám tě od časného rána.
1: Má duše po tobě žízní, Bože, hledám tě od časného rána.
0: Tvá pravice mě podpírá, hledám tě od časného rána. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Má duše po tobě žízní, Bože, hledám tě od časného rána. Hospodine, dej svému lidu poznání spásy a odpusť nám naše hříchy.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, dej svému lidu poznání spásy a odpust nám naše hříchy. Veleben buď Bůh, náš Otec, že ochraňuje své syny a nepohrdá jejich prosbami. Prosme ho všichni pokorně.
1: Bože, osvěcuj náš duchovní zrak. Děkujeme ti, že jsi nás osvítil skrze svého Syna.
0: Uděl nám, ať jsme po celý den naplněni jeho světlem.
1: Veď nás dnes svou moudrostí,
0: abychom žili novým životem.
1: Uděl nám, ať z lásky k tobě snášíme všechno nepříjemné,
0: abychom ti stále sloužili s velkodušným srdcem.
1: Hřiď dnes naše myšlenky, city a skutky,
0: abychom se ochotně dali vést tvou prozřetelností.
1: Bože, osvěcuj náš duchovní zrak.
0: A připojme modlitbu Páně. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, ty jsi posílil svou církev vyznavačstvím svatých mučedníků Augustina a jeho druhů. Dej, ať jsme i my věrni svěřenému poslání, aby tvůj lid rostl ve svobodě a před světem vydával svědectví o tvé pravdě. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

Ve čtvrtek po 14. neděli v mezidobí v prvním čtení hodinky četby čteme z první knihy Kronik. David připravuje stavbu chrámu. V těch dnech David si řekl: můj syn Šalamoun je malý a útlý chlapec, dům však, který chci Pánu vystavět, musí být slavný, nádherný a proslulý. Proto vykonám k tomu přípravy. Pak zavolal Šalamouna svého syna a uložil mu, aby vystavil dům pro Pána, Boha Izraele. David řekl Šalamounovi: i já jsem přemýšlel na stavbu domu jménu svého Pána a Boha. Ale Pán mi řekl: mnoho krve si prolil a vedl si mnoho válek. Ty nevystavíš dům mému jménu, protože si prolil přede mnou tolik krve. Syn, který se ti narodí, bude muž pokojný, protože mu dám pokoj ode všech okolních nepřátel. Proto jeho jméno bude pokojný. Za jeho života dopřeji Izraeli pokoj a klid. Ten vystaví dům mému jménu a on mi bude synem a já mu budu otcem a navěky upevním trůn jeho království nad Izraelem. Nyní tedy, můj synu, Pán s tebou, měj zdar a vystav dům svému Bohu a Pánu, jak to o tobě řekl. Kéž ti Pán dá obezřetnost a rozvahu, abys mohl řídit Izraele a zachovávat zákon Pána svého Boha. Potom budeš mít zdar, budeš dbát o to, abys naplnil ustanovení a práva, která Pán nařídil Mojžíšovi pro Izraele. Buď silný, zmužile si počínej a nenech se zastrašit. Přes svou chudobu mohl jsem připravit na Boží dům 100 000 hřiven zlata a 1 000 000 hřiven stříbra. Měď a železo se nedá vážit, neboť jeho množství převyšuje každý počet. Dřevo a kámen jsem připravil na všechny potřeby. A po ruce máš množství řemeslníků, kameníků, zedníků, tesařů a všech možných umělců, kteří umějí velmi dovedně zpracovat zlato, stříbro, měď i železo, jehož je bez počtu. Vstaň tedy a dej se do práce a Pán buď s tebou. David též přikázal všem izraelským knížatům, aby pomáhali jeho synu Šalamounovi a řekl: vidíte, že Pán váš Bůh je s vámi, že vám dal pokoj na všech stranách, že vám vydal do rukou všechny nepřátele a že se musela země sklonit před Pánem a jeho lidem. Nyní tedy obraťte svá srdce i svou mysl k tomu, abyste hledali Pána svého Boha. Schopte se a vybudujte svatyni Pánu a Bohu, abyste uvedli Boží archu úmluvy a nářadí Boží svatyně do domu, který má být jménu Pánovu vystavěn.

Je 6 hodin 30 minut, posloucháte vysílání Proglasu a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je čtvrtek 9. července. V tento den roku 1727 zemřela italská abatyše se stigmaty, tedy znameními Kristových ran, svatá Veronika Giuliani. Její památka je dnes podle katolického kalendáře. Před 415 lety položili základní kámen raně barokního kostela Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně. Před 35 lety Česká národní rada schválila zákon o zřízení Slezské univerzity v Opavě, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ostravské univerzity v Ostravě. 50. dnes slaví zakladatel a viceprezident festivalu Meeting Brno, sociolog David Macek. 63. narozeniny má salesián páter Leoš Ryška, režisér a filmový producent, zakladatel a ředitel televize Noe, farář v Ostravě Hřmanicích. O 3 roky starší je salesián páter Milan Mihulec, řečený Majo, farní vikář u svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. 70. slaví americký herec Tom Hanks. 76 let se dožívá výpomocný duchovní strážnických farností a obhájce svazku interdiecézního soudu Olomouc monsignor Jan Můčka. A svátek slaví Drahoslava. Je to jméno slovanského původu, které znamená drahá, ta, které je drahá sláva. Drahoslavám k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Dnes bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno. Výjimečně se mohou objevit přehánky. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě bude 20 až 23 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním proudem písniček, nabídneme přehled očekávaných událostí krátce po 6:30 a od 7:00 zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď si pustíme Petra Spáleného, píseň Když ji potkáš.

Dospíval Petr Spálený a teď už přehled očekávaných událostí s datem 9. červenec 2026. V Ženevě pokračuje mezinárodní konference Umělá inteligence pro dobro. Podporu a ujištění o modlitbě jí adresoval papež Lev XIV., který se zabývá ve své první encyklice ochranou člověka v éře umělé inteligence. Za Vatikán jsou na summitu premiérka městského státu Rafaela Petriniová a Paolo Benanti, papežův poradce pro otázky AI. Po večerním zahájení se na brněnském výstavišti naplno rozbíhá program Konference Charis. Přednášky kněží Vlastimila Kadlece a Stanislava Pacinera se zaměří na téma odpuštění a smíření. Vše svatou přímém přenosu televize Noe a Rádia Proglas bude sloužit Jan Berka v 16.45. Modlitbu chvál mohou účastníci večer prožít s konferenční kapelou. Od časného rána se v Praze na Karlově mostě slaví 669 let od položení jeho základního kamene. Vrcholem bude od 7 hodin mše svatá v kostele svatého Františka z Asízy s velmistrem řádu křižovníků s červenou hvězdou Josefem Šedivým. A farnost svatého Mořice v Olomouci zve na další produkci ze série Organum Olomoucensis. Tentokrát se představí rakouský varhaník a učitel Vídeňské univerzity hudebních a dramatických umění Johannes Ebenbauer. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se včera představilo drama Hijamat, které natočil iránský režisér Nader Seivar, žijící v exilu v Německu. Umělecký ředitel festivalu Karel Och k němu řekl.
2: Ten film se odehrává v turecké komunitě v současném Německu. Je to rodinné drama, nebudu prozrazovat samotnou zápletku, protože velmi zajímavá a její objevování nechám na divákovi. Myslím si, že půjde o jeden z velmi výrazných snímků celého festivalu a doufám si tvrdit, že jej čeká po skončení festivalu velmi intenzivní kariéra na dalších festivalech.
1: Snímky z hlavní festivalové soutěže posuzuje v Karlových Varech i Mezinárodní ekumenická porota.

0: s horidou ovečky, jako by napadal sníh.
1: Tradiční číše vína s ekumenickou porotou se konala včera na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Nestatutární ekumenická porota, tak jako na jiných prestižních přehlídkách, oceňuje filmy z hlavní soutěže. Vybírá ty, které mají vysokou uměleckou úroveň a zároveň promlouvají ke společenským, politickým, etickým či duchovním hodnotám společnosti. Její letošní český člen, filmový publicista a dramaturg televize Noé Lukáš Jirsa, hovořil při zmíněném setkání včera odpoledne pro naše vysílání s plzeňským biskupem Tomášem Holubem a se synodním seniorem Českobratrské církve evangelické a předsedou Ekumenické rady církví Pavlem Pokorným.
2: Rád bych se zeptal dvou hostů ekumenické poroty v Karlových Varech, jak vlastně oni chápou spojení mezi spiritualitou, křesťanstvím a světem filmu, možná světem Karlovarského festivalu.
3: Pro mě je ten Karlovarský festival vždycky podnětný, protože já rozumím umění a tom taky filmovému umění jako takovému lakmusovému papírku, který nám ukazuje změny, nálady ve společnosti, ve světě, nějakým způsobem to odráží citlivě a tak mě vždycky zajímá, co se tady promítá, jaká to jsou témata, jaká je to atmosféra a myslím si, že jako farář, jako církve, že musíme tyhle věci vnímat a vlastně na ně reagovat svým působením jako církev ve svých kázáních, ve své pastoraci.
2: Teď poprosím o reakci otce biskupa Holuba.
4: Asi se trošku ne zcela standardně obrátím teďka k nějakému podobenství. Já jsem včera se vrátil z Velehradu, kde jsme si připomínali ty tradiční kořeny naší křesťanské víry a naší křesťanské identity. A když jsem se vracel, tak jsem se nemohl dostat do Plzně, protože kolem Prahy byl zacpaný okruh, protože se tam vysypal kamion a já jsem tam čekal hodiny. A dneska jsem v Karlových Varech a tady jsem úplně v jiném světě, kde to není o žádné tradici, o žádných kořenech, ale o vizi do budoucnosti. A já mám najednou pocit, že my jako církev jsme přesně v situaci, že stojíme v těch kolonách a nevíme, kudy se dostat z jedného světa do druhého. A je to něco strašně náročného a mě vlastně ten včerejší přejezd z Velehradu do Karlových Varů ukázal, co je největším úkolem nás lidí, kteří máme zodpovědnost církvi. Tuhle tu obrovskou nemožnost věci přemostit přece jenom s Boží pomocí dát dohromady. A jak? Pán Bůh nám pomáhej.
2: Já děkuji plzeňskému biskupovi Tomáši Holubovi a synodnímu seniorovi Českobratrské církve evangelické Pavlu Pokornému za jejich slova a dodám jenom, že mediální scéna, která často registruje pouze večírky, červené koberce, hvězdy v luxusním oblečení, tak může vlastně být zavádějící, protože v momentě, kdy se zhasnou světla toho kinosálu, tak se v drtivé většině případů diváci setkávají s radostmi i bolestmi tohoto světa a ti umělci, ti filmaři, kteří vlastně prezentují svá díla na filmových festivalech, nedělají filmy s vidinou velikého zisku, ale dělají to vlastně z potřeby vyslovit se nějakým podmínkám lidské existence v současném světě. Tak doufám, že i posluchači Rádia Proglas někdy třeba zachytí nějaký festivalový film, ať už v televizi Noé nebo někde jinde a dokáže tento film třeba přiblížit sobě samým k Bohu nebo k druhým lidem.
1: Zaznělo včera v rozhovoru, který na Proglasu vedl člen ekumenické poroty Karlovarského festivalu, filmový publicista Lukáš Jirsa z televize Noé, s biskupem hostitelské plzeňské diecéze Tomášem Holubem a s Pavlem Pokorným, předsedou Ekumenické rady církví a synodním seniorem Českobratrské církve evangelické. S Lukášem Jirsou se spojíme znovu. Zeptáme se na filmy, které ho zaujaly a po sobotním závěrečném ceremoniálu také na ceny ekumenické poroty.

0: Blíží se 7:00 a to přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Dáváte do čtvrtka 9. července, začíná Ranní Plus a zdraví vás Ondřej Látal
2: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: A tady je náplň našeho vysílání hned na začátku, čeho se podařilo dosáhnout na summitu NATO v Ankaře.
1: Nakolik náročné je v době prázdnin zajistit dodávky krve od dárců.
2: A jaké vysvědčení vystaví premiér ministrům po půl roce vlády.
1: Za chvíli se do toho pustíme, teď zprávy Ranního Plusu má je Monika Vrchotová.
4: Dobré ráno. Spojené státy podnikly další sérii útoků na 90 cílů v Íránu. Teherán na ně stejně jako den předtím odpověděl údery na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Prezident Spojených států Donald Trump před nejnovějšími útoky oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem označil za ztrátu času.
5: Výbuchy po nočním ostřelování hlásily převážně oblasti na jihu Íránu, jako je ostrov Abu Musa nebo přístavní město Bandar Abbas. Několik střel ale dopadlo i na severovýchod země. Podle íránských státních médií tam zasáhly železniční most. Trump Íráncům pohrozil, že Spojené státy budou údery vracet v poměru 20:1. Američané tvrdí, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
4: Vláda chce stále dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského jsou položky, které ještě je možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, sice jisté není. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
6: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Druhá věc, tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku, ale rozhodnutí

0: Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
1: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
0: V německém koncernu Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, se dnes bude jednat o budoucnosti tisíců pracovních míst, ale taky několika celých továren. Plány, jak ušetřit a snížit náklady, představí dozorčí radě ve Wolfsburgu předseda představenstva Oliver Blume. Odbory chystají protesty.
2: O práci v největší automobilce Evropy by podle serveru Manager Magazín mohlo přijít až 100 000 lidí a v Německu by mohli zavřít až 4 továrny. Největším zastáncem tvrdého šetření jsou podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung vlastnické klany Piech a Porsche, které společně drží většinu hlasovacích práv v koncernu. 20% má ale taky spolková země Dolní Sasko, ovládaná sociálními demokraty, kteří s výrazným škrtům brání a rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu mohou díky svému podílu blokovat. Skupinu Volkswagen oslabují nedostatečné inovace, čínská konkurence i americká cla. I tak ale loni dokázala prodat ve světě 9 milionů automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Ceny povinného ručení v Česku jsou na historických maximech. Majitelé průměrného rodinného vozu zaplatí zhruba 7,5 tisíc korun ročně, o tisícovku víc než před 6 lety. Na modelovém příkladu to uvádí společnost Broker Consulting a zdražování potvrzují i pojišťovny, například Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Generali Česká pojišťovna. Podle jejího mluvčího Jana Marka za to můžou rostoucí náklady na opravu vozidel.
3: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, latírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Transfuzním stanicím začalo nejsložitější období v roce. Během dovolených totiž zaznamenávají úbytek dárců krve. Někteří z nich navíc nemůžou darovat ani po návratu z prázdnin. Na to kvůli případným nemocem. U některých evropských zemí je třeba čekat měsíc, u exotických destinací až půl roku. V jakých dalších případech je nutné darování krve odložit, připomíná Vladislava Pražáková, vrchní sestra transfuzního oddělení fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
4: V rámci sexuality prodělaná onemocnění a samozřejmě ještě ho může vyřadit styk, takový, který by mohl být rizikový. Zdravotní stav toho dárce samotného posuzuje u nás lékař.
0: Tématu se budeme věnovat v našem následujícím vysílání. Americká společnost OpenAI dnes uvádí na trh svůj nejpokročilejší model umělé inteligence GPT-5.6. Firma jeho spuštění v červnu odložila na žádost americké vlády, která při vydávání pokročilých AI modelů zintenzivnila své kontroly. Washington tak chce identifikovat potenciální hrozby, jako je zneužití technologií armádami nebo zpravodajskými službami cizí států. V Boskovicích začíná 34. ročník festivalu na podporu židovské čtvrti. Cílem pořadatelů je propojit historické město se současným uměním a společenskými tématy. Návštěvníci uvidí divadelní představení, tvůrčí dílny, přednášky nebo koncerty, doplňuje mluvčí Michaela Jurenová.
5: Z těch hlavních hudebních hvězd bych zmínila Om Square, přijede také písničkářka Nikola Mucha, z těch zahraničních hostů, například japonské Green Milk from the Planet Orange a nebo argentinské trio Cigan Gypsy Tango Trio, které bude festival zahajovat.
0: Festival v Boskovicích potrvá do neděle. Návštěvníky zavede na několik míst, včetně zámeckého skleníku, klášterního sklepa nebo synagogy. Jak to vypadá v 7:07 na silnicích? Na D1 z Prahy do Brna vzniká kolona kamionů u Ostrovačic na kilometru 178. Osobní auta zpomalují zakývalkou okolo kilometru 182. Dálnice D7 ze Slaného do Prahy zůstává ucpaná před omezením u letiště. Od Tuchoměřic ze 4. kilometru ztratíte zhruba 1/4 hodiny. A na severu metropole plní kamiony Cínoveckou směrem z D8 a pokračují až do rekonstrukce. K Belské. Dobře, dojeďte. 9. červenec slibuje většinou slunečno, bude jasno až polojasno na severovýchodě a východě, ale místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami.

0: teploty, proto tam bude jen kolem 21 stupňů, zatímco jinde 23 až 27 a na horách dnes bude kolem 17 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Největší setkání hnutí katolické charismatické obnovy v Česku začalo včera večer po roce v Brně na výstavišti. Úvodní bohoslužbu konference Charis vedl olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Od dneška do neděle nabídne program tisícům účastníků vedle mší svatých modlitby chval, přednášky a workshopy i paralelní program pro děti a mládež. Kateřina Lachmanová nám krátce před zahájením za pořadatele přiblížila bezprostřední přípravy.
2: To několik stovek, jak samozřejmě nějaký ústřední tým, kde každý má na starosti nějakou oblast. Já jsem zodpovědná za programový tým a pak je teda ten organizační tým, který má mnohem víc lidí a jsou to lidé z Brna a okolí. Dneska už skoro v některých funkcích druhá generace, by se dalo říct. Takže tam samozřejmě takzvaní pomeranči chystají tu dětskou konferenci, to jsou děcka s oranžovými tričky, ty se žlutými tričky, citroni, ty chystají zase parkoviště a registraci a všechny takové pomocné služby. A samozřejmě potom je tam tým, který se stará o to, aby klapalo úplně všechno. Co je tam i zóna teda v pavilonu V, kde bude stravování, dětská konference a také stánky knihkupců a různých neziskovek, které nějak souvisejí s obnovou většinou evangelizačního zaměření nebo stánky charismatických komunit.
1: Organizační tým letos podle Lachmanové dlouho hledal hosty ze zahraničí.
2: Ale nakonec jsem si říkala, že nikdy na konferenci nebyly lamačské chvály, ačkoliv jsou známí a hodně slouží u nás v republice, především ve věznicích, na Slovensku i na středních školách. Mají už vlastně i několik takových center, dá se říct, že to je i trošičku komunita nebo hnutí. A dělají, říkám, úžasnou evangelizační službu, takže jsme je pozvali letos jako hlavní hosty právě je. Oni jsou schopni i sloužit slovem, nejenom těmi chválami, takže budou mít na starosti pátek hudební doprovod a večer budou mít vysloveně takový evangelizační program do vlastních řád, protože to moc všichni potřebujeme. No a to téma vlastně je zaměřené na usmíření především. Samozřejmě čistit srdce potřebujeme i od jiných věcí, ale tím, že jsme byli stvořeni z lásky a pro lásku, tak dávat pozor, aby vlastně to naše srdce nebylo zaneseno něčím úplně jiným, je vlastně takový celoživotní úkol a je to něco naprosto zásadního, chceme-li si říkat křesťané. Chraň tvé srdce, protože z něj vychází život, nebo dokonce bychom mohli říct, aby z něj vycházel život a ne smrt do našich vztahů.
1: Řekla Proglasu jménem pořadatelů začínající brněnské konference Charis Kateřina Lachmanová. Na výstavišti bude i stánek Proglasu. Do vysílání se přihlásí naši redaktoři a spolupracovníci. Ve spolupráci s televizí NOE budeme denně přenášet konferenční bohoslužby dnes, zítra a v sobotu vždy od 16.40 a v neděli od 11 hodin.

zrnka padajúcej ryše.

0: Festival klasické hudby Třeboňská nocturna nabízí koncerty na různých místech historického města. Třeba ty dnešní do něj přivedou také zahraniční hvězdy, řekla Proglasu za festivalový tým ředitelka Irma Mrázková.
1: Představí se slovenská kytaristka Miriam Rodriguez-Brilová, která také patří k předním umělcům ve svém oboru a vystoupí na večerním koncertu v kostele svatého Jilí od 19.30 v programu, který nese název Bach & Son, a to již napovídá, že se bude jednat o hudbu rodiny Bachu, nejenom Johana Sebastiana Bacha, ale i jeho synu a následovníků, protože ta dynastie je velmi obšírná a legendární. Vystoupí společně s varhaníkem Pavlem Svobodou a houslistou Milanem a Šabe. Dalšími zahraničními hosty a velkými hvězdami budou potom v pátek Janoška Ensemble. Je to uskupení čtyř bratrů a jejich švagra, kteří hrají klasickou hudbu svým naprosto ojedinělým způsobem. Pochází ze Slovenska, ale již delší dobu žijí v Rakousku.
0: Třeboňská nocturna poprvé organizují masterclass. Odborný kurz houslisty Milana Al-Ashaba pro širokou veřejnost bude dnes odpoledne. Ředitelka přehlídky Mrázková upozorňuje i na zbývající koncerty, nejprve dnešní vystoupení domácího interpreta.
1: Indy Stivín přijede nejenom jako solista, ale též jako šéf svého uskupení Collegium Stivinum. Bude to večer mimořádné osobnosti české hudební scény, nebo Indy Stivín se zde představí v trojroli jako kontrabasista, dirigent a zároveň skladatel, což není vůbec běžné. Posluchači si vyslechnou hudbu od Baraka po současnost a tento večer bude završen světovou premiérou skladby Indyho Stivína, který napsal tuto skladbu právě pro náš festival na téma Voda a Třeboň nebo Jižní Čechy. To nebude jediná premiéra během letošního festivalu, budou celkově tři ty premiéry. Další si posluchači budou moci vyslechnout v kostele, kde zazní skladba slovenského skladatele Luboše Bernáta a poslední bude od Lukáše Somra v sobotu právě na zahájení toho posledního gala večeru.
0: Tolik od Irmy Mrázkové, která řídí probíhající festival Třeboňská nocturna.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:30, čtvrtek 9. července a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. V tento den roku 1727 zemřela italská abatyše se stigmaty, tedy znameními Kristových ran, svatá Veronika Giuliani. Její památka je dnes podle katolického kalendáře. Před 415 lety položili základní kámen raně barokního kostela Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně. 95. by oslavil filozof a politolog profesor Mikuláš Lobkovic. Na věčnosti je od roku 2020. Před 35 lety Česká národní rada schválila zákon o zřízení Slezské univerzity v Opavě, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ostravské univerzity v Ostravě. 50. dnes slaví zakladatel a viceprezident festivalu Meeting Brno, sociolog David Macek. 63. narozeniny má salesián páter Leoš Ryška, režisér a filmový producent, zakladatel a ředitel televize NUE, farář v Ostravě Heřmanicích. O 3 roky starší je salesián páter Milan Mihulec, řečený Majo, farní vikář u svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. 70. má americký herec Tom Hanks. 76 let se dožívá výpomocný duchovní strážnických farností a obhájce svazku interdiecézního soudu Olomouc monsignor Jan Můčka. 82. narozeniny slaví hokejový útočník a trenér, legenda československé reprezentace Jiří Holík. A svátek má Drahoslava. Je to jméno slovanské, znamená drahá, ta, které je drahá sláva. Tak Drahoslavám k dnešnímu svátku posíláme pozdrav a také blahopřání. Nyní krátce k počasí, dnes bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno, jen výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvýše naměříme teploty mezi 23 a 27 stupně Celsia, na severu a severovýchodě bude trošku chladněji, 20 až 23 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 17. Tolik o počasí. Na Proglasu stále pokračujeme ranním hudebním proudem. V 7 hodin a 45 minut se můžete těšit na ranní hudební kompas, kde si představíme britskou skupinu Mama's Gen a album Dick. Od 8 hodiny nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9 hodiny pořad Na stole je téma. Dnes to bude rozhovor s Jiřím Tenglerem o Františku Palackém, který připravil Daniel Ženatý. Potom nás čekají zprávy Českého rozhlasu Plus opět v 10 hodin, potom relace Rádia 7 Nejen chlebem v 10 hodin a 15 minut. Od 10:30 naladíte Voničku pro milovníky dechovky a v 11 hodin čtení na pokračování. Věřím, že potěším mnohé z vás, protože budeme opět sledovat dobrodružství Káji Maříka. Dnes tedy školák Kája Mařík ve škole i doma, první část Děti doma zlobí. Tolik tedy výhled na ráno a dopoledne s Proglasem. Teď už Jitka Molavcová v písni Co mi dáš?

La la la la la la la protivnej, la la la la la la la la la la la. Já nechci. Co nechci? Vím to vůbec? Vím. Nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.

0: Pražské Ekuléto nabízí letní ekumenický program pro mladé pracující od absolventského křesťanského hnutí a postmládeže. Nejbližší akce Chůze po vodě se chystá na příští čtvrtek 16. července od 19 hodin. Zájemci se mají přihlásit do dnešního večera. Více za organizátory Petra Klašková.
1: Večer Chůze po vodě je sportovním večerem v rámci Ekuléta, který pořádá AKH a postmládež v Praze. Akce je určená pro lidi zhruba od 18 do 40 let. Potkáme se v Praze v Braníku a společně si půjčíme paddleboardy a vyzkoušíme ty sportovní aktivitu.
0: Na sportovní večer je nutné se registrovat formulářem na webu absolventského křesťanského hnutí, a to ještě dnes do 18 hodin. That makes no difference.

0: 22. ročník festivalu Hudební léto v kostele svatého Bartoloměje pokračuje dalším koncertem tuto neděli. Motem letošního ročníku je Skrze hudbu se modlíme k Bohu. Co návštěvníky čeká tentokrát, prozradí hlavní organizátor události Jiří Kabát.
1: Přivítáme houslistu Josefa Špačka a violončelistu Tomáše Javníka. Oba patří k absolutní špičce mladší generace českých interpretů a je nám velkou radostí, že se nám po několika letem snažení podařilo tyto interprety do Heřmanova městce dostat. Zazní program od Hendla přes hudbu Janáčka a Martinů.

0: Máme 7 hodin a 45 minut a to už je čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Dnes se seznámíme s britskou kapelou Mama's Gun a s jejím novým albem Dick. Začneme skladbou Rooftops.

Hraje nám skupina Mama's Gun, kterou založil v roce 2007 zpěvák, kytarista a skladatel Andy Platz. Dnes vedle něj sestavu tvoří kytarista Terry Lewis, klávesista Dave Oliver, baskytarista Cameron Dawson a bubeník Chris Booth. Jejich nové album Dig bylo natočeno živě na 6-stopý analogový magnetofon. Hudebníci chtěli zachytit okamžik, kdy společně hrají v jedné místnosti, bez zbytečných studiových zásahů. Výsledkem je přirozený, organický zvuk, který staví na souhře celé kapely, prostoru mezi jednotlivými nástroji a pečlivě propracovaných aranžích. Žánrově se skupina na albu vrací ke kořenům klasického soulu 60. a 70. let. Hlásí se například k odkazu Marvina Gaye, Billa Withersa nebo Sly Stonea. Sami členové kapely zdůrazňují, že jejich cílem není prodat miliony desek, ale s každým albem vytvořit lepší nahrávku a prostřednictvím hudby navázat skutečné spojení s posluchači. My si z alba Dig poslechneme ještě skladby First Time a Joy.

0: Poslouchali jsme britskou skupinu Mama's Gun. Dnes odpoledne se hudební kompas ponese v duchu swingu. Představíme si domažlické duo bratři Hradeční. Hudební kompas pro vás připravuje Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
2: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
3: Haló. Internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
4: Nic dobrýho z toho nekouká, když do plachet nám vítr nepouká.
1: Nestačí vám střední proud? Zkuste vlny Radia Proglas.
0: A nyní už zprávy Českého rozhlasu Plus.
5: Je 8 hodin, otevíráme další kapitolu Ranního Plusu. Ve čtvrtek 9. července vás do ní uvedou Ondřej Látal
6: a Tomáš Pavlíček.
7: Český rozhlas Plus.
6: A tady jsou titulky následující hodiny. Rozhodne o případné další eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Vnitropolitický boj v Íránu.
5: Boduje americký prezident u voličů varováním před hrozbou komunismu.
6: A jak reagoval trh na zařazení akcí SpaceX do technologického indexu Nasdaq.
5: O zprávy se dnes ráno na Plusu stará Monika Vrchotová.
8: Přeji klidné ráno. V Kuvajtu a Bahrajnu se druhý den v řadě rozezněly sirény varující před vzdušnou hrozbou. Kuvajtské ministerstvo obrany informovalo, že země čelí raketovému a dronovému útoku. Stalo se to několik hodin poté, co Spojené státy znovu podnikly sérii útoků na Irán. Ten v odvetě zpravidla odpovídá údery na americké základny v regionu. Dění na Blízkém východě se budeme v Ranním Plusu věnovat po zprávách. Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland potvrdili zájem o další dlouhodobou spolupráci se zeměmi Severoatlantické aliance. S partnery z NATO se na tom shodli na summitu v Ankaře. Země mají zájem třeba o společná vojenská cvičení. Navýší se taky objem zbrojařských zakázek.
9: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung slíbil okamžitou pomoc Ukrajině ve výši 100 milionů dolarů a členské státy na to mají zájem o další nákup jihokorejských houfnic, tanků, munice a součástek do bojových letadel. Jihokorejské konzorcium Chanwha Ocean Hyundai sice teď čerstvě neuspělo v tendru na dodávku 12 nových ponorek pro kanadské námořnictvo. Nicméně objem svých zbrojařských dodávek armádám na to bude navyšovat. V příštích 15 letech to budou zbraně a komponenty za bezmála 10 miliard dolarů ročně. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
8: Jak kabinet ANO, SPD a motoristů plní programové prohlášení za první pololetí letošního roku, vyhodnotí odpoledne premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Hodnocení chce zveřejňovat každé pololetí. Jak to dnes bude vypadat, prozradil ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
10: Podle mých informací se od rána do odpoledne budou střídat jednotliví ministři a prezentovat panu premiérovi výsledky své půlroční práce a výhled na další půl roku. Já za sport jsem samozřejmě připraven. Také po prezentaci panu premiérovi vydám informace, co se nám za půl roku podařilo a není to málo.
8: Koncem května premiér Babiš v souvislosti se spekulacemi o změnách ve vládě řekl, že zatím žádné nechystá. Připustil je případně až

0: osobní auta, nákladní vozidlo a linkový minibus. Dva ze sedmi zraněných jsou v těžkém stavu, uvedl kyper na sociálních sítích. Požár čerpací stanice hasiči uhasili až po několika hodinách. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Europoslanci budou dnes hlasovat o prodloužení výjimky pro takzvaný chat control. Technologickým společnostem provizorně umožní skenovat obsah online konverzací a nahlašovat závadný obsah policie. Podle jeho zastánců má pomoci s bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí. Odpůrci poukazují na ochranu osobních údajů a právo na anonymitu.
2: Europoslanci výjimku už jednou odmítli. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová ji ale beze změn vrátila opět do pléna. Podle Markéty Gregorové z Pirátů je to bezprecedentní.
3: Je to jako za mě nelogické i z jednoho hlavního důvodu, protože se domnívám, že prodloužení té výjimky popírá princip té výjimky.
2: Návrh má zabránit právnímu váku, dodává Jaroslav Bžoch z hnutí ANO.
4: Pokud výjimka neprojde, tak platformy přijdou o právní rámec, jak o tom informovat Europol a Europol dále, členské státy, které to zpracovávají.
2: Velké firmy už avizovaly, že se případným neschválením výjimky řídit nebudou a závadný obsah budou i nadále nahlašovat policii a úřadům. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody za nejméně 672 miliony korun. Vyplývá to z údajů čtyř největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé jim zatím nahlásili přes 12 600 událostí. Nejvíce škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
5: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
1: Škoda podle pojišťoven ještě poroste. Bouřky významně zasáhly i další kraje, například Jihočeský, Královéhradecký a Jihomoravský. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dnes je to přesně 669 let od položení základního kamene Karlova mostu v Praze. V 5 hodin ráno po něm prošel průvod Karla IV. Za doprovodu družiny českých rytířů. Základní kámen mostu měl položit sám císař pravděpodobně 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum a čas ale neznáme přímo z historických záznamů, vysvětluje ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Berger.
6: Toho matematického astronomického data 13579731 je vlastně okamžik, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom. My vlastně z dobových pramenů víme pouze, že Karlův most byl založen v roce 1357.
1: V Ostravě otevřela kavárna Po tmě. Projekt nadačního fondu Českého rozhlasu se snaží přiblížit lidem svět nevidomých a zrakově handicapovaných. Hosté si můžou v úplné tmě vypít kávu, spolehnout se musí na asistenci nevidomých kavárníků. Kavárna bude až do neděle parkovat před forem Nová Karolina, pak se přesune do areálu Dolních Vítkovic na festival Colors of Ostrava, říká jedna ze zrakově handicapovaných průvodkyň Anna Kiktová.
7: Někteří zákazníci si chtějí užít tu chvilku, kdy se můžou vlastně zkoumat sami sebe, to, jak to vnímají. Někteří zákazníci zase jsou zvědaví a zajímá je třeba ten život nevidomých, to, jak to máme, jak fungujeme.
1: Teď pohled na silnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna trvá silný transitní provoz. Kamiony zastavují už kousek za 9. kříži na 170. kilometru. Osobní auta brzdí u Kývalky na kilometru 182. D7 ze Slaného do Prahy, kolona před omezením u letiště. 15 minut se sune od Tuchoměřic ze 4. kilometru. A dálnice D5 na příjezdu do hlavního města od Plzně se zaplnila na úrovni Rudné. Zhruba z 5. kilometru se popojíždí až na okruh. Trasa k Lochkovské tunelu potrvá téměř 50 minut, tak se na to připravte. Šťastnou cestu. Čtvrteční obloha bude převážně slunečná, pouze na východě a severovýchodě místy až oblačná s možnými přeháňkami, tam pak bude kolem 21 stupňů, jinak se teploty přes den budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je 10 minut po 8 hodině a nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 9. července 2026. V Ženevě pokračuje mezinárodní konference Umělá inteligence pro dobro. Podporu a ujištění o modlitbě jí adresoval papež Lev XIV., který se zabývá ve své první encyklice ochranou člověka v éře umělé inteligence. Za Vatikán jsou na summitu premiér kamnického státu Rafaela Petriniová a Paolo Benanti, papežův poradce pro otázky AI. Po večerním zahájení se na brněnském výstavišti naplno rozbíhá program konference Charis. Přednášky kněží Vlastimila Kadlece a Stanislava Pacnera se zaměří na téma odpuštění a smíření. Vše svatou v přímém přenosu televize Noe a Rádia Proglas bude sloužit Jan Berka v 16.45. Modlitbu chvál mohou účastníci večer prožít s konferenční kapelou. Od časného rána se v Praze na Karlově mostě slaví 669 let od položení jeho základního kamene. Za vrchol označili pořadatelé mši svatou, kterou v kostele svatého Františka z Asízy od 7 hodin celebroval velmistr řádu křižovníků s červenou hvězdou Josef Šedivý. Farnost svatého Mořice v Olomouci zve na další produkci ze série Organum Olomoucensis. Tentokrát se představí rakouský varhaník a učitel Vídeňské univerzity hudebních a dramatických umění Johannes Ebenbauer. Multižánrovým festivalem pro židovskou čtvrť ožijí do neděle Boskovice. Beseda na téma Chléb náš vezdejší se dnes koná na děkanství v Sobotce na Jičínsku. Rektor arcibiskupského semináře v Praze Radek Tichý se zaměří na fenomén hostiny v křesťanství. Irena Budweiserová zaspívá v kostele Narození Panny Marie v Novém Strašecím na Rakovnicku. Koncert oslaví dvě dekády nadačního fondu Umění doprovází, který pomáhá tuzemským hospicům. Výtěžek přispěje na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek. Horšovský týn na Domažlecku bude ode dneška do neděle dějištěm ikonopiseckého kurzu pod vedením kněze a křesťanského kouče Marka Paridy. Třetí koncert broumovského varhanního léta představí Ondřeje Valentu. Hudbou českých mistrů rozezní kostel svatých Petra a Pavla. A ve slovenském Trenčíně se odehraje Operace naděje, diskuzní maraton s účastí hostů z Česka, Slovenska a Ukrajiny nad tématy ruské invaze na Ukrajinu a možností podpory napadené země, evropské bezpečnosti nebo dezinformací. Je spjatá s probíhajícím festivalem Pohoda a zahrnuje dobročinnou sbírku na evakuační sanitky pro Ukrajinu. Tolik z očekávaných událostí.

0: Rovnoglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Zintenzivňují přípravy na celostátní setkání mládeže svolané tuzemskou katolickou církví na srpen do Ostravy. Ještě stále se hledají dobrovolníci, kteří by pomohli třeba s úklidem nebo stravováním na výstavišti Černá louka, kde bude hlavní část programu.
2: Organizátoři ocení také dobrovolníky, zvlášť pro pořadatelskou službu. Přihlašovat se mohou do 11. července. Více informací najdete na webových stránkách celostátního setkání mládeže, které se vůbec poprvé uskuteční v Ostravě od 11. do 16. srpna.
1: Upřesnil pro posluchače Proglasu mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel.

0: to vám přeje noční loutna má.
1: Třicátý čtvrtý ročník multižánrového festivalu pro židovskou čtvrť se koná v Boskovicích ode dneška do neděle. Návštěvníci se mohou těšit na 4 dny koncertů, divadla, filmů, autorských čtení, debat, výstav i programů pro děti. Více za organizátory Michaela Jurenová.
2: V rámci té hudební scény zazní mnoho žánrů, od elektroniky přes rock, rap, jazz, blues, postpunk. A nově budou i poloakustické koncerty písničkářů. Těm hlavním hvězdám bude patřit elektronická legenda Ohm Square, VVV Neurobeat a Nausea Orchestra, písničkářka Mucha nebo experimentální duo Pass. Ze zahraničních hostů mohou návštěvníky zaujmout například japonští Green Milk from the Planet Orange nebo argentinské Cigan Gypsy Tango Trio, které bude mimochodem festival zahajovat, polští Fishbasket a ze Slovenska přijede Dorota Nvotová and Band. Co se týká dalšího hudebního programu, spíš těch scén jednotlivých, budou se odehrávat v Panském dvoře, to bude letos hlavní hudební scéna. Nicméně Zámecký skleník nabízí tradičně jazz a blues, tam vystoupí například Jan Spálený a ASPM. Mezi novými projekty můžu zmínit třeba Bohemian Soul Shakers, americko-český projekt. Ty další dny zahrají jazzový Mabasto, je to teda polsko-český projekt. No a významnou roli v rámci té hudební části festivalu bude mít opět scéna Palouk u Hradu, která je určena pro objevování zatím méně známých hudebních projektů. Na Palouku se představí například Siu, slovenská interpretka, nebo Ministerstvo obrany.
1: V divadelním programu nabídne festival pro židovskou čtvrť představení, která propojují současné divadlo, performance a improvizaci, řekla nám pořadatelka Jurenová.
2: Jako příklad můžu uvést novou autofikční performanci Komitet pro řešení kanalizačních otázek kolektivu Hůlová, Havrda a Vrba, kteří se zabývají tématy paměti či rodinných vztahů. A celé to představení je inspirované pražskou kanalizací. Divadlo Al Dente zase přiveze talk show Stand Up Down. No a například klaunské duo Thea a Lisa nabídne absurdní komedii Spolubydli. Co se týká výstav a instalací, které jsou taky významnou součástí programu každoročně, tak tam bych zmínila hlavně novinku Performance Hub, což bude prostor, který se bude nacházet v Proluce u Židovského obecního domu. Tento prostor se bude věnovat performancím obecně, propojujícím poezii, tanec, výtvarné umění, hudbu nebo zvuk a bude se dít přímo procesu vzniku. Do programu se zapojí například Vladimír Havlík a Jana Orlová, kteří pro Boskovice připraví sérii performancí reagujících na konkrétní festivalová místa a jejich atmosféru. Mezi další významná jména bych uvedla například Petra Válka, Adama Hnojila, Michala Kříže nebo Martin Zetovou.
1: Od května probíhá v galerii Otakara Kubína výstava Josefa Koudelky Invaze 68. Upozorňuje z Boskovic Michaela Jurenová.
2: Tenhle legendární fotograf a rodák z nedalekého Valchova představí v Boskovicích vůbec poprvé svůj ikonický cyklus zachycující dramatické události srpna 68. Tuto událost doprovodí v rámci filmového programu i dokumentární filmy o Josefu Koudelkovi za účasti jak režiséru, tak samotného Josefa Koudelky. Filmový a diskuzní program, ten připomene 90 let od narození Václava Havla, tvorbu režiséra Karla Smička a také součástí slovenský film. Takže filmoví fanoušci se mohou těšit například na filmy Odcházení, Občan Václav Havel jede na dovolenou nebo filmy Housata režiséra Karla Smička. No a také na slovenské dokumenty Emília nebo Nahoře nebe v dolině Jihá. Poslední věc, co bych ráda zmínila, je, že festival Boskovice se připojí k oslavám 20. výročí vydavatelství Polí 5. Připojíme se jak koncerty zpřízněných kapel, tak besedou se zakladatelem vydavatelství Josefem Jindrákem a také výstavou fotografií Karla Schustera v Sýpce.
1: Uvedla na Proglasu za pořadatele Boskovického festivalu pro židovskou čtvrť konaného o tomto víkendu Michaela Jurenová. Vstupenky se prodávají také na místě.
0: O azbest, buši, déšť a krev malých dětí. Spálíš si prsty, když chceš rožnout svíčku. Tatínek nepřijde, duní holé věte. Bůh zkouší člověka a test někdo smyčnul. Proč musí trpět Izrael, proč musí trpět Palestina? Přitom je do ráje, do háje, odevša stejně daleko. Kéž dneska pán Bůh je a kéž je s nima všema. Trestaně vina, kéž ho nezajímá, kéž nemíří na slepo.

Někde se tíha vykrátí, ale častěji se sčítá. Odpust, že nemám sílu tvoje tího nést. Šeptám se jména měst do nočního ticha.

dobře vím. Mariupol, Bachmut, Rafah, Mosul, Aleppo. Kéž dneska pán Bůh a kéž je milostivý. Trestaně vina, kéž ho nezajímá, kéž nemíří na slepo. Šeptám si jména měst do nočního ticha. Šeptám si jména měst do nočního ticha. Šeptám si jména měst do nočního ticha.

Je krátce po 8:30, čtvrtek 9. července 2026. Vy posloucháte vysílání Proglasu a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. V tento den roku 1727 zemřela italská abatyše se stigmaty, tedy znameními Kristových rán svatá Veronika Giuliani. Její památka je dnes podle katolického kalendáře. Před 415 lety položili základní kámen raně barokního kostela Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně. 105 let uplynulo od narození básnířky a překladatelky Anděly Janouškové. Zemřela v roce 1999. 95 by oslavil filozof a politolog profesor Mikuláš Lobkovic. Na věčnosti je od roku 2020. Před 35 lety Česká národní rada schválila zákon o zřízení Slezské univerzity v Opavě, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ostravské univerzity v Ostravě. 50 dnes slaví zakladatel a víceprezident festivalu Meeting Brno sociolog David Macek. 63. narozeniny má salesián páter Leoš Ryška, režisér a filmový producent, zakladatel a ředitel televize Noe, farář v Ostravě Heřmanicích. O 3 roky starší je salesián páter Milan Mihulec, řečený Majo, farní vikář u svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. 70. slaví americký herec Tom Hanks. 76 let se dožívá výpomocný duchovní strážnických farností a obhájce svazku interdiecézního soudu Olomouc monsignor Jan Můčka. 82. narozeniny slaví hokejový útočník a trenér, legenda československé reprezentace Jiří Holík. A svátek má dnes Drahoslava, je to jméno slovanské, znamená drahá, ta, které je drahá sláva. Nositelkám tohoto jména k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvýše naměříme teploty mezi 23 a 27 stupni Celsia, na severu a severovýchodě bude chladněji mezi 20 a 23 stupni a v 1000 metrech na horách kolem 17. Tolik o počasí. A co za program nás čeká v následujících minutách na Proglasu? Do 9:00 stále pokračujeme proudem písniček, od 9:00 pak pořad Na stole je téma. Dnes to bude rozhovor s Jiřím Tenglerem o Františku Palackém, který připravil Daniel Ženatý. V 10:00 přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom nabízíme relace Rádia 7 v 10:15 nejen chlebem. Od 10:30 vysíláme Voničku pro milovníky dechovky a od 11:00 naladíte čtení Na pokračování. Dnes otevřeme knihu Školák Kája Mařík Ve škole i doma. Uslyšíme první část s názvem Děti doma zlobí. Na to se tady můžete těšit dnes na Proglasu. A teď už Jaroslav Hudka a Stůj břízo zelená.

Úloha osobnosti v dějinách se stává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. Pohled se odvrátí, Koperník sutaně. Smrtka si obrátí, Marta ve vaně. Stránka se otáčí, Koniáš zatleská, Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká. Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká, smrt bývá nehezká. Laskavé šero vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero, a k něčemu snář, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Písnička dozněla, bytem je šatlava. Před vraty kostela uvidíš Václava. Drží se klepadla, hrobař si ruce mne,

přístaví Kristovi, Spartakus bez meče, ranami nachoví. Dívej se, člověče, dívej se, člověče, dívej se, člověče. Laskavé šere vám přikryje tvář s grimasou hrůzy.

muzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Johanku stříhají, ruka je zemdlená. Pacholci říhají, ocel je kalená. Pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, smrt sedí v propadle, oděná v saténu. Smrt sedí v propadle, oděná v saténu, oděná v saténu. Jesenin opilý, chystá si oprátku. Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku. Vidíš fra Filipa, krev plivá do barvy. Žerára Filipa, smrtka si obarví. Žerára Filipa, smrtka si obarví. Smrtka si obarví. Laskavé šero vám přikryje tvář s grimasou hrůzy. Ruka již před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu

0: Kennedy ve voze proklíná raracha. Pohřebním na voze uvidíš palacha.
1: Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.

0: Muzeum města Brna zve na hrad Špilberk na návštěvu unikátní protiválečné expozice Kaple křížů. My se tam teď podíváme s vedoucím archeologem muzea Petrem Vachútem.
1: Je to původní barokní kaple, která sloužila ke katolickým obřadům. Chodil se sem modlit baron Drenk, vězňové, uvěznění v zdejších kasematech, vojáci v místních kasárnách, až do tragické změny roku 1939, kdy německá mašinérie, která okupovala tehdejší Československo, se rozhodla, že barokní kapli zruší. Dva roky zde fungovalo vězení a poté se přestavila na takovou vzorovou síň oslavy nacistického kultu. V rámci výročí 80 let od konce války jsme se rozhodli, že kapli zpřístupníme. Vytvoříme zde expozici a kromě toho, že zde bude popsána celá historie té kaple, jsme poprosili výtvarníky a umělce, aby nám vytvořili takovou zvukovou a světelnou show, která bude reprezentovat všechny hlavní období v dějinách této kaple a přímo na místě by měla reprodukovat nějaké emoce, se kterými bude pracovat a ten návštěvník, kromě těch historických informací, by měl mít i zážitek tady z tohohle prostoru.

0: Skupina Good Work vystoupí příští pátek 17. července v kostele svatého Vavřince ve Vrchlabí.
1: Skupina boří mýty a zažité představy o škatulkování hudby. Její repertoár propojuje několik hudebních stylů. Přiznány jsou folklorní kořeny řady muzikantů, které se dokonale pojí se soudobým popovým projevem kapely jako celku. Koncerty v podání této skupiny bývají strhujícím zážitkem i pastvou pro oči. Vstupenky na tento koncert je možné zakoupit na těchto místech. Infocentrum Vrchlabí, online prodej portál SMB Ticket a Fara Vrchlabí.
0: Informuje náš redaktor v Královéhradecké diecézi Martin Weisbauer.
2: Mám naději, že uslyšíš

bývala stolikrát. Ouro. Nechtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv.

To je můj ženě, nemohu ti být ruby, já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. O ruby, nechtěj mi lásku brát.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Protestantská farnost Mitterbach je nově součástí Via Sacra, nejstarší poutní cesty Rakouska. Z Vídně do poutního místa Mariazell po ní lidé putují ve 4 až 6 denních etapách už přes 800 let. Zázemí jim tradičně poskytovaly mnohé katolické zastávky a kostely. Od nynějška mohou na trase využít i pohostinství Mitterbachu s nejstarším evangelikálním kostelem v Dolním Rakousku, informuje evangelická tisková služba. Malá, ale aktivní komunita se dostala v posledních letech do širšího povědomí ekumenickým duchem. Pro přicházející po Via Sacra má také poutní známku. Farářka Birgit Lušeová vyjádřila přání, aby hosté vnímali její kostel jako místo reflexe před Bohem a hledání pokoje.

0: Milí posluchači Rádia Proglas, přeji vám pěkný den, jmenuji se Daniel Ženatý a jsem moc rád, že si mohu povídat se svým kolegou, evangelickým farářem Jiřím Tenglerem, který je farářem v Poličce. Některé rozhovory s ním už si možná pamatujete na Rádiu Proglas, byly vždycky zajímavé. A dnes jsem rád, že si můžeme povídat spolu o Františku Palackém. Od smrti Františka Palackého uplynulo, pomož mě to, bylo to
1: 150 let v květnu.
0: 150 let koncem května. Tak dobrý den, Jiří.
1: Dobrý den.
0: Co ten Palacký, prosím tě, tak těch ulic máme. Já jsem třeba asi největší část svého života také bydlel na ulici Palackého a tak jsem na to byl docela hrdý. Říká se otec národa. Co bys k tomu řekl?
1: Tak údajně je prý to druhá nejvyšší pravděpodobnost, že budeš bydlet na ulici nebo na náměstí nesoucí jméno Palackého, jenom Tyrš ho překoná prý. Podle statistiky celorepublikové těch jeho jmen je použito víc na označení místopisná a takže Palacký je na druhém místě hned. My tady taky máme v Poličce Palackého náměstí. Otec národa, čestný titul, který dostává za své zásluhy, no, na jakém poli? Palacký je známý především jako historik. Jeho kniha o dějinách českého národa je tím vlastně zásadním dílem nejenom v jeho tvorbě, ale celkově pro pojetí našich dějin. Ale souběžně s tou prací historickou se Palacký angažoval v politice. Ale to byla politika začátku 19. století, kdy se nedala dělat politika tak, jak ji známe dnes. Poměry byly výrazně jinačí. Nacházíme se v období monarchie, kdy panovník není vázaný žádnou ústavu. To není konstituční monarchie, kde by byla jasně nastavená pravidla. Existuje nějaké zvykové právo, ale všechno je završeno tou mocí císařskou. A jak se v tomto prostoru pohybovat, čeho tam dosáhnout, s jakými požadavky vzejít, tak

0: jiných měst, univerzit, vůči panovníkovi, která nikdy nebyla zrušena. Takže to bylo to, co Palackého na těch dějinách taky zajímalo a co on z těch dějin dokázal vydolovat a dodával té národní komunitě sebevědomí. Tím řekl, no tak podívejte se, jako v minulosti už tady něco bylo. No, proč by tomu teď mělo být jinak? Takže ta jeho politika byla hodně spjata s těmi objevy historickými neboli státoprávními, o kterých on hodně bádal a vlastně dodával materiál těm českým vlastencům, aby mohli být hrdí na svou minulost a tudíž měli i odvahu a chuť měnit současnost.
1: To je zajímavé, to mě nikdy nenapadlo, že vlastně teda ten odkaz na tu historii, řekněme na Husa, Jednotu bratrskou, která hodně Palackého zajímala, že to vlastně musel jako kdyby lifrovat, prostředkovat, že musel seznamovat své okolí s tím, že to asi nebylo běžně známé v té době, nebo jak to bylo?
0: Tak ono nebylo ani moc historických knih do té doby. Kdo psal historii? To ještě všechno bylo v počátcích. Oni existovaly nějaké kroniky, nějaké populární spisy, které to přibližovaly, ale v tom objemu, jakém to předložil Palacký, nic podobného nebylo. Jsme říkám, v 19. století vědy se začínají rozvíjet a to nejenom vědy přírodní, které známe díky těm všemožným objevům, ale i vědy humanitní. Zkoumání historie je v plenkách té formě, jakou my známe. Palacký, a to mě na něm fascinuje, on byl archivář. Ta jeho profese, které on se nejvíc věnoval, bylo, že prolézal archivy. Když přišel do Prahy jakožto 25-letý v roce 1823, tak dostal místo u šlechtického rodu Schwarzenbergů, aby spravoval jejich archiv. Protože ty archivy byly nespracované, prostě se vršily někde spisy, jo, na šlechtických sídlech, byly pak nějaké zemské spisy, které obhospodařovali čeští stavové, čeští šlechtici, kteří vlastně byli patrony Českého království. A potom Palacký objížděl všechny možné různé archivy, jak u nás, tak v cizině. A tam zkoumal, dohledával listiny a považte začátek 19. století, to je doba, kdy ještě neexistuje železnice, začíná se budovat. On vlastně spolu prožil boom železnice. Mm-hmm. No, to byl jeden z prvních těch velkých cestovatelů železničních. A takže jezdil po archivech a archivy v té době neměly žádná jasně daná pravidla. Záleželo vždycky na té místní skupině, která to ovládala, kdo to tam měl na starosti. Mě rozesmála historka, kdy byl Palacký v Římě a on se nedostal naplno do vatikánských archivů, protože na to neměl postavení. To bylo vyhrazeno vyšším šaržím než je on. Nicméně nějakým dokladům se dostal a tam je scéna, že nějaký ten archivář vyloženě provokuje Palackého, nadálku mu mává před nosem nějakým dokumentem, který má viditelně nějaké významné pečeti. Palacký tuší, o čem to je, ale nevidí, co tam je a ten archivář se domáhá nějakého poplatku za to, který nebyl nějak předepsaný. On prostě ho potřebuje pro své živobytí. A takže to mi přijde až úsměvné, s čím vším se musel potýkat, aby se dobral k těm pramenům, které do té doby nebyly známé. A Palacký, on měl patrně fotografickou paměť, takže mu stačilo kouknout a hodně si toho zapamatoval. A k tomu byl nesmírně dobře jazykově vybavený. Hmm. Tak ty archivy byly ve starší formě ve smyslu latinské, ale on se orientoval i v jiných jazycích. Takže
1: to mě zajímalo, jestli ten archivář, ty jsi řekl hezky, že chtěl poplatek, no ono taky, jestli to nemohlo být třeba úplatek. Že jo?
0: Já myslím, že on v té době o tom nebyl zas tak moc velký rozdíl. No. Že oni tako se museli nějak financovat, že jo, sami.
2: A tím, že nebyla nastavená pravidla, tak to běželo tak všelijak.

0: No, vzpomínám si, že jsem jako student teologie přijel v roce 1974 poprvé na fakultu a šel jsem poprvé do knihovny s bázní a třesením, tak tam tehdy pan knihovník Sobotka, z kterého měli někteří hrůzu, ale měl svůj vlastní humor, tak na mě mrknul a říkal, že na ty vidím, že jsi z Valašska, možná spolu budeme dobře vycházet. Tak to bylo něco podobného. A s tím cestováním, to jsem se taky někde dočetl, že jak jeho manželka, k tomu se dostaneme, byla nemocná, měla nějaké srdeční potíže a že hodně jezdili do lázní, tak si člověk představí nějakou velichovku nebo něco, ale oni jezdili do Nis, tak to také muselo být v té době jako dost náročné, ne? Dostat se tak daleko a říká, že byl v Římě, znal jazyky. No, možná, teďka jsme skočili doprostřed, jak on teda vlastně se k tomu dostal, k tomu vzdělání? On vyrůstal v Hoclavicích, jestli se nepletu, mezi Valašským Meziříčím a Jičínem, Novým Jičínem.
1: No, což by znamenalo, že byl Lach. Ne Valach, ale Lach. To je ta hranice Valašska a Lašska. Pocházel z učitelské rodiny. Takže knihy pro něho nebyly exotickým zbožím. Jeho tatínek byl učitelem na evangelické škole v Hoclavicích, která tam v té době neexistovala příliš dlouho, jelikož František Palacký se narodil v roce 1798, nepříliš dlouho po vydání tolerančního patentu, kterým císař Josef II. Umožnil rozvoj evangelické církve, aby se znovu ustavila po 1,5 století zákazu. K tomu zřizování farností patřilo i zřizování škol a v jedné takové vesnické škole byl Františkův tatínek učitelem. A tam on se dostal do kontaktu s Biblí Kralickou, průvodkyně v Hoclavicích vám řekne, že údajně v 5 letech už měl Bibli přečtenou. Ten přístup k písemnostem byl u Palackého hodně intenzivní. Tatínek ho poslal napřed do místní školy v Kunině, což byla taková zámecká škola provozovaná místní šlechtičnou. V němčině se tam vyučovalo, protože tam se nacházelo jazykové pomezí česko-německé také. Takže ta první léta školní docházky absolvuje v němčině, i většina spolužáků jsou Němci v té době. A tam si vyučuje francouzština, latina pochopitelně. Tatínek ho tam nenechá příliš dlouho v té škole, poněvadž ta škola je katolická. A hledá, kam by ho umístil jinam. To jsme zhruba někdy kolem roku 1809. A v té dobu probíhají napoleonské války v Evropě. A takový evangelický učitel to neměl snadné příliš, tak si musel schánět živobytí, kde se dalo, takže obchodoval s lečím, taky o prázdninách a měl kontakty do Uher, do horní země alias do Slovenska, takže napřed posílá Františka do školy v Trenčíně, kde evangelická církev má nějaké gymnázium nebo liceum, protože je škola čistě evangelická, kde se ale vyučuje v té době v latině. Takže první Palackého škola byla v němčině, druhá má výuku v latině. Tam Palacký trošičku strádá, protože on by potřeboval zřejmě větší rozlet. Takže čte, co se mu dostane do ruky, ale kvalitní literatury tam asi moc po ruce nebylo. Byly tam spíš takové nějaké ortodoxní pravověrné teologické spisy, tak ještě si vlastně, aby se rozptýl, tak se učí řecky, starou řečtinu. Následně jde studovat do Prešpurku, což je dnešní Bratislava, město, které trošku v té době ještě žije ze své zašlé slávy, jelikož Prešpurk byl hlavním městem Uher po dobu, kdy Turci ovládali jižní oblasti. Marie Terezie byla třeba korunována v Prešpurku, nikoli v Budíně. Takže tam je a tam vlastně se dostává do velké společnosti. V Bratislavě dodnes existuje ona škola, jako evangelické gymnázium, což byla jedna z nejvýše postavených vzdělávacích institucí v rámci Habsburské monarchie pro evangelíky. V Pressburku se Palacký naučí maďarsky, protože to tam potřebuje. A na té škole, tam už to má vyšší úroveň, tam se setkává i se soudobými trendy, řekněme, kulturními z Německa, probíhající romantismus. No, Johann Wolfgang Goethe je v té době velkým ideálem, který je čten. Palacký hodně přemýšlí o estetice, což je nauka o kráse. No, tak to ty romantiky zajímá, že? Co je pěkného ve světě. A u něj ta estetika vlastně začne převládat v přístupu ke světu. On tu svoji původní náboženskou horlivost, kterou to jakožto dospívající prožíval částečně i díky těm velice vyhraněným náboženským spisům v Trenčíně, tak tuhle tu vyhraněnost odkládá, nezamíří, jak si přál jeho tatínek, do role faráře. Ten tatínek byl velice snaživý, takže mu už i domluvil místo, kde by mohl farářovat.
2: Kde to bylo?
1: Bylo to na Těšínsku, v dnešním Polsku, myslím v Bílsku. Mm-hmm. Bělsko-Biala je to dneska souměstí, ale tenkrát se to nacházelo v rámci Habsburského Slezska ještě. A takže z toho nic nebylo, on zůstává v Uhrách jako učitel v šlechtických rodinách. Což ukazuje, že v tom Pressburku on pronikl už do vyšší společnosti. Právě přesto, že dával kondice, tak pak, že to nebylo jenom jednorázové učení, ale fungoval jako domácí učitel, tak on mohl učit jazyky, francouzštinu, němčinu, latinu. V historii se orientoval pak i tu estetiku pro krasoduchy. Jo, takže a díky tomu on vlastně začal žít ve vyšší společnosti. Penězi úplně neoplýval, oni mu jako platili střídavě, ale v té společnosti se pohyboval, i když těch peněz moc neměl. A když měl peníze, a to je pěkné, to se mi na něj líbí, on podporoval svého bratra, který taky se vydal na studia.
0: Vím, že měl hodně sourozenců, promiň. Je známo, jestli někdo z těch sourozenců se tím farářem stal, aby měl tatínek radost?
1: Tohle nevím.
0: Nevíš?
1: Tohle nevím, no. Mm. Tam je ještě dochované z té jeho rodiny taky jedna zajímavost. Jeho otec ovdověl a našel si novou ženu a v té době už František byl dospělý, tak to s ním konzultoval, jestli se má oženit a i ta nastávající se ho prosila o vyjádření, tak to je jako zajímavý rozměr. Jako, František proti tomu jí
0: zeměl. Já jsem vždycky šel do řeči, no, jsme v Bratislavě.
1: On pak se dostává na venkov, kde pobývá prostředí šlechtických rodin, což je pro něj hodně intenzivní. Jedna rodina, on tam jako zažívá jako oddanost té rodině a vděčnost. S nimi se třeba dostane i do Vídně, se to orientuje. A právě přes tu estetiku se jakoby až oklikou dostává češtině. On vlastně, zatím ta čeština tam, to byl ten domácí jazyk, ze kterého on zešel, pak na Slovensku se setkal se slovenštinou, ale vlastně moc té české literatury nepřečil. Ono jí tak moc pěkné nebylo do té doby. Ta nás ještě nerozvíjela. Jo? Nebo začínala se rozvíjet. A přesouvá se do Prahy, kde ve svých 25 letech, jak jsem řekl, získává místo v tom prostředí aristokracie, kdy jim pomáhá zpracovávat jejich archivy. On nepracuje výhradně jenom pro ty Schwarzenberky, ale tam je ta jeho pozice nejsilnější. Následně získává místo archiváře Českého království, což je zpěto s opečováním těch úředních dokumentů a je taky propojen s Národním muzeem, které je v té době mladoučké, že jo, má jakých 18 bylo založeno, takže 1827 tam nastupuje a zakládá časopis Českého muzea, který pokud se nepletu vychází dodnes. On původně vycházel ve dvou verzích, v německé a v české, protože to bylo vlastenecké muzeum a na tom muzeum Schwarzenberkové vlastně byli hýbatel. Ta původní expozice se nacházela u nich v paláci. Schwarzenberkové byli hýbateli toho muzea. Jo. Jo, a ten vlastenecký okruh, který ho zakládal, tak to byli zemští šlechtici, kteří převážně mluvili německy. Mm-hmm. No, a takže to bylo vlastenecké muzeum, zemské muzeum. Vydává časopis, tam jsou kolem toho různé peripetie a dostává zakázku napsat dějiny Českého království. Do čehož on se pouští, ale píše německy. Protože ta čtenářská obec, kterou by to mohlo zajímat, je převážně německy mluvící a i v cizině to dojde ohlasu, zatímco pro koho by to psal česky. Takže on to začíná psát německy, dějiny Čech, se to jmenuje, Geschichte Böhmens, a potom až postupně to začíná přepracovávat do té české verze, která se liší, není to překlad, je to jinačí dílo. V téhle době se Palacký ožení s Terezí Měchurovou, ta pochází ze zámožné rodiny, ne šlechtické, ale oni jsou vlastně v takovém tom, v takové té úrovni měšťanské, která je takový těsně napojená tu šlechtu. Jo. Někteří zámožní měšťané si žijou lépe než chudší šlechtici v té době. Tak. A díky tomu sňatku on přestane konečně mít existenční problémy, protože on sice je de facto státní zaměstnanec, ale takový druhořadý. Jako archivář, tak kdo pracuje v muzeu, že jo, tak si nemůže moc vyskakovat. A zajímavé na to manželství je, že jeho paní je Němka. Ona vlastně Terezie Měchura, nepřechýleně. Oni spolu komunikují německy, oni píše dopisy, které se dochovaly, jsou vřele i ten jeho pozdější přístup k její nemoci je vlastně velice laskavý. Mají dvě děti, on s nimi mluví česky, ona s nimi mluví německy. Palacký opakovaně někde poznamenával své ženě Terezii, ona vlastenčila po Německu. Ona byla zemskou vlastenkou, češkou, ale akorát mluvila německy přitom. A tohle je obzor, který je pro Palackého důležitý, že těm dějinám patří jak Češi, tak Němci hromady v tom našem prostoru. Tuhle myšlenku potom Palacký vdechne do toho svého velikého klíčového díla Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě, kdy, jak to říct, on tam nepíše jenom historii. Já když jsem se to snažil pročítat, neměl jsem sílu číst celé dějiny, ale určité pasáže jsem si pročetl, tak je to studnice údajů a informací. To, co Palacký vyštrachá v těch archivech, tak on to tam umí vložit. No, to je jedna věc. Druhá věc, on používá docela košatý jazyk. On tak asi jak se pohyboval v různých jazycích, tak znal možnosti, jaké jazyk dává a ta jeho čeština je bohatá. Člověk se tam přiučí spoustu slov. Samozřejmě je to 200 let staré, takže ty formulace některé jsou hodně, hodně zvláštní, ale mně se to líbí. Jo? Už člověk jenom tak pro zajímavost by to mohl číst, jak se ten jazyk tenkrát vyvíjel. Nezapomínejme, že on byl jeden z prvních, kdo v odborné historiografii české pracoval s českým jazykem. To jeho dílo mělo i své limity, totiž bylo psáno v době cenzury. Metternichovské, bachovské, takže tam byly nutné zásahy, aby to bylo vůbec možné dát do tisku. A co je v těch českých dějinách, v českém jazyce výrazné, je, že Palacký tím romantickým způsobem pracuje s představou národních povah. Že konstatuje, tady v tom našem evropském prostoru jsou tři velké duchovní proudy, jo, navázané na národy, nebo na jazyky. Tak první je ten dávný římský, latinský. Ten se do našeho středoevropského prostoru dostal prostřednictvím germánského vlivu, němectví. No a pak jsme tady my Slované, kteří máme jiný naturel. Němci, oni jsou na ten pořádek, Ordnung muss sein, jo, že to uspořádat, zorganizovat, zatímco ti Slované, tam to bylo více svobodnější, více rovnostářské, takovým podtextem více demokratické. Ty Slované nevytvořili ty hierarchické struktury, to se k ním dostalo z toho německého prostředí. A teď nějakým způsobem se s tím máme konfrontovat. A tak proto Palacký řekne tu svoji velice známou tezi, že naše dějiny jsou stýkáním a potýkáním se s němectvím.
0: Stýkáním a potýkáním se s němectvím.
1: Vymezováním se vůči němectví. My můžeme kritizovat tu představu, která zatím stojí nějakých národních povah. No to, no, že národům je dán do vínku nějaký charakter a cíl, ke kterému se mají rozvíjet. To, co z nich tvoří nějakou pospolitost, a pro Palackého je to svým způsobem jakoby božský úkol, který by ale nebyl zapsaný v nějaké svaté knize, jo, který je spíš tak jak tou prozřetelností nám daný. Předu Palacký není klasickým křesťanem. Palacký není klasickým křesťanem. Mm-hmm. On sice říká o sobě, že je evangelík, jo, třeba když řeší ty podmínky sňatku, což nebylo úplně jednoduché, aby si katolička vzala evangelíka, ale Palacký byl tak etablovaný ve společnosti, že to nakonec bylo možné a on to své evangelictví dost byl schopný zakrýt. No, ale pokud vím, tak církevního života se nějak aktivně neúčastnil a vlastně nabízel jiný příběh. Ne, že člověk uskutečňuje to svoje osobní štěstí v rámci víry, vztahu k Bohu ve společenství Božího lidu, ale že člověk uskutečňuje to svoje osobní štěstí v rámci národa a v rámci jeho dějin.
2: Chválím tě, země má,

0: O Františku Palackém, jehož výročí úmrtí 150. jsme si připomněli koncem května roku 2026, si povídám s evangelickým farářem Jiřím Tenglerem. Jiří, tak ten Palacký a Češi, Němci, už jsme toho slyšeli dost, rok 1848, národní obrození, asi tímto středem ještě budeme povídat, viď?
1: Přesně tak. Palacký, jakožto otec národa, není nepřítelem Němců. On říká, my jsme sousedi, my se ovlivňujeme. Pro Palackého němčina byl jazyk, který znal velice dobře, ovládal ho, vzdělání v něm získával, takže měl spoustu přátel, psal v něm, vlastně zpočátku asi líp než v češtině, do té češtiny se musel vpravit. Takže pro něj to je opravdu to sousedství, kdy s těmi sousedy se ovlivňujeme. A tak to vidí tu naši roli a zároveň říká, ale my Slovani máme něco jiného a to bychom si měli držet. Velice zásadní v tom ohledu je rok 1848, takzvané jaro národů, kdy na různých místech Evropy propukají povstání, revoluce vůči zkostnatělému, vlastně dobíhajícímu feudálnímu řádu. Ti panovníci jsou pořád formálně velice silní, i když je tady šlechta a prudce se rozvíjející měšťanstvo, vlastně nová třída, která je za možná do toho ještě přibývá úplně nová dělnická třída, která formou městské chudiny vytváří skupinu, která tady nebyla, se kterou ty státy nepracovaly. Takže jak utvářet to státní společenství? V Německu se objeví myšlenka, no nás je přece hromada německých států, ještě mnohem víc než současných 16 spolkových zemí. Německo bylo rozdrobené a říkám, no ale to, co nás spojuje, je to němectví, ten jazyk. Zapomínáme na to, že jsme Bavoři a Šváby a Sasové, máme přece společný jazyk. Zapomeňme na to, že jsme protestanti a katolíci, jsme přece Němci. Jo, vytvořme to společenství na základě jazyka a tak to ti němečtí liberálové v té době, nepřekrývejme to s dnešními liberály, liberálové jsou v tom, že nechtějí zkostnatělou monarchii. Chtějí vytvořit nové společenství i s novým panovníkem, klidně, no, ale vše německé společenství. Tihleti němečtí progresivisté svolávají sněm do Frankfurtu nad Mohanem, takzvaný frankfurtský sněm, kdy představitelé jednotlivých zemí chtějí vytvořit vlastně vše německý stát. A teď ten vtip, otec národa Čech, v roce 1848 dostane pozvánku na ten frankfurtský sněm, aby tam zastupoval Čechy. Zemi Čechy. Jelikož on je známý v Německu díky svým publikacím. Dokonce má i nějaké jakoby čestné doktoráty, nebo nevím, jestli už teď, nebo později. Prostě on je uznávaný jako že historik Českého království, skvěle se vyjadřující německy, který zná ty dějiny, který vlastně té zemi představuje její skvělé dějiny v pozici vůči panovníkovi, protože panovníci se měnili. Ale to obyvatelstvo tam pořád bylo kontinuální. Takže je přizvaný, aby on tam zastupoval na tom všeněmeckém sněmu, aby zastupoval zemi Čechy, kde je přes taky spousta Němců, aby se vytvořil ten velký německý stát. A na to Palacký odpoví svým slavným dopisem, který publikoval Karel Havlíček Borovský ve svých Národních novinách. A on tam napíše, tohle není pro nás. Tohle si řešte vy Němci, ale my máme tady svoje dějiny a ty naše dějiny jsou více slovanské než německé. Karel Havlíček Borovský k tomu napsal veršovánku dlouhou a mně se to líbí ve zkratce, jak on to uměl epigraficky vyjádřit. Německo je vaše a Čechy zas naše, nefoukejte nám z Frankfurtu do slovanský kaše. Tak, jo, Slovani, jsme u toho stýkání a potýkání s němectvím. Slovani si vymyslí svůj sněm a svolají slovanský sněm do Prahy, kde chtějí udělat to, co Němci. Tu soudržnost slovanskou manifestovat a spojit se, je to iluzorní. Ti Slovan nemůžou být tak soudržní jako Němci už jenom proto, že se nachází v úplně jiných politických režimech a ta jazyková vzdálenost je taky větší. Takže tohle nedopadne. On řekne, naše místo je v rámci Rakouské říše. On tu říši nechce likvidovat. On ji chce zachovat, protože vidí, no, kdybychom se my, jako české země, připojili k tomu velkoněmeckému projektu, tak co tam budeme, my Češi? Tam budeme jako úplně titěrný přívěsek, který nás to semele. Naše místo je v tom Habsburském soustátí, kde je spousta národů, spousta zemí, spousta národů. A tady máme šanci se udržet, protože tady nad námi ti Němci nemají převahu. Takže to je to, co později dostane název austroslavismus, jo, v rámci Rakouska, rozvoj slovanských národů. Pomáhá v tomuhle sebevědomí ta historická erudice. Jo, on ví, že ty země fakt měly skvělou minulost a nemusí se za ní stydět. A tak ať to pokračuje dál. Takže tohleto vymezení Palackého vůči frankfurtskému sněmu řekne, no, já to teď hodně řeknu ve zkratce, nám vlastně pod těmi Habsburky není tak zle. Jo? A zachovává loajalitu císaři, což ten císař umí ocenit. Jo? Protože on je uznávaný, on vlastně drží tu státoprávní linii. Jo? A později to Palacký rozpracuje ten rok 1848. Není příliš úspěšný, ústava se nezrodí taková, jakou by si přáli, ale on je třeba členem kroměřížského sněmu, kde jedná se o jakési vlastně federalizaci Rakouska. Ono to nedopadne. Mimochodem, ten kroměřížský sněm se koná v arcibiskupském paláci, tam je letní sídlo olomouckých arcibiskupů v Kroměříži. Najdete obrázek tohoto paláce na rubové straně tisícikorunové bankovky. Na čelní je František Palacký a na druhé straně je tam takový náznak toho kroměřížského paláce, kde se jednalo. Takže ten rok 1848 není úspěšný. Ve většině požadavků nastává období útlumu, cenzury, ta po roce 1860 se polevuje. V té době Palacký jezdí, zkoumá archivy, píše dějiny, zápasy s cenzurou a pak předkládá v těch uvolněných poměrech 60. let, mimochodem 1861 vychází takzvaný protestantský patent, který de facto zrovnoprávňuje všechny církve na území rakouské monarchie. A v roce 1865 Palacký vydává Ideu státu rakouského, kdy on naplno řekne, nechť je to federace. Vraťme se k těm starým kořenům, kdy ta říše je sestavená z mnoha různých států. To on ví. A může to podložit historicky. Čechy, Morava, Slezsko, ale taky Uhry a Kraňsko a Halíč a Bukovina a tam Přímoří, prostě různé oblasti. No, a tak postavme to na té soudržnosti a spolupráci těchto zemí, jakožto početnou federaci, kde tím vlastně dostanou i ty národy šanci se rozvíjet v rámci těch svých jednotlivých zemí. K tomuhle nedojde. Proběhne takzvaná německo-německá válka, kdy Rakousko prohraje s Pruskem, ta jeho pozice je oslabena. A v roce 1866 nastává pověstné rakousko-uherské vyrovnání, kdy vzniká vlastně dvojmonarchie, nebo jak to říct. No. Se řekne, tak máme na jedné straně Uhry, jakožto velkou historickou zemi, s rozsahem mnohem větším než současné Maďarsko, ale kde je dominantní prvek maďarský. A pak máme takzvané rakouské země. A tam je obrovská národnostní směsice, Němci tam nejsou ve většině. No ale tohle je...
0: Ale Češi tam jsou.
1: Češi tam jsou, ano. Jo, Češi tam jsou, vlastně v Čechách, na Moravě mají většinu, ve Slezsku nikoli. Jo. Tak Češi jsou součástí tohohle bloku a to je pro Palackého rána obrovská. On chtěl, aby všechny ty země byly na stejné úrovni. No, nebo možná nějakou menší diferenciaci si tam dovedl představit, jo? Ale teď, když vlastně z toho vzniká ten dualismus, vzniká Rakousko-Uhersko, se cítí být vlastně pokořený, jo? Ti habsburští panovníci, oni se historicky titulovali, když vypisovali své tituly, tak začínali král uherský a český. Jo? Tak najednou teď Uhry dostali obrovskou samostatnost, Čechy nic. No. Tak tady se mu to nepodařilo prosadit, tahle ta myšlenka. A poté se stahuje do značné míry, už se tolik... No, protože on jako neuspěl vlastně. Předložil koncept, jo, pro hrdé Čechy v rámci Rakouskryše a to selhalo.
0: A tuší se, proč to selhalo? Nebo...
1: No, protože nebyla vůle na té habsburské straně. Jo.
0: A proč byla vůle vůči těm...
1: Oni byli silní hodně. Uhři byli silní. V tom roce 1848-1849 to povstání tam bylo velmi silné. Dokonce tam musel cár přijet na pomoc, aby spacifikoval vzpůrné Uhry. Takže oni byli sebevědomější, silnější. Jo, taky tam moc tam byla koncentrovanější. Jo, že, no, jednolitější. Jo, tam vlastně to byl jeden velký útvar. Když se podíváte na mapu, tak vidíte, že ty Uhry, tam spadalo oblast Chorvatska, tam teda z toho byla vyčleněná trochu zvlášť, měla zvláštní status, ale jinak to bylo kompaktní. Zatímco ty země na Říšském sněmu zastoupené, jak se říkalo, té druhé polovině, které my říkáme Rakousko, tak to bylo, nevím, kolik tam bylo, 17, jo, takových různých státečků. Čechy byly z nich nejvýraznější, jo, nejlidnatější, nejrozvinutější, ale byly tam právě, jak říkám, jako Bukovina, což je na pomezi Ukrajiny a Rumunska dnešní. Jo,
0: takže de facto vlastně vznikly dva velké celky, jedno se na Německo řekněme, obrazně.
1: Ano, to se sjednotilo vlastně trošku později, 1871.
0: Ty tendence tam byly, ano, vlastně ano. Už to byl samostatně myslící blok, pak teda druhý velký blok Uhersko a mezi tím takové cosi a tam spadla...
1: Ano, to bylo to, co my zahrňujeme jako Rakousko. To byl konglomerát zemí s různým právním postavením, tam vlastně to nikdy nebylo důkladně dořešeno. Vznikl teda rakouský parlament, ale on neměl moc velké kompetence. No, ale prostě tak nějak, oni ti Habsburkové to jako postupně, tak nějak, mě to trošku připadá, že když máte nějakou starou chalupu a postupně tam něco přestavíte, tam, jo, ale nějaká jednoznačná linie v budování toho státu tam nebyla. Tu myšlenku federalizace oprášil až po roce 1916 poslední rakouský císař Karel, který mimochodem uměl velice dobře česky, měl Čechy rád, ale už bylo pozdě, už se to nedalo zachránit.
0: Takže ten Palacký to chápal trošku jako svou osobní provodu, nebo neúspěch.
1: Jo? No, jako neúspěch, ale zároveň proto může mít ten hrdý titul Otec národa, protože jako vynesl argumenty pro tu svébytnost toho národa, že troufněte si na to být sami. A on taky zažil obrovský zestup toho národa. Taky umírá 1876, když on přichází před 50 lety do Prahy, tak ta čeština jako nemá tu pozici a teď se stala vlastně s etablovaným měšťanským jazykem. Krátce na to vzniká českojazyčná univerzita. Karlova univerzita je rozdělena na německou a českou větev a přichází ta Masaryk, jo, mimo jiné učit, jo, že tam ten... Vlastně, v té době, kdy Palacký umírá, tak Češi jsou vlastně kulturně plně etablovaným národem. Sbírá se na Národní muzeum, tam on taky kolem toho se angažuje, takže ty jeho zásluhy jsou nespochybnitelné.
0: Umíš si představit, kdyby taková persona jako Palacký nebyla, jak by se to vyvíjelo s námi, jestli by to... Dopadlo tak, jak dopadlo?
1: Je nebo... to zajímavé, jako, to je nějaká ta leninská otázka, role jednotlivce v dějinách, jo. No, já si myslím, že bychom bez toho Palackého nebyli asi tak hrdí a tak obeznámení se svými dějinami. Nebo by to trvalo, možná by to přišlo později, jo, ale... On měl obrovskou katalyzační roli. To bez pochyby. Že on spoustu lidí... A taky
0: to roli jakou?
1: Katalyzační. Že urychlil řadu procesů. Já si nemyslím, že by k ním nedošlo, jo, bez Palackého. Ale on uměl už třeba ten dopis do Frankfurtu, který napsal. Brilantně formulovat myšlenky. Jo, brilantně formulovat české postoje. A taky ten koncept českých dějin, kdy upozadil ty věroučné rozdíly, a řekl, no tak vy jste to společenství českého národa a vy vytvářejte ty dějiny. Jo. Vlastně v opozici, ne, on nebyl konfrontační příliš, jo. V tom sousedství s panovníkem, Budíš, že tady panovník, ale vy jste jako národ a rozvíjíte se a využívejte své možnosti. Potenciál k tomu máte. Dějiny to prokázaly už.
0: Pomaličku musíme končit, ale tak ještě otázka. Kdyby se dnes chtěl někdo chápat, nebo si vzít jako rukojmí Palackého, jeho češství k nějakým nacionalistickým projevům, co bys řekl? Jak bys mu to
1: ať to udělá. Ať to udělá a ať toho Palackého vezme vážně a jde tou linií federalizace. Pro něj byla nosná nemyšlenka izolace. Teď my se stáhneme do svého vlastního prostředí a budeme si to dělat po svém. Ne. My tím, že máme sousedy, tak v tom sousedství s těmi druhými, ať už to jsou ti Němci, kdy on nemohl být nějak proti německy, doma mluvil německy, jo? Tak v tom sousedství s Němci, tak sousedství s jinými Slovany nebo s jinými evropskými národy, které on v té době zažíval jako potlačené ve svých právech a ve svých možnostech, tak rozvíjíme se ve spolupráci. Já jsem přesvědčený, že Palacký, kdyby viděl současnou Evropskou unii, tak je z toho nadšený. A ještě tam říká, a ještě do toho jděte víc, a ještě víc spolupracujte, a ještě víc federalizujte. Jo? Takže to byl Palackého nacionalismus. Ne v izolaci, ale ve spolupráci.
0: Moc pěkně pověděno. A jak teda Palacký skončil? Víme něco o jeho posledních měsících, letech? Trošku teda zatrpklý asi nebyl, nebo byl malinko zatrpklý, že se to nepovedlo?
1: Asi jo, to jako nemohl přejít snadno. Jo. On pak už ve stáří zůstá pořád činný, on ty dějiny dopisuje, myslím až 1872, jo, takže to byl projekt vlastně celoživotní. A to jsou obrovské rejstříky taky k tomu, já si nedovedu představit, jak on to mohl zvládnout bez počítače něco takového napsat. Jo? Tak oni měli kulturu psaní, že museli mít velký papír a velké okraje, kam mohli dělat poznámky s korekcemi. On v tom společenském životě zůstává, i když už ne tak. Angažovaně jeho zetěm se stává František Ladislav Eriger, který je vlastně velice činný v tom politickém prostředí zase. V mezích politiky, jaká tehdy byla možná, v Rýrově ulici v Praze je expozice toho Palackého příbytku, kde žili a přímo v centru Prahy nedaleko od Václavského náměstí. No a když umírá, tak ten jeho pohřeb je obrovskou slávou. No, vlastně, nebo slávou, poctou, tak to, no, slavit, že někdo zemřel, to ne, ale zdárnu poctu, průvod obrovský v Praze, který ho doprovází jeho tělesné ostatky na nádraží a on je pak převezený do rodinné hrobky. Nesetkáme se tam vlastně s církevními obřady a to je, myslím, jako příznačné, jo, že to náboženské ustupuje do pozadí u Palackého a důležité je ta národní slavnost. No a pak máme v Praze Palackého náměstí s obrovským pomníkem monumentálním, který je Palackému věnovaný, tak to ukazuje, že ten jeho význam byl zásadní. A myslím si, jak se ptal, jak by vypadaly naše dějiny bez Palackého, no těžko bychom si je představili. A ten titul Otec národa si zaslouží a je to zajímavá postava každopádně.
0: Moc děkuju, ty řekl, že ty ostatky byly uložené do rodinného hrobu, asi se sluší říct, že ten hrob je, že to je v Oclavicích. Je to tak?
1: Není
0: to
1: tak? Právě. František Palacký byl pochován do rodinné hrobky v Lobkovicích poblíž Neratovic.
0: Končí rozhovor s panem farářem Jiřím Tenglerem. Povídali jsme si o Františku Palackém. Impuls k tomu dalo 150. výročí od jeho úmrtí. Tak jsme moc rádi, Jiří, že takhle jsi nám pomohl si osvěžit, připomenout nebo i znově naučit věci, které už jsme zapomněli nebo tušíme, oprášit tu historii, která je dramatická a dobrá. Moc ti děkujeme a ať se ti vede dobře.
1: Děkuji.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí, milí posluchači, Daniel Ženatý.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: V tuto chvíli přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Rusko zaútočilo balistickými střelami na Oděsu, kde zahynuli 4 lidé. V německém Volkswagenu se dnes bude jednat o rušení desítek tisíc pracovních míst. Ve Zlíně hoří sklad obuvy, na místě platí 3. stupeň poplachu ze 4. U čtvrtečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová.
3: V Oděse se krátce po vyhlášení vzdušného poplachu ozvaly 2 silné...
1: 4 lidé zemřeli při ruském raketovém útoku na Oděsu, 7 lidí je zraněných, informovala o tom Oděská oblastní vojenská správa. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů je připravený poslancům SPD vysvětlit zapojení Česka do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Česko má pomoci menší částkou, spekuluje se zhruba o 100 milionech korun. Předseda SPD Tomio Okamura to považuje za porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítl.
4: Vzhledem tomu, že ministerstvo zahraničních věcí má opravdu nesrovnatelně menší rozpočet než všechna ostatní ministerstva, tak jsou to opravdu zanedbatelné peníze. A zároveň ten původní účel, na který to bylo určeno, sice se jednalo o obranný výdaj, ale nezapočítával se do těch nákladů na to, zatímco to přesměrování těch prostředků jednorázové znamená, že se nám to do výdajů na to započítá.
1: Okamura chce téma otevřít na páteční koaliční radě. Té se ale Macinka účastnit nebude, protože bude na zasedání skupiny přátel západního Balkánu v Římě.
5: O práci v největší automobilce Evropy by podle serveru Manager Magazine mohlo přijít až 100 000 lidí a v Německu by mohli zavřít až 4 továrny. Největším zastáncem tvrdého šetření jsou podle deníku Frankfurter Allgemeine...
6: Požár zasáhl 8. 9. patro výškové budovy, na místě aktuálně 19 jednotek a 28 kusů požární.
1: Ve Zlíně hoří výšková budova v bývalém továrním areálu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zlínských hasičů Pavel Řezníček. Na místě podle něj nejsou žádní zranění a platí 3. stupeň poplachu ze 4.
6: Požár zasáhl 8. 9. patro výškové budovy, na místě aktuálně 19 jednotek a 28 kusů požární techniky.
1: Z horních pater budovy se valí hustý tmavý dým, kouř je cítit i v samotném centru města. Americká internetová společnost Meta Platforms postaví své první datové centrum v Kanadě. Investuje do něj v přepočtu zhruba 195 miliard korun. Celosvětově půjde o 33. datové centrum. Společnost provozující populární sociální sítě Facebook nebo Instagram se v poslední době soustředí na rychlé budování infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence. Firma v současnosti nabízí řadu produktů založených na umělé inteligenci, včetně četovacích systémů. Nové datové centrum bude v kanadské provincii Alberta a jeho výstavba by měla trvat 2 až 3 roky. Policie po celém Česku dostala několik trestních oznámení týkajících se zrušení letních táborů pro děti z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora pobyt dětí zrušil náhle a z domovy přestal komunikovat. Například v Ústeckém kraji měly odjet děti ze 7 domovů. 4 z nich podali trestní oznámení s celkovou škodou 700 tisíc korun. Věc teď budou řešit středočeští kriminalisté, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
7: Vzhledem k tomu, že v této věci bylo učiněno více trestních oznámení napříč Českou republikou, bude spisový materiál.

0: mluvčí letiště Praha Jiří Hanych.
1: Předmětem protestu řidičů Uber Airport je problematika, která se týká výhradně vztahu mezi společností Uber a jejími řidiči. My cestující v příletových halách aktivně informujeme o té nastalé situaci a doporučujeme jim, aby využili městskou hromadnou dopravu nebo si objednali alternativní odvoz.
0: Uber uvedl, že situaci s řidiči řeší. Letiště po společnosti požaduje co nejrychlejší obnovení plného provozu. V indickém hlavním městě Dili zemřeli nejméně 4 lidé, poté co se během silných monzunových dešťů zřítila rozestavěná budova. 4 oběti sesuvu půdy hlásí jihoindický stát Kerala. Kvůli intenzivním dešťům se ve městě Pune sesunula obří skládka na 3podlažní budovu. Pod troskami je nejméně 16 lidí. Na místě pokračují záchranné práce. Indický meteorologický úřad vyhlásil pro části Dili a sousedního státu Haryana červený stupeň výstrahy varující před silnými dešti. Ve Vsetíně začíná Mezinárodní týden turistiky na Valašsku. Na akci každoročně míří stovky účastníků nejen z Česka a Slovenska, ale i z Polska, Německa nebo Nizozemí. Za symbolický poplatek dostanou startovací list s mapkou vybrané trasy a dalšími informacemi. Podle mluvčího vsetínské radnice Michala Horského se od zítřka turisté vydají do nejrůznějších koutů regionu.
2: V pátek se účastníci vydají do Zašova a jejího okolí, v sobotu zamíří na Slovensko do Malé Fatry a v dalších dnech pak projdou Hostýnské a Vizovické vrchy. Turistickou akci zakončí ve středu 15. července trasou vzdušné do Vsetína.
0: Teď míříme na silnice, na dálnici D1 z Prahy do Brna. Čekejte první kolonu kamionů už těsně za sjezdem na 9 křížů, brzdí na kilometru 168. Po druhé zastavují u Ostrovačic na 178. kilometru a odtud nesouvisle po pojíždí až do omezení u exitu 196 Bratislava. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se sune fronta kamionů od Rudné ze 6. kilometru. Příčinou zdržení je dnes výrazné omezení na okruhu před Lochkovským tunelem. Projíždí se tam pouze pravým pruhem. Na dálnici D7 za Prahou vázne provoz před omezením u letiště. Z obou stran popojíždí fronty na 5 až 10 minut. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy brzdí kamiony už na úrovni Klíčanské odpočívky na 3. kilometru. Posouvají se Cínoveckou až ke sjezdu do Kbelské. A v Praze je plná Ječná od Karlova náměstí, Radlická od budovy ČSOB směrem centrum a také třeba Plzeňská od Kavalírky. Všem za volantem přejeme šťastnou cestu. Čtvrteční obloha bude převážně slunečná, pouze na východě a severovýchodě místy až oblačná s možnými přeháňkami, tam pak bude 20 až 23 stupňů. Jinak se teploty přes den budou pohybovat v rozmezí od 23 do 27 stupňů. To byly zprávy a teď už...
3: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

se jasná obloha a nezaprší a nezaprší a nezaprší ani za Boha. Johanko, až se tě zeptá soused, co jsem nazbíral, řekni klíďo, píďo, houby s octem, co bych zapíral. Kam se koukneš samej houbař, jich jak hub po dešti, aké bude počasí, taky nic moc nevěští. Tomu říkám pech, což nezakop jsem tentokrát, ech, ani ochoroš, tož měl jsem pech, mám prázdný koš. Houby mu potom, já vím svý o tom. Ať má soused zlost, řekni, že jsem z lesa přines krásnej sa.

mi asi věřit, už ani pod papírem. Měl jsem prostě pech, tož nezakop jsem tentokrát, ech, ani o choroš, tož měl jsem pech, mám prázdný koš. I bedla jedlá, fuj, nebyla jedlá. Tamhle noha klobouk v křoví, rozklovaný podhoubí od ptáků v nízkým boroví. Samotná vajíčka smažím, držím půst a místo hub. Suším ústa, otrávený, nenaložený jsem z hub. Pro houbaře jako já je asi fakt nejhorší, když dovolená mu vyprší, aniž mu zaprší. Měl jsem prostě pech, tož nezakop jsem tentokrát, ech, ani o choroš, tož měl jsem pech, mám prázdnej koš, tož ech.

Vážení posluchači, asi všichni máme zkušenost se školou. Pro některé z nás může mít charakter dávné vzpomínky, pro jiné může být věcí nedávno ukončenou a pro další současným každodenním chlebem, ať v pozici učitelů či studentů. Pravděpodobně však většinou školu vnímáme jako určité období v našem životě, které je poté vystřídáno obdobím práce a nakonec přichází čas odpočinku, důchodu. Tento měsíc jsme se začali v našich biblických zamyšleních zabývat tím, že poté, co jsme uvěřili v Ježíše jako svého zachránce a pána, jsme povoláni prohlubovat svůj vztah s ním jako jeho učedníci. Jako bychom se stali žáky v Ježíšově škole. Kdy ale skončí období učení se v této specifické škole? Tím, že absolvujeme vyučování v nedělní škole, dorostu a mládeži? Nebo přečtením Bible či vytvořením modlitebních návyků? Možná tím, že se my staneme těmi, kteří učí druhé v pozici vedoucích, starších, pastorů, kněží či dokonce biskupů? Věřím, že několik významných podnětů ohledně Ježíšovy školy nám může dát jeden poměrně krátký biblický text, který jsem pro vás dnes vybral. Jedná se o text, který nacházíme v 18. kapitole knihy Skutků apoštolů. Je umístěn mezi vyprávění o druhé a třetí misijní cestě apoštola Pavla jako určitá vsuvka dávající vhled do života církve v maloasijském městě Efezu. Čteme verše 24 až 28. Do Efezu zatím přišel jeden Žid jménem Apollo, výmluvný muž a znalec písma, původem z Alexandrie. Byl obeznámen s pánovou cestou a tak vroucně mluvil a přesně učil o Ježíši. Znal však jenom Janův křest. Když začal směle mluvit v synagóze, uslyšeli ho Priscila s Akvilou, vzali ho k sobě a vysvětlili mu boží cestu ještě přesněji. Apollo se potom chtěl vydat do Řecka, a tak ho bratři povzbudili a napsali učedníkům, aby ho přijali. Když tam dorazil, velmi prospěl těm, kdo z boží milosti uvěřili. Mocně totiž překonával Židy, když veřejně dokazoval z písma, že Ježíš je Mesiáš. Hlavní postavou tohoto krátkého textu je Apollo, Žid z Alexandrie, člověk výmluvný, vzdělaný a znalec písma, což v té době zahrnovalo jen knihy Starého zákona. Byl tedy dobře vzdělaný ve světské i náboženské oblasti. Někdo jej pak uvedl do křesťanství, Apollo se nechal poučit a co se naučil, začal předávat dál. Ovšem znal jen Janův křest. Co to znamená? Nevíme přesně, jestli Apollo věřil v Ježíše jako židovského mesiáše očekávaného v písmech nebo i jako ukřižovaného a vzkříšeného zachránce. V každém případě něco důležitého v Apollově poznání chybělo. A tehdy přichází na scénu manželský pár Priscila s Akvilou, kteří vzali Apolla k sobě a důkladně mu vysvětlili křesťanskou nauku. Vlastně si udělali takovou skupinku a prohloubili Apollovo poznání a on pak mocně sloužil v Řecku, konkrétně v městě Korintu. Milí posluchači, co se můžeme naučit o učení v Ježíšově škole z tohoto textu a dalších biblických míst? Chci tady zmínit 6 věcí a rozhodně to není vyčerpávající přehled. Za prvé, nepohrdejme vzděláním, a to ani světským. Apollovi pro jeho budoucí službu se moc hodilo, když byl vzdělaný zejména v rétorice, nauce a umění dobře mluvit. Stejně tak apoštol Pavel využíval své veliké vzdělání v promluvách a psaných listech, z nichž některé se staly součástí Bible v rámci Nového zákona. Nechci se srovnávat s těmito velikány, ale i já jsem víckrát přemýšlel, k čemu mi jako kazateli je, že mám vystudovanou jadernou fyziku. A mimo jiné mne napadlo, že mi to pomohlo učit se přemýšlet systematicky a strukturovaně, ale třeba také k tomu,
že jsem v určité době jako učitel matematiky a fyziky mohl svým studentům vydat svědectví o své víře v Boha i v Ježíše Krista. Za druhé, mějme Bibli nejen jako základní příručku, ale i jako základní předmět v Ježíšově škole. Ona má opravdu klíčovou roli v učednictví. Apollo byl znalcem písma, tedy Bible Starého zákona, a také na základě písma přesvědčoval židovské posluchače. Apoštol Pavel ve svém novozákonním druhém listu Timoteovi, 3. kapitole, verši 16 a 17 píše: Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Za třetí, buďme dostatečně pokorní stále se učit. Dvakrát v onom krátkém textu ze Skutků apoštolů projevuje Apollo pokoru. Přestože byl znalcem písma, nechal se poučit a uvést do křesťanství. A potom, když dokonce už sám vyučoval, dovolil Priscile s Akvilou, aby jej dovedli v poznání dál. Pokora je pro učení klíčová a také to poukazuje na to, že dalším důležitým předmětem v Ježíšově škole je náš vlastní charakter a jeho pozitivní změny. Ježíš sám říká, jak to zaznamenává evangelista Matouš v 11. kapitole 29. verši: Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Za čtvrté, učme se navzájem. Apollo byl poučován druhými a také sám učil druhé. Bůh často ve své škole používá v našem učednickém procesu druhé lidi, jejich službu, vztahy, jejich autoritu. Bůh nám dává lidi, kteří nám pomáhají poznávat Boží cestu. Potřebujeme se učit od druhých a také bychom měli pomáhat učit druhé. A to má zpětně dobrý účinek i pro nás. Možná máte sami také tu zkušenost, že často se něco sami nejlépe naučíme tím, že se tu věc snažíme naučit druhé. Za páté, považujme svůj život za cestu růstu, po které aktivně jdeme. Apollo se nezastavil ve svém učení a růstu, ani když opustil skvělé alexandrijské školy, ani když se stal křesťanem a s úspěchem vyučoval, a věřím, že se v tom nezastavil, ani když mocně sloužil v Korintu. Nebeský Otec každého z nás pozval na cestu růstu, pohybu, změny. Ježíš je tou cestou a Duch Svatý nás po ní vede. Vracíme se k otázce v úvodu. Kdy skončí období učení se v Ježíšově škole? A zde máme odpověď. Rozhodně nikdy během našeho pozemského života. Významný britský skladatel, dirigent a klavírista Benjamin Britten řekl: S učením je to jako s veslováním proti proudu. Jen co přestaneš na malou chvíli, už tě proud vody unáší zpět. A konečně za šesté, nesme ovoce učení. Apollo v Řecku velmi prospěl těm, kteří uvěřili. Studium Apolla nevedlo jen k dobrému pocitu ze sebe sama, ale prospělo a posloužilo to mnohým dalším lidem. Apoštol Pavel píše ve svém novozákonním listu Titovi ve 3. kapitole 14. verši: Ti, kdo patří k nám, ať se učí věnovat správnému jednání, aby uměli pomáhat v nouzi a nebyli neužiteční. Ježíšova škola vede učedníky ke správnému jednání, pomoci a užitku druhým. Milí přátelé, pokusme se trochu shrnout dnešní poselství. Učení v Ježíšově škole není jednoduché, zvláště pokud má přinést změny v praktickém životě. Bude to jistě vyžadovat naši námahu, ale stojí to za to. Nikdy nezapomeňme na to, že důležitou roli v našem učednickém procesu hrají druzí lidé. Vlastně nikdo z nás nemůže být učedníkem Ježíše Krista bez druhých lidí.
A také nezapomínejme, že na učení se v Ježíšově škole nejsme sami. Je s námi Duch Svatý, který je nejen hlavním učitelem v této škole, ale také naším studentským asistentem, podporou a pomocí fungující 24/7. Závěrem na vás mám dvě otázky k přemýšlení a modlitbě. Jsou v první řadě určeny pro ty, kdo už jsou v Ježíšově škole. Pokud ale nejste věřícími, můžete obdobně přemýšlet nad vnitřním růstem člověka u sebe i u druhých. První otázka se týká role druhých lidí ve tvém učednictví a zní takto. Kdo v minulosti byl, či v přítomnosti je, významným Božím nástrojem pro tvůj růst jako Ježíšova učedníka? Odpověď na tuto otázku by měla vést ke tvé vděčnosti konkrétním lidem a ke chvále Boha. Druhá otázka obrací role a dívá se na nás jako Boží nástroje pro učednictví druhých lidí a zní, koho a jak bys mohl či měl učit o Boží cestě. Možná, že ti Duch Svatý dá novou a překvapivou odpověď.

0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
1: V severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Rodnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechovky. Chystá se další řada prázdninových dovolenkových hudebních akcí. Ta nejbližší na pátek, sobotu a neděli, tedy 10. až 12. července ve Starém Hrozenkově, 70. ročník kopaničářských slavností, na kterých má své nezadatelné místo i dechová hudba. V pátek uslyšíte Drietomanku a dechovou hudbu Hrozenčané u Lípy bratrství. Od 20 hodin Drietomanku při lidové zábavě na hlavním pódiu. V sobotu má koncert a na závěr programu řídí lidovou veselici dechovka Straňanka ze Strání. V neděli doprovodí slavnostní mši svatou v hrozenském kostele domácí dechová hudba Hrozenčané, jenž po mši zahraje i v krátkém hudebním zastavení.

Osvětová beseda Ratíškovice ve spolupráci s obcí pořádají 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka. Proběhne v neděli 12. července v areálu FK Baníku Ratíškovice. Program moderovaný Dagmarkama Zbělíkovou a Karlem Hegnerem začíná úderem 11. hodiny dopoledne a představí se na něm dechové hudby Sebraňáci, Záhumenka, veselá muzika z Ratíškovic, Vracovjáci, muzikanti Ladislava Prudíka, Drietomanka, Žadovjáci, Stříbrňanka a hosté z Holandska, kapela Západská. Festival se uskuteční v rámci oslav 85. výročí první písemné zmínky o obci Ratíškovice. Dechová hudba Vracovjáci nám hraje také v dnešní voničce. Přejeme příjemný poslech.

0: Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18.30.
1: Prázdninové cestování s Proglasem.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: A je tu 11. hodina. Ve čtení na pokračování se dnes po roce vrátíme do Lážova a na Lesní samoty, abychom sledovali další dobrodružství Káji Maříka a Zdeni Rédlové. Dnes tedy uslyšíme první část s názvem Děti doma zlobí, čte Marcela Kopecká. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová. Odpoledním proglasem vás provede kolegyně Lenka Pekařová. Přeji vám pěkný den a příjemný poslech.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část prvá. Děti doma zlobí. Zdeňa zlobí a Kája jí pomáhá. Už i pan lesní dnes řekl. Mně se zdá, že budete dnes biti oba. To je všechno jen proto, že pořád prší, vzácný pane, vysvětloval Kája. Na to jsem se tě neptal. Máte-li pak úkol na pátek? Zdeňa má psát číslice a ty počítat. Prosím, vzácný pane, zítra je čtvrtek a máme prázdno. To je dost času až zítra na večer, myslel Kája hlasitě. A nebo v pátek cestou do školy někde na pařezu, ne? Přisadila si paní lesní. Jú, vzácná paní, to by ani vůbec nešlo. Kde pak na pařezu? Odpovídal Kája a Zdeňa doložila. Je, maminko, to jsem ani jak těživa neslyšela psát na pařezu. Já jsem zas jak těživa neviděla takhle povídavé děti. Na jedno slovo 10 jich mají v odpověď. Tak si představ, tatínku, obrátila se k panu lesnímu, přišli ze školy, no pod kolena mokré. To zrovna potokem museli jít. Kája chtěl zrovna říci, že to nebylo moc vysoko, protože mají kolínka dost nízko, když paní lesní pokračovala. Sotva si vzali všechno suché, zas už byli v průseku. Třásli břízami a Kája vykládal Zdeně to, že je jako vodotrysk v zámku. No niti suché na nich nebylo. Kája si obul doma už poslední suché botičky a Zdeňa má už jen ty nedělní. Kája si teď vzpomněl, když byli právě doma, že si dal jedny botičky uschovat, ale za nic si nemohl vzpomenout kam. Paní lesní sice říkala v době třešní, schovávejte pecky od třešní, dám je sušit. Až budeme mít ti promočené boty, nahřejeme pecky, nasypeme do bot a boty vyschnou jedna radost. Ale kdepak jedna radost byla sníst třešně a hned pecičku dvěma prsty vystřelit, strefovat se, to ano, ale sušit? Jen kdyby věděl, kam dal ty botky sušit. Paní lesní začínala novou kapitolu, když prohodil. Tak jsem si, vzácná paní, někam dal sušit botičky a teď nevím kam. Tak vidíš, tatínku, řekla paní lesní. Ani nedávají pozor, co povídám. Já poslouchám, maminko, hlásila se Zdeňa. Ale zrovinka teď si vzpomínám, že jsme v poledne, než začalo pršet, vynesli na louku záclony z prádelního koše a bílili je. Panečku, konve jsme tam zapomněli. Paní lesní se lekla. A což záclony? Záclony? Opakoval Kája rozmýšlivě. Jú, ty tam taky zůstali. Ty se napijou. Dali jsme do každého rohu kámen, aby to neulítlo. Je to jako nic. Paní lesní vylítla stínou. Dorozuměli se

Opatrně vyhnuli se cestě k louce vedoucí a namířili k hajnovně. Maminka Hajná zašívala u okna, na stoličce stály Kájovy botičky a ve světnici to docela nic nevonilo, třeba byla okna i dveře do kořán. Kája se rozpačitě usmíval. A to jsem rád, že jsem ty botičky našel. Někam jsem si je dal uschnout. Někam, řekla maminka. Do trouby si je dal a zavřel dvířka. Podrážka je propálená, boty jsou zničeny. Být tě nebudu a zlobit se s tebou taky ne. Ať si to s tebou dnes vyřídí tatínek. To takhle, Zdeničko, nebudeš smět s ním chodit. Ten by tě naučil pěkným věcem. Pokračovala se zašíváním. To jsou teď smutné časy, vzdychla Zdeňa a sedla si na lavici. Ani nikdež nic k jídlu nepodají, a což ty záclony, ty budou vypadat. No počkej, Zdeňo, ty doma dostaneš, vyhrkl Kája. Hajná se prve maličko usmála a teď nesla dětem na talíři chléb pomazaný rozdělaným tvarohem. Ale děti jedli jen tak, aby nezaháleli. Přišel Hajný. Maminka mu krátce pověděla a tatínek se zamyslil. Já tě taky být nebudu. Slyšel jsi kolikrát, jak je obuv drahá. Počkej, já ti něco povím. Dojdu ti k večeru do Lážova pro dřeváky. Budeš v nich chodit do školy. To budou v Lážově koukat.

0: Děti se vytratily. Od baby se jasnilo, mraky se protrhávaly. Kája úporně přemýšlel. Jen kdyby dokázal, aby se Zdeňa dala přemluvit a také chtěla dřeváky. Kdyby je měli oba, už by to bylo veselější. To jsem rád, že budu mít ty dřeváčky, Zdeňo. Viď, že bys je chtěla taky. Kýval horlivě hlavičkou, aby ji spíš k souhlasu pohnul. V nich se to, pane, chodí. Ty klapají i po pěšině. Kdyby nás pan loupežník chtěl přepadnout, uslyší klapání a bude myslit, že nás jde kolik a uteče.
1: Ty je budeš nosit. To bysme ani nemohli válet sudy a utíkat trapem.
0: Zamyšleně řekla Zdeňa, které se opravdu zazdálo, že by to bylo moc hezké, kdyby oba klapali ve škole po chodbě a po třídě.
1: A to by mne třeba pan řídící nevolal pořád k tabuli, protože chce mít pořád ticho.
0: Prohodila nahlas.
1: To víš, že ne. Třeba ani vůbec by tě do prázdnin už nevolal k tabuli. Pan řídící má moc rád ticho. Říká paní řídící, že je morvézní.
0: Kája měl radost, že má Zdeňa chuť na dřeváky.
1: Jaký že je pan řídící?
0: S účastí se ptala Zdeňa.
1: Morvézní přece. Povídala tuhle paní řídící přespolňákům, jestli budou pořád zlobit, že bude muset pan řídící do Pemze nebo do oratorium, že je morvézní.
2: Jú, do oratorium,
0: hlásila se Zdeňa k slovu jí i Kájovi z kostela známému.
1: Tam by byl taky morvézní, protože tam strejček Kostelníkovic každou chvíli dupá po schodech. Má tam leco schováno.
2: No tak nějak jsem tomu rozuměl.
0: Nemohl si Kája vzpomenout na sanatorium.
1: Tak to já ty dřeváky taky budu chtít.
0: A děti se rousaly travou do lesovny. Na záclony ovšem zapomněli. Paní lesní stínou máchali je už v páté vodě, jak prudký déšť je kalem z louky nasákl. Potichu si řekli, ještě štěstí, že se jim stračena vyhnula.
1: Maminko, prosím vás, kupte mi dřeváky,
0: vrazila Zdeňa do kuchyně. V Kájovi hrklo, když viděl záclony v neckách. Proto se držel trochu pozadu.
1: Tož se podívejte, jakou jste nám přidali práci.

0: Za trest dostanete k večeři krupkovou kaši hodně česnekovanou a ve čtvrtek se celý den z domu nehnete ani na krok. Paní Lesní neslyšela Zdenina protestu a děti se odklidili do týni na pokojíku, kde měli pod oknem bednu s dřevěnými špalíčky. Venku znova silně se rozdeštilo. Co pak ve čtvrtek? Šeptal Kája. To já vím, že za chvíli nás sami pošlou do lesa. Ale ta krupková kaše, to budou mít ledviny hlad, nedostanou vůbec nic. Česnek zůstane v hubičce a krupky pomaloučku polezou do žaludku a zítra pořád budeme myslet, že kousáme česnek. Do hajnovny vzkážu, co jste provedli, aby vám k večeři nedali vůbec nic. Ozvala se paní Lesní mezi dveřmi. Kája zrovna postavil ze špalíčků loupežnický hrad. Zdeňa chtěla něco přidat, strčila do základů a špalíčky se s hlukem sesypaly. Kája je chtěl zachytit, ale jak se vzpřímil, vrazil ramenem do dřevěného věšáku, v němž strčely plechové pokličky, věšáček se vypnul a poklice s ohromným hlukem křáply o zem. Paní Lesní se chytla za hlavu a vykřikla. S vámi už to dnes není k vydržení. Jsem z vás celá nervózní. Kdyby tak nepršelo, sama vás vyhodím ven. Kája se s účastí na ní podíval. Zrovinka jako pan řídící vzácná paní. Taky je morvézní a nejspíš musí do oratorium. Mohla by tam vzácná paní s ním, anebo do Pemse. Pod otevřeným oknem hlaholivě se rozesmál pan Lesní. Paní se rychle otočila mezi dveřmi, přibouchla je a vyběhla na chodbu. A to slyším pěkné věci, maminko. Kája tě posílá s panem řídícím na oratorium. Paní ho zatáhla do pokoje. Tam teprve se i ona rozesmála a nakonec řekla. Já vím, že děti neměly špatného úmyslu, ale potrestány býti musí. K večeři dostanou krupkovou kaši a ve čtvrtek se nesmějí z domu hnout. No, to první budiš. Ale celý den se nehnout z domu, maminko. V 11:30 už je vystrčíš ty sama ze dveří. Ale půjdu jim domluvit. Dřív šel poslechnout pod okno. Kája vykládal Zdeně. Musíme se před večeří něčeho najíst, aby se nám už té kaše moc nikam nevešlo. Bodejť, řekla Zdeňa. U nás jsme ani dnes nesvačili. Musíme si říct. Pan Lesní se vstyčil u okna. Vy jste nesvačili? No svačinu dostanete, ale k večeři ta krupková vás nemine. A děti, víckrát, ať vás nenapadne provádět takové nepříjemnosti jako dnes. Tatínku, prosím vás, kupte mi dřeváky. Dřeváky? Podíval se pan Lesní. Támhle u chléva jsou troje, vyber si. A šel do kuchyně. Maminko, děti nesvačily. Za chvíli děti seděly u svého stolečku. Maminko, prosím vás, ať mi koupí Týna Vlážově dřeváky. Nejdřív se paní Lesní smála. Pak se začala zlobit. Zdeňa se domáhala dřeváků a nakonec z ní vyhrklo, že Kája půjde zítra do školy v dřevákách a ona taky. Paní Lesní trhla koutky rtů a obrátila. A to je jiná. To on Kája něco doma provedl a za trest dostane dřeváky. Promáčel všecky bodky. To bude to. Kája se zrovna v duchu hrozně divil, jak to mohla vzácná paní uhodnout, a ta zrovna řekla. Kája je dostane, protože zlobil. A ty taky. Oba z trestu, rozumíš? Týno, dojdeš pro ně. A pan Lesní dodal. Ať si v pátek leje jako z konve, půjdete v dřevákách. A zítra ani na krok z domu. Maminko, vař tu kaši. A vy si jděte vedle hrát, ale potichu. Dětem se ani moc do hry nechtělo. Až si vzpomněla Zdeňa, že by mohly louskat ořechy. Tamhle na zdi visí dva pořádné plátěné sáčky. Zdeňa otvírá dveře. Maminko, prosím vás, smíme si vzít pár ořechů? I vezměte, ale opatrně je sundejte ze zdi. Heleď, Zdeňo, mohli bychom třeba dělat krupobytí. Támhle v koutě je srovnáno kolik rovných plechů. Nastavíme je pod sáček, vlezem si na lavici, já podržím ze spoda, ty rozvážeš provázek, trochu to nahneme a pár si jich schodíme na plechy. To budeš koukat, jak to bude bubnovat. Ale jen málo. Víš, že je vzácná paní taky morvézní. To bude jako nic.
1: Plechy jsou rozloženy po zemi, Kája drží, Zdeně rozvazuje. Ale veliký sáček je provázkem přivázán ke skobě. Teď se uvolnil, ořechy zaharašily, hořejší půlka sáčku se převážila. Ořechy se zrovna v proudech lily na plechy. Kája se polekal, povolil ruce a co v sáčku zbylo, s ohromným hlukem dopadlo na plechy. Kája sešinul se na kraji židle, ta se nazvedla, Zdeňa se chytla oběma rukama druhého sáčku s ořechy a zavázání povolilo. Kája sletěl ze židle do ořechů a pokliček s hroznou ranou. Za ním a na něho sypaly se ořechy z druhého sáčku a sletěla i Zdeňa zrovna na Káju. V tu chvíli vrazili do dveří lesních i Týna. Protože viděli, že se dětem nic nestalo, byli by se s chutí zasmáli, zvláště když Kája probíraje se z ořechů a pokliček prohodil. Počkej, Zdeňo, ty dostaneš. Zdeňa, která už seděla na zemi a držela si loket, řekla.
2: Kdo chtěl dělat krupobytí? Já?
1: Paní lesní s Týnou se vytratili a pan lesní, který stál jen tak bokem mezi dveřmi a díval se po stropě, dodal důrazně. Venku prší. Tady děláte jen darebáctví a neplechu. Já musím mít ke své práci ticho. Do večera jsou ještě 2 hodiny. Já vás zavru na půdu. Také hned otevřel dveře vedoucí ke schodům u půdy a děti šly. Pro jistotu se zeptal v kuchyni. Není na půdě docela nic, co by tam mohli zničit nebo čím by si mohli ublížit? Nic vzácný, pane. Jen horko, 4 zamčené kufry a obilí.
0: Co pak půda v lesovně?
1: Čistá a rozlehlá a děti tam sami ještě nikdy nebyly. Jen za Týnou tam někdy zaběhly.
0: Sedli si na trám.

0: Tak co bysme dělali? Ptal se Kája. Nejdřív se podíváme, co tu je. Nevěřila Zdeňa tvrzení Týny, že jen 4 kufry a obilí. Heleď, Kájo, tamhle nahoře na trámu jsou přivázané králičí kůže.
1: Jsou.
0: Vycpané slamou, aby vyschly.
1: Páne, ty jsou asi suché.
0: Já bych je třeba sundal, natáhl bych je na ruce a nohy a dělal bych třeba hrocha.
1: Hrocha? Divila se Zdeňa Kájově moudrosti.
0: Co je to hroch? To on má králičí nožičky a ručičky?
1: No to nemá. To páťáci mají ve třídě na obrázku hrocha. Ten ti má nohy. No vypadá asi, asi jako velká kravička, jenže jináč.
0: Pokoušel se Kája dosáhnout kůži a šlo to. Schodil je všechny. Zdeňa, že taky bude dělat hrocha. Tož Kája dřív jí navlékl košky na ruce a nohy, přivázal je kousky provázků, potom sobě. Ale to pořád ještě nic nebylo. Třeba Kája pobíhal po 4. Zdeňa řekla.
1: Máš moc člověčí hlavu a to nic není.
0: Kája se rozhlížel. Heleď, tamhle je moučnice. Třebas bys mě mohla trochu pomoučnit. Otevřeli víko hluboké truhly. Bylo tam mouky jen málo, jen tak na dně. Dosáhneš tam, Zdeňo?
1: Kde pak?
0: Tak já sám. Přehnul se Kája přes okraj moučnice. Protože důkladně, to se ví, že se tam překolil. Trochu to zadunělo v hlavě, ale to hned přestalo.
1: Jeje, Kájo, ty jsi tam spad.
2: Ba ne, to já schválně.
0: Zalhával Kája svůj pád.
1: Tak se tam otoč, ať nejsi tak člověčí.
0: Radila Zdeňa a Kája se točil.
2: Zdeňa dostala nešťastný nápad. Na půdě vždycky pro všechny případy měli nádobu s vodou a hrnek. Zdeňa nabrala a ulévala na Káju. Což o to, příjemné to bylo. Na půdě bylo nesmírné teplo. Ale voda s moukou smíchaná měnila se v řídké těsto a Kája zavolal.
1: Teď už je ze mne hroch a budu tě honit.
0: Vyšvihl se z moučnice a Zdeňa s radostným pokřikem před ním utíkala.
1: Pane, to byla honička. Kolem komínů, přes trámy, sem tam.
0: Pan lesní se zabral do účtů. Jako ve všem vždy byl svědomitý i teď. Poliboval si v duchu.
1: V tichu se to dobře počítá.
0: Na děti zapomněl. Za chvíli slyšel bouchnutí. To Kája se vyšvihl z moučnice. V druhé chvíli slyšel pravidelné dunění. To děti se honili po půdě. Rozvířili prach, výskali, Zdeňa křičela, když Kája po ní vztahoval ruku, seskakovala z trámů. Kája si namočil ve vodě ruce, na nichž byly přivázány kůže. Zdeňa ho předskočila, postrčila a už se válel v hromadě žita, když vyběhl na půdu pan lesní. Chtěl se začít hodně zlobit, ale když se podíval na Káju, polepeného, smáčeného moukou, plného teď zrní, zamračil se, zahrozil a honem se vracel. Ze schodů se ozval.
1: Uvážu vás ke stolu.
0: Nahlédl do kuchyně. Už jste vyprali ty záclony? Tak teď tam vyperte Káju a Zdeňu taky. Kája se potýkal z provázky a ne je rozvázat, když přiběhla Týna. Spráskla ruce, stáhla kůže, proklepla je, otřela, jak se dalo, stáhla je i Zdeně, třepla oba přes ruce a řekla:
1: dolu se umýt a hned.
0: Paní lesní si je zavolala na slovíčko do pokoje.
1: To bude slovíček, pomyslel si Kája.
0: A bylo. Děti museli slíbit, že budou už docela hodné. A potom už nesla Týna každému talíř krupkové kaše. Zdeňa odtáhla nosíček a Kája byl nápadně brzo hotov s modlitbou před jídlem. Nabral si malou lžičku a pomalu jedl.
2: Zdeňa kroutila hubičkou. Ta je sytá, povídá Kája.
3: Ani ne tak sytá jako zdravá, řekla Týna. Nedostaneš choleru.
4: Já bych ji taky ani nechtěl. Ta musí pálit, povídal tuhle tatínek. Jestli pak víš, maminko, že teta Kovářovic pila dnes u Štulců choleru, že si radši neuvaří praženku pro starý žaludek.
2: Paní lesní stiskla rty. To není cholera, to je likér, morela. Cholera je zlá nemoc, tož radši honem jeste, ať ji nedostanete. Kája měl krupkové už zřejmě dost.
4: Tak vida. A to si vzácná paní, honem taky vezměte od Zdeni a Týna může dojíst tohle, abyste ji nedostali. A kousek můžeme nechat vzácnému pánovi.
2: Protože mu nikdo neodpovídal, jen Týna horlivě hrabala lopatkou v kamnech a paní lesní brousila nůž o hrnec, vzdychl.
4: Toto nějak stydne, vzácná paní. Naše maminka říká, že do studeného jídla nic není. To nic nevydá. A hubička mi už čpí jako hroch. My jsme si dnes, vzácná paní, hráli na půdě na hrocha.
3: Mlč a jes. Z kaše se ještě kouří, řekla Týna. A ty, Zdeňo, taky. Zrovna si dvakrát nabrala.
4: Tak jsem si ani nevšim, Týno, že se z ní kouří. Jistě. A to musíme čekat, až vystydne. Naše maminka říká, jen ne moc horké jídlo, to by ti popraskala na zoubcích galzůra. Je, Zdeňo, pojď honem uklidit ty pokličky a ty ořechy. Týna by měla večer nohy samou z kořápku.
2: A než se paní lesní i Týna vzpamatovali, děti horlivě sbírali ořechy a nasýpali je do sáčků. Nemohli ovšem říkat ničeho, protože děti si museli vždycky uklidit všecko, co rozházeli.
3: Vzácná paní, už by se jim to mohlo odpustit. Já bych jim přinesla mléko nebo polévku.
2: Ale paní lesní řekla, to nejde, Týno. Pán to schválil, dnes už nic nedostanou. Za chvíli bylo v pokojíku uklizeno. Sáčky stály opřené o zeď, pokličky dívaly se hloupoučky do světa z dřevěného věšáčku. Kája chytil koště a zametal. Za chvíli hlásil.
4: Už je to prosím uklizeno a já, abych zas běžel domů. Naší mamince se jistě dnes po mně stýská. Tak dej pánbů dobrou noc, pozdravujte doma a buďte všichni zdraví.
2: Než se kdo nadál, vyklouzl ze dveří a uháněl domů. Vzpomněl si sice na Zdeňu, co si tam asi s talířem krupkové počne, ale pomyslel si.
4: Ona by od krupkové od nás taky utekla.

0: Slyšeli jste první díl z knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Celou knihu pro vás načetla Marcela Kopecká, zvukovou režii měla na starosti Zuzana Petlanová. Jestli jste nestihli čtení nepokračování teď, v 11 hodin nevadí, stačí si naladit Proglas dnes ve 22 hodin a poslechnout si reprízu. Nebo už se zítra můžete těšit na Káju a Zdeňu, kteří si v lese potichu hrají.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Je 11 hodin 34 minut, vy posloucháte Proglas, od mikrofonová zdraví Lenka Pekařová. Dnes máme čtvrtek, 9. červenec, svátek má v Drahoslava. V tento den roku 1727 zemřela italská abatyše se stigmaty svatá Veronika Giulianiová. Její památka je podle katolického kalendáře. A na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne? Začali jsme jako vždy dopoledním blokem hudby. Těsně před 12. vám nabídneme myšlenku na den, která je z knihy autorky Hany Pinknerové. Kniha se jmenuje Být blíž a vydalo ji nakladatelství Návrat domů. Hned poté polední modlitba budou se modlit moji kolegové pracovníci Rádia Proglas. Krátce popolední si můžete dopřát hudební siestu. V jejím úvodu si poslechneme symfonii A-dur pro smyčce a čembalo, kterou zkomponoval Jan Zach. Dále je na programu koncert S-dur pro klarinet a orchestr od Františka Vincence Kramáře a ve zbývajícím čase si pustíme Mozartovu symfonii A-dur. Po hudební siestě vás zveme k poslechu zpráv, které zde na Proglase přebíráme od Českého rozhlasu Plus. Ve 13.05 začíná další blok hudby a tam se dozvíte například, co znamená dnešek v kalendáři. Ve 14 hodin se v hudebním kompasu můžete těšit na pěvecké duo Bratři Hradečtí a album Vivat Swing. Od 14.30 až do 15.45 vás začneme zvát na různá místa po Čechách, Moravě, Slezsku, možná i někam do zahraničí. Uvidíme, kam nás to dnes zavane. Tento blok bude tentokrát ale kratší, obvykle bývá až do 16. A to z důvodu, že přenášíme v 16.40 mši z konference Charis. Tím pádem v 15.40 vás zveme k poslechu dalšího kola hitparády, kterou vás provede Milan Tesař. A to je vše z toho, na co se můžete těšit dnes dopoledne a poté odpoledne. Posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. A teď už Tereza Hrabíny a Královna Impéria.

0: Tradiční číše vína s ekumenickou porotou se konala včera 8. července na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Nestatutární ekumenická porota tak jako na jiných prestižních přehlídkách oceňuje filmy z hlavní soutěže. Vybírá ty, které mají vysokou uměleckou úroveň a zároveň promlouvají ke společenským, politickým, etickým či duchovním hodnotám společnosti. Její letošní český člen, filmový publicista a dramaturg televize Noé Lukáš Jirsa, hovořil při zmíněném setkání včera odpoledne pro naše vysílání s plzeňským biskupem Tomášem Holubem a se synodním seniorem Českobratrské církve evangelické a předsedou Ekumenické rady církví Pavlem Pokorným.
1: Rád bych se zeptal dvou hostů ekumenické poroty v Karlových Varech, jak vlastně oni chápou spojení mezi spiritualitou, křesťanstvím a světem filmu, možná světem Karlovarského festivalu.
2: Pro mě je ten Karlovarský festival vždycky podnětný, protože já rozumím umění a tom taky filmovému umění jako takovému lakmusovému papírku, který nám ukazuje změny, nálady ve společnosti, ve světě, nějakým způsobem to odráží citlivě a tak mě vždycky zajímá, co se tady promítá, jaká to jsou témata, jaká je to atmosféra a myslím si, že jako farář, jako církve, že musíme tyhle věci vnímat a vlastně na ně reagovat svým působením jako církev ve svých kázáních, ve své pastoraci.
1: Teď poprosím o reakci otce biskupa Holuba.
3: Asi se trošku ne zcela standardně obrátím teďka k nějakému podobenství. Já jsem včera se vrátil z Velehradu, kde jsme si připomínali ty tradiční kořeny naší křesťanské víry a naší křesťanské identity. A když jsem se vracel, tak jsem se nemohl dostat do Plzně, protože kolem Prahy byl zacpaný okruh, protože se tam vysypal kamion a já jsem tam čekal hodiny. A dneska jsem v Karlových Varech a tady jsem úplně v jiném světě, kde to není o žádné tradici, o žádných kořenech, ale o vizích do budoucnosti. A já mám najednou pocit, že my jako církev jsme přesně v situaci, že stojíme v těch kolonách a nevíme, kudy se dostat z jedného světa do druhého. A je to něco strašně náročného a mě vlastně ten včerejší přejezd z Velehradu do Karlových Varů ukázal, co je největším úkolem nás, lidí, kteří máme zodpovědnost církvi. Tuhle tu obrovskou nemožnost věci přemostit přece jenom s Boží pomocí dát dohromady. A jak? Pán Bůh nám pomáhej.
1: Já děkuji plzeňskému biskupovi Tomáši Holubovi a synodnímu seniorovi Českobratrské církve evangelické Pavlu Pokornému za jejich slova a dodám jenom, že mediální scéna, která často registruje pouze večírky, červené koberce, hvězdy v luxusním oblečení, tak může vlastně být zavádějící, protože v momentě, kdy se zhasnou světla toho kinosálu, tak se v drtivé většině případů diváci setkávají s radostmi i bolestmi tohoto světa a ti umělci, ti filmaři, kteří vlastně prezentují svá díla na filmových festivalech, nedělají filmy s vidinou velikého zisku, ale dělají to vlastně z potřeby vyslovit se k nějakým podmínkám lidské existence v současném světě. Tak doufám, že i posluchači Rádia Proglas někdy třeba zachytí nějaký festivalový film, ať už v televizi Noé nebo někde jinde, a dokáže tento film třeba přiblížit sobě samým k Bohu nebo k druhým lidem.
0: Zaznělo včera v rozhovoru, který na Proglasu vedl člen ekumenické poroty Karlovarského festivalu filmový publicista Lukáš Jirsa z televize Noé s biskupem hostitelské plzeňské diecéze Tomášem Holubem a s Pavlem Pokorným, předsedou ekumenické rady církví a synodním seniorem Českobratrské církve evangelické. S Lukášem Jirsou se spojíme znovu, zeptáme se na filmy, které ho zaujaly a po sobotním závěrečném ceremoniálu i na ceny ekumenické poroty.

0: Největší setkání hnutí katolické charismatické obnovy v Česku začalo včera večer po roce v Brně na výstavišti. Úvodní bohoslužbu konference Charis vedl olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Ve své promluvě se zaměřil na text prvního čtení a obraz proroka Ozeáše, který představoval Izrael jako bujnou révu.
1: Hleděl, jak to bylo vevnitř, a tam objevil právě toto. Izrael byl révou, která rodila pro sebe. A to je zvláštní. Přece vinná réva nese ovoce pro toho, kdo ji zasadil, kdo se o ní stará, ne pro sebe. A to je něco, co můžeme nazvat, že náš svět, ale také my můžeme být také podobní té révě, která chce rodit pro sebe, která se chce točit kolem sebe. V jednom výkladu k tomuto úryvku najdeme, co to znamená točit se kolem sebe. To znamená starat se jenom o to, abych to, co mám, aby toho bylo víc. To, co mám, aby to bylo lepší, pořád lepší. To, co mám, aby to bylo krásnější. To, co mohu mít, aby to bylo nákladnější, abych si vybral ze všeho to nej. Ale je to, bratři a sestry, cesta pro nás? Pořád tu máme ten obraz té révy, která rodila sama pro sebe. A já věřím, že proto jste i zavítali na tuto konferenci a proto ji chcete prožít. Někteří poprvé, někteří už po 20. nebo nevím ani po kolikáté, možná je to ještě daleko víc, protože nechceme se točit kolem sebe.
0: Dále arcibiskup Nuzík připomněl letošní motto konference, především chraň své srdce, neboť z něj vychází život.
1: Já chci to své srdce nabídnout Bohu, proto vzýváme Ducha Svatého, aby nám s ním pomohl, protože tam se odvíjí, jestli budeme šťastní, nebo budeme pořád na něco jiného čekat, co už tu je blízko nás. Možná, bratři a sestry, to třeba pro vás neplatí, možná jste to už vyřešili, ale to motto této letošní charismatické konference míří k tomu, abychom věděli, že i my musíme své srdce chránit. A Ozeáš neudělá jenom analýzu, nerozebere to. On nám poradí a ta jeho rada je jednoduchá. Je čas, dokonce některý překlad uvádí, je nejvyšší čas hledat Hospodina. A já jsem rád a děkuji vám za to jménem nás biskupů, že jste zamířili sem na výstaviště a že chcete následující dny věnovat tomu, že chcete hledat Hospodina. Protože je teď ten správný čas pro to.
0: V závěru bohoslužby Josef Nuzík přednesl modlitbu.
1: Kéž přes všechny ty potíže, které někdy si uvědomujeme a které nám také jiní připomínají nebo sám život, převažuje v nás to, že jsme byli tebou zavolaní, právě takoví, jací jsme. A tak, pane, kéž se stane tento čas na tomto místě, na tomto výstavišti, časem požehnaným pro každou, kdo sem zavítá. Kéž je mnoho srdcí a každé srdce, které sem zavítá, znovu zapáleno pro tebe. A tak, pane, díky za tu možnost a za to, že tu nejsme sami, ale že jsi s námi.
0: Modlil se v závěru včerejší zahajovací bohoslužby na konferenci Charis arcibiskup Josef Nuzík. Dnešní mši svatou z brněnského výstaviště odvysílá v přímém přenosu televize Noé a Rádio Proglas. Od 16.45 bude celebrovat pater Jan Berka. Modlitbu chval mohou účastníci večer prožít s konferenční čapelou.

Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Nese název Slavnost vyniká po půstu.

Slavnost vyniká po půstu. Kontrast zesiluje efekt, to je známá věc. Když pořád něco slavíte, zevšední vám to. Půsty před hlavními svátky jsou skvělá věc. Často na to myslím, když pomine období vánočních nebo velikonočních oslav. Velikonoce jsou snadné, po nich propuká jaro, to je sláva sama o sobě. Povánoční období je horší. Ještě není moc jiné radosti, jaro často s příchodem váhá a mně se zdá obtížné uklízet světýlka a nekupovat čokoládu. Přesto to udělám, jinak by to nevyniklo. Dynamika církevního roku mi pomáhá ještě více se radovat ze slavností. Dává totiž prostor se také neradovat a neslavit. Co by mohlo být lepším protikladem slavnosti než půst? Je to období, kdy se člověk odříká nějaká potěšení, aby svůj čas a pozornost věnoval jiným věcem. Nejíst maso není nic tak těžkého. Umím skvěle vařit i bez masa. Ale nepoužívat světýlka a svíčky, nemít na stole vždycky čerstvé květiny, to je půst. Nedoplňovat zásobu čokolády ke kávě a káva, to je půst. Nedat si s manželem sklenku vína, to je půst. Místo toho se pomodlit za lidi a věci, kde je to potřeba, to je půst. Abych byla přesná, toto všechno může a má být také potěšením. Jen to nejsou oslavy, ale vy mi jistě rozumíte.

0: Dobré poledne z Proglasu. V dnešní modlitbě přejeme vše dobré k narozeninám řediteli televize Noe, pateru Leoši Ryškovi. A chceme pozdravit do obcí Hradištko, Hořátev, Sadská a také do Brna, kde už je v plném proudu konference Charis. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A v roce svatého Františka připojíme tuto modlitbu. Svatý Františku, náš bratře, ty, který si před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který jsi v ukřižovaném u svatého Damiana našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který si neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dávej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista.
1: Amen.
0: Svatá Veroniko Giulianiová,
1: oroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi,
1: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Pár minut po 12. hodině vás zveme k poslechu hudební siesty. Nejprve vám nabízíme symfonii A-dur pro smyčce a čembalo od Jana Zacha. Skladbu zahraje Consonanza di Praga pod vedením Marie Šestákové na čembalo.

Právě dohrála symfonie A-dur pro smyčce a čembalo od Jana Zacha. Solo na čembalo zahrála Marie Šestáková, doprovodila jí konsonanza di Praga. Následuje koncert S-dur pro klarinet a orchestr opus 36 od Františka Vincence Kramáře. Solo na klarinet zahraje Walter Buykens. Doprovodí ho nový belgický komorní orchestr pod vedením Jana Kejerse.

Slyšeli jste koncert S-dur pro klarinet a orchestr opus 36 od Františka Vincence Kramáře. Solo na klarinet zahrál Walter Boykens. Doprovodil ho nový belgický komorní orchestr pod vedením Jana Keyerse. Následuje symfonie A-dur Küchel od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahraje Schlieberbacher Kammerorchester pod vedením Thomase Feje.

0: Právě dohrála poslední skladba dnešní hudební siesty. Slyšeli jste symfonii A-dur Küchel od Wolfganga Amadea Mozarta. Skladbu zahrál Schlieberbacher Kammerorchester pod vedením Tomase Feje.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut.

Těšíte se na neděli? Přivítejte sváteční ráno duchovní hudbou. Na Proglasu vždy od 8 do 9. Večer přijměte pozvání na nevšední koncert. Ve 16:15 pro vás vysíláme poutavý program z tvorby neobyčejných skladatelů.

0: Z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.
1: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Pěkné odpoledne, je 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
3: Požár baťovské budovy ve Zlíně se rozšířil na střechu, na místo dorazil hasit vrtulník. Kvůli útokům Spojených států na Irán zemřelo 14 lidí. A v Praze nejezdí vlaky mezi stanicemi Praha Vysočany a Praha Horní Počernice. Jsou tu zprávy Plusu, příjemný poslech přeje Marie Jakšičová. Požár 34. budovy baťovského areálu ve Zlíně se rozšířil na střechu. Na místě zasahuje 31 jednotek hasičů, dron, chemická laboratoř a aktuálně střechu hasí i vrtulník. Z budovy, která má 12 pater, hasiči evakuovali 87 osob. Všichni jsou bez zranění. Podrobnosti k aktuální situaci dodává Pavel Řezníček, mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
4: Zásah velkých ropných rezervoárů natočili a zveřejnili na sociálních sítích očití svědci z Michajlovska ve Stavropolském kraji Ruské federace. Podobné záběry přišly i z oblastního města Tver. Ukrajinská armáda fotografiemi potvrdila včerejší sestřelení ruské superstíhačky SU-35, která doprovází jiné letouny s nákladem řízených leteckých bomb odpalovaných na Ukrajinu. Podle ruských zdrojů se pilot katapultoval. Rusko ráno zautočilo na auto s civilisty v Chersonu. Dva lidé zahynuli, oznámila chersonská vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: To byla zpráva o Rusku a Ukrajině, které hlásí škody po nočních útocích. A teď ještě ke Zlínu, kde podrobnosti k aktuální situaci dodá Pavel Řezníček, mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
5: Požár se rozšířil ze spodních pater přímo na tu střechu, takže nyní zasahujeme i zhora. Na místě máme i statika, který zakázal vstup do budovy, takže zásah probíhá zvenčí a je narušena statika budovy.
3: Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Podle společnosti Broker Consulting je na historickém maximu. Cena za průměrný český vůz je 7,5 tisíce korun ročně.
6: Nejvíc zaplatí řidiči v Praze, míň pak v menších městech, říká analytik Broker Consulting Martin Novák.
7: Povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je okolo 1000 korun.
6: Podle Nováka záleží na historii a zkušenostech řidiče, ale hlavním důvodem zdražování jsou nákladnější opravy vozidel.
8: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel. A významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
6: Říká za Generali Českou pojišťovnu Jan Marek. Rostou taky ceny havarijního pojištění. To se ale například podle portálu toppojištění.cz vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Americké útoky na Irán za poslední dva dny zabily 14 lidí a dalších 78 zranili. Informovalo o tom iránské ministerstvo zdravotnictví. Kvůli úderům je přerušené železniční spojení mezi Teheránem a Mašadem, kde dnes pohřbí zabitého iránského vůdce Alího Chameneího. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo, že armáda zasáhla přibližně 90 iránských cílů. Americký prezident Donald Trump to dříve označil za odvetu za iránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Na řadě je doprava. Na dálnici D5 z Prahy ve směru do Rozvadova zpomalte za sjezdem na Nýřany na 100. kilometru. Se srazila dvě osobní auta, začíná se tvořit kratší kolona od 99. kilometru. A D5 ještě jednou, tentokrát z Plzně ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta se sune až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Levým pruhem se jede rychleji až ke sjezdu na okruh. Před omezením na Kbelské počítejte s kolonami od dálnice D8 z 3. kilometru před Cínoveckou a také v Novopatské od sjezdu na Satelice. Na Štěrboholské spojce trvá silnější provoz směrem na Lanový most mezi Běchovicemi a sjezdem do Průmyslové a ve Vilznově se sune kolona od Florence k muzeu. Odpoledne bude jasno až polojasno, místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy a teď už pořad, jak to vidí.
9: Dobrý den.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Přinášíme shrnutí plenárního zasedání České biskupské konference, které se odehrálo po národní pouti na Velehrad. V úvodním pozdravu informoval Gbeso Vital Akele Ohoči za apoštolskou nunciaturu, že nový velvyslanec svatého stolce Eugene Nugent se ujme nového úřadu v září. Jednání mezi biskupy se věnoval také rozpočtu charity a dalším ekonomickým záležitostem. Mimo to se zabývali také spoluprácí biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří, který zastupuje oběti sexuálního zneužívání v církvi. Biskupové dále schválili národní úmysly apoštolátu modlitby na příští rok a nebo novou směrnici upravující anonymitu a ochranu zranitelných při svátosti smíření.

0: Konference Charis je po včerejším zahájení v plném proudu. Jako tradičně program doprovází křesťanské kapely. Mezi ně letos patří Lamačské chvály, kapela For Him nebo též Čapela. Spolu s jejím zakladatelem Miroslavem Přikrylem se na brněnském výstavišti nachází naše redaktorka Anna Marie Slobodová. Ahoj Ani.
1: Ahoj Lenko, dobrý den všem posluchačům Rádia Proglas přímo z konference. Mám velikou radost, že mohu ve vysílání přivítat Miroslava Přikryla, zakládajícího člena a současného vedoucího chapely, která konferenci doprovází už od roku 2000. Dobrý den. Co pro chapelu Charis představuje?
2: Tak pro chapelu Charis představuje vlastně základní událost, kvůli které jsme se vlastně dali tak v tomto složení dohromady, protože ta chapela vznikla právě za účelem doprovázení katolické charismatické konference. A ti lidé, kteří vlastně tvoří chapelu, jsou možná ze dvou nebo ze tří společenství vlastně složení. A pro účely této konference se takto dáváme dohromady a doprovázíme jednak modlitby a jednak mše svaté.
1: Jak chapela prožívá Charis z pódia?
2: Tak jak jsem zmiňoval, naším úkolem je doprovázet Charis modlitbou a doprovázením mší svatých. Takže je to pro nás takový úkol společně s těmi lidmi, kteří přijíždějí na tohle konferenci, vytvořit jedno společenství a vlastně pomocí těch písní vstupovat do modlitby, do času přebývání v boží blízkosti. A to je takové úplně jako naše asi nejdůležitější poslání a v tomhle to vlastně prožíváme jako důležité, aby jsme se společně modlili s těmi lidmi, proto se snažíme vybírat tak přiměřeně výběr písní, aby to bylo pro ty účastníky vlastně zvládnutelné, aby s námi dokázali zpívat, aby to nebylo příliš koncertní, aby jsme nepůsobili jako kapela, která přišla něco předvést, ale jako abychom působili jako kapela, která vytváří prostor pro společnou modlitbu.
1: Jak se v průběhu let proměňuje repertoár písní?
2: Tak každý rok přibývají nějaké nové, to je takové důležité i pro nás, že vlastně i v těch našich společenstvích, ve kterých se scházíme přes rok, třeba rodí nové písně, nová témata a tak třeba přinesu nějaké písně já, přinesu nějaké písně náš houslista, Matislav nebo nějaký další člen, anebo i vezmeme nějakou píseň, která nás někde zaujme třeba od jiné skupiny, zpracujeme ji a několik nových písní přinášíme vlastně na každou konferenci a průběžně zase samozřejmě se dávají pryč některé starší písně, takže ten repertoár se skutečně obměňuje v průběhu času a my za tu dobu už jsme vlastně vydali 11 CDček chvalospěvů, jak postupně máme pořád nové písně.
1: Co považujete za hlavní smysl konference?
2: Tak hlavní smysl konference, tak jak ho vnímám, je, že to je událost, na které lze načerpat. Přijíždějí sem lidé, které nejsou jenom z nějakého prostředí charismatických společenství, přijíždějí tedy běžně lidé z farností nebo s nějakým očekáváním. A tady skutečně jednak to společenství modlitby, jednak si myslím kvalitní hodnotné přednášky a taky sdílení, setkávání se s blízkými nebo s lidmi, které třeba známe nějak, jako z nějakých aktivit, je pro nás důležité. Takže bych v tom viděl takovou kombinaci právě toho setkávání prostorem pro načerpání a duchovní obnovu.
1: Za rozhovor srdečně děkuji Miroslavovi Přikryovi. Přeji, ať se letošní hraní vydaří. Nyní předávám slovo zpět do studia moderátorce Lence Pekařové a přeji hezký den.
0: My moc děkujeme Aničce z Charisu a také přejeme, ať se Charis vydaří a všichni si ho užijí. A my si teď pustíme písničku Jak si ví pták, je svoboda tvá od Lukrécie Borgia.

Blažit smíš, jen kolikrát vyplašit smíš, těžko ti pak strhávat mříž, jen kolikrát vyplašit smíš, těžko je už pak strhnout tu mříž.

svině vět, samota, co tiše hlodá. Samota bez návratu, samota bez záchvatu, jen chlad do kostí voda. Samota v tichu, samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí

Je 13 hodin 30 minut, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu stále slyšíte Lenku Pekařovou a protože bylo 13.30, začínáme s dnešním dneškem v kalendáři. Prožíváme čtvrtek 9. červenec, léta páně 2026. V tento den roku 1727 zemřela italská řeholnice, kterou připomíná církevní kalendář, svatá Veronika Giulianiová. Klaristka, kapucínka se stigmaty, znameními Kristových ran. Ta se jí nepodařilo utajit a na příkaz klášterních představených byla podrobována těžkým zkouškám. Zbavili ji vedení novicek, ztratila hlasovací právo a ostatní sestry měly uloženo zacházet s ní jako s podvodnicí. Útrapy snášela s pokorou a klidem. Teprve po letech byla její stigmata uznána za pravá a Veronika sloužila jako abatyše. Svátek má Drahoslava. Slovanské jméno znamená drahá, ta, která je drahá sláva, slavná drahostí.

jsou chvíle pouhá, dálka je horší než lizeť. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď. Právě teď.

Když život se ti zhroutil jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdybys měl.

To nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to chtěl, jen sílu kdybys měl.

95. by dnes oslavil filozof a politolog zesnulý roku 2020 Mikuláš Lobkowicz, emeritní prezident Katolické univerzity v bavorském Eichenstetu. Roku 2002 se zasloužil o obnovu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dnešní svět potřebuje vzdělané křesťany, kteří znají svou víru a nebojí se stanout tváří v tvář aktuálním otázkám, říká profesor Lobkowicz. Jeho rod má v erbu slova popel jsem a popel budu.

Padesátiny dnes slaví zakladatel a viceprezident festivalu Meeting Brno, sociolog David Macek. 63. narozeniny slaví salesián pater Leoš Ryška, režisér a filmový producent, zakladatel a ředitel televize Noé, farář v Ostravě Hřbanicích. Stejně tak pater Jan Špaček, farář Horní Plané a dalších farností na Lipně. O 3 roky starší, tedy 66. narozeniny, slaví salesián pater Milan Mihulec, řečený Majo, farní vikář u svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. 70. slaví americký herec Tom Hanks. 71 let se dožívá děkan znojemského a varanovského děkanství, farář u svatého Mikuláše ve Znojmě, monsignor Jindřich Bartoš. Stejně tak básnířka a novinářka, autorka knih pro děti Jiřina Salakvardová. 73. narozeniny má kněz a teolog španělského původu v Praze pater Alberto Giralda Cid z Institutu Krista Vykupitele misionářek a misionářů Identes, administrátor michelské farnosti. 76 let se dožívá výpomocný duchovní strážnických farností a obhájce svazku interdiecézního soudu Olomouc monsignor Jan Můčka. 82. narozeniny slaví hokejový útočník a trenér, legenda československé hokejové reprezentace a opora Dukly Jihlava Jiří Holík, trojnásobný mistr světa a dvakrát stříbrný olympionik, sedminásobný mistr republiky a československý rekordman v počtu odehraných zápasů v reprezentaci.

Je pár vteřin po 14. hodině, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou. A teď začíná Hudební kompas, kde tentokrát míříme do Domažlic. Odtud pocházejí bratři Hradečtí, sourozenecké duo, které se na albu Vivat Swing věnuje starým swingovým melodiím. Jako první si poslechneme úpravu slavné písně The Lady is Tramp z broadwayského muzikálu Babes in Arms z roku 1937. K písni skladatele Richarda Rodgersa napsal český text Eduard Krečmar, jak se z Lady stává tramp.

Bratři Patrik a Hynek Hradečtí z Domažlic působí na české hudební scéně od roku 2013. Jejich repertoár sahá od populární hudby přes chodský folklor až po swing a oba zpěváci se mohou opřít o úspěchy z řady pěveckých soutěží. Na koncertech vystupují někdy jako komorní duo, jindy s doprovodnou kapelou nebo big bandem, tedy velkým jazzovým orchestrem. Na albu Vivat Swing se rozhodli vzdát hold klasickému swingu a slavným americkým evergreenům. Nahrávka obsahuje 13 známých skladeb, a to často s českými texty. Na nahrávání alba, které vznikalo v průběhu několika let, se podílela řada známých českých interpretů. Slyšíme na něm hlasy zpěvaček Evy Pilarové, Leony Machálkové a Evy Matějovské a také saxofon Felixe Slováčka. Pokračovat budeme písní Over the Rainbow z filmu The Wizard of Oz z roku 1939. Autory jsou Harold Arlen a Yip Harberg. Původní interpretkou byla Judy Garland. My budeme poslouchat českou verzi s textem Miloně Čepelky s nádhernou duhou. Poslední ukázka se jmenuje Hvězdy jako hvězdy a jde o úpravu americké písně z roku 1931 Dream a Little Dream of Me autorů Fabiana Andrého a Wilbura Švanta. Největší popularitu písní přinesla v 60. letech verze skupiny The Mamas and the Papas a českou verzi s textem Gabriely Osvaldové zpívala původně Lucie Bílá.

Ve třech swingových evergreenech se nám představili bratři Hradečtí z Domažlic. Zítra ráno si v hudebním kompasu představíme slovenskou rockovou skupinu Random Choices a zítra odpoledne vás pozveme na koncert britské skupiny The Breath v rámci folkových prázdnin v Náměšti nad Oslavou. Tímto odpolední hudební kompas končí, jako vždy ho pro vás spolu s anoncemi připravil Milan Tesař.

Skupina Lalba z Korziky vydala své 8. album Vivu, které je zároveň její první koncertní nahrávkou. Soubor patří k nejvýznamnějším představitelům současné korzické polyfonie a vedle tradičních vícehlasů do své tvorby začleňuje také hudební podněty ze Středomoří, Severní Afriky, Itálie, Řecka nebo Portugalska. Živě natočené skladby ukazují sílu hlasové souhry i citlivý přístup k folklornímu dědictví. A my si z alba Vivu pustíme písničku Patre.

Ve 14 hodin 30 minut posloucháte Proglas. U mikrofonu slyšíte stále Lenku Pekařovou. A protože bylo 14.30, začneme vás zvát na různá místa. Než se tak ale stane, tak velký vůz od skupiny Folk Team.

0: Největší setkání hnutí katolické charismatické obnovy v Česku začalo včera večer v Brně na výstavišti. Úvodní bohoslužbu konference Charis vedl olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Ve své promluvě se zaměřil na text prvního čtení a obraz proroka Ozeáše, který představoval Izrael jako bujnou révu.
1: Hleděl, jak to bylo vevnitř, a tam objevil právě toto. Izrael byl révou, která rodila pro sebe. A to je zvláštní. Přece vinná réva nese ovoce pro toho, kdo ji zasadil, kdo se o ní stará, ne pro sebe. A to je něco, co můžeme nazvat, že náš svět, ale také my můžeme být také podobní té révě, která chce rodit pro sebe, která se chce točit kolem sebe. V jednom výkladu k tomuto úryvku najdeme, co to znamená točit se kolem sebe. To znamená starat se jenom o to, abych to, co mám, aby toho bylo víc. To, co mám, aby to bylo lepší, pořád lepší. To, co mám, aby to bylo krásnější. To, co mohu mít, aby to bylo nákladnější, abych si vybral ze všeho to nej. Ale je to, bratři a sestry, cesta pro nás? Pořád tu máme ten obraz té révy, která rodila sama pro sebe. A já věřím, že proto jste i zavítali na tuto konferenci a proto ji chcete prožít. Někteří poprvé, někteří už po 20. nebo nevím ani po kolikáté. Možná je to ještě daleko víc, protože nechceme se točit kolem sebe.
0: Dále arcibiskup Nuzík připomněl letošní motto konference. Především chraň své srdce, nebo z něj vychází život.
1: Já chci to své srdce nabídnout Bohu, proto vzýváme Ducha Svatého, aby nám s ním pomohl, protože tam se odvíjí, jestli budeme šťastní, nebo budeme pořád na něco jiného čekat, co už tu je blízko nás. Možná, bratři a sestry, to třeba pro vás neplatí, možná jste to už vyřešili, ale to motto této letošní charismatické konference míří k tomu, abychom věděli, že i my musíme své srdce chránit. A Ozeáš neudělá jenom analýzu, nerozebere to. On nám poradí a ta jeho rada je jednoduchá. Je čas, dokonce některý překlad uvádí, je nejvyšší čas hledat Hospodina. A já jsem rád a děkuji vám za to jménem nás biskupů, že jste zamířili sem na výstaviště a že chcete následující dny věnovat tomu, že chcete hledat Hospodina. Protože je teď ten správný čas pro to.
0: V závěru bohoslužby Josef Nuzík přednesl modlitbu.
1: Kéž přes všechny ty potíže, které někdy si uvědomujeme a které nám také jiní připomínají nebo sám život, převažuje v nás to, že jsme byli tebou zavolaní, právě takoví, jací jsme. A tak, pane, kéž se stane tento čas na tomto místě, na tomto výstavišti, časem požehnaným pro každou, kdo sem zavítá. Kéž je mnoho srdcí a každé srdce, které sem zavítá, znovu zapáleno pro tebe. A tak, pane, díky za tu možnost a za to, že tu nejsme sami, ale že jsi s námi.
0: Modlil se v závěru včerejší zahajovací bohoslužby na konferenci Charis arcibiskup Josef Nuzík. Dnešní mši svatou z brněnského výstaviště odvysílá v přímém přenosu televize Noé a Rádio Proglas. Od 16.45 bude celebrovat pater Jan Berka. Modlitbu chvál mohou účastníci večer prožít s konferenční chapelou.

0: Pražské ekuléto nabízí letní ekumenický program pro mladé pracující od absolventského křesťanského hnutí a postmládeže. Nejbližší akce Chůze po vodě se chystá na příští čtvrtek 16. července od 19 hodin. Zájemci se mají přihlásit do dnešního večera. Více za organizátory Petra Klašková.
1: Večer Chůze po vodě je sportovním večerem v rámci ekuléta, který pořádá AKH a postmládež v Praze. Akce je určená pro lidi zhruba od 18 do 40 let. Potkáme se v Praze v Braníku a společně si půjčíme paddleboardy a vyzkoušíme sportovní aktivitu.
0: Na sportovní večer 16. července je nutné se registrovat formulářem na webu absolventského křesťanského hnutí, a to ještě dnes do 18 hodin.

vešlo do síně. Strakatý kotě od neteře.

0: Festival klasické hudby Třeboňská Nocturna nabízí koncerty na různých místech historického města. Třeba ty dnešní do něj přivedou také zahraniční hvězdy, řekla Proglasu za festivalový tým ředitelka Irma Mrázková.
1: Představí se slovenská kytaristka Miriam Rodriguez-Brilová, která také patří k předním umělcům ve svém oboru a vystoupí na večerním koncertu v kostele svatého Jilí od 19.30 v programu, který nese název Bach and Son, a to již napovídá, že se bude jednat o hudbu rodiny Bachu, nejenom Johanna Sebastiana Bacha, ale i jeho synu a následovníků, protože ta dynastie je velmi obšírná a legendární. Vystoupí společně s varhaníkem Pavlem Svobodou a houslistou Milanem a Šabe. Dalšími zahraničními hosty a velkými hvězdami budou potom v pátek Janoška Ensemble. Je to uskupení čtyř bratrů a jejich švagra, kteří hrají klasickou hudbu svým naprosto ojedinělým způsobem. Pochází ze Slovenska, ale již delší dobu žijí v Rakousku.
0: Třeboňská Nocturna poprvé organizují masterclass odborný kurz houslisty Milana Al-Ashaba. Pro širokou veřejnost bude dnes po 16. hodině. Ředitelka přehlídky Mrázková upozorňuje i na zbývající koncerty. Nejprve dnešní vystoupení domácího interpreta.
1: Indy Stivín přijede nejenom jako solista, ale též jako šéf svého uskupení Collegium Stivinum. Bude to večer mimořádné osobnosti české hudební scény, nebo Indy Stivín se zde představí v trojroli jako kontrabasista, dirigent a zároveň skladatel, což není vůbec běžné. Posluchači si vyslechnou hudbu od Baroko po současnost a tento večer bude završen světovou premiérou skladby Indyho Stivína, který napsal tuto skladbu právě pro náš festival na téma Voda a Třeboň nebo Jižní Čechy. To nebude jediná premiéra. Během letošního festivalu budou celkově tři ty premiéry. Další si posluchači budou moci vyslechnout v kostele, kde zazní skladba slovenského skladatele Luboše Bernáta, a poslední bude od Lukáše Somra v sobotu právě na zahájení toho posledního gala večeru.
0: Avizovala Irma Mrázková, která řídí probíhající festival Třeboňská Nocturna.

0: Na Proglase přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Necítíme skoro nic v porovnání s lechtáním od druhé osoby.
2: Je 15 hodin. Společnost vám dělá odpolední plus a od mikrofonu Lucie Vopálenská. Ať se vám hezky poslouchá, přeji pěkný den.
3: Český rozhlas Plus.
2: Co přineslo Kyjevu setkání Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem v Ankaře a jak pokročila debata o integraci Ukrajiny do euroatlantických struktur? Jak se vyvíjí palivová krize v Rusku? Europarlament dnes znovu řeší jednu z nejspornějších norem poslední doby, takzvaný chat control. Měl by na pomoci k odhalování třeba pedofilie. Nechají se proto Evropané šmírovat? A Milovník ne bojovník. Film s tímto názvem budí velkou pozornost v Karlových Varech. To vše probereme v čase do 15:30, ovšem až po zprávách Marie Jakšičové.
4: Dobré odpoledne. Stovky hasičů dál zasahují u požáru v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě platí zvláštní stupeň poplachu. Požár pomáhá hasit i vrtulník s bambivakem. Část zasažené budovy se zřítila. Na místě podle hasičů nejsou zranění. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusina by lidé ve Zlíně neměli k místu přibližovat.
5: Všechno určitě uvidí prostřednictvím televizních štábů. Na místě jsou tiskoví mluvčí jak hasičů, policie, města, kraje, takže ty informace dostanou. Je zbytečné, aby tady zdechovali ty látky, které vznikají při tom požáru a poškozovali si své volně zdraví.
4: Zásah podle něj bude trvat až 3 dny. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. V německém koncernu Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, začalo jednání dozorčí rady o rozsáhlých změnách ve firmě. Vedení podniku může čelit velkému konfliktu se zaměstnanci kvůli budoucnosti tisíců pracovních míst, ale taky několika celých továren. Odbory chystají protesty.
6: O práci v největší automobilce Evropy by podle serveru Manager Magazine mohlo přijít až 100 000 lidí a v Německu by mohli zavřít až 4 továrny. Největším zastáncem tvrdého šetření jsou podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung vlastnické klany Piech a Porsche, které společně drží většinu hlasovacích práv v koncernu. 20% má ale taky spolková země Dolní Sasko, ovládaná sociálními demokraty, kteří se výrazným škrtům brání a rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu mohou díky svému podílu blokovat. Skupinu Volkswagen oslabují nedostatečné inovace, čínská konkurence i americká cla. I tak ale loni dokázala prodat ve světě 9 milionů automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Vláda ANO, SPD a motoristů dnes vyhodnocuje své programové prohlášení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO od rána postupně přijímá jednotlivé ministry v Kramářově vile. Už dříve premiér uvedl, že zatím žádné změny ve vládě nechystá. Opoziční strany hodnotí prvního půl roku vlády kriticky. Vytýkají kabinetu chaos, neplnění předvolebních slibů i zásahy do fungování státu. Novinářům to řekli ve sněmovně. Jak hodnocení Babišovy vlády dopadlo, by měl premiér společně s ministry zveřejnit po 16. hodině.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Technologické firmy můžou pokračovat v dobrovolném skenování obsahu na internetu. Výjimku pro tzv. Chat control prodloužil Evropský parlament. Provozovatelé sociálních sítí budou dál kontrolovat komunikaci uživatelů a závadný obsah týkající se šíření dětské pornografie předávat policii.
7: Kontrola obsahu na sítích se nově nebude týkat takzvané end-to-end šifrované komunikace. Podle Markéty Gregorové z Pirátů ale většina konverzací šifrovaná není.
8: Jsou to samozřejmě ty komunikace, jako je WhatsApp nebo Meta, které šifrované nejsou, které skenují. Takže já to považuji dneska za velkou prohru pro soukromí.
7: Naopak europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL výjimku vítá. Návrh podle něj zvýší transparentnost.
9: Ta pozice vlastně odpovídá té odborné debatě, kterou jsme tady vedli několik let a která vlastně říká, ano, musíme chránit soukromí, na druhé straně musíme bojovat proti sexuálním predátorům, který zneužívají malé děti.
7: O postoji Evropského parlamentu budou ještě jednat členské státy. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: A tématu se budeme věnovat na plusu v následující půl hodině. Spor amerického prezidenta Donalda Trumpa s Jean Carrollovou je u konce. Soud v New Yorku nařídil vyplatit novinářce odškodné ve výši 5 milionů dolarů a úroky za to, že ji Trump v 90. letech sexuálně napadl. Peníze přijdou na účet advokátů Carrollové.
10: New Yorkský soud před 3 lety uznal amerického prezidenta Trumpa vinným ze sexuálního obtěžování Jean Carrollové v převlékací kabině obchodního domu Bergdorf Goodman v roce 1996 a z pomluvy poškozené, když v roce 2022 její obvinění odmítl. Novinářce přisoudil odškodné ve výši 5 milionů dolarů. Donald Trump se odvolal, ale nejvyšší soud Spojených států před měsícem verdikt potvrdil. Po prvoinstančním rozsudku musel žalovaný složit dlužné peníze do soudní úschovy. New Yorkský soud se teď nařídil exekuci rozhodnutí, tedy výplatu 5 milionů dolarů plus 800 tisíc jako úroku z prodlení Carrollové. Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V pátek vzrostou maximální ceny paliv, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun a 22 haléřů. To je o 77 haléřů více než dnes. Po několika týdnech státní regulace se cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží na 41 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července. A dnes je to přesně 669 let od položení základního kamene Karlova mostu v Praze. Lidé si to přímo na historické památce připomněli průvodem. Základní kámen mostu měl položit sám císař Karel IV. Pravděpodobně 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut. Datum a čas ale neznáme přímo z historických záznamů, vysvětluje ředitel Muzea Karlova mostu Zdeněk Bergman.
11: Toho matematického astronomického data 13579731 je vlastně okamžik, který vymodeloval profesor Horský, matematik a astronom. My vlastně z dobových pramenů víme pouze, že Karlův most byl založen v roce 1357.
4: Teď je na řadě doprava na D1 z Prahy ve směru do Brna. Zpomalte zase zde na Domašov. Na 174. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu. Kolona pokračuje až na konec omezení na 190.

0: Jasno, místy oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty jsou 23 až 27 stupňů, na horách kolem 17. Večer by měl ustat mírný vítr a v noci čekejte jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 9 stupňů Celsia. To byly zprávy, pokračuje Odpolední plus s Lucí Vopálenskou.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Muzeum města Brna zve na hrad Špilberk na návštěvu unikátní protiválečné expozice Kaple křížů. My se tam teď podíváme s vedoucím archeologem muzea Petrem Vachutem.
1: Je to původní barokní kaple, která sloužila ke katolickým obřadům. Chodil se sem modlit baron Drenk, vězňové, uvěznění v zdejších kasematech, vojáci v místních kasárnách, až do tragické změny roku 1939, kdy německá mašinérie, která okupovala tehdejší Československo, se rozhodla, že barokní kapli zruší. Dva roky zde fungovalo vězení a poté se přestavila na takovou vzorovou síň oslavy nacistického kultu. V rámci výročí 80 let od konce války jsme se rozhodli, že kapli zpřístupníme. Vytvoříme zde expozici a kromě toho, že zde bude popsána celá historie té kaple, jsme poprosili výtvarníky a umělce, aby nám vytvořili takovou zvukovou a světelnou show, která bude reprezentovat všechny hlavní období v dějinách této kaple a přímo na místě by měla reprodukovat nějaké emoce, se kterými bude pracovat a ten návštěvník, kromě těch historických informací, by měl mít i zážitek tady z tohohle prostoru.

0: Zintenzivňují přípravy na celostátní setkání mládeže svolané tuzemskou katolickou církví na srpen do Ostravy. Ještě se hledají dobrovolníci, kteří by pomohli třeba s úklidem nebo stravováním na výstavišti Černá louka. Kde bude hlavní část programu?
1: Organizátoři ocení také dobrovolníky, zvlášť pro pořadatelskou službu. Přihlašovat se mohou do 11. července. Více informací najdete na webových stránkách celostátního setkání mládeže, které se vůbec poprvé uskuteční v Ostravě od 11. do 16. srpna.
0: Upřesnil pro posluchače mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl.

0: V hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se včera představilo drama Hijamat, které natočil íránský režisér Nader Shajevar, žijící v exilu v Německu. Umělecký ředitel festivalu Karel Och k němu řekl.
1: Ten film se odehrává v turecké komunitě v současném Německu. Je to rodinné drama, nebudu prozrazovat samotnou zápletku, protože velmi zajímavá a její objevování nechám na divákovi. Myslím si, že půjde o jeden z velmi výrazných snímků celého festivalu a doufám si tvrdit, že jej čeká po skončení festivalu velmi intenzivní kariéra na dalších festivalech.
0: Snímky z hlavní festivalové soutěže posuzuje v Karlovarských Varech i Mezinárodní ekumenická porota. S jejím členem publicistou Lukášem Jirsou komunikujeme a informace přímo z festivalu uslyšíte v dalším vysílání Proglasu.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Máme za sebou první z letošních letních festivalů. Proběhly Slunovrat v Opavě, Czech Music Crossroads v Ostravě, Porta v Řevnicích u Prahy, folklorní festival ve Strážnici a další akce. A před sebou máme například folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou nebo Maraton hudby Brno. Po týdnu je tu také další kolo hitparády Na Proglasu a Milan Tesař za mikrofonem. Vítejte. Jako první se dnes o vaše hlasy hlásí písničkář Aleš Petržela, vítěz Porty z roku 2017. Z jeho nového alba Dvě mouchy jednou ranou vybírám píseň Loď. S Alešem Petrželou ji naspívala Lucie Urbancová.
1: Už je to dlouho, co jsme se neviděli, už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli, nosila skoro.

0: Že se letos vítězem Porty stala valašská kapela Tabásek a Partia, jsme si řekli už minule. Teď jsme poslouchali vítěze tohoto festivalu z roku 2017, Aleše Petrželu, z jeho nového alba Dvě mouchy jednou ranou. Do naší hitparády se hlasuje tak, že si z pořadu vyberete tři písně. Jedné dáte tři body, jedné dva a jedné jeden bod. Hlasování nám pošlete e-mailem nebo přes formulář, kontakty řeknu na konci pořadu, a to do středečního poledne. Píšete si o Radúzu. Máte mít Radúzu na 11. místě. Píseň Já tě prosím, buď tu se mnou.
1: Já tě prosím, buď tu se mnou, a ty mi půjčíš pistoli, jako bych strach mohl sejmout.

Dnešní tipy na nová alba začnu umělkyní, která se pohybuje mimo žánry obvyklé v naší hitparádě, ale za zmínku stojí. Po 7 letech vydala nové album s názvem Confessions 2 americká zpěvačka Madonna. A když už jsme u světových legend, mý oblíbení U2 letos slaví 50 let a právě vydali nový single Street of Dreams. Dále upozorním na společné album italského akordeonisty Ricarda Tesiho a flétnisty Paula Zampiniho Kamerok, a polská skupina Tuleje vydala novinku Nagłe Przejaśnienia. Zpět k hitparádě 10. místo bratři Orfové a jejich aktuální singl Co nejdál.

0: Na novinkových pozicích se vám dnes představili Aleš Petržela s Lucií Urbancovou, Radůza a bratři Orfové. Podle biblického první budou poslední, tentokrát dopadla zhudebněná báseň Michala Horáčka na motivy povolání apoštola Matouše, Ivo Viktorin a Ukázal na mě. Píseň padá z prvního místa na 9., ale je důležité, že zůstává ve hře a že příště to může být zase jinak.
1: Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Vzal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehně na svou.

souvislosti s touto písní o apoštolu Matoušovi jsem se vás ptal, který z apoštolů je vám nejsympatičtější. Posluchačka Vlasta napsala: slyšela jsem hezkou promluvu o tom, že takzvaný nevěřící Tomáš byl ve skutečnosti statečný Tomáš, protože ostatní apoštolové byli ve strachu před Židy za zavřenými dveřmi, ale Tomáš tam nebyl, takže byl někde venku, nechtěl se schovávat. Samozřejmě nevíme, proč nebyl s ostatními a všechny souvislosti, ale statečný Tomáš se mi líbí mnohem víc než nevěřící Tomáš. Já děkuji za tento inspirativní příspěvek. 8. místo, slovensko-česká dámská skupina Králová a píseň Miznůca.

0: co pro vás chystáme v rámci pořadu Jak se vám líbí. V pátek 10. července zopakujeme rozhovor s Dorotou Barovou o albu Píseň pro my. Se skupinou Duben v Pešti si její nové album představíme v pondělí večer. Na úterý chystáme rozhovor s pražskou folkovou kapelou Na boso, belgické hudebníky Rafaela de Coca a Oscara Bertena si k mikrofonu pozvu ve středu večer a ve čtvrtek bude naším hostem hudebnice Julie Goetz. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. V sobotu 11. července vás v tutéž dobu v rámci týdeníku Slyšte lidé pozveme na hudební výlet do Chorvatska. Folk Team, Velký vůz a 7. místo dnešní hitparády.
1: Velký vůz zastavil.

Posluchač Pavel napsal na téma apoštolů. Nad oblíbeností apoštolů jsem nikdy nepřemýšlel, ale tak možná Pavel, i když nepatří k těm původním. Je to možná divné, ale oblíbenost biblických postav jsem nikdy neřešil. Tak nějak je beru, ale že by mi byl Noé sympatičtější než třeba Mojžíš, nebo že by mi byl víc nesympatický Jidáš než Kajfáš, to zkrátka nedovedu říct. Já děkuji i za tuto naprosto legitimní odpověď. Jsme u 6. místa Pavla Boučková a Petr Novotný a usnul jste ode mne vzdálený.

Když jsem minule zadával anketní otázku týkající se apoštolů, zmínil jsem seriál The Chosen a tak se tentokrát zeptám právě na seriály. Sledujete nějaké? Máte své oblíbené? Podělte se o tipy. Slovenská skupina Hrdza je dnes pátá s písní Vretienko.

Zvu vás na koncerty. V bývalém poutním kostele Skoky v západních Čechách představí v pátek 10. července Petr Linhardt své nové album Šénau. V Brně na Flédě zahraje 10. července britská rocková skupina New Model Army. Festival Colors of Ostrava bude probíhat od 15. do 18. července. Vystoupí na něm například I Love You Honey Bunny, Ondřej Ruml, Toky, Tolstoys, Václav Havelka se sborem Elpida a samozřejmě řada kapel a interpretů ze světa. V pražském klubu Jazz Dog vystoupí 15. července americká skupina The Bad Plus, 26. července Daniel Bulatkin International Quartet a 18. srpna Libor Šmolda z Organ Trio. Festival Maraton hudby Brno bude probíhat na mnoha místech v Brně od 6. do 9. srpna. Vystoupí na něm například Paolo Frezu a Omar Sosa, fanfáre Čokerlia z Rumunska, Julia Kozáková, Beata Bocek, Miloš Bihári, Django Gypsy Jazz Trio, Elka, Elektra 5, Xantula Dakovanu z Řecka, Páni času ze Slovenska, francouzský kytarista Nguyen Le, italský hudebník Stefano Saletti nebo portugalské akordeonové kvarteto Danzas Ocultas. Součástí festivalu budou také klubové koncerty v kabinetu Mus. V pátek 7. srpna zde vystoupí Beata Bocek nebo Tereza Richtrová a v sobotu 8. srpna Dead Dog Legacy, Band of Hejsek a Kolektivní halucinace. Petr Linhardt u nás boduje s archivními nahrávkami, které vyšly jako příloha knihy Autobus do Sudet. Město Is je stejně jako minule na 4. místě.

0: Posluchač René napsal, mým nejoblíbenějším apoštolem je Tomáš. Pro nás exaktně zaměřené přírodovědce jeho evidence-based uvěření bylo velkou pomocí. René se k nám do rádia může zastavit pro odměnu. Ze všech hlasujících jsem vylosoval Milenu Schellenberkovou, která se také může těšit na dárek. Třetí místo Roman dostal a Dita Zangeová holá a píseň Samota.
1: Samota plí.

Posluchač Jiří napsal, pokud se mě ptáte na důvod, proč mám rád apoštola Matouše, odpovím zcela nelogicky. Mám to tak už od dětství, když jsem viděl komedii Šimon a Matouš. Sice to není ani trochu o apoštolech, ale nesliboval jsem logickou odpověď. A potěšilo mě, že když jsem v době lockdownu tento film pustil dětem, tak se setkal snad se stejným úspěchem jako v době mého dětství. Já děkuji za odpověď a jak to dopadlo celkově, na prvním místě se shodným počtem hlasů skončili apoštolové Matouš a Tomáš. Za chvíli vás ještě pozvu na pár koncertů, ale teď posloucháme z druhého místa Markétu Irglovou a píseň Nameless Children.

Jsou tu slíbené pozvánky, část druhá. Švédská rocková skupina Hollow Ship zahraje 10. července ve Volini. V kostele svaté Markéty v Loukově na Havlíčkobrodsku se v sobotu 11. července koná benefiční koncert. Zazní renesanční dílo Misa Caput od Johannese Okeghema v podání vokálních souborů Corde et Animo a Quadrifolium. Výtěžek podpoří záchranu unikátních gotických kostelů na Vysočině. V pražské Meat Factory mají 23. července koncert umělci Pivoňka a Zdeněk Lichnovský. Festival folkové prázdniny se bude konat v Náměšti nad Oslavou od 25. července do 1. srpna. Zahrají na něm například Beata Bocek, Dorota Barová, Jiří Pavlica s Hradišťanem, Kanazoe orkestra z Burkiny Faso, iránsko-albánsko-libanonské trio Lantidot, Pavel Čadek, Barbara Shy, Robert Křesťan s druhou trávou, senegalský hudebník Sekou Keita, britské folkové duo The Breath, Vladimír Javorský nebo spojené kapely Vér z Belgie a Kongero ze Švédska. Součástí folkových prázdnin je také odborné kolokvium, letos na téma hudba a politika. Koná se v úterý 28. a ve středu 29. července a vstup na ně je zdarma. V Dohňanech Mostišti u Půchova na Slovensku se bude od 7. do 9. srpna konat poprvé po více než 20-leté pauze festival Vandermúza. Vystoupí na něm například František Nedvěd mladší, Rolničky nebo Hrdza. Písně Zuzany Navarové v podání Ivy Marešové skupiny Razam a Filharmonie Hradec Králové budou znít 14. listopadu v Nové spirále v Praze. A já už teď mohu ohlásit, že vítězem 15. 30. kola naší hitparády je Mňau Mňau Band a píseň Kánoe.

kajaku plul jsem k ránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem sněl. Vždy jsem toužil po manželce, co ve vodě dýše, mělce, sanice mi neohýše.

0: Papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
0: papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
0: papuchalk, papuchalk.
3: Do tohoto kola neprošly skupina Za koncem, Veru Linhartová a Marek and the Celadons. Tady je ještě přehled všech soutěžních skladeb.
4: Venku jsme nechali snít jen bílej šum. Voda nás brala jako vlna svou loď, řekla.
3: 12. místo Aleš Petržela s Lucií Urbancovou, píseň Loď.

0: jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost.
1: Devítka Ivo Viktorín a báseň Michala Horáčka Ukázal na mě.

0: nad Ostravou.
1: Sedmička, velký vůz a folk tým.
0: Letíme do noci, do nebytí.

0: šesté místo Pavla Boučková a Petr Novotný, Usnul jste ode mne vzdálený.
1: Nechci být pro vás jen cosi, na cestě trablemi poseté.

0: Trojka, Roman Dostál a Dita Zangeová Holá, píseň Samota.
1: Samota v prázdném bytě, samota v ozvěně věd, samota.

0: Hlasovat můžete do středečního poledne. Na vaše hlasy se tentokrát bude těšit kolega Josef Javůrek. Hlasujte na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada. Pořad připravil a naslyšenou se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.
1: Dnešním mši svatou přinášíme s laskavým svolením televize Noé. Bude z konference Charis a celebruje pater Jan Berka.
2: A občas si hodím přes sebe deku, když si čtu, no.
3: Ta okna jsou tady stará, špatně těsní a tak se to vlastně těsňuje tím, že se položí deka a že ta deka nahrazuje takové to těsnění.
4: Nacházíme se v kotelně, kde máme starý kotle 30 let. Díky tomu, že jsou tak starý, tak prostě už nejsou dostateční, nefungují dobře. Tím pádem klientům je občas i zima, protože samovolně se vypínají, snažíme se to nějak spravovat, ale bohužel už na to nejsou ani náhradní díly. Takže máme připravený přímotopy a stává se někdy, že nemají ani teplou vodu ráno, jako na koupání.
5: Zázemí služby a celá služba nesplňuje technický standard, který rekonstrukcí zvýšíme. Klienti nyní nemají vlastní sociální zázemí a budou mít na pokojích svoje sociální zařízení a toalety. Vzniknou společné prostory na každém patře, kde budou mít možnost setkávat se svými blízkými a obnovíme vstup do budovy z ulice Lázeňská, kde vznikne hlavní bezbariérový vchod do budovy.
6: Děkujeme všem lidem, kteří svým darem přispějí na rekonstrukci domova svatého Václava.
7: Děkuji.
8: Děkuji.
9: Děkuji všem.
2: Děkuji.

Já jsem vlastně neměl žádný velký očekávání, protože jsem si říkal, buď se mě to dotkne taky, anebo ne. A to, co mě na tom lákalo, je to, že říkali, že je tam i večeře, tak se dobře najím, popovídám a když to bude o ničem, tak už se tam příště neukážu. No jo, ale mě to tam začalo bavit.

0: Vážení diváci, já vás srdečně vítám v tomto čase před slavením mše svaté, a to z konference Charis 2026 na výstavišti v Brně. Letošním motem charismatického setkání je především chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. A protože srdce máme každý z nás, je to pumpa nejenom krve, ale každého pocitu lásky, tak já doufám, že tato mše svatá bude ne takovou krví, ale vyloženě požehnáním pro celou naši duši. Přeji vám, milí diváci, abyste si to užili. Konference Charis je opravdu dynamická. Musím říct, že mě jako člověku, který je tady poprvé, má skutečně co nabídnout. A já doufám, že nejenom mše svatá bude též dobrým zážitkem pro mě, ale také pro vás. A pokud máte v plánu na Charis dorazit, přijďte. Věřím, že nebudete litovat. A nyní vám přeji požehnaný čas.
1: Jestli

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Všichni vás vítám, sestry a bratři, v tento okamžik, kdy chceme v dnešní den slavit společně mši svatou Eucharistii, vrchol tohoto dne, chvíli, kdy se Boží milost nezměrně vylévá do našeho srdce. Skrze Boží slovo, skrze Eucharistii, skrze toto společenství modlitby, ať už jsme přítomní tady fyzicky, nebo jste s námi spojeni skrze přenos televize Noe, tak můžeme otevřít své srdce Pánu a On ho naplní. Od Pána nikdy neodcházíme s prázdnou. Na začátku mše svaté obraťme svůj pohled na toho, který je král milosrdenství, který umí odpouštět na rozdíl od nás za všech okolností, všechno dokonale. Litujme svých slabostí a prosme o Boží milosrdenství. Vyznávám se všem Bohu.

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Modleme se. Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu. Dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním zhoduje. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.

Čtení z knihy proroka Ozeáše. Toto praví Hospodin. Když byl Izrael ještě chlapcem, zamiloval jsem si ho. Z Egypta jsem povolal svého syna. Čím více jsem je volal, tím více se ode mě vzdalovali, obětovali bálům, pálili kadidlo modlám. Já jsem Efraima učil chodit. Bral jsem je na svá ramena, ale nechtěli uznat, že jsem se o ně staral. Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky. Byl jsem k ním jako ti, kdo zdvihají dítě ke svým tvářím a skláněl jsem se k němu, abych mu dal najíst. Obrací se ve mně srdce, roznicuje i soucit. Nebudu jednat podle žáru svého hněvu, nezničím znovu Efraima, neboť jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe a nevzplanu hněvem. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým apoštolům: jděte a hlásejte, přiblížilo se nebeské království. Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Neschánějte si do opasku ani zlaté, ani stříbrné, ani měděné peníze. Neberte si na cestu mošnu, ani dvoje šaty, ani opánky, ani hůl, protože dělník má právo na svou obživu. V každém městě nebo v každé vesnici, kam vejdete, se vyptejte, kdo si to v nich zaslouží, a tam zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu. Když vstoupíte do domu, pozdravte ho přáním pokoje. A když si to ten dům zaslouží, ať na něm spočine váš pokoj. Když si to nezaslouží, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude na vaše slova dbát, při odchodu z toho domu nebo města si vytřeste prach ze svých nohou. Amen, pravím vám. V den soudu bude lehčí zemi sodomské a gomorské než takovému městu. Slyšeli jsme slovo Boží.

Milí přátelé, jsem rád, že mohu být tady s vámi na mši svaté. Když se někteří lidé v mém okolí dozvěděli, že jsem tady pozvaný, abych byl na mši, tak se upřímně podivili a ptali se mě, ty jsi jako charismatik? A tak já jsem jim vysvětlal, že asi jo. A začal jsem přemýšlet nad tím, co to vlastně znamená být charismatik. Znamená to mluvit v jazycích, znamená to modlit se za druhé, bo to znamená zvedat ruce při modlitbě. To by nás tady moc nebylo, mimochodem, moc zvednutých rukou jsem neviděl. Ale co to znamená, že je někdo charismatik? Raniero Cantalamessa v jedné svojí promluvě říkal, že charismatik je ten, který udělal zkušenost s boží láskou. Není to možná tolik o nějakých nadpřirozených darech, o nějakých fenoménech vnějších, ale je to osobní zkušenost s boží láskou. A tak říkám, ano, jsem také charismatik. A o té osobní zkušenosti s boží láskou bych rád dnes mluvil, protože jsme o ní slyšeli v prvním čtení z knihy proroka Ozeáše. Ta kniha proroka Ozeáše se moc často neotvírá, ale když už se otevře, tak to stojí za to. A dnes, tady na této konferenci, máte téma především chraň svoje srdce, protože z něj vychází život. A tak bych to chtěl propojit, to téma, s tím prvním čtením. A protože už jsem z generace, která je, jak mi aspoň někteří říkají, už příliš drzá, tak možná si dovolím i jakousi drzost vůči Bohu. A zeptám se ho, a co ty, pane, hospodine, chráníš svoje srdce, když nám říkáš, že máme být opatrní, máme dávat pozor, chránit své srdce, a co ty, chráníš ho, anebo moc ne? Co nám říká první čtení? Slyšeli jsme tam krásná slova, že Bůh říká, zamiloval jsem si tě. To jsou slova o boží lásce. A já věřím, že Bůh si zamiloval každého z nás, každého jednoho. Už od malička, už jako malého chlapce nebo malou dívku. A ještě předtím, než jsme se narodili, už si nás zamiloval. To jsou krásné věci. Jenže to první čtení nám ukazuje, že tato láska, kterou nám Bůh dává, o které často na různých společenstvích, chválách a modlitbách mluvíme, tak je rys.

nás stáhl, že nás zvedal jako malé dítě ke své líci. Tak si nás zamiloval. Jenže v tom textu také stojí, že my jsme tu jeho lásku mu moc neoplatili. Četli jsme, čím více jsem je volal, tím více se ode mě vzdalovali. Obětovali bálům, pálili kadidlo modlám. To je příběh z doby Ozeáše, z toho efraimského severního království, kdy se zdá, že Hospodina opustili a měli rádi jiné bohy. Tu lásku Bohu nevracejí. A to Boží srdce, a teď opět v uvozovkách, musí být zraněné. A tady toto je moment, v kterém se můžeme vidět i my. Rodiče zvlášť, vám dojste rodiče, tak ten text musí promlouvat úplně konkrétně. Kolik lásky dáváte svým dětem už od malička, ještě si ani nezaslouží žádnými úkoly a pomoci a už je milujete. A dáváte jim svůj čas, energii, sílu. A ne vždy to ty děti dokáží pochopit, ne vždy dokáží tu lásku obětovat. Ale zakouší to i další v manželství, ve vztazích přátelských, vlastně v jakémkoliv vztahu. Kolikrát zakoušíme, že pro toho druhého tolik dělám, tolik obětuji, tolik mu dávám svoji přízně času, energie, síly, svoji lásky, tak vydávám svoje srdce a ten druhý mě třeba nepřijímá. Odmítá, jde za jiným a já zůstávám odmítnutý, zraněný. Možná i v dnešní době to slovo zraněnost zvlášť silně rezonuje. A ten text proroka Ozeáše nám naznačuje, že snad i Boží srdce může být zraněné tím, že Boha odmítáme. A tak bychom mohli s tou trochou drzosti říct, tak to jsi, Pane, moc to svoje srdce nechránil. Možná jsi to měl rozmyslet, než se rozhodl, že nás budeš milovat za všech okolností a nade všechno. Možná, že to bylo příliš. Možná jsi měl vybrat ty, kteří tě budou mít rádi a nemilovat všechny. Možná by to bylo bezpečnější pro tebe. Ale toto je smýšlení naše lidské. Tak uvažujeme někdy my, že si řekneme, ten si tu moji lásku zaslouží a ten už tolik ne. Tomu, s tím už mám takovou zkušenost. A čteme ten text dále a vidíme tam klíčový moment. Bůh říká, pouty laskavosti se mě táhl, provazy lásky. A potom obrací se ve mně srdce. Něco se děje v Božím srdci. Ti lidé, kteří měli zkušenost s Bohem, tak museli udělat také zkušenost s tím, že na tu naši hříšnost, na tu naši nelásku, na tu naši drzost, kterou Bohu projevujeme, a to odmítnutí, tak Bůh reaguje jinak než my lidé. My bychom se mstili, my bychom vyčítali, my bychom ponížili toho, kdo nás opustil, kdo nám nevrátil to, co jsme mu dali. A kolikrát to také děláme. Ale Bůh v tom dnešním Božím slově říká, omrací se ve mně srdce, rozněcuje se soucit. Nebudu jednat podle žáru svého hněvu. Nezničím znovu Efraima, neboť já jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý, nevzplanu hněvem. A tady se dotýkáme té hloubky Božího srdce. Bůh nás miluje i přesto, že ho zraňujeme. Chrání svoje srdce, ale nechrání ho před námi a před našimi urážkami a před vším tím, čím jsme jako lidé slabí. A Bůh chrání svoje srdce před nenávistí, před pomstou, před touhou zneužít svoji moc vůči nám. Takový náš Bůh není. My se v tom někdy vidíme a poznáváme, dokážeme reagovat i jinak, než skrze odpuštění, ale Bůh ne. Boží srdce je vždycky věrné svému rozhodnutí nás milovat. A toto Boží srdce je chráněno před jakýmikoliv našimi útoky. A o tomto Božím srdci Ježíš nás prosí, abychom říkali lidem kolem nás v dnešním evangeliu, kdy posílá apoštoly

církve, do Izraele, na konci evangelia, potom do celého světa, abychom šli a hlásali, že Bůh miluje každého člověka a že miluje i ty, kdo ho nemilují, že miluje i ty, kdo jsou hříšní, že miluje i ty, kdo na něho zapomněli, ty, kdo se od něho vzdálili a že Boží srdce unese i tu naši slabost, zranitelnost, tu naši nedokonalost. A máme o tom Božím srdci mluvit svými slovy, svým svědectvím, s tím, jak jsme Boha poznali, ale máme o něm mluvit také svými činy, svojí modlitbou, při které se uzdravují nemocní, při které se vlévá život do těch, kdo zakouší jakoukoliv smrt ve svém srdci. Máme o Bohu vydávat svědectví svojí vydaností do jeho rukou, proto jdeme v jakési prostotě, možná chudobě, protože víme, že Bůh se postará. Ježíš nás volá k tomu, abychom celému světu řekli o této hloubce Boží lásky, že Bůh unese i naši slabost. A v dnešní době vidíme, jak lidé lační po přijetí, jak lační po lásce. Ale zároveň, jak čím dál více, možná i mladí lidé jsou si vědomi té svojí slabosti, toho, že v něčem nejsme dokonalí, že nejsme tak, jak ti lidé, které vidíme na Facebooku nebo někde v médiích, že nejsme perfektní, že naše srdce není úžasné a dokonalé a že děláme chyby. A tak se možná bojíme otevřít, tak se možná bojíme přijmout někoho, kdo nás bude milovat. Tak se možná uzavřeme do sebe a řekneme, že si nezasloužíme lásku nebo že ji nikomu nedáme, protože co když nás ten někdo zraní? Začněme u Boha. On to unese. On unese naši nedokonalost. A my za chvíli vstoupíme do slavení Eucharistie, ve které Ježíš láme svoje srdce pro nás, ve které ukazuje svoji zranitelnost, ve které se vydává, nechá si ublížit, nechá se probodnout proto, aby z té jeho rány vytreskl pramen milosrdenství. A konkrétně pro nás to znamená, že Eucharistie je ten pramen Boží lásky, že z ní můžeme čerpat sílu k tomu milovat za všech okolností, k tomu, aby i naše srdce se obrátilo a na ty zranění reagovalo odpuštěním. Čerpejme z probudeného srdce Kristova. A dnes, když půjdeme ke svatému přijímání, tak v té chvíli potom, když budeme na svém místě, tak zkusme Bohu nabídnout zvlášť ty chvíle, ve kterých cítíme, že naše srdce je ohroženo tím, že by mohlo sklouznout k nenávisti, k nějaké odplatě, ke mstě, k nepřijetí, k uzavřenosti do sebe a izolaci od druhých nebo od Boha samotného. Zkusme mu nabídnout tyto momenty a prosme ho, aby do nich vstoupil. Amen.

0: Sestry a bratři, v síle Ducha Svatého prosme Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista, za potřeby naše i celého světa.
1: Prosme za všechny služebníky církve, aby byli skutečnými proroky, na kterých spočívá tvůj duch, aby zadarmo dávali to, co obdrželi od tebe, nechali se vést Duchem Svatým a proměňovali tento svět.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
3: Prosme za politiky a státníky, aby si stále více uvědomovali, že slouží všem lidem bez rozdílu vyznání a politické příslušnosti.
2: Prosíme tě.
1: Prosme Pána za všechny, kdo svůj život zasvětili Kristu v jakémkoliv řeholním společenství, ať dokáží plně rozvinout charismata jejich komunit i jich samotných.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
3: Prosme za každého z nás, ať jsme lidmi skutečné křesťanské naděje, ať ohlašujeme radostnou zprávu o Ježíšově vzkříšení autenticky a beze strachu a ať si dokážeme ochránit svoje srdce.
2: Prosíme.
1: Prosme za oběti ničivého zemětřesení ve Venezuele, zvláště za rodiny a příbuzné, aby i v této těžké chvíli zakusili, že jsi s nimi a že je neopouštíš.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Nebeský Otče, vyslyš prosby svých dětí, které se připojí k modlitbě tvého jednorozeného syna. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků.

0: Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci Všemohoucímu. Zhlédni, Bože, na dary své církve a posvěť je, aby se nám staly pokrmem, který posvěcuje náš každodenní život. Skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce.
1: Amen.
0: Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on za nás zemřel a my si jeho smrt ve společenství lásky připomínáme. On vstal z mrtvých a my jeho vzkříšení s vírou vyznáváme. On jednou slavně přijde a my na jeho příchod s důvěrou čekáme. Skrze něho tě chválíme a s anděli a všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.

Vpravdě jsi svatý, Bože, a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého, všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěd svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se nám stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

0: tajemství víry. Tvou
1: smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj říši počkáme, Pane Ježíši Kriste.
0: Proto na památku spasitelné smrti tvého syna i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmíření. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu.
2: Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, s našimi křestními ochránci a přímluvci a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky.
3: Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi. Upevněj ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid.
4: Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom byli všichni jedno v tobě.
5: Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splni naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.
0: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích.

0: Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehlej tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
1: Amen.
0: Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
2: Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.

Pozvěme nyní Pána Ježíše Krista modlitbou duchovního přijímání do srdce. Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně, aspoň duchovně, a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

0: Modleme se. Bože, děkujeme ti, že smíme vždy znovu slavit památku smrti a vzkříšení tvého syna a prosíme tě, ať v nás stále roste tvůj božský život. Skrze Krista, našeho pána. Na závěr jenom takovou malé sdílení zkušenosti. My často, když máme večery chval, tak tam zveme lidi, aby se zapojili do té modlitby, celým tělem někdy mohou zvednout ruce a tak dále a lidé se často ostýchají, tak jsem vymyslel takový návod, jak to lidem ulehčit. Dneska každý má mobil a když fotí, tak ho takhle zvedne a dělá fotky. A stačí to udělat jenom bez toho mobilu a už jsme tam. Můžete vyzkoušet třeba dneska večer. Na závěr si vyprosme boží požehnání. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Všemohoucí Bůh, ať vás chrání od všeho zlého a sešle vám své požehnání. Ať otevírá vaše srdce, abyste ochotně přijímali jeho slovo a byli naplněni radostí. Kéž vás učí poznávat, co je dobré a správné, kéž vás vede po cestách svých přikázání a jednou vás přijme do společnosti svých vyvolených. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Jděte ve jménu Páně.
2: Bohu díky.

0: Vážení diváci, přátelé, srdečně vás zdravím z konference Charis 2026. Prožili jsme mši svatou, kterou celebroval Jan Verka a hudebně doprovázela kapela Chapela. V dnešní homílii zazněla myšlenka, co to znamená být charismatik. Je to prý člověk, který zažil zkušenost s boží láskou. O této zkušenosti se také hovořilo během prvního čtení z knihy proroka Izajáše. Zazněla také myšlenka, která souvisí s motem letošního ročníku konference Charis. Že Bůh své srdce obnažuje, přestože my si jej máme chránit. Vydává se nám. Chvála Pánu. A miluje...
1: Mši svatou jsme přenášeli s laskavým svolením televize Noé.

Myšlenka na den je z knihy Hany Pinknerové a je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.

Slavnost vyniká popůstu. Kontrast zesiluje efekt, to je známá věc. Když pořád něco slavíte, zevšední vám to. Půsty před hlavními svátky jsou skvělá věc. Často na to myslím, když pomine období vánočních nebo velikonočních oslav. Velikonoce jsou snadné, po nich propuká jaro, to je sláva sama o sobě. Povánoční období je horší. Ještě není moc jiné radosti, jaro často s příchodem váhá a mně se zdá obtížné uklízet světýlka a nekupovat čokoládu. Přesto to udělám, jinak by to nevyniklo. Dynamika církevního roku mi pomáhá ještě více se radovat ze slavností. Dává totiž prostor se také neradovat a neslavit. Co by mohlo být lepším protikladem slavnosti než půst? Je to období, kdy se člověk odříká nějaká potěšení, aby svůj čas a pozornost věnoval jiným věcem. Nejíst maso není nic tak těžkého. Umím skvěle vařit i bez masa. Ale nepoužívat světýlka a svíčky, nemít na stole vždycky čerstvé květiny, to je půst. Nedoplňovat zásobu čokolády ke kávě a káva, to je půst. Nedat si s manželem sklenku vína, to je půst. Místo toho se pomodlit za lidi a věci, kde je to potřeba, to je půst. Abych byla přesná, toto všechno může a má být také potěšením. Jen to nejsou oslavy, ale vy mi jistě rozumíte.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Je za 5-5. Při poslechu pořadu stejného jména na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Kam vás vezmu tentokrát? Možná poznáte podle zvuku, který se hned v zápětí ozve. Sedím na zahradě kolínského kláštera, kde si patřil kapucínům a byl noviciátem jezuitů. Dnes je tu centrum spirituality. Tohle je pořad za 5-5. Vezmu vás tentokrát do ticha a ústraní. A představím vám dva doprovázející. Denisa Červenková je řeholní sestra z pražské komunity Karmel Edith Steinové a členka programové rady. Jiří Haselbauer je zenový učitel, opat centra ve Vrážném. Oba doprovázejí v kurzu nazvaném Klid v hluku světa. Posloucháte pořad za 5-5 z kolínského kláštera. Natáčíme ve chvíli, kdy pobyt nazvaný Klid v hluku světa končí a já tady sedím s Denisou Červenkovou a s Jiřím Haselbauerem. Kolem nás už uslyšíte nějaký ruch, klášter už se vyklízí, za okny jezdí občas sanitka. To všechno zvládneme. Co má pít, nebo co má podle vás doprovázejících, nebo těch, kdo vedou ten kurz, tím kýženým výsledkem ticha a nehybnosti? Jiří Haselbauer.
3: Tak nalezení toho ticha a klidu vevnitř, že? A je to klid a ticho, který chceme, aby jsme všichni měli na dosah v tom hluku světa, protože takové je to naše niterné ticho, ten zdroj, z kterého vše vyvěrá, je tam pořád. Jenom většina z nás si ho není vědoma. A proto máme kláštery, proto máme takovéhle ústraní, kde lidi mají možnost se toho vůbec dotknout, najít vztah k tomu, vyšlapat si tu cestičku, aby potom měli tohle ten zdroj vždy k dispozici v tom každodenním životě.
2: Mimochodem, dá se poznat úplně prakticky, jak žije nebo jak působí člověk, který uvnitř nalezl ticho a klid? Protože asi všichni chápeme, že to znamená opak takové té roztříštěné pozornosti, trošku neurotického bytí, tak jestli je nějaký způsob, jak poznat, že ten kurz splnil svůj účel.
3: Tak doufáme, že ty lidi budou trošičku klidnější. Myslím, že ta hlavní věc, co je vidět, že opravdu člověk reaguje přesně na tu situaci, ale zároveň, když nastane situace, která je, řekněme, konfliktní, takže má takový ten kraťunkej odstup od toho. Jo, že to neznamená, že ty lidi jako se nenaštou a podobné věci, ale právě mít ten kousíček odstup od toho, abych než vyštěknu, právě se opřel o to a uviděl, co je ta správná reakce v tomto okamžiku. Jo? A samozřejmě čím díl je člověk od toho ústraní, tím těžší jakoby tohleto dělat, ale tohle je jako jeden z těch aspektů toho, čemu můžeme říct uvnitřnění.
2: Vy dva jste tady představovali součást dědictví vaší duchovní tradice, řekněme karmelitánské a zenové. Co k tomuhle tomu cíli být tichý, klidný, nevystartovat hned, tak jsem pochopil Jiřího Haselbauera. Co k tomu přidávají ty vaše konkrétní tradice? Jaké máte nástroje vlastně k tomu?
4: Myslím, že jsme hlavně nositeli nějakého konkrétního životního stylu. Naskloněnovaného, buď právě, jak si říkal, na karmelitánskou spiritualitu nebo na zenovou tradici. A jsou to tradice, které mají za sebou staletí a staletí nějaké duchovní praxe, nějakého úsilí opravdu odevzdat se té duchovní cestě, na kterou jsem se vydal. A máme taky osvědčené prostředky, jako je právě odebrat se do nějakého místa, které podporuje moje usebrání, nebo pobývat v tichu, nebo věnovat se nějakému typu modlitby, nechat se doprovázet starším bratrem nebo sestrou ve smyslu člověkem, který si prošel nějakým typem zkušeností právě na té cestě, na které jsem. To se mně zdá, že jsou takové typické znaky toho životního stylu, který oba dva kulturně velmi odlišně, ale vlastně sdílíme a které bychom rádi nějak představili jako možnost, jak vlastně sestoupit k tomu, o čem Jiří mluvil, k nějakému klidu, který můžu zažívat i uprostřed světa, do kterého patřím, do kterého jsem členěný a který tvoří vlastně nějaké prostředí mého života. Tak, abych se nestratil, abych věděl, kdo jsem a nebo jak se zase můžu k sobě zpátky dostat.
2: Já bych se ještě, jestli dovolíte, oba zdržel u těch vašich tradic. Rozumím tomu, že prostě když člověk odejde do ústraní, kde na něj neutočí tolik podnětů a má tam klid a může se soustředit, tak už to je pro něj blahodárné. Ale mám dojem, že tam ještě není ten cíl. Mm-hmm. Že přece jenom ty vaše obě tradice, jak ta křesťanská, ta zenová, řekněme, ten cíl mají ještě dál než v tomhletom jednoduchém uklidnění se. Denisu Červenková, dalo by se ještě víc o tom promluvit, o těch svatých, o kterých jsme slyšeli, o tom, o té praxi v klášterech třeba?
4: Nevím, proč bych měla mluvit o svatých, ale tím cílem je sjednocení s Bohem, když to řeknu slovy karmelitánské tradice. Docela ráda uslyším, jakým způsobem to bude formulovat Jiří z hlediska se vlastní monastické tradice, ale tohle to je za nás vlastně takové jako jasný cíl cesty, ke které jdeme přes různé etapy. A samozřejmě kýžené by bylo, abychom byli dobrými průvodci, případně i právě v těch různých někdy i svízelnějších etapách té cesty. Ale je taky třeba říct, že kurz, který jsme teď tady společně prožili v Korině, tak myslím, že nemá až tak vysoké ambice. Samozřejmě na pomoci sjednocení s Bohem to určitě, nebo ono jinak tomu říkáme svatost křesťanské tradice nebo následování Krista, to je, těch jmen je samozřejmě hodně, ale udělat alespoň nějaký krůček nebo otevřít se nějaké zkušenosti a podívat se, kam jsme to vlastně došli, to mně přijde důležité, ale zase nevím, budu naslouchat zvědavě tomu, jak to bude formulovat Jiří. My někdy jsme takový opatrní, když právě mluvíme o cíli toho konkrétního usebrání, pokud jsme na poli třeba kontemplativní modlitby, protože modlitba je za mě prostor setkání s realitou, které my říkáme Bůh. A já nemůžu předpokládat úplně konkrétně, do jakého místa v tom setkání dojdu. A tahle ta otevřenost vůči výsledku, který já vždycky vím, že bude pozitivní, já to vím, já to vím opravdu. No. Ale zároveň ten tvar, kam, nebo to místo konkrétní, do kterého dojdu, jestli to bude hluboká zkušenost jednoty, jestli se setkám s něčím, co je na cestě významné, ale ukazuje se jako moje překážka ve sjednocení s Bohem a tak dále, tak dále. To prostě si nemůžu předem naplánovat, protože já jsem jenom jeden účastník toho setkání. A tím druhým je ta realita sama, které říkáme Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, jak by řekli moji kolegové.
2: Té poznámce, že je to vždycky dobré, tak to jsem pochopil tak, že ještě nikdy nikdo neudělal chybu tím, že by se stišil, méně mluvil a pomodlil se. Že to v zásadě...
4: Ano.
2: To byla vlastně otázka taky pro Jiřího Haselbauera, jak by

0: efekt. U nás takový to zprofanovaný slovo je osvícení. Já třeba to slovo úplně jako nemusím, mám daleko radši probuzení, protože si myslím, že je přesnější k tomu, co se člověku děje, protože my už jsme Buddhou, tak jak se to říká v té naší tradici. A jediné, co je, se do toho musíme probudit. Jo. Není to, že se prostě otevřou nebesa a zasvítí na mě nějaký paprsek, nebo že se mi rozsvítí v hlavě. Je to většinou spíš pomalé probouzení se, až jednoho dne si člověk řekne, aha. A to je vlastně to, co se děje během těch kurzů. Lidi mají vlastně prožitky, které často předtím neměli, a jedna z těch věcí, co my jim pomáháme dělat, je s tím pracovat, uchopovat ty prožitky, že to, co se jim děje, je vlastně v pořádku a co to je a jak se s tím dá pracovat dál. A takový ten zase s tím sjednocením, s tím probuzením, tak my máme takovou frázi, říkáme, Zen znamená probuď se a pomoc tomuhle tomu světu. Takže to je vlastně ten hlavní cíl, který my máme.
1: A kdybych se tedy ještě doptal na to, co znamená to probuzení, ta bdělost, jako čím se vyznačuje, jak to, že se lidé prosedí, promeditují k tomu probuzení, jak se to pozná?
0: Jak se to pozná? Tak doufujeme tím, že jsou lepší lidi. A opravdu to poznání je často poznat z toho, jak se ty lidi chovají, z toho, co mají v očích. Vlastně to je jedna teďkom, tady bylo to sezení. Všichni, co skončili, mají úplně jiný oči, než měli před těma 48 hodinama. Jo, že je to fyzicky vidět, že se něco s těma lidma stalo. Jo, a to si myslím, že je na každém kurzu tohoto typu. Ale jestli se dostali do té či oné hloubky, to není podstatné ani. Jo. Důležité je prostě, že lidi mají možnost se toho dotknout a prožít to. A tam asi jedna z věcí, co je potřeba říct, je, že meditace jako taková vlastně jako nemá směr. Jo, že když budu jenom meditovat, dostanu se do tohoto okamžiku, to je ten první krok. Ale když jsem v tomhletom okamžiku, co s tím okamžikem udělám? Jo, já můžu právě mít v sobě ten směr toho, že chci poznat, o čem ten život je, jak můžu se lépe vztahovat k lidem kolem sebe, anebo můžu být sniper, který tam má někde někoho, koho úplně nemusí. Bude stejně přítomný, možná víc přítomný, než někdo, kdo sedí v meditaci.
1: Tak sniper ještě nechme stranou. Já se vrátím k tomu, že někomu by mohlo přijít minimálně zvláštní, a to ještě říkám hezky, že jsou tady dva lidé, ona, Jiří Holnice, mluví o sjednocení s Bohem, on mluví o probuzení se k lepšímu člověku. A nějak většinou v obecné představě to nejde dohromady. Prostě náboženství si člověk musí vybrat a k tomu svému musí patřit. Nemám moc ta náboženství míchat. Tak vysvětlete mi, co říkáte na tuhle námitku.
2: Ale já tomu rozumím. Já bych taky nerada znevážila vlastně tu tradici, ke které oba dva patříme, protože za mě je moc fajn, když se dokážeme setkat v tom, co jsme si sami zvolili, a když nebudeme popírat, že prostě tady můžou být aspekty, které jsou různé. Ale když se třeba podívám i na to, zase teď půjdu do toho, co mě nabízí moje vlastní společenství věřících, čili katolická církev, když se dívá na to, co dobrého můžeme načerpat ze setkání s člověkem, který má jinou náboženskou víru anebo jinou náboženskou zkušenost. A ona říká, no, v každém případě se můžeme lépe poznat a díky tomu prohloubit svoji vlastní víru. A to je vlastně to, co stále znova a znova a znova si ověřuji, když se setkávám s Jiřím a známe se už vlastně léta, tak z dialogu, které vedeme, mě to opravdu pomohlo mnohem lépe a mnohem hlouběji uchopit některé aspekty své vlastní náboženské zkušenosti. Ne, protože mě moje vlastní víra nenabízí. To vlastně o tom není, že dostávám od toho druhého něco, co nemám. To mně přijde, že to by bylo právě znevážení našich vlastních tradic. Jo? Půjčím si od toho druhého něco, co já sama nemám. Ale já se opravdu s úctou můžu dívat na to, s jakou velkou opravdovostí on opravdu stojí na své vlastní náboženské cestě a jak některé aspekty toho, jak hledá, jak medituje, jak vlastně ta vážnost a autenticita, se kterou do nich vstupuje, jak je pro mě opravdu velkou inspirací pro to, abych i já byla podobně vážná a

0: autentická ve svém vlastním hledání té cesty, na které stojíme. Mimo jiné, těch aspektů je moc. Jo? My můžeme spolu vést samozřejmě dialog o tom, jak žijí naše náboženské komunity a tak dále, a tak dále. A další věc, která myslím, že nás združuje, a o tom ty třeba církevní dokumenty taky často mluví, když se tak snaží obecně definovat, co to vůbec tak, to náboženství je. Protože náboženství, když se podíváme třeba Nostra Aetate, tak říká, že má nějaké spojovací otázky napříč různými tradicemi. Kdo jsem, jak vypadá realita, jaká je pravda o realitě, kdo je Bůh, no? A kde je smysl toho, co žiju. Jo? Tak v tomhle tom vlastně se předpokládá, že náboženství je způsob, jak hledáme odpovědi na tyhle základní otázky člověka a lidstva. A zároveň každé náboženství má celou řadu složek, které vychází ze zkušenosti, právě s realitou, s Bohem a tak dále. A ty se pak formulují do nějakých nauk. Nauka, to je taková koncentrovaná zkušenost, kterou se snažím předat dál. Abych nemusel pořád znova vynalézat to, co už jsme odhalili, co už víme. No, a k tomu potřebujeme taky zároveň nějakou etiku, proto taky součástí každé dobré náboženské tradice jsou prostě nějaké etické předpisy. A právě praxe, jako je meditace, nebo vůbec jakákoliv praxe modlitby, tak za mě to je ten prostor, kdy já zvnitřňuju znova tu základní náboženskou zkušenost, která na jedné straně mi předána a na druhé straně já si mám osvojit, já ji mám opravdu přijmout, má se stát mou, má být zvnitřněna. Já, kdybych to řekla úplně katolicky, tak mám mít osobní vztah s Bohem, protože to je meziosobní záležitost. To jsou velmi osobní vztahy, nenahraditelné. A proto se potřebuju modlit, proto potřebuju pěstovat opravdu i různé způsoby modlitby, aby potom z tohletoho vztahu, základního vztahu i třeba moje etické jednání, tak aby mělo přímou návaznost, jo? Aby nebylo třeba v ostrém rozporu, aby tady nebyla taková propast mezi vyznávanými ideály a praxí našeho života. Já neříkám, že, že tak to opravdu je. Jo? To, s čím se musíme vždycky setkat a máme proto každý svoje vlastní kategorie, myslím, v těch našich náboženských tradicích je, a i o tom je někdy zajímavé vést dialog, je, jak zacházíme se svým selháním, když nedostáváme těm ideálům, které vyznáváme, jaké proto máme léky nebo jaké proto máme možnosti opravdu, jak s tím zacházet. A přijde mi to, že to jsou místa, která jsou prostě zásadně důležitá pro to, abychom, a tam bych se shodla s Jiřím, jo? Abychom se opravdu stávali dobrými lidmi, já to teda řeknu takhle. Mm. Dobrými lidmi pro mě znamená lidmi, kteří jsou povoláni k něčemu, co je ale opravdu hodně velké. To slovo sjednocení nebo spojení s Bohem, které často používáme v karmelitánské tradici jako takový jasný cíl duchovního života, tak opravdu znamená, že bych měla vědět, co to znamená, když v biblickém textu čtu o tom, že člověk je stvořen k obrazu Božímu a že tím obrazem Božím v naplněné podobě je Kristus, tak co to reálně znamená? Co to reálně znamená pro můj život, v mém životě, jak já jsem odrazem Krista pro lidi, se kterýma žiju a jak ve mně se naplňuje tohleto bytí Božím obrazem, ke kterému jsem vlastně určena, kým se to stávám. No? A výsledkem celého toho za mě má být opravdu, a teď omlouvám se, já vím, že třeba v nějakých jiných typech tradice, teď nemusí to odpovídat Jiřímu, jo? Ale může být, že dá se to definovat různě, ale za mě výsledkem takového života má být opravdu radost. Mm. Jo. Život, který je rád, že je žitý.
1: Jiří Haselbauer na Denisino mávání rukama přikivuje, pokud se týká o radost. Nicméně byl to dost obsáhlý program, který Denisa Červenková představila. Ale jestli se nepletu, tak zenový buddhista by asi neřekl, že se v té meditaci modlí. Nebo mluvil by vůbec o meditaci?
2: Občas bychom zmínili meditaci, ale my většinou o tom mluvíme jako o praxi. Jo, ale je to opravdu takové to, že máme jiný žargon, ale jsem přesvědčený o tom, že mluvíme o tom samým. Jo, takže ano, my mluvíme o praxi. Někteří používají rádi to slovo meditace, většina toho kliku, v kterém já jsem, používá radši to slovo praxe. A je to něco, co je jako středoborem té naší, řekněme, náboženské identity a existence. Jo, že ta naše tradice je hodně postavená na osobní zkušenosti, což samozřejmě ta Denisy taky. A akorát, že u nás se to jako opravdu tak jako hrozně vypichuje. My hrozně vypichujeme takový to, není potřeba číst ty buddhistické texty, do jistý míry mluvíme občas i úplně ne dobře o Buddhovi, takový to jako, že jako jo, byl tam, ale není důležitý, což v určitém aspektu tak je, ale zároveň mluvíme právě o tom stát se Buddhou, že to probuzení se je stát se Buddhou.
1: Tedy stát se tím probuzeným člověkem.
2: Stát se tím člověkem. Probuzeným člověkem, tím dobrým člověkem, ta radost je toho součástí. Ale já myslím, že jedna z těch věcí, co občas lidi nemají úplně dobře uchopený, že radost, štěstí, že to nemusí být pořád juchu. Já bych možná použil slovo naplněnost. Že opravdu člověk je naplněn tou existencí a z toho vychází taková hluboká spokojenost s tím bytím. A to neznamená, že to bytí občas není zatraceně těžký. Ale furt je člověk, furt si nějak vědom, že v určitém aspektu to tak je v pořádku.
1: Říká Jiří Haselbauer, sedíme tady ještě s Denisou Červenkovou na konci kurzu nazvaném Klid v hluku světa. Kurz končí a vy si teď můžete poslechnout tři účastníky toho kurzu. Ten kurz trval 3 dny. Jednou z takových účastnických dvojic byl Petr, který doprovází Vickyho. Vicky je na vozíku. Velmi obtížně mluví, ale když mu dáte příležitost, tak uvidíte, že to, co říká, opravdu stojí za to. A pak vás vezmu do kuchyně, kde jsem měl službu s IT specialistou Petrem. Petr, jak už na lidi z počítačového průmyslu se sluší a patří, nejdřív dlouho přemýšlí a pak řekne odpověď krátkou a přesnou. Tady je krátká anketa s účastníky kurzu. Petr a Viktor, účastníci kurzu. Viktor je na vozíku, Petr se o Viktora stará. Kdo přišel s tím nápadem, že sem pojedete?
3: Takhle, s Vickym jsem svou zkušenost sdílel a Vicky přišel na to, že by se mu to taky líbilo.
1: Viktor taky říkal naposledy, že ticho dokáže být zajímavý instrument, zajímavý nástroj. Nástroj k čemu pro vás? Viktore, klidně použijte Petra jako svého tlumočníka nebo mluvčího.
4: Nástroj k tomu, abych poznal lépe sám sebe.
1: Mm-hmm. Čili nástroj, abyste lépe poznal sám sebe. Petře, vy byste souhlasil?
3: Určitě.
1: Co jste tady tedy poznali?
3: Poznali jsme zase, že se člověk v sobě lépe orientuje, když ho neruší tolik myšlenek, že když dokáže lépe vnímat sám sebe, to znamená to, co je za těmi myšlenkami, tak vlastně je bude mnohem snažší taky i vnímat druhé lidi a je to v nějaké, řekl bych, zdravé rovnováze.
1: Posloucháte pořad Za 5.5 na Proglasu. Reportáž z soustředění z pobytu v klášteře v Kolíně na kurzu, který je nazvaný Klid v hluku města. A teď jsme v kuchyni. Petr je účastník kurzu. Je to IT specialista, původem ze Slovenska. My spolu sdílíme kuchyňskou službu. Petře, proč jsi se vlastně na ten kurz přihlásil?
5: Povedala mi o něm žena v středu. Když mi o něčem zvykne takto povedať, tak ta intuice zvykne být vždycky velmi hodnotná.
1: A předpokládám, že ti o tom řekla, protože víš, že to zaměření kurzu se tě nějak týká. Ale vidím, že odpovídáš jako IT specialista. jak ti ten kurz vyhovoval?
5: Ten Kolín je jedno z mojich nejoblíbenějších měst na světě. Je tu taký pokoj a ticho. A aj ty lidé jsou to vždycky jiný a je to pěkné vidět.
1: Tady se meditovalo, byli jsme v tichu, v nehybnosti. Je to něco, co se v životě snažíš? Proto jsi tady byl?
5: To snažit je v tom, myslím, čím více se snaží člověk o to také věci, tak tím horší to jde. Ale je to součást života nějaká moje.
1: Byla tady karmelitánka a zenový učitel, kteří spolu vedli kurz, jak se ti zdá, nebo jak šťastné pro tebe, podle tebe tohle spojení?
5: Co jsem si všiml, je, že o kolko viac záleží na ľuďoch a tých to, ako to oni žijú, než čo presne hovoria. A to vy, Jirko, vy aj Denisu extrémne verím.
1: Posloucháte pořád Za 5-5, to byla krátká anketa v útrobách Kolínského klášteře na kurzu nazvaném Klid v hluku světa. Bavím se s Denisou Červenkovou a Jiřím Haselbauerem, dvěma doprovázejícími, a ta zvláštnost je, že Denisa Červenková je, řekněme, teoložka, karmelitánská řeholnice, a Jiří Haselbauer je zenový učitel. Vy už jste to trošku naznačili a začala s tím Denisa Červenková. Je něco, co obdivujete na duchovní tradici toho druhého? A teď nemyslím na osobě toho druhého, protože najdou se různí lidé v různých tradicích, ale je něco, co na té tradici, která ten váš protějšek nese, obdivujete, nebo máte dojem, že to je moc fajn věc, to jsem moc rád poznal a chci to do svého života?
2: Ty jo, takhle jsem nad tím vlastně nikdy nepřemýšlel. A vlastně mě fakt jako tak nenapadá, co by byla nějaká ta věc, kterou bych obdivoval. Mně se ta tradice líbí. Třeba je jedna z věcí, kterou můžu obdivovat tady, specificky v rámci České republiky, je, že opravdu to nejen zaměření na komunitu, ale jako ta široká komunita, která je právě daná tím, že ta tradice je tady doma. A ta moje tradice tady úplně doma není, byť teda už jako nějakou dobu tady jsme, ale je nás méně. Nemáme tady ty kořeny a vidět, jak to krásně funguje, když je tady něco takhle tisíc let, to je krásný. A to, jako, to určitě jako je jeden z těch aspektů, co bych na tom obdivoval. Vlastně ta práce s lidma a plné zapojení se do té komunity České republiky.
1: Mě napadalo, když jsem poslouchal, že Jiří Haselbauer, abyste si představili, tady sedí v bavlněném tričku ve volných plandavých kalhotách, když to Denisa Červenková má na sobě prostě řeholní úbor, čili možná by se dalo říct, že ta zenová tradice je taková uvolněnější a komfortnější, možná na první pohled, ale rozumím tomu té ideji, že když člověk vyjde ven před klášter do ulic Kolína, tak potkat řeholní sestru je asi běžnější, než potkat zenového mistra. Teďka my máme v hlavě takový obrázek, stereotypní samozřejmě, nějakého buddhistického mnicha nebo zenového mistra jako dohola, ostříhaného, bezvousého, většinou velmi útlého muže, poněkud mimozemského vzezření, takhle já to mám z filmů a z knížek, jak vypadají mniši. Jiří Haselbauer, Jiří Haselbauer takhle nevypadá, ale jaký my máme stereotyp jako Češi o tradici, kterou zastupuje tady Jiří Haselbauer?
2: Úplně si nejsem jistý, jaký máme stereotypy. Rozhodně tam takový ten stereotyp bude, že buddhisti jsou vyklidnění. To je určitě jeden z těch stereotypů. A
1: říká se hovorově, jsem v zenu. To znamená, nenechám se hned tak vytočit.
2: Přesně tak. Jsem v zenu. To je vidět, že tohle může říct jenom někdo, kdo nežil v zenovém klášteře. A to neznamená, že naši lidi občas nejsou vyklidnění, ale primárně jsme pořád lidi. Jo, samozřejmě to klášterní prostředí k tomu vybízí, aby člověk byl klidnější, ale prostě tak, jak v jakékoliv jiné tradici, jakékoliv komunitě, samozřejmě máme mezi sebou i problémy a ty občas vybublej. Prostě úplně normální život jenom ve specifickém prostředí. A takže to je jedna z těch věcí, že lidi mají představu toho, že prostě všechno je úžasné a skvělé celou dobu.
1: Ten je nad věcí, ten je v zenu, toho se netýkají starosti a trable. Někdy takhle bývá jako komerční náboženství prezentováno. Dejte se na buddhismus, na zenovou praxi a najednou vidíte věci z nadhledu a nebudou se vás tak dotýkat.
2: Mně tam napadá jedna věc a to je právě tohleto. A to je hrozně důležitý bod, totiž tohleto, co teď zaznělo. Protože Lidi si představují toho takový to, že nejsem k ničemu připoutaný, to je jedna z těch frází buddhistických, že to znamená, že vlastně nemám mít žádný emoce, že se mě nic nedotýká. Vlastně opak je pravdou, že člověk, když se stává jedním s tím světem, tak ho daleko víc prožívá. Takže má víc štěstí, ale zároveň i bolest prožívá daleko víc. Jenom právě není připoutaný k tomu, co to je, nenechá se tím táhnout. A je to něco, co opravdu musí být prožitý na to, aby to ten člověk byl schopný úplně uchopit to, co říkám. Ale určitě každý zažil, že něco se mu děje, prožívá to, ale vlastně ho to nezničí.
1: Teď mě napadalo, že jedno z našich velkých podobenství o milosrdném Samařanovi by se mohlo jmenovat o milosrdném Zen buddhistovi a mohli bychom ho vyprávět v ulicích dnešního Kolína, ale já nezapomínám tu původní otázku. Jestli je něco na tradici toho druhého, co obdivujete, co vám připadá praktické nebo žádoucí i v tom vašem vlastním životě? Je to otázka pro Denisu Červenkovou.
0: Trošku rozumím Jiřímu, když cítil rozpaky, jak to říct nebo co říct, protože já bych taky nechtěla mluvit obecně o buddhismu, ani obecně o zenovém buddhismu. Myslím, že na to nejsem práva. No? To jako kdyby mě tady opravdu Jiří chtěl říct něco obecně o katolících. Jo? Pardon, jo? Ale fakt jsme hodně různí. Takže můžu mluvit jenom o tom, co mě inspiruje na vlastně té části třeba zenové tradice, která se ke mně dostává zprostředkovaně skrze ty lidi, které znám, nebo texty, které čtu. A tam mě vždycky fascinuje, jako já tomu říkám důslednost velká, no? Ve spojení s osobní, ty říkáš osobní praxi, tak já ráda teď použiju ten tvůj výraz, důraz na osobní praxi, který je prostě významný a který, myslím, že i třeba moje tradice má, ale občas se tak ztratí. Za tím předáváním třeba nauky nebo za liturgii, rituálem se ztratí ten obsah. Jo? A to je obsah nějaké základní zkušenosti, kterou máme. A to mě právě zenová tradice někdy dost ostře připomene, jo? Že vlastně o to jde. A zároveň vnímám, že tak, jak poznávám třeba některé přátele, kteří se hlásí k zenové tradici, takže většinou jsou to lidé, kteří jsou nějakým způsobem velmi důslední v tom, aby to, o čem jsou přesvědčeni minimálně v prostoru meditace, že chtějí uskutečnit, tak aby se to pak uskutečnilo i v jejich denním životě, aby tam nebyl rozpor. No? A že prostor meditace, my bychom řekli modlitby, že to není prostě ohrazená komůrka nějakého vysedávání někde, ale že vlastně smyslem toho je, aby celý život byl proměněný a aby celý život byl nějakou pozorností vůči tajemství života, do kterého jsme ponořeni.
1: Mně napadá, jestli to není tím, že, aspoň jak se dívám na Jiřího Haselbauera, že zenový buddhista není v pokušení být za svatouška, že nemá takovou tu zduchovnělou laskavou tvář, kterou občas prostě máme pokušení navlékat my, aby nebylo jasné, co s námi je uvnitř hýbe. Může to být tím?
0: Já nevím. Jak to mám vědět?
1: No, protože když jsme se bavili o těch stereotypech, tak zenový buddhista je člověk, který je prostě nad věcí. To není zase tak těžké ukázat, že jsem nad věcí, ale že jsem láskavý, slitovný a tak dále a tak dále. To bude asi těžké signalizovat světu. Řekněte mi, sedíme v Kolíně, sedíme v klášteře, který se nedávno dostal dokonce v Česku do hlavních zpráv, protože Tomáš Halík mu daroval cenu nebo peníze, které byly spojené s významnou cenou, kterou dostal. Tohleto centrum se tak jako identifikuje, nebo jeho identita je, že to je centrum takové duchovní obnovy nebo duchovního mu doprovázení. Říkám to dobře, Deniso Červenková?
0: Ano, ono jednodušeji řečeno, my jsme vždycky vnímali to, že Kolínský klášter je především klášter, to znamená místo, které je určené pro modlitbu a pro to, aby se tady rozvíjel intenzivní duchovní život a bylo nám líto, aby tím místem přestal být, aby se s ním stalo to, co se často děje dnes spoustě našich klášterů různých reholních tradic, že nemáme lidi a nemáme zdroje na to, abychom ta místa, která jsou pro nás posvátná a opravdu jsou to místa modlitby, abychom je dál udržovali. A proto, když se tady objevila možnost, že by vlastně tenhle ten původní účel Kolínského kláštera mohl zůstat zachovaný, i když v té pozměněné podobě, to znamená, že vlastně tu hlavní organizační stránku opravdu nenesou dnes mniši, ale nese laická komunita a my tady vlastně se spolu účastníme toho, že pomáháme vytvářet duchovní náplň toho prostoru, tak v téhleté podobně mně to přijde pořád jako to nejlepší možné, co můžeme s těmi místy, která jsou pro nás tak důležitá, dnes udělat.
1: A jak se v místě, které bývalo jezuitským noviciátem a taky kapucínským klášterem, jak se v něm žije a pracuje Jiřímu Haselbauerovi, Zenovému učiteli?
2: Dobře. To je vše, co k tomu můžu říct.
1: Pro mě je jít do Zenového centra ve Vrážném trošku exotický zážitek. Tam, kde působí ta komunita, kterou Jiří Haselbauer vede, tak to musím přiznat, že ta budova prozrazuje trošku z architektury, která je zvenku odjinud. Já se ptám na tohle. Jaký je to zážitek pro člověka, který patří k jiné tradici, který se identifikuje s jiný tradicí, jít do starého, dobrého kláštera, místa modlitby řeholníků a řeholnic?
2: Já musím říct pořád, že dobře. A je to takový jako... Že pořád jsem Čech, pořád jsem v tomhletom vyrostl, do toho můj děda byl historik, takže já jsem strávil v prostorách podobných velkou část dětství, takže já se tady opravdu cítím, co se týče architektury, jako doma a vzhledem k tomu, jaká tady je ta komunita kolem toho, tak i z toho důvodu se tady cítím jako doma. A je tady jeden z těch aspektů, já jsem strávil v té dnešní době už téměř 30 let životem v klášterech a zenových centrech po světě. A jako ty baráky hrajou nějakou roli, primárně je to o té komunitě, o tom, jak se tam člověk cítí. Takže já se tady cítím jako doma, protože tady taková komunita je a to, že používáme jiný jazyk, to, že používáme jiný výrazový prostředky, jiný umění, mě nevytváří jakýkoliv napětí.
1: Napadá mě při téhle té znalosti a zkušenosti, která je mezinárodní s velkým taky zásahem do Asie v tom případě Zenového centra. Jestli je běžné, že by meditace nebo nějaké zkušenostní a sebezkušenostní a zážitkové kurzy pořádala společně třeba komunita, jako je tady, kde je karmelitánka vedle Zenového učitele?
2: Jestli ve Vrážném jsme něco takového schopného?
1: Nebo jestli ve světě něco takového je běžné?
2: Je to ve světě běžné. Nevím, do jaký míry je to v různých tradicích, ale třeba jeden z důvodů, proč já jsem si vybral tuto organizaci, je, že náš zakladatel Zenový mistr Samusan, nejen jako, že jeho sestra byla velmi známá korejská jeptiška, ale i on možná díky tomu rodinnému zázemí dělal to, čemu říkáme ten mezináboženský dialog, ale opravdu ten mezináboženský dialog, o který se snažíme zde nesou, ne, že prostě jenom o tom povídáme, ale že opravdu to společně praktikujeme, že se opravdu plně sdílíme v té naší duchovnosti. A tak já, když jsem viděl fotky Zenového mistra Samusana z různých míst, všude v každém tom našem Zenovém centru by tam byl prostě s nějakým kněžím, s nějakým jogínem, neustále tam bylo tohleto a doteďka třeba v tom Zenovém centru v Providence, kde jsem přebýval, máme pravidelně meditační ústraní s terapisty.
1: Když jsem se ptal Jiřího Haselbauera na zahraniční zkušenosti, tak Denisa kývla hlavou a mě napadlo, že vlastně váš řád je taky mezinárodní. To přece taky není jenom česká odnož. Čili zkušenosti podobného druhu ze zahraničí?
0: To sice jo, ale zrovna moje větev karmelitánského řádu, my působíme hodně v arabských zemích, takže mimo jiné. To je nějaké specifické prostředí, kde vlastně i to téma mezináboženského dialogu jde spíš cestou toho, čemu říkáme dialog života hodně. A v tomhle tom jsou sestry výborné naprosto, tohle opravdu ovládají. Pak ještě existuje to, čemu říkáme dialog náboženské zkušenosti, nebo tady tahleta forma intermonastického dialogu mezi klášternými komunitami. A tohle já neznám od své řeholní komunity, ale sama bych do něčeho takového nešla, kdybych za zády neměla nějakou dlouhou tradici vlastně tohoto typu setkávání, která probíhají v vlastně takové dost organizované podobě pořadu desetiletí právě mezi různými benediktínskými, cisterciáckými, trapistickými kláštery a komunitami. Zejména právě zdá se, že pro to téma dialogu náboženské zkušenosti se zdá vhodná právě ta zenová tradice. Takže je tady nějaká návaznost a je tady vlastně nějaká linie, o které zase já jsem dost ráda, že to, co dělám, je v souladu s komunitou, jejíž jsem součástí, jo, i s tou širší komunitou, katolickou komunitou teď myslím, takže já jsem moc ráda, že taky můžu nějak navazovat nebo dělat nějaké kroky v rámci opravdu toho, čemu říkáme intermonastický dialog náboženské zkušenosti, což má svoje pevné místo v tomu, čemu říkáme katolická nauka o vztahu křesťanů k příslušníkům jiných náboženských tradic. Jsem moc ráda, že to můžu dělat.
1: Klášter, možná jste se všimli, kolem nás utichl, protože už očekává nejspíš účastníky dalšího kurzu. Tohle byli průvodci kurzem nazvaným Klid v hluku světa, Denisa Červenková a Jiří Haselbauer. Já vám mnohokrát děkuju. Mějte se moc hezky a děkuju vám, kdo jste poslouchali. To byl pořad za 5.5, jmenuji se Petr Vizina a přeju vám pěkný poslech dalších pořadů na Proglasu.

0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomocte vrátit naději. Děkujeme.
1: Album Marian Varga Piesni vzniklo jako podsta tvorbě slovenského skladatele, varhaníka a rockové legendy Mariana Vargy. Písně, které Varga postupně psal pro Pavla Hamela a skupinu Průdy a Collegium Musicum, zde nově interpretují zpěvačka Sasa Feher, violončelista Josef Lupták, pianista Vladislav Šarišský a trumpetista Oskar Terek. Album zachovává výraznou metodiku a atmosféru Vargových skladeb, ale zároveň jim dává jemnější, současný a žánrově otevřený zvuk. A my si právě z tohoto alba pustíme písničku Možno.

A je tu 7 hodin večer a to znamená, že začíná náš pravidelný večerní zíváček. Tak já vás u něj, milé děti, vítám, pustíme si dneska nějakou pěknou pohádku, tak se pohodlně usaďte.

0: Dnes potkáme v pohádce o tulipánu Papouška, pana učitele i letadla. Co ale mají tihle všichni společného?
1: Tulipán, Tulipa hybrida, je cibulovitá rostlina, která pochází z horských a stepních oblastí Asie a Evropy. Z cibule vyrůstá na jaře vzpřímený stonek, nejčastěji se 4 šedozelenými listy. Pěstuje se přes 20 000 druhů velmi rozdílných barev a tvarů květů. Tulipány kvetou koncem května a v červnu. Nejraději mají sluná.

0: Ten jeden papoušek v zoologické zahradě byl obzvlášť pěkný. Na bříšku růžovo-šedivý, na zádech červeno-zelený a na křídlech červeno-fialový. Každý se u něho zastavil a on se také na každého díval.
1: Umí ten papoušek mluvit?
0: Ptali se děti a volali na papouška.
2: Lora, Lora, Lora.
3: Neumí.
0: Říkali zklamaně, když se papoušek neozval a jen se díval.
1: A odkud je?
0: Ptala se Zorka maminky.
4: To jste se naučili ve škole?
3: Ne.
4: No, tak se na to zeptej pana učitele. Já nevím, asi z Afriky.
0: Ale ten papoušek byl z Jižní Ameriky. A tak se zlobil, že jim to neuměl říct. Ne, rozhodně se musí naučit mluvit. To přece nejde, aby si děti mysleli, že je z Afriky, když byl z Jižní Ameriky. Jednou, když mu zřízenec přišel vyčistit klec, ulétl. Letěl rovnou do školy a sedl si tam na okno.
1: Je, papoušek!
0: Volali děti. Pan učitel zrovna vykládal, jak se násobí dvouciferným číslem a papoušek se mu do počítání vůbec nehodil.
5: Podívejte, děti, to je papoušek Lory. Samička snáší jen dvě vajíčka. Sedí na nich 22 dní. Sameček má černý zobák, samička a mláďata červený. A pochází z Jižní Ameriky. Tam si dělá hnízda ve vykotlaných stromech. Tak. Teď jste se dost vynadívali na papouška a budeme pokračovat. Pište si...
0: Ale děti se dívali na papouška dál. A protože už byla poslední vyučovací hodina, udělal pan učitel to nejmoudřejší, co mohl udělat. Pustil děti domů, sám si šel promluvit s papouškem.
5: Poslyš, kamaráde, tohle mi dělat nesmíš. Do školy nemůžeš. Sám si to viděl. To by se mi děti nic nenaučili. Pořád by se jen dívali na tebe.
0: Pan učitel vzal aktovku a šel také domů. Ale jen doma otevřel okno do zahrádky, už tu byl zase papoušek.
5: Tak pověz, co chceš?
0: Ale papoušek nic, protože neuměl mluvit.
5: Koukám, že neumíš mluvit. To je teda hamba. Papoušek a neumí mluvit. Já bych tě to naučil. Ale doma dávám hodiny jen za peníze. A ty žádné nemáš.
0: Papoušek uznal, že má pan učitel pravdu, protože peníze opravdu žádné neměl. Ale protože to byl poměrně dost chytrý papoušek, sedl si na plot zahrady a přemýšlel.
6: No, peníze nemám, ale mohl bych mu přinést něco, co by bylo právě tak dobré jako peníze. Taková barevná peříčka, jako mám, nemá nikdo na světě, ani pan učitel. Přinesu mu zítra 5 nebo 6 svých peříček a uvidíme, co to udělá.
0: Když se druhý den vrátil pan učitel ze školy domů, uviděl na okně papouška s červenými peříčky v zobáku. Papoušek je položil na okno a čekal.
5: Když jinak nedáš, kamaráde, pustíme se do učení. Sedni si sem na židli.
0: Papoušek si sedl na opěradlo židle, jako na bydýlko, a učení začalo.
5: Lora.
6: Oa.
5: Lora.
6: Oa, loa.
5: A, vidíš? Lora.
6: Loa.
5: Ještě jednou. Lora. Lora.
6: Ora.
5: Dobře. Lora. Lora.
6: La, la, la, la.
5: No. Lora.
6: Lora.
0: Papoušek byl šťastný, že se naučil říkat Lora. A hned druhý den přinesl 6 žlutých peříček a položil je zas na okno. Ale uviděl tam i těch svých 6 červených peříček, zarazil se a pomyslil si.
6: Že by je pan učitel nepotřeboval.
5: Tak co? Dáme se zas do učení. Nazdar.
6: Na.
5: Nazdar.
6: Nar.
5: Nazdar.
6: Narar.
5: No vidíš, už to půjde. Nazdar.
6: Nazdar.
5: Ty jsi ale chytrý papoušek.
0: Pochválil ho pan učitel a podrbal mu přátelský chocholku. Jak ten papoušek byl rád. Byl by se učil pořád, ale věděl, že má pan učitel hodně práce. Ulítl tedy na plot a začal myslet na pana učitele. Učí ho zadarmo, protože ta jeho peříčka jsou mu na nic. Není indián, aby si je dal do čelenky, ani si je nemůže dát do peřiny, protože tam se dává jen bílé peří, ani si je nestrčí za klobouk, protože žádný klobouk nenosí. Tak je vlastně ten pan učitel moc hodný, když ho tak trpělivě učí zadarmo. A jen tomu papouškovi tak vděčně zíhlo srdce, když tu nad ním něco zahučelo. Podíval se vzhůru. Nad ním se vznáší helikoptéra, z té helikoptéry se snáší žebřík a po něm se stupuje letuška v tmavomodré uniformě s čepicí, na které má napsáno zlatými písmeny VT 115.
1: Ahoj, papoušku, co bys potřeboval?
6: Já vás nevolal.
0: Pomyslil si papoušek, ale letuška rozuměla jeho myšlenkám a řekla.
1: Dostali jsme rádiový signál, že potřebuješ radu. Byli jsme právě nad Itálií, ale naše stroje VT 115 jsou mnohem rychlejší než taková letadla Mirage nebo Concorde. Jsou nejrychlejší na světě.
6: Co to znamená to VT?
1: VT? To je začáteční a poslední písmeno slova vděčnost. To je značka našich strojů. Jakmile někomu zjihne srdce vděčností, zapojí se radiové signály a my letíme rovnou k němu. Tobě jsme také přiletěli poradit. Tak, co tě trápí?
6: No, chtěl bych panu učiteli udělat radost.
1: A poradím ti. Vezmi těch svých 6 peříček do zobáku a zaleď s nimi do pohádkového údolí. Tam uprostřed, pod stříbrnou vrbou, vyvěrá pramen. Je to pramen živé vody. Svá peříčka ponoř do té vody 3x. Poprvé ti rozkvetou, podruhé opadají a když je namočíš potřetí, budou panu učiteli v zahrádce vykvétat každý rok. Tak dobré pořízení, my spěcháme.
0: Letuška papouškovi zamávala modrou čepicí, helikoptéra si vytáhla žebřík vzhůru, zahučela a už po ní nebylo ani vidu, ani slechu.
6: Dobře, udělám, co mi poradila.
0: Pomyslel si papoušek, rozepjal křídla a letěl do pohádkového údolí. Po cestě potkával labutě se zlatou korunkou, všelijaké draky, létající koberec i čarodějnice na koštěti. Uprostřed pohádkové

0: přehlednou cibulku přinesl jako dárek panu učiteli. A ten hned věděl, co s ní.
1: Tu zasadíme do zahrady.
0: Radoval se pan učitel, protože svou zahradu velice miloval. Papoušek lítal tedy každý den se svými peříčky do pohádkového údolí. A protože se každý den učil s panem učitelem, přinášel mu nové a nové cibulky. Až jednou, to už byl velice učený papoušek, si všiml, že je mu zima. Protože je chudák opelichaný a že ho unavuje létat každý den do pohádkového údolí. Posmutněl, zůstal sedět na židli jako na bydýlku a svěsil hlavu.
1: Co je ti, papoušku?
0: Papoušek mu nechtěl všechno vysvětlovat a tak řekl jenom...
2: Jsem unavený a opelichaný. Nemohu létat, jak bych chtěl.
1: Tak zůstaň u nás. Snesu ti z půdy kléc. Tam budeš mít pohodlná bydýlka a nechám ti otevřenou, aby sis mohl lítat, jak budeš chtít.
0: A tak to také nakonec dopadlo. Pan učitel měl doma opelichaného, ale za to učeného papouška a v zahrádce spoustu nádherných tulipánů, červených, žlutých, růžovozelených, červenofialových, no, jak z papouščího peří uvitých.

Vděčnost je opravdu kouzelná. Učí nás vidět v obyčejných věcech Boží dary. Tak ať si to brzy naučíte, děti. Zítra na vás čeká Konvalinka. Knížku, z které jsme četli, vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. A pojďme na modlitbu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milý Pane, chtěl bych ti poděkovat za to, že si s tebou mohu povídat v modlitbě. Za to, že vím, že mě slyšíš a že tě zajímá, co ti chci říct. Děkuji ti, že se staráš o všechny lidi a že nás máš rád. Amen. Tak to je z dnešního zíváčku téměř všechno, ale ještě nám něco zbývá. A to je písnička. Já vám dneska posílám do postýlky písničku Saxána, tak doufám, že se vám bude líbit. A přeju vám dobrou noc a ať vás blešky štípou celou noc.

0: S členy pražské kapely Good Times Only jsem hovořila o jejich třetím studiovém albu s názvem Tohle mi ještě nikdy nikdo nedělal. 9 nových písní přináší osobní výpovědi o vztazích, nejistotách, vyčerpání, hledání opory i zkušenostech s terapií. Album také zachycuje okamžiky, kdy se bezpečí mění v pochybnosti. Vedle přímočarých melodií nabídne dosud nejtvrdší a zvukově nejrozmanitější podobu kapely s výraznými kytarami, elektronikou i tanečními beaty. Hezký poslech, písniček i rozhovoru přeje Anna Janošková.
1: Já se teď v Praze potkávám s kapelou Good Times Only, ne s celou kapelou, ale možná se teda pojďme přiřadit hlasy a jména, protože je vás tady hodně, takže vezmu to zleva.
2: No, tak mé jméno je Zdeněk a jsem kytarista kapely.
3: Ahoj, já jsem Kristina Kratochvilová a jsem manažerka kapely.
4: Já jsem Filip Černý, jsem frontman, zpěvák.
5: Mé jméno je Matěj Voda.
1: Jo, teď jsme se tak hezky předávali to nahrávadlo, přemýšlíme se tak dělat, nebo jestli vám to takhle budu strkat, aby se to, tak uvidíme prostě. My se setkáváme před vydáním vašeho dalšího alba, což je pro mě docela osvěžující, protože se vždycky jakože setkávám až po vydání, tak možná taková první otázka, jak se cítíte, budete za pár dnů, tak jak se teď cítíte, v jaké jste fázi k tomu albu, možná si ještě pojďme říct jméno, ať to řeknu dobře. Tohle mi ještě nikdo nikdy nedělal.
2: Nikdy
1: nikdo nedělal, tak jsem to řekla špatně, tak jak se teď cítíte, jak to teď je?
4: Super, já myslím, že jako byly to docela dlouhý měsíce, kdy to směřovalo k tomuhle momentu. Zase jsme na desce dělali 3 roky, jako to v rámci naší diskografie jako už vypadá, jako, že to je zvykem. A nikdy jsme asi nezažili jako tolik zábavy u toho procesu té výroby, protože to v něčem bylo jiný. Je to pro nás deska spousty takových jakoby nových zkušeností a přístupů, hlavně v tom, že jsme na to byli sami, co se týká produkce. Takže takový nějaký jako osamostatnění se je v něčem osvobozující, zároveň jako v tom, díky tomu to bylo nový, takže to sebou přinášelo spoustu nějakých dalších výzev a tak. A teď, když to má konečně vyjít, tak jako cítíme určitě nějaký štěstí, ale taky jako máme radost z toho, že fakt jsme na to jako pyšní a máme pocit, že se nám to podařilo a chceme tomu dát jako co největší péči, protože máme pocit, že se to ta nahrávka zaslouží. Zároveň nevyhnutelně se vždycky děje to u vydání, že už jako jsme toho trošku plný a slyšeli jsme to moc krát, takže smíšený pocity, ale převládá nějaká jako radost a hlavně těšení se na to, až ty nové písničky budeme hrát na život třeba.
1: Jak se cítí před vydáním manažerka kapely? To je možná takový jako unikátní, že tě tu máme, takže možná i tvoje role je taková jako jiná trošku.
3: Tak já jsem upřímně hodně hrdá na kluky. Nebyla jsem s nima jako v každé minutě, kdy na albu pracovali, protože to jsou fakt stovky a stovky hodin. Třeba i vidět, jak se ty písničky změnily v průběhu času, je pro mě hrozně zajímavý. Bylo pro mě hrozně fascinující, protože já jsem vlastně hudební publicistka, takže o hudbě píšu a poslouchám vždycky ty výsledky a teďka vlastně vidět to od toho jako úplně prvopočátku, od toho prvního nápadu, kdy s klukama jezdím na kapelní chaty, kde vždycky máme intenzivní průpravu a většině těch písniček se tam dají jako základy. Tak bylo hodně zajímavý a teďka vlastně s tímhle s tím albem mi přijde, že jde nejvíc vidět zatím, přijde mi, že na to, že ještě není venku, takže na to vlastně lidi nejlíp reagují, protože už máme vlastně několik singlů venku a čeká nás taky docela dost rozsáhlý turné, takže já jsem jenom natěšená na to, co všecko jako bude a myslím si, že to bude skvělý. Dobrý

0: ta deska je naplánovaná na 1. května. Vyjde, teď už jak to vyslyšíte, tak vyšla. Proč zrovna 1. květen? No, jako u vás je docela jako takové obvěz, jak se to řekne česky.
1: Zřejmé.
0: že jakoby zpíváte hodně často o vztazích, nebo je to různá jako vztahová tematika. Proč ten 1. květen?
1: Ty jo. 1. květen asi to souvisí s tím, jak říká, že to hodně o vztazích, o lásce a o nějakém sebevyjádření našich citů, emocí a těch věcí. A zároveň tak hezky vyšlo, jsme měli hotový deadline, věděli jsme, že chceme na jaře něco vydat, abychom celý rok mohli pracovat s propagací alebo dostávat to k lidem. A zároveň měli jsme už naplánovaný nějaký letní festival, kde jsme chtěli novou desku představit a ukázat. Takže ten 1. květen, tak jako kdyby hrál do karet tomu tematicky, ale stejně tak i termínově.
0: O jakých vztazích je tahle deska? Co se tam vyskytuje za jakoby vztahový vlastnosti? Nebo jaký vztahy tam jsou? Co tam zpracováváte?
2: Já jsem tam dal ze sebe možná až příliš. Někdy jsem musel jako zpětně ubírat na těch písničkách. Měl jsem pocit, že se obnožuju až moc. Co si tam najde posluchač, nevím. To nedokážu zodpovědět, protože nejsem posluchač, jsem jakoby jeden z autorů těch písniček, takže to je trošku jiná role. Ale myslím si, že co se týká nějakého procesu a nějakého jako každá ta písnička prostě vznikala z nějaký urgence, z nějaký jako z nějakého momentu potřeby. Ne vždycky bylo jednoduché to s těma klukama z kapely sdílet, o čem ty písničky jsou. A častokrát jsme se o tom začali bavit, o těch konkrétních tématech, které jsem chtěl otevírat na těch jednotlivých skladbách, až po tom, co uslyšeli úryvky toho textu. To znamená, že to pro mě byl jako nejenom pro mě osobně nějaký prostředek toho vyjádření se, a možná, že mi to i jako psaní těch jednotlivých textů pomohlo si to jakoby v sobě pojmenovat ty emoce a pocity, ale pomohlo mi to otevřít se i jako vůči zbytku té kapely a jaký vztahy tam jsou otevíraný, no mezilidský primárně. A jsou to nějaké jako nově nabité zkušenosti, nějaké nové emoce, se kterými jsem třeba v těch daných měsících, kdy ta hudba vznikla, pracoval, a jsou tam otevírané témata terapie. Pro mě to byla novinka. Cítil jsem jako, nebylo to nutně v období psaní toho alba, teda to tomu předcházelo, ale já jsem měl jako hodně problém i v pracovním životě s nějakým jako imposter syndromem, měl jsem problém s vlastníma pochybnostma prostě o sobě, měl jsem pochybnosti o tom, jestli jsem hodně jsem dbal na to, jak působím navenek na lidi. Tohle to jsou všechno témata, které cítím, že jako ty písničky otevírají. Nevím, jestli to tak potom jako dolehne posluchačsky. Myslím si, že po nějakém jakoby vytříbení a nějaké jako finalizace těch textů, tak se vždycky nevyhnutelně snažíme, aby tam toho aby to nebylo až příliš osobní, že pořád jako to vnímáme, takže děláme pop, děláme písničky, které budou poslouchat hlavně jakoby ostatní lidi, takže věřím, že nějaký společný jmenovatel s tou předchozí tvorbou je tam, že každý si v tom může jakoby najít něco, ale jestli k tomu mám já osobně něco říct, tak to jsou jakoby pocity, které jsou zaznamenaný z důvodu nějaký nutnosti, že to prostě muselo jít ven a je to nějaký zapouzdření konkrétního období.
0: Jak tohle mají ostatní? Je to pro vás spíš prostě hudba a naladění se na Filipa, nebo co tam dáváte ze sebe vy?
3: Tak ono spěje to k tomu, nebo jako kapela jsme jako kamarádi, jako už se známe přes, řeknu, jako okolo 10 let, a řekl bych, že je to, že každá ta tvorba nebo každá skladba, co se jako vytvoří, jako spíš prohlubuje ten vztah jako mezi náma. Takže já si myslím, že to na nás působilo jako v něčem, že to prožíváme společně, protože jako každá skladba byla jako nějaký společný jmenovatel, který jako, když se dopsal, tak se jako uzavřela nějaká jako asi kapitola nebo nějaký posun prostě. Já jsem taky mezi tím jako chodil jako na první terapie, takže pro mě jako některý jako jmenovatele byli hodně jako společný. A celá ta deska jako pro mě působí jako takové jako taký surfování prostě na vlně emocí prostě, kdy jako se tak jako úspěšně člověk dostane, nebo já jsem to aspoň tak jako vnímal, můj pocit, že jsem se tak jako úspěšně jako přišel na to, co jako chci dělat, nechci dělat, a asi každý to máme jako v tomto ohledu trošku jako jinak, nebo co jsme si z toho vzali, ale myslím, že důležitý bylo, že jsme jako v tom procházeli nějak společně a vznikla krásná deska.
1: Ona to byla vlastně taková jako společná terapie, že vlastně všechny ty songy, a jak zmiňoval Zdenda, jsme se tím procházeli. A byl takový jako hezký vlastně zároveň, bych řekl, že jako team building, jo, že vlastně tím, jak si každý zjistíme, čím si prochází, každý to dá ze sebe něco a podělí se na takovou jako hromadnou terapii, dá ten střípek sebe, toho svého příběhu, tak vlastně ačkoliv to na první dobrou nemusí tak působit a vidí ten posluchač jenom jeden příběh, tak se skládá z x, y dalších scénářů, který dohromady tvoří tohleto, co nás scelilo ještě víc dohromady. Až zase bude ouvej, okej, jsem tam hned ráno a stáneš mě sebou,

0: Zajímá mě teďka ta produkce. Vy jste se vlastně rozhodli si to produkovat z většiny sami. Proč? Proč? Proč? Proč?
1: Protože 5 lidí je hodně lidí a jako
2: spěli jsme k tomu, aby jsme si vystačili navzájem. A přestože jsme nějakou tu producentskou pomoc potřebovali s prvníma nahrávkama, tak už to máme za sebou. Hodně jsme se toho naučili. Hodně i díky Kubovi Kajfošovi, který jako na první desce participoval úplně naplno, na té druhé téměř taky. Co se týká nějakých posledních skladeb, které vznikly na tu nahrávku, tak už jsme v tom byli trošku soběstačnější a byl znát ten vývoj, že vlastně už trošku jako si dokážeme ty věci kontrolovat po svém a že už jsme schopni čerpat jako z těch jeho zkušeností i bez toho, aby byl v místnosti. Bylo to cítit čím dál tím víc a tady na té třetí nahrávce to vykrystalizovalo, takže byl to nějaký přirozený proces, kdy konečně jsme cítili, že na to můžeme být sami, protože už jsme se mohli opřít jenom jako o sebe a vystačili jsme si. A souvisí to i s tím momentem, kdy jsme si řekli tak a teď klidně i můžeme vlastně oslovit někoho na ty hostovačky, protože už jsme v dostatečném komfortu jako nás pět, co se týká té tvorby a je klidně prostor i pro někoho dalšího.
3: Tak určitě bych zmínil Nikola Šolevu za mix, který nám jakoby určitě dal spoustu zpětní vazby a zajímavých rad, když jsme si jako potřebovali pouze ověřit třeba nějaký postup nebo získat jako rychlou zpětnou vazbu, ale že to pošleme kamarádovi nebo pustíme doma přítelkyni, tak tohohle člověka bych určitě rád zmínil a určitě se dostaneme jako k mnoho dalším, který bychom potom rádi jako zmínili.
0: Mě ještě zajímalo, jsem předtím měla otázku, vlastně co se muselo stát, abyste do toho šli takhle jakoby sebevědoměji, nebo jakože sami, jakože jestli je to tím, že prostě už fungujete nějakou delší dobu, tak to přišlo, nebo jestli se děly nějaké věci, které musely přijít, jinak by se to nestalo.
3: Tak je to asi, si ta desetiletá práce měla směřovat k něčemu, nebo
0: výročí vlastně.
3: K výročí, tak jako, abychom si na výročí dali, jako, že si to dokážeme zvládnout dělat sami. To se teda podařilo, ale ne, když člověk jako začal, když vzpomenu jako na naší první zkoušku, kdy jsme se potkali někde u Matěje na Hradčanský v bytě, kdy hrál jako na kachon a teďka jsme jako řešili, co teda budeme dělat a jestli to bude jako v češtině, v angličtině a všechno prostě pro nás bylo nový a na scéně fungovala tak jedna kapela, možná dvě, který nás jako inspirovali, kterým směrem se jako vydat. Byly to, myslím, že Role, byly to Cold Nights a Kluci plus minus nula. Určitě jich bylo více, ale takovou, tyhle ty kapely si myslím, že nám dali jako nějakou sebedůvěru v tom, že prostě jdeme do toho a postupem času jsme se jako naučili prostě ovládáním nějakých základních programů, ať už na nahrávání hudby, tak porozumění jako vůbec zvuku jako takovýmu. Máme v kapele Krištofa, který tady není, který jako studuje zvuk na FAMU filmovej a hodně je vidět, že prostě za těch 10 let se jako všichni jako fakt šíleně moc posunuli a i Kristýnka na to má určitě spoustu jako dočinění, proč jsme, díky tomu, že jsme jako tady, kde jsme, tak si myslím, že máš jako taky velkou přidanou hodnotu. Dostaneš mikrofon za chvilku. A jo, takže jsem rád, že to má jako nějakou zestupnou tendenci. Řekl bych, není potřeba nějakou exponenciální jakoby nějaký křivku, ale když prostě lineárně to stoupá, tak si myslím, že to je fajn. Takže předávám žezlo.
4: To nebyl signál, aby jsme podal mikrofon. Já jsem, to bylo jako, že se tetelím štěstím. To byl takový. Já jsem s klukama, kolik? Je to 5 let? Polovinu tady toho vašeho výročí a já jsem prostě jenom tady, teď jsem dojatá. Takže ze mě nevypadne nic, chci říct funkčního, ale to není úplně správný slovo, který bych měla použít. Ale je to hrozně hezký jako vidět, jak se ta kapela zprofesionalizovala a že to nejsou jenom kluci, který by se šli zahrát písničky, který baví tady 5 kluků a někoho jiného a mě teda, vždycky v první řadě. ale že to je prostě hudba, která ovlivňuje další muzikanty a hudebnice, která dává smysl nejenom nám a věřím, že to je slyšet na téhle desce, že to má ten přesah a bude mít dál.
3: A je to jako, navážu na to zmiňování těch lidí, kteří jako okolo toho pracují, to je jako strašně moc šikovných lidí, kteří jsou s náma jako už léta prostě, kteří navštěvují koncerty, kteří jako s náma se podílejí právě na té zpětné vazbě nebo grafice nebo fotce, je to Kuba Zeman, který se nám stará o fotky, Emma Giacintová, která řešila jako koncept, jako album cover a vůbec jako jak přistoupit k té vizuální identitě. Je tam Vojta Beneš, který nám dělá jakoby vizuální grafiku, jsou tam jako fakt hromada lidí i okolo Kuby Bajedla, je tam Honza Bican, který nám jako pomáhá se spoustou věcí a věřím, že nám třeba někdy pomůže i jakoby se zpětnou vazbou třeba na tom, jak se oblíkat naživo, jo? A může tam být spoustu věcí, které tam jsou, takže i chci tímhle tím způsobem poděkovat všem těm lidem, kteří jako těch 10 let s náma, ještě ne 10, ale prostě kteří s náma dlouhodobě jako spolupracují, nebo kteří prostě vídáme pravidelně v těch koncertech, ačkoliv prostě by klidně mohli sedět doma.

0: už jste trošku mluvili o nějakém teďka potom živém koncertování, že se na něj těšíte a tak. Plánujete to nějak, jako, jakou to chcete, aby to mělo podobu, nebo možná ten feeling spíš? Je pro vás třeba důležitý to místo, nebo jako atmosféra a tak? Jak přemýšlíte o tom živým hraní?
1: Nás teďka čekají letní festivaly. První celkový tak je Budějovický Majales a potom pokračujeme Kamenice, Colors of Ostrava, tam budeme poprvé, to je obrovské milník a máme z toho radost, takový prostě osobní kapelní milník, že jsme se dostali na tenhle krásný velký festival, tak to si myslím, že bude úžasný. A 28. listopadu nás čeká potom křest samotného alba v Meat Factory. Takže to se neskutečně těšíme a nějaký feeling, tak určitě to bude oslava celkově toho meaningu těch skladeb a budeme se snažit to promítnout nejenom do samotného vizuálu, co bude všude kolem nás a do té atmosféry, ale i do nějakého stylingu a celkově si pohrát s tím, jak to bude celý fungovat jako koncept, jelikož chceme, aby na toho koncového diváka, posluchače se přenesl nem ten zvuk a ten text, ale aby to celý hrálo jedny noty dohromady a byl takový jako obrovský orchestr všech smyslů a věmů.
2: No. No, nevím, jestli tady těm slibům jako dokážeme dostat. Aby si posluchači a posluchačky Rádia Proglas nemysleli, že tam bude orchestr. Jsou to písničky, my děláme, jsme prostě popová kapela, děláme jako songy, který si s námi lidi můžou zaspívat a ke kterým se snad ideálně můžou i stáhnout nějak jako tematicky, takže jestli by to mělo něco jako výrazně předávat to živý hraní, tak jsou to právě ty songy jako takový, že si myslím, že víc než jako kdy dřív chceme, aby byla cítit nějaká jako kapelní semknutost okolo nich, protože nejenom, že vznikaly semknutě, ale jako i tak z něj si myslím, je to prostě nejvíc kapelní album, který jsme udělali, možná i nejvíc kytarový a ten zvuk se proměnil v tom, že oproti třeba první desce konkrétně, tý druhý taky trochu, je takový méně jako minimalistický, je takový prostě zahuštěnější, je takovej, že má větší sílu, je z toho víc cítit ta kapela jako taková a to se promítne prostě i na těch živácích, takže jestli chceme dát najevo nějaký jako, jestli chceme, aby z toho lidi měli nějaký pocit, tak aby si řekli, jo, to je kapela jako vlastně. Protože my jsme to nikdy neprezentovali jinak, než že by to byla kapela. Myslím si, že mít v dnešní době kapelu začíná být trošku devíza, že jako je čím dál tím víc hudebních projektů, který si vystačí třeba jako s DJem, DJkou. Taky se to jako různý vlny, mění se to, jo, ale myslím si, že pokud už teda člověk kapelně funguje, jak v tom songwritingu, tak i na těch živácích, tak by to mělo brát jako výhodu a co nejvíc jako ukazovat, že vlastně je to pět lidí, kteří jsou jako fakt dobrý kámoši a mělo by to být cítit jak v té hudbě, tak i na těch koncertech.
0: Já bych tomu možná ještě dodala, jakože mně přijde, že někdy možná mít popovou kapelu je už takový jako wow, protože mi přijde, že spoustu věcí se dá právě udělat jakože na počítači, spoustu zvuku se dá udělat prostě elektronicky, takže možná takhle. Jako, jaký je to vůbec jakoby v Česku dělat pop? Je to... Koho to vlastně zajímá ten pop? Protože se myslím, že spoustu... Že by se... Ne. Já si myslím, že by se vlastně pohybujete v dost jakoby takových těch kruzích jako alternativy nebo toho undergroundu, ale tam ten pop není úplně to jako to na první dobrou, co si všichni poslechnou.
3: Tyjo, pop. Co je to pop? Ne. My jsme jako vycházíme jako z undergroundu, myslím si, že jako směřování jako k popu. Je to těžký definovat, já si myslím, že jako díky tomu, že děláme to, co děláme, tak, jak děláme a jsme tam, kde jsme a nejsme jako na nikom závislí, nám dovoluje jako dělat prakticky cokoliv, takže jako mám pocit, že jako my si definujeme v naší kapele tu žánrovost jako sami a sami řekneme, jako co je pro nás popový nebo co. Myslím, že pop znamená pro každého úplně něco jiného.

0: Zajímá mě právě i ta čeština, jestli jste, protože jste říkali, že jste o tom nějak přemýšleli, jestli angličtina nebo čeština, tak proč nakonec ta čeština a jestli to v něčem není jako tím obnaženější, že je to fakt v té češtině, že to prostě všichni tomu rozumí.
1: Jo, to si myslím, že si krásně popsala ten důvod, proč to má smysl dělat v češtině, protože to je obnaženější, protože tomu jako všichni líp rozumí, protože se za to dá méně schovat a přesně z těchto těch důvodů, ale bylo těžké s tím začít a nějak se v tom jako zlepšovat, protože člověk strašně často jako padá na hubu, když to poprvé zkouší, protože já nejsem někdo, kdo by si předtím jako psal nějaký deníčky nebo se snažil psát jako básničky. Já jsem s těma českýma textama začínal úplně od nuly, když jsme se rozhodli, že bychom preferovali v kapele český texty. Předtím jsem byl v kapele, kde jsem zpíval anglicky, psal jsem anglický texty. Tohle byla úplně v něčem jako nová jiná disciplína. Takže když zmiňuješ to přemýšlení, jestli česky nebo anglicky, tak to bylo čistě z důvodu nějakého strachu a obav ohledně toho, jestli by to vůbec mohlo někdy být dobrý, protože za tu angličtinu je jednodušší se schovat. A určitě je tady spoustu kapel, který to v té angličtině dělají jako skvěle a neznamená to, že se za ní schovávají, ale pokud už se někdo jakoby chystá schovat za texty, tak to určitě jde líp v angličtině než v češtině. Tak jenom takhle, abych to osvětlil, že mám rád i kapelní projekty, které využívají angličtinu, jasně, to je úplně v pohodě. Nám to přijde smysluplnější dělat takhle, protože je to náš mateřský jazyk, je to jazyk, který známe jako nejlíp a myslím si, že to je i jako jeden z hlavních prostředků, jak se můžeme odlišit, protože jasně, kapela se může odlišovat jako nějakýma jednotlivýma charakterama, když je nás pět, může se odlišovat sonicky, ale právě taky se může odlišit těma textama a nejde to nikdy líp, než právě v té češtině, protože k tý máme nejblíž.
0: Tak jo, my se blížíme ke konci a mě jako poslední otázka zajímá, co byste si přáli do těch dalších měsíců, klidně i let?
2: Já myslím, že si nejvíc přejem, aby se asi co nejvíc posluchačstva právě ztotožnilo s těma písničkama, s těma textama a našlo si k ním cestu a našlo v nich něco ze sebe. Takže na tom se teďka budeme snažit tohleto docílit. Pro nás nejvíc relevantní je právě ten one-to-one kontakt s tím posluchačem a aby on se v tom našel a on to ocenil a dal ten feedback a přišel na koncert, jelikož to je ve finále to, co nám dělá největší radost a co nás vnitřně zahřeje a obejme.
1: Já bych si přál, abys to někdo pustil, hlavně jakoby to přeju té desce. Nám to udělá radost. Pokud nám někdo chce udělat radost, tak tohle je ideální způsob. Přijďte na koncerty, kupte si vinyl, až bude, ten bude brzo. A my pravděpodobně budeme zase psát nějakou další desku, ať už si to pustíte nebo ne, takže nás to prostě baví dělat.
0: Tak jo, já vám moc krát děkuju za rozhovor. To byla kapela, nebo aspoň část kapely Good Times Only a vám taky přeju, ať se daří. Mějte se.
1: Děkujeme.

0: potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas.
1: A to je čas na zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Ve švýcarských horách zemřel český horolezec. Vítězkou wimbledonské dvouhry bude teniska z Česka. Semifinále zvládly Nosková i Muchová. A zítra bude skoro jasno, místy oblačno, teploty až 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Hasiči ještě nemají pod kontrolou požár výškové budovy ve Zlíně. Na místě je dál přes 40 jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil. Velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se už nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
4: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak budou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
2: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. 34-letý český horolezec zemřel ve Švýcarsku. Podle policie kantonu Valého při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskman leží, tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že rodině české úřady poskytují konzulární pomoc.
5: Naši kolegové na velvyslanectví v Bernu jsou v kontaktu s bratem zesnulého českého občana a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
2: Francouzská herečka Juliette Binochetová uvedla v Karlových Varech svůj režijní debut. Dokument V nás zachycuje taneční představení, ve kterém účinkovala v roce 2007 s choreografem Akramem Khanem. Binochetová je známá třeba ze snímku Anglický pacient, za který získala Oscara. Na konci 80. let stvárnila taky postavu Terezy ve sfilmovaném románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Radiožurnálu řekla, že na přípravu tehdy neměla moc času.
6: K natáčení tohohle filmu mě vybrali asi týden předem, takže jsem moc neměla čas si to pořádně promyslet. Vzpomínám si, jak mi můj agent volal a ptal se mě, co chci. Myslel tím peníze. Řekla jsem, že chci jen československého asistenta, který mi pomůže co nejrychleji zvládnout přízvuk. Ale opravdu jsem si to užila. Každý krok.
2: Binochetová na Karlovarském festivalu pozítří převezme křišťálový globus za přínos světové kinematografii.
7: Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostiukovou 2x6-4, Muchová po více než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10. 29-letá Muchová se v závěru zápasu často držela za bok. Po utkání v rozhovoru na kurtu ale řekla, že nešlo o nic vážného.
8: Jsem v pořádku, snažila jsem se jen chytit dech. Byla to velká bitva, horská dráha. Mečboli na obou stranách. Nebyl čas přemýšlet, bylo to nervy drásající. Ani nevím, co říkám, celá se třesu. Atmosféra byla nepopsatelná.
7: České volejbalistky v Lize národů prohrály s Nizozemskem 0-3 na sety. Na turnaj v Bělehradě nebodovali ani na druhý pokus a přišli tak definitivně o šanci na postup do čtvrtfinále.
9: Nebezpečná situace na D2 u Podivína a zdržení v Kbelské ulici v Praze. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně před odbočkou na Podivín. Na 43. kilometru máme hlášenou srnu na vozovce. V Praze se zdržíte v Kbelské ulici. Kolona se tvoří za sjezdem z Liberecké a až k odbočce na Novopatskou naberete asi 10-minutové zdržení. Na silnici 43 zasahují záchranáři na výjezdu z Brna směrem na Svitavy. Za sjezdem do České se střetlo osobní auto s dodávkou. Jeden pruh je neprůjezdný. Zdržení zatím není dlouhé. A se zpožděním počítejte na silnici 56 z Frýdku Místku do Beskyd a provoz brzdí omezení za Frýdlantem nad Ostravicí a dále pak nad Předhradou Šance. Celkové zdržení necelou půl hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě chladněji 21 až 24, na horách zítra naměříme většinou kolem 19 stupňů. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Herečka, zpěvačka a také moderátorka Tereza Richtrová vydala své první autorské album Místa krajiny. Ve spolupráci s producentem Martinem Kišperským z kapely Květy vytvořila kolekci písní inspirovaných krajinou Jižní Moravy, Prahou, mezilidskými vztahy i osobní pamětí. Album spojuje intimní písničkářství s prvky folkloru a alternativního popu a působí jako osobní hudební mapa míst, kterými autorka během života prošla. A my pro vás máme z tohoto alba připravenou písničku Boží muka.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žohnerčík, duchovní správce ostravské farnosti Kunčičky, pater Dariuš Sputo.

0: nejen skvělým knězem, ale také cestovatelem a horolezcem. Mši svatou už celebroval například na sopce v Ekvádoru, několikrát pod Kilimandžárem v Africe a v neposlední řadě i pod vrcholem Mount Everestu v Himalajích. Nedávno se vrátil z poslední výpravy. Ta byla do Řecka, konkrétně na Athos. A já mám velkou radost, že dnes mohu otce Dariuše přivítat u mikrofonu.
1: Pozdrav, pán Bůh, přeju krásný den.
0: Vy jste letos už absolvoval výpravu do Himalají, do Bhútánu, o tom jsme hovořili v posledním pořadu. Teď nedávno jste se vrátil tedy z Řecka, tak je to nepoměrně blíž než někam do Himalají, ale i tak cesta náročná a v Řecku jsou také hory.
1: Ano, Řecko většinou si vybavujeme s krásným mořem, koupáním, s opalováním a spousta dalších takových krásných ostrovků, které můžeme navštěvovat a obdivovat, ale popravdě za nás tentokrát nic takového letního nebylo, ale spíš duchovního. Objevili jsme v Řecku hora Athos.
0: Mně Athos je znám poměrně z křižovek, jo, kde to bývá často hora v Řecku, Athos. Řecko, jak jste říkal, moře, tak tam si vybavují nějaký Zakynthos a tady. Ale vy jste byli spíše tam, jak je Chalkidiky, tak až k těm tureckým hranicím, to je úplně jiné Řecko.
1: Je to jiné Řecko a v čem je rozdíl? Rozdíl je po té náboženské stránce a právě teď přichází nám na pomoc ta hora Athos, protože na hoře Athos je 20 klášterů a každý klášter je zabydlený náboženským, pravoslavním, ortodoxním, nejsou tam římskokatolíci. Když třeba se pozastavíme u samých ortodoxních, tak v těch 20 klášterách, dalo by se říct, jsou národnosti jak Rumunsko, Moldavsko, Řecko, Rusko, Ukrajinsko. A ty kláštery jsou navštěvované. A teď pozor, strašně omlouvám se všem sestrám v Kristu, vám milé dámy, protože vy tam máte zakázaný vstup už 1000 let.
0: Žádné ženy? Ne, vůbec. Ne.
1: Jedna žena, která byla na té hoře Athos, to byla Panna Marie. A ona navštívila tu horu a říká se, že po její navštěvě všechny ty modly, které tam byly, odešly a ta hora tom navštěvou Panny Marie byla posvěcena, protože když člověk tam přijde do jakékoliv klášteru, tak na první pohled spatří ikonu Panny Marie, Ježíše, pak rodiči Panny Marie, svaté Anny, svatého Jáchyma. Velmi uctívání jsou na této hoře svatý Jiří, svatý Mikuláš a svatý Atanáš. A teď vrátím se zpátky, jak se nám to vůbec podařilo, protože milí posluchače, aby se tam dostat, tak je třeba získat povolení. A povolení aspoň rok dopředu žádat. A ta žádánka jde přes Ateny a pak přímo do místa, kde se vydává. A to je právě ten malý ostrovek Chalkidiky, kde v pondělí ráno, jak jsme už měli stoupit na loď, tak na úřadě přímo na tom malém ostrovku úředníci vydávali povolení, které mám tady v ruce. To povolení jenom pro muže, které dává nám takovou zelenou kartu, že můžeme vstoupit na horu Athos a máme možnost navštívit jenom 3 kláštery. Byly nám povoleny jenom 3 kláštery z 20 klášterů, což za nás bylo to super, protože my jsme oslavovali svatého Jiřího v dubnu a ortodoxní mají právě svatek svatého Jiřího v květnu a bylo to 5. května. Takže my jsme se dostali do jejich krásných slavností. O tom víc, ale nejdřív možná ten první klášter, který jsme navštívili, a ten byl takový víc pravoslavný. Takže jak jsme tam přišli, mnich, který měl na starosti poutníky, se nás ptal, odkud jsme, tak jsme mu řekli, že jsme z České republiky a máme tady rezervace jenom na 6 lidí a rádi bychom zeptali, či nebyla by možnost ubytovat další 4. Bylo to celkem 10. A bylo na ním poznat, že nebyl moc na nás jako míle. Okamžitě všude se nás ptali, ortodoxní nebo pravoslavní? A my jen římsci, jako, a on, tak se otočil a přestal s náma mluvit. Tak my jsme mu ještě ukázali jeden papír, který měli jsme tedy takový poutnický z naší diecezi Ostravsko-Opavské, že jsme poutníci z České republiky a že putujeme prostě za naši diecezi Ostravsko-Opavskou a jemu to nic neříkalo. Bylo to v řečtině, bylo to v angličtině, prostě římskokatolici, prostě uzavírá se kapitola. Tak my jsme si sedli a čekáme, co bude. A najednou v jeden takový moment, takový, dalo by se říct, překvapující. On nese tácek a na tom tácku nese nám kávičku, vodu, úzo, protože vždycky, když tam přijdou poutnice, tak oni se o nich postarají nějakým občerstvením, nějakým pitím a dones pak velkou knihu, sedl si a ptá se, takže vás je 10. Na jaké jméno? Tak my jsme mu řekli, ukažte mi vaše povolenky. Tak jsme mu ukázali, on se usmál, je to v pořádku, úplně jak by se nic nestalo. Myslím, že nás zkoušel. A ta zkouška nás trošku vystresovala, ale říkali jsme si, vždycky nějaké řešení se najde. Takže nakonec byli jsme v jedné místnosti, krásné ubytování, samozřejmě jak na poutním místě, jako bez Wi-Fi, bez televize. Spali jsme na takových starých klášterních postelích, krásné místnosti, dalo by se říct, protože to byl jeden z nejstarších klášterů. V každém klášteře žije tak po 20 mnichů. Tak on nám řekl program, že večer budou modlitby a pak bude večeře. A u večeře nesmíme mluvit. Tak my jsme šli na té modlitby, vešli jsme tam do toho krásného kostela, překrásné ikony. Byly dvě místnosti. V první místnosti jsme se všichni modlili a pak zval do té druhé místnosti, ale tam už nás nepustili. Protože věděli, že jsme římsci, jenom pustili ortodoxních a pravoslavných. Ale nic, nás to nebolelo, tak jsme se pomodlili, pak jsme šli na večeře. Ale co bylo zajímavé na té večeři, že seděli jsme při takovém kulatém stole a u toho stolu bylo jenom 8 míst. Říkal jsem si, a to je symbolika 8 blahoslavenství, hora blahoslavenství, blahoslavení chudí, blahoslavení plačíce, a tak dál a tak dál, protože to jídlo, které oni nám jako nabídli, voda, olivy, salát, chleba a pak třeba nějaký dřem. Ale že byli jsme před slavností poutního dne svatého Jiřího, čili taká vigílie, tak jsme se dočetli, že o slavnosti oni můžou jenom slavnostně třeba jíst rybu a byla ryba. A teď donesli nám i to pití, vodu, víno, byla modlitba a pak v tichosti jsme to prostě krásně vychutnávali si a úplně zpředu sedělo celé představenstvo a jeden z, byl to orátor, protože to bylo oratorium, četl nějakou knihu z písma. Najednou první zvonek, my jsme nevěděli, co se děje, pokračujeme dál. Druhý zvonek oznámil, že můžeme se napít vody a víno. A třetí zvonek znamenal, že už končíme. A jak se zvedlo celé představenstvo v tom oratorium, tak oni šli první a v ten moment všichni končili večeři. Všichni vstavali. Už nemohl nic nikdo udělat. Tak jsme popadli, co šlo, jablka, třeba ještě tam byly jablka, ovoce, nakrajané chleba do kapsy a pak jsme odcházeli po dvojici. A zajímavost, že oni jak stali u toho hlavního vchodu, tak oni nám žehnali v tichosti. Pak jsme odešli, pak velká debata, jako co to bylo a tak dál, pěkný zažitek. Pak jsme si ještě prošli celým tím klášterem v tichosti. Na druhý den putovali jsme pak do druhého kláštera. U svatého Jiřího pak měli jsme tu možnost, že tam jsme zažili právě tu pouť. A pouť začínala v 10 večer a představte si, přátelé, oni celou noc zpívali až do 6 rána. Nádhera. bohužel my jsme nevydrželi to jenom do 12, ale překrásná symbolika světla, protože tam se zapolujou svíčky. Nebyl tam žádný proud. U každého toho zpěvu zapalily se svíčky buď na levé straně, nebo na pravé, nebo uprostřed. A ve 12 hodin pak sundal se takový lustr a na tom lustře byly svíčky a v ten moment to krásně všechno prozářilo v té kapli. Nádhera, prostě neuvěřitelné.

0: A ráno pak jsme vstali, posnídali, poděkovali, oni nám požehnali a šli jsme nahoru Athos.
1: Zatím jsem se vůbec nestihl zeptat, jak se tam cestuje, jak jste se dopravili někam do východního Řecka, tak z České republiky předpokládám letadlem, pozemní cestou by to bylo hodně daleko a potom tam mezi ty hory?
0: Start byl letadlem z Vídně a pak z Vídně letěli jsme 2,5 hodinky do Tesalonik a následující už nás čekali džipy. A tými džipama jsme skoro 3,5 hodiny jeli do Haltidiky a to byla naša stanice před vstupem, čili my jsme popravdě byli na místě už v neděli. V neděli jsme odlítávali a v neděli na večer jsme tam byli. Tak jsme si to krásně prošli, dali jsme si dobrou večeři a pak jsme zmapovali, kde je ten úřad, kde se ráno vyzvedává prostě tu zelenou kartu na horu Athos.
1: Hora Athos, přes 2000 metrů vysoká a já jsem vás představil jako horolezce, tak nedokážu si představit, když už tam jste, že byste na tu horu Athos nevystoupali. Je to něco náročného? Nebo dá se tam tak projít nahoru?
0: Náročnost spočívala v tom, že my jsme měli na zadách 20 kilo, jo, čili celou tu vybavu. Podotknu se na té hoře Athos nebo na tom ostrovku, kde je těch 20 klášterů a žije 3000 těch mnichů. Máte povolení jenom na 3 dny, to všichni, poutníci. Nám se podařilo na 4 dny, ten 4. už to uzavíral, ten den byl posledním v klášteře svaté Anny. Ale vracíme se zpátky, výstup na Athos, zajímavá cesta, cesta přes les, cesta přes hory, cesta zase přes les, pak zase hory. Slunko strašně nám palilo na záda, takže kdybych vám ukázal tričko, má velmi zajímavý tvar. Já jsem to ani netušil, když mi byla předána. Po vyprání, tak jsme se trošku zasmali, protože jsem měl baťoch a na zadách toho trička byl odstín, jak by tam prostě byly uši králíka. Jo. Takže jak jsme šli nahoru, tak jsme byli jak králíci úplně. Jednou uši nahoře, jednou dole. Ale vyšli jsme. Šli jsme dost dlouho. Ono totiž ta cesta nám ukazuje, že je to tak z toho kláštera svatého Jiřího. To je takové 3 hodinky, ale ovšem ty 3 hodinky bez těch 20 kila, pak možná pro mnichů, kteří tam žijou, pro nás to bylo tak na 6-7 hodin. Jo. Ale došli jsme tam. Došli jsme tam, naštěstí tam jsme přespávali, pod širým nebem bylo to hezké a pak ráno šli jsme na východ slunka, překrásné fotky, já vám to pak pošlu. No prostě nádhera. Nebyli jsme sami, zajímavost, jak jsme došli na místo. Byl tam klášter, takový menší, a pak ten úplně na vrcholku, přímo na té špičce. A byla tam studně s vodou, protože nám už došlo pití. A byli tam ortodoxní. A byli to Ukrajinci. A byli to Ukrajinci dokonce z Brna. Tak říkáme, ten svět je malý. Tak jsme vzpomínali na staré léta, jak od našich dědečků a babiček, jak jsme je navštěvovali a třeba bylo čerpat prostě kýblem tu vodu ze studni. Úžasná voda, studená, prostě člověk by takový kýbel byl na hlavu. Tak jsme spáli na střeše kláštera, protože dalo se i tak, bez spacácích. A pak ve 4 ráno prostě nabihlo slunka, pak zpátky v 7 jsme to otočili a šli směrem klášteru svaté Anny. Noc byla zajímavá, protože ti bratři, řekokatolíci, měli bohoslužbu ve 12 hodin, pro ně půlnoční. Zajímavost, jak jsem říkal, že jenom muži tam můžou, ti muži brali ze sebou svoje děti, a mám na mysli svojich synů, aby prožít s něma ty 3 dny toho duchovna na té hoře Athos. Měli ze sebou kněze, čili to byl jejich průvodce. Za naši skupinku Fanfaron jsem byl já jako jediný kněz, takže vždycky jsme se pomodlili, řekli jsme si prostě nějakou myšlenku, pak jsme v tichosti třeba šli nějaký úsek, jak jsme šli nahoru Athos z kláštera svatého Jiřího, tak jsem řekl fanfáronům, přátelé, obětujme tu cestu za někoho. A každý sám řekne, pro koho by to udělalo, tu cestu, pak tu modlitbu, to požehnání tam nahoře. Já jsem nesl mladého kluka jménem Tomáš, kterému lékaři řekli, že je vážně nemocný. Vynesl jsem ho tam nahoru. U toho kláštera je tam takový zvon, který, když tam dojde poutník, tak může zazvonit a říct nahlas ten úmysl. Tak každý z nás, kdo chtěl, tak přišel k tomu zvonu. Taky mám tu nahrávku. Řekl jsem Tomáši, obětuju ten výstup za tebe a ti Pán Bůh žehná a dává ti sílu. Pak, jak jsem se vrátil zpátky do republiky, protože je to syn jedné paní učitelky ona ze školy, Přemyslava Pítra, tak mi napsala, že moc děkuje, že Tomáš se má lépe, ale ještě to není všechno, čeká go ještě cesta, která má mu ještě pomoc v tom všem, ale to nejhorší, co prostě potkalo, tak to minulo, takže to ohrožení toho života naštěstí odešlo pryč. Teď rehabilituje. Takže já jsem byl rád za to. Takže takové byly naše úmysly a pak s těmi úmyslami šli jsme do maminky Panny Marie svaté Anny, protože to byla popravdě poslední taká stanice, kdo z nás putoval po těch klášterách, tak u svaté Anny se pak pozastavil a pak chodinka cestu k domu na břeží čekala loď, na tou loď se nastoupilo a doplulo se do Haiti Díky a hned na druhý den zpátky do České republiky.
1: Oče Dariuši, vy jste říkal na tom Athosu, že to byl řecko-katolický klášter. To už nebyli pravoslavní. Byli ti řecko-katoličtí vstřícnější teda než ti pravoslavní?
0: Tak u toho prvního kláštera to byli pravoslavní, to bylo poznat, byli přísní. Tak i zkoušel nás ten mnich, odkud jsme a tak dál. Ale pak skončilo to dobrou kávičkou a dobrým územ a dobrou vodou, dobrým slovem. Pak druhý, ten klášter svatého Jiřího, tam byli ortodoxní z Rumunska, jo. Tam byli velmi příjemní. A u svaté Anny tam už byli řekokatolice. Tak to už, jak tady jsme řekli, to byli už ti naši. A bylo to fajné. Byl tam takový obchůdek, kde popravdě všichni poutnice chtěli na památku si něco koupit, protože už to byl poslední klášter, na druhý den se zešlo dolů a pak nastoupilo na loď, tak potkalo nás to, že jeden z naší skupinky, fanfaron, odnesl ze schody Athos z kláštera svaté Anny překrásný ikonostas, svatou Annu. Vnitřek toho klášteru, kde byl ikonostas svaté Anny, byl zavřený. Byl tam mnich, který pouštěl jenom po skupinkách. Tak jsme řekli si, tak pojďme nakoupit věci a na ten druhý den, jak budeme odcházet, tak ho poprosíme, aby nám otevřel a já pak požehnám už vevnitř v kapli svaté Anny ty všechny věci. On nám otevřel, ukázal nám, byl překrásný ikonostas svaté Anny, velký obraz. A ten jeden z našich fanfaronův měl ten ikonostas v ruce, držel ho s velkou úctou a já jsem požehnal, pak jsme se dotkli toho velkého obrazu svaté Anny. Bylo vidět, že ten náš fanfaron a pak my všichni, fakt jsme to prožívali. A zajímavost byla, že jak jsme scházeli dolů, ten ikonostas nesli jsme s velkou úctou. Ne pod páří, ne jak z Penny Marketu se nese zboží, ale ve dvou rukou a střídali jsme se, jak bychom šli v procesi na tu loď. A dokonce i ten obraz nedávali jsme do kufru, ale tak nesli jsme ho na letiště s velkou úctou. Samozřejmě byl zabalený, takže byl v našich rukou až do letu z Řecka do České republiky. A myslím, že ten fanfaron ví, co bude dělat, protože chce udělat fanfaronskou kapličku pro nás všechny zasvěcenou svaté Anně. Rozdíl, co se týče ikonostásů, to bude tak zajímavé, protože pravoslavní Matku Boží mají na ikonostásu tak, že já, když se postavím čelem obrazu Matky Boží, tak vidím Ježíše na pravé straně. To je symbolika pravoslava, že jsou to pravoslavní. Ale když my jako ortodoxní a římsci, když se postavíme obrázu čelem, tak Ježíše vidíme na levé straně. Ale pozor, je v tom taková metafyzika boží, že když se otočím už zády, tak na pravé straně je Ježíš. Ale už ne před mojimi očima, ale za mojimi zády. A to je symbolika, že to je obraz Panny Marii, Řecko a Římsko. Když Ježíš je na levé straně, když se já otočím zády, tak je na pravé straně. U pravoslávných face to face, z očí do očí, vidím Ježíše na pravé straně. A to je ikonostas pravoslávných. Takže v tom je ten rozdíl těch ikonostasů Panny Marii. U svaté Anny to je zajímavost, protože svatá Anna, já jsem dostal taký obrázek, toho mnicha, jak jsme kupovali, tak vidíme, tady je svatá Anna, Ježíš je na pravé straně. A většinou to je symbolika ortodoxních, tak byla malovaná Panna Marie. Ale u nás, u římskokatoliků, když se podívám, třeba viděl jsem obraz svaté Anny, že Marie jako dítě je na levé straně. Čili podobně, jak u řekokatoliků a římskokatoliků, ne jak u pravoslavných. Dá se říct, že oni si opravdu hrají někde na ty gesta, či léva nebo prava, ale když je obraz Matky Boží s Ježíšem, tak ještě jednou opakuji, když se podívám z očí do očí na ten obraz, tak pravoslavní mají Ježíše na pravé straně. A my u Panny Marii s Ježíšem máme ho na levé straně, ale když se otočíme zady, tak je to správným směrem. Zajímavá, opravdu zajímavá technika. A ještě jedna věc, která nás zajímala, tak kadidla, jo, krásná vůni, symbolika kadidel. Jak jsme byli večer na té vigílii svatého Jiřího přes noc, tak aby tam nikdo neusnul, tak popravdě, jak se tam zpívalo, tak se používalo kadidlo a měli tam zvonečky. Takže to kadidlo prostě dávalo i ten zvuk, kromě toho zpěvu se tady něco děje, jako vzhůru všichni, jako vzhůru srdce. Takže sum sum korda, dalo by se říct. No, ta naše sum sum korda bylo do půlnoci, protože jsme byli unavení a pak jsme šli spát a jak jsme ráno šli na snídání, protože nám řekli v kolik, tak právě oni už vycházeli z té kapli a to bylo mezi 6 a 7 hodinou. Za nás krásný zažitek. Za mě řeknu z pohledu jako kněze, jako člověka, jako katolika, po té duchovní stránce, myslím, že každý z nás tam něco našel, tím nižší ještě na tom ostrovku, žijou z toho, co si sami vypěstujou. Pěstujou hroznové víno, olivem, saláty, mrkev, okurky, mlíko, čaje, jako bylinky a to všechno pak servírujou na tom stole, když je oni mají jenom dvakrát za den stravu, čili snídání a večeře. Jak jsme se ptali na ranní snídání, tak ten mnich se zasmál a říkal, ne, bude oběd, jako snídání oběd. A byl velmi sytý. Oni v té snídání mají velmi sytý a pak tím to končí. Pitná voda je tam všude. Jak jsme cestovali, tak jsme potkávali i mnichů, kteří na těch soumarách nebo slíčkách vozili třeba dřevo nebo jakýkoliv stavební materiál, protože některé kláštery se tam renovují, jsou pod UNESCO, takže jak jsme čekali na loď, tak bylo poznat, že třeba přivezli nějaký materiál a takových 10 těch oslíků to všechno mělo vyvést nahoru. Občas se stalo, že třeba přišel někdo starší, tak mohl si u těch mnichů objednat toho osla, aby si sedl a vyvezl ho přímo do kláštera tam nahoru. I ta možnost byla také. Takže krásná příroda, krásný vzduch, krásná atmosféra, zdravé jídlo. Já popravdě od té doby jsem na rajčatách, okurkách a na salátu, jako pravdě. A omezil jsem chleba. Prostě jsem si řekl, že zkusím z té hory a to s nějakou svoji místiku, co se týče jídla samozřejmě. A je to zajímavé. Prozatím vydrželo mi to a pokračuju dál.
1: Oče Dariuši, já vám moc děkuji za vyprávění o pouti do Řecka, zvláště tedy na horu Athos za menichy a do dalších let. Přeji hodně božího požehnání a stalou ochranu Matky Boží Panny Marie a taky svaté Anny, když takovou úctu k té svaté Aně v Řecku jste prožil a do České republiky také přivezl.
0: Řecky děkuji znamená Eucharistio. Takže i já děkuji a přeji vám též hodně síly a zdraví. Ať dobrý Bůh vám žehná. Děkuji za důvěru.
1: O své nedávné návštěvě klášterů na hoře Athos hovořil duchovní správce ostravské farnosti Končičky pater Darius Sputo. Od mikrofonu se loučí redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Bylo 9 hodin večer a právě v tuto chvíli vás vezmeme k modlitbě Nešpor. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a
1: Jiří.
0: Nejprve si pojďme připravit příslušné stránky z breviáře. Vy z vás, kteří používáte původní vydání, tak vše ze druhého týdne žaltáře naleznete na straně 991. V původním vydání je to na straně 991. Závěrečná modlitba potom na straně 986. Závěrečná modlitba strana 986 v původním vydání. V novějším vydání potom vše naleznete na straně 1108. 1108. A jenom závěrečná modlitba je na straně 1601. 1601.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Kristus je má síla i spasení, potěšení ve všem mém zarmoucení. Já v jeho moci ve dne také v noci žádám pomoci.
1: Neodloučí mě zde nic od něho, doufám v něho, neb všechno mám od něho. On mě spravuje, řídí, opatruje i ochraňuje.
0: V něm jsem živ, smrti se nic nebojím, tím se kojím, že vždy při něm obstojím. Neumřu věčně, tak doufám bezpečně a dostatečně.
1: Co budu živ, budu ho chválití, velebití, skutky jeho slavití. Řeknu veselé, nuž duše má, směle chval spasitele.
0: O, budiš tobě chvála svatému, Kristu Pánu našemu jedinému, neb z toho hoden vždycky a každý den, na věky. Amen.
1: Dám tě národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.
0: Bože, svěř králi svou pravomoc. Sprou spravedlnost královskému synu.
1: Ať vládne tvému lidu spravedlivě, nestraně tvým ubohým.
0: Hory přinesou lidu pokoj, pahorky spravedlnost.
1: Zjedná právo ubohým z lidu, pomůže chudákům, rozdrtí utlačovatele.
0: Žít bude dlouho jak slunce, jak luna po všechna pokolení.
1: Sestoupí jako déšť na trávu, jako vláha, která napájí zemi.
0: V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, dokud nezanikne luna.
1: Bude vládnout od moře k moři, od řeky až po končin země.
0: Jemu se budou klanět nepřátelé, jeho protivníci prach budou lízat.
1: Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, králové Arábie a Sáby zaplatí daně.
0: Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Dám tě národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.
1: Pán pomůže chudákům, vymaní je z křivdy a násilí.
0: On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci. Ubožáka, jehož se nikdo neujímá.
1: Smiluje se nad nuzným a chudým, zachrání ubožákům život.
0: Vymaní je z křivdy a násilí, neboť její krev je drahá v jeho očích.
1: Proto bude žít a dostane se mu z arabského zlata. Stále se budou za něho modlit, ústavičně mu budou žehnat.
0: Země bude oplývat obilím, jeho úroda bude šumět až ve vrcholcích hor jak Libanon. Obyvatelé měst rozkvetou jak polní tráva.
1: Jeho jménu se bude žehnat na věky, pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno.
0: A v něm budou žehnána všechna plemena země. Blahoslavit ho budou všechny národy.
1: Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, on sám koná divy.
0: A požehnané jeho slavné jméno na věky. Jeho slávou ať je naplněna celá země. Staň se, staň se.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Pán pomůže chudákům,
0: vymaní je z křivdy a násilí.
1: Od nynějška patří vítězství a královská vláda našemu Bohu.
0: Děkujeme ti, Pane Bože vševládný, který jsi a který jsi byl,
1: že jsi převzal svou velikou moc a ujal se z vlády.
0: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
1: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
0: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
0: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
0: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Od nynějška patří vítězství a královská vláda našemu Bohu. Dnešní krátké čtení je z prvního listu Petrova. Očistili jste se poslušností vůči pravdě, abyste byli schopni nestrojené bratrské lásky. Mějte se proto navzájem rádi, upřímně a vroucně. Vždyť se vám dostalo nového života, a to ne plodivou silou pomíjející, ale nepomíjející, živým a neproměným Božím slovem.

0: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
1: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
0: Dává mě prodlévat na svěžích pastvinách.
1: Nic nepostrádám.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. Ty, kteří lečnějí po spravedlnosti, Hospodin nasytil a naplnil dobrými věcmi.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení, k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil z prázdna.

0: s velikou vděčností pozvedejme své duše k našemu Pánu a Spasiteli, neboť On zahrnuje svůj lid veškerým duchovním požehnáním a oddaně ho prosme.
1: Žehnej, Pane, svému lidu. Chraň našeho papeže Lva a našeho biskupa Pavla
0: a uchovej je bez úhony pro svou církev.
1: Ochraňuj naši zem
0: a vysvoboď nás od každého neštěstí.
1: Rozmnož počet svých učedníků,
0: kteří by tě horlivě následovali v čistotě, chudobě a poslušnosti.
1: Opatruj své služebnice, které se zavázaly slibem panenství,
0: aby tebe, Božího beránka, následovali kamkoliv jdeš.
1: Ať zemřelí odpočinou v tvém věčném míru.
0: A jejich spojení s námi, ať se posiluje účastí na společných duchovních dobrech.
1: Žehnej, Pane, svému lidu.
0: Bůh nás přijal ve křtu za vlastní, proto se k němu smíme obracet modlitbou, kterou Kristus svěřil své církvi.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Bože, ty jsi posílil svou církev vyznavačstvím svatých mučedníků Augustina a jeho druhů. Dej, ať jsme my věrni svěřenému poslání, aby tvůj lid rostl ve svobodě a před světem vydával svědectví o tvé pravdě. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

21 hodin a 15 minut a právě v tuto chvíli začíná modlitba živého růžence. Připomínám, že dnes se modlíme růženec světla. Vy z vás, kteří byste rádi zavolali a pomodlili se jeden z desátků, tak volejte na číslo 739 850 345. Ještě jednou zopakuji 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly. A také přikládáme ty úmysly, které jste nám zaslali nebo zavolali.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného Pána našeho, jen se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. A právě od této chvíle se můžete zapojit do modlitby a zavolat nám.

0: tuto chvíli vítám ve vysílání paní Marii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Tento desátek bych se s vámi chtěla pomodlit za všechny své drahé zemřelé a za spásu jejich duší, za boží požehnání, ochranu paní Marie a za dar zdraví pro rodiny svých dětí, pro manžela, pro švagrovou a celou její rodinu. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru, pokoje a rodin, oroduj za nás. Děkuji všem, kdo se se mnou modlili, děkuji vám všem v proglase a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: Také děkujem, s Pánem Bohem.

0: A právě v tuto chvíli vítám ve vysílání paní Aničku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Všechny zdravím a prosím o modlitbu za vyřešení tíživé situace v rodině, za uzdravení syna. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Já děkuji všem, kdo se mnou modlili. Pánem Bohem, dobrou noc.
0: Také děkujem, s Pánem Bohem, dobrou noc.

0: V tuto chvíli vítám ve vysílání paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Chtěla bych vás všechny poprosit, abyste se se mnou pomodlili na můj úmysl. Za všechny živé i zemřelé z rodiny. Za větší víru v rodině. A prosila bych také za uzdravení syna a za uzdravení mě. Všemohoucí Bože, směruj se nade mnou. Svatá Pano Maria, přimlouvej se u svého syna Ježíše Krista a Pána Boha našeho, abych se trošku uzdravil. Otče náš, jen syna nebeských, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal evangelium a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal evangelium a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji vám všem, kteří jste se se mnou modlili. Vám v proglasu děkuji a bylo to i za vás a za televizi Noé. S Pánem Bohem.
0: Dobrou noc. Děkujem. Dobrou noc.

0: Na čtvrtý desátek nám zavolala paní Emílie. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Já bych vás prosila, abyste se se mnou pomodlili. Za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, za děti, které jsou na dovolené a na prázdninách, za všechny děti i za moje a za svatého otce, za církev, za kněze z naší farnosti zemřelé živě. Za obrácení hříšníku, za duše, které nikdo nepamatuje, za naši vládu a pana prezidenta a na můj úmysl, který nosím srdci. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: A za mír ve světě ještě. Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně. Přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji vám.
0: Také děkujem. Také děkujem, přejem dobrou noc.
1: Kteří jste se mnou modlili, dobrou noc a s Pánem Bohem.
0: S Bohem.

0: tuto chvíli vítám ve vysílání paní Věru. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Krista, paně Marii. Zdravím všechny posluchače Rádia Proglas a moc vás prosím, abyste se se mnou pomodlili za obrácení mojí dcery, za oměkčení jejího srdce, za klid a pokoj v rodinách a za všechny zemřelé a za duše očistci, za které se nikdo nemodlí. A ještě bych se chtěla pomodlit za moje vnuky a za všechny vnoučata, všech, co se modlíme. Oče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života svého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života svého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života svého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života svého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnána Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva královno, matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše buď zdráva. K tobě voláme vyhnaní synové Evy, k tobě zdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, O přesvátka Panno Maria, oroduj za nás královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a smrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, již posvátném růženci, blahoslavené Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Já vám moc děkuji, že jste se se mnou modlili. Přeju vám pokojnou noc a s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem, děkujeme za zavolání. Podleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtím a zmrtvý stání získal věčnou spásu. Dej nám prosíme, když po svátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemství rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, Rodovnice naše, Prostřednice naše. Usena nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Já moc děkuji všem, kteří dnes zavolali. Byla to paní Marie, paní Anna, paní Ludmila, Emílie a Věra. Budeme se na vás těšit zase na zavolání někdy příště u dalších růženců.

On ten muž bez lsti, rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodni odplaty, já stejně jako ty. To bylo pro viny naše, posmíván probodem, za hradby vyveden, na místo smrti na Golgatu, opuštěn, zrazen sám, důdkami bičován, vydaný byl do rukou katům. Kde jsou ty boží mlýny? Kde jsou

gulagy osvětím. Člověče, ty jsi kým? Kainem, co zabil svého bratra. Století hekatomb, lágrů, plynu a bomb. U Šviníka si vleče chátra. Co dětí jsme zabili, dřív než se zrodili. Kde kdo umírá opuštěný, kdo z nás je bez viny. To byl jen jediný, zrazený, zbytý,

on ten muž bez lsti. Rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodní odplaty, já stejně jako ty, to bylo pro viny.

Ve čtení na pokračování se dnes po roce vrátíme do Lážova a na Lesní samoty, abychom sledovali další dobrodružství Káji Maříka a Zdeni Rédlové. Knihu napsal Felix Háj, čte nám ji Marcela Kopecká.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část prvá. Děti doma zlobí. Zdeňa zlobí a Kája jí pomáhá. Už i pan lesní dnes řekl. Mně se zdá, že budete dnes biti oba. To je všechno jen proto, že pořád prší, vzácný pane, vysvětloval Kája. Na to jsem se tě neptal. Máte-li pak úkol na pátek? Zdeňa má psát číslice a ty počítat. Prosím, vzácný pane, zítra je čtvrtek a máme prázdno. To je dost času až zítra na večer, myslel Kája hlasitě. A nebo v pátek cestou do školy někde na pařezu, ne? Přisadila si paní lesní. Jú, vzácná paní, to by ani vůbec nešlo. Kde pak na pařezu? Odpovídal Kája a Zdeňa doložila. Je, maminko, to jsem ani jak těživa neslyšela psát na pařezu. Já jsem zas jak těživa neviděla takhle povídavé děti. Na jedno slovo 10 jich mají v odpověď. Tak si představ, tatínku, obrátila se k panu lesnímu, přišli ze školy, no pod kolena mokré. To zrovna potokem museli jít. Kája chtěl zrovna říci, že to nebylo moc vysoko, protože mají kolínka dost nízko, když paní lesní pokračovala. Sotva si vzali všechno suché, zas už byli v průseku. Třásli břízami a Kája vykládal Zdeně to, že je jako vodotrysk v zámku. No niti suché na nich nebylo. Kája si obul doma už poslední suché botičky a Zdeňa má už jen ty nedělní. Kája si teď vzpomněl, když byli právě doma, že si dal jedny botičky uschovat, ale za nic si nemohl vzpomenout kam. Paní lesní sice říkala v době třešní, schovávejte pecky od třešní, dám je sušit. Až budeme mít ti promočené boty, nahřejeme pecky, nasypeme do bot a boty vyschnou jedna radost. Ale kdepak jedna radost byla sníst ti třešně a hned pecičku dvěma prsty vystřelit, strefovat se, to ano, ale sušit? Jen kdyby věděl, kam dal ty botky sušit. Paní lesní začínala novou kapitolu, když prohodil. Tak jsem si, vzácná paní, někam dal sušit botičky a teď nevím kam. Tak vidíš, tatínku, řekla paní lesní. Ani nedávají pozor, co povídám. Já poslouchám, maminko, hlásila se Zdeňa. Ale zrovinka teď si vzpomínám, že jsme v poledne, než začalo pršet, vynesli na louku záclony z prádelního koše a bílili je. Panečku, konve jsme tam zapomněli. Paní lesní se lekla. A což záclony? Záclony? Opakoval Kája rozmýšlivě. Jú, ty tam taky zůstali. Ty se napijou. Dali jsme do každého rohu kámen, aby to neulítlo. Je to jako nic. Paní lesní vylítla s Týnou. Dorozuměli se jedním pohledem. Odpoledne se jim odvázala stračena a když začal liák, uháněla zrovna cestou od louky. Tam se zatoulala nejraději. Pan lesní stál u okna. Dnes se bude mít březové proutí dobře. Jestli stračena po záclonách tancovala, no pomoz pán Bůh. Jsou to naši maminky památeční. A šel také ven. Pojď k nám, Zdeňo, prohodil Kája. A šli také. Ještě trochu mžilo. Opatrně vyhnuli se cestě k louce vedoucí a namířili k hajnovně. Maminka Hajná zašívala u okna, na stoličce stály Kájovy botičky a ve světnici to docela nic nevonilo. Třeba byla okna i dveře do kořán. Kája se rozpačitě usmíval. A to jsem rád, že jsem ty botičky našel. Někam jsem si je dal uschnout. Někam, řekla maminka. Do trouby si je dal a zavřel dvířka. Podrážka je propálená, boty jsou zničeny. Být tě nebudu a zlobit se s tebou taky ne. Ať si to s tebou dnes vyřídí tatínek. To takhle, Zdeničko, nebudeš smět s ním chodit. Ten by tě naučil pěkným věcem. Pokračovala se zašíváním. To jsou teď smutné časy, vzdychla Zdeňa a sedla si na lavici. Ani nikdež nic k jídlu nepodají, a což ty záclony, ty budou vypadat.
1: No počkej, Zdeňo, ty doma dostaneš, vyhrkl Kája.
0: Hajná se prve maličko usmála a teď nesla dětem na talíři chléb pomazaný rozdělaným tvarohem. Ale děti jedli jen tak, aby nezaháleli. Přišel Hajný. Maminka mu krátce pověděla a tatínek se zamyslil.
2: Já tě taky být nebudu. Slyšel jsi kolikrát, jak je obuv drahá. Počkej, já ti něco povím. Dojdu ti k večeru do Lážova pro dřeváky. Budeš v nich chodit do školy.
3: To budou v Lážově koukat.

0: Děti se vytratily. Od baby se jasnilo, mraky se protrhávaly. Kája úporně přemýšlel. Jen kdyby dokázal, aby se Zdeňa dala přemluvit a také chtěla dřeváky. Kdyby je měli oba, už by to bylo veselější. To jsem rád, že budu mít ty dřeváčky, Zdeňo. Viď, že bys je chtěla taky. Kýval horlivě hlavičkou, aby ji spíš k souhlasu pohnul. V nich se to, pane, chodí. Ty klapají i po pěšině. Kdyby nás pan loupežník chtěl přepadnout, uslyší klapání a bude myslit, že nás jde kolik a uteče.
1: Ty je budeš nosit. To bysme ani nemohli válet sudy a utíkat trapem.
0: Zamyšleně řekla Zdeňa, které se opravdu zazdálo, že by to bylo moc hezké, kdyby oba klapali ve škole po chodbě a po třídě.
1: A to by mne třeba pan řídící nevolal pořád k tabuli, protože chce mít pořád ticho.
0: Prohodila nahlas.
1: To víš, že ne. Třeba ani vůbec by tě do prázdnin už nevolal k tabuli. Pan řídící má moc rád ticho. Říká paní řídící, že je morvézní.
0: Kája měl radost, že má Zdeňa chuť na dřeváky.
1: Jaký že je pan řídící?
0: S účastí se ptala Zdeňa.
1: Morvézní přece, povídala tuhle paní řídící přespolňákům, jestli budou pořád zlobit, že bude muset pan řídící do Pemze nebo do oratorium, že je morvézní.
2: Jú, do oratorium,
0: hlásila se Zdeňa k slovu jí i Kájovi z kostela známému.
1: Tam by byl taky morvézní, protože tam strejček Kostelníkovic každou chvíli dupá po schodech. Má tam leco schováno.
0: No tak nějak jsem tomu rozuměl. Nemohl si Kája vzpomenout na sanatorium.
1: Tak to já ty dřeváky taky budu chtít.
0: A děti se rousaly travou do lesovny. Na záclony ovšem zapomněli. Paní lesní stínou máchali je už v páté vodě, jak prudký déšť je kalem z louky nasákl. Potichu si řekli, ještě štěstí, že se jim stračena vyhnula.
1: Maminko, prosím vás, kupte mi dřeváky,
0: vrazila Zdeňa do kuchyně. V Kájovi hrklo, když viděl záclony v neckách. Proto se držel trochu pozadu.
1: Tož se podívejte, jakou jste nám přidali práci. Za trest dostanete k večeři krupkovou kaši hodně česnekovanou a ve čtvrtek se celý den z domu nehnete ani na krok.
0: Paní lesní neslyšela Zdeňina protestu a děti se odklidili do týni na pokojíku, kde měli pod oknem bednu s dřevěnými špalíčky. Venku znova silně se rozdeštilo.
1: Co pak ve čtvrtek? Šeptal Kája. To já vím, že za chvíli nás sami pošlou do lesa. Ale ta krupková kaše, to budou mít ledviny hlad. Nedostanou vůbec nic. Česnek zůstane v hubičce a krupky pomaloučku polezou do žaludku a zítra pořád budeme myslet, že kousáme česnek.
0: Do hajnovny vzkážu, co jste provedli, aby vám k večeři nedali vůbec nic. Ozvala se paní lesní mezi dveřmi. Kája zrovna postavil ze špalíčků loupežnický

0: Kája se s účastí na ní podíval. Zrovinka, jako pan řídící, vzácná paní, taky je morvézní a nejspíš musí do oratorium. Mohla by tam vzácná paní s ním, anebo do Pemse?
1: Pod otevřeným oknem hlaholivě se rozesmál pan lesní. Paní se rychle otočila mezi dveřmi, přibouchla je a vyběhla na chodbu.
2: A to slyším pěkné věci, maminko. Kája tě posílá s panem řídícím na oratorium.
1: Paní ho zatáhla do pokoje. Tam teprve se i ona rozesmála a nakonec řekla. Já vím, že děti neměly špatného úmyslu, ale potrestány býti musí. K večeři dostanou krupkovou kaši a ve čtvrtek se nesmějí z domu hnout.
2: No, to první budiš.
1: Ale celý den se nehnout z domu, maminko. V 11:30 už je vystrčíš ty sama ze dveří. Ale půjdu jim domluvit.
0: Dřív šel poslechnout pod okno. Kája vykládal Zdeně. Musíme se před večeří něčeho najíst, aby se nám už té kaše moc nikam nevešlo.
2: Bodejť, řekla Zdeňa.
3: U nás jsme ani dnes nesvačili. Musíme si říct.
1: Pan lesní se vstyčil u okna.
2: Vy jste nesvačili?
1: No svačinu dostanete, ale k večeři ta krupková vás nemine. A děti, víckrát, ať vás nenapadne provádět takové nepříjemnosti jako dnes.
4: Tatínku, prosím vás, kupte mi dřeváky.
1: Dřeváky? Podivil se pan lesní. Támhle u chléva jsou troje, vyber si. A šel do kuchyně. Maminko, děti nesvačily.
0: Za chvíli děti seděly u svého stolečku.
4: Maminko, prosím vás, ať mi koupí Týna Vlážově dřeváky.
0: Nejdřív se paní lesní smála, pak se začala zlobit. Zdeňa se domáhala dřeváků a nakonec z ní vyhrklo, že Kája půjde zítra do školy v dřevákách a ona taky. Paní lesní trhla koutky rtů a obrátila.
2: A to je jiná. To on Kája něco doma provedl a za trest dostane dřeváky. Promáčel všecky bodky. To bude to.
0: Kája se zrovna v duchu hrozně divil, jak to mohla vzácná paní uhodnout, a ta zrovna řekla. Kája je dostane, protože zlobil. A ty taky. Oba z trestu, rozumíš?
2: Týno, dojdeš pro ně.
0: A pan lesní dodal.
1: Ať si v pátek leje jako z konve, půjdete v dřevákách. A zítra ani na krok z domu. Maminko, vař tu kaši. A vy si jděte vedle hrát, ale potichu.
0: Dětem se ani moc do hry nechtělo. Až si vzpomněla Zdeňa, že by mohly louskat ořechy. Tamhle na zdi visí dva pořádné plátěné sáčky. Zdeňa otvírá dveře.
2: Maminko, prosím vás, smíme si vzít pár ořechů?
0: I vezměte, ale opatrně je sundejte ze zdi.
2: Heleď, Zdeňo, mohli bychom třeba dělat krupobytí. Támhle v koutě je srovnáno kolik rovných plechů. Nastavíme je pod sáček, vlezem si na lavici, já podržím ze spoda, ty rozvážeš provázek, trochu to nahneme a pár si jich schodíme na plechy.
3: To budeš koukat, jak to bude bubnovat. Ale jen málo. Víš, že je vzácná paní taky morvézní. To bude jako nic.
1: Plechy jsou rozloženy po zemi, Kája drží, Zdeňa rozvazuje. Ale veliký sáček je provázkem přivázán ke skobě. Teď se uvolnil, ořechy zaharašily, hořejší půlka sáčku se převážila. Ořechy se zrovna v proudech lily na plechy. Kája se polekal, povolil ruce a co v sáčku zbylo, s ohromným hlukem dopadlo na plechy. Kája sešinul se na kraji židle, ta se nazvedla, Zdeňa se chytla oběma rukama druhého sáčku s ořechy a zavázání povolilo. Kája sletěl ze židle do ořechů a pokliček s hroznou ranou. Za ním a na něho sypaly se ořechy z druhého sáčku a sletěla i Zdeňa zrovna na Káju. V tu chvíli vrazila.

vlezli do dveří lesních i Týna. Protože viděli, že se dětem nic nestalo, byli by se s chutí zasmáli, zvláště když Kája probíraje se z ořechů a pokliček prohodil. Počkej, Zdeňo, ty dostaneš. Zdeňa, která už seděla na zemi a držela si loket, řekla. Kdo chtěl dělat krupobytí? Já? Paní lesní s Týnou se vytratili a pan lesní, který stál jen tak bokem mezi dveřmi a díval se po stropě, dodal důrazně. Venku prší, tady děláte jen darebáctví a neplechu. Já musím mít ke své práci ticho, do večera jsou ještě 2 hodiny. Já vás zavru na půdu. Také hned otevřel dveře vedoucí ke schodům u půdy a děti šly. Pro jistotu se zeptal v kuchyni. Není na půdě docela nic, co by tam mohli zničit nebo čím by si mohli ublížit? Nic vzácný, pane. Jen horko, 4 zamčené kufry a obilí. Co pak půda v lesovně? Čistá a rozlehlá a děti tam sami ještě nikdy nebyly. Jen za Týnou tam někdy zaběhli. Sedli si na trám.

0: Tak co bychom dělali? Ptal se Kája. Nejdřív se podíváme, co tu je. Nevěřila Zdeňa tvrzení Týny, že jen 4 kufry a obilí. Heleď, Kájo, tamhle nahoře na trámu jsou přivázané králičí kůže.
1: Jsou.
0: Vycpané slamou, aby vyschly.
1: Páne, ty jsou asi suché.
0: Já bych je třeba sundal, natáhl bych je na ruce a nohy a dělal bych třeba hrocha.
1: Hrocha? Divila se Zdeňa Kájově moudrosti. Co je to hroch? To on má králičí nožičky a ručičky?
0: No to nemá. To páťáci mají ve třídě na obrázku hrocha. Ten ti má nohy. No vypadá asi, asi jako velká kravička, jenže jináč.
2: Pokoušel se Kája dosáhnout kůži a šlo to. Schodil je všechny. Zdeňa, že taky bude dělat hrocha. Tož Kája dřív jí navlékl košky na ruce a nohy, přivázal je kousky provázků, potom sobě. Ale to pořád ještě nic nebylo. Třeba Kája pobíhal po 4.
0: Zdeňa řekla. Máš moc člověčí hlavu a to nic není.
2: Kája se rozhlížel.
0: Heleď, tamhle je moučnice. Třeba bys mě mohla trochu pomoučnit.
2: Otevřeli víko hluboké truhly. Bylo tam mouky jen málo, jen tak na dně.
0: Dosáhneš tam, Zdeňo?
1: Kde pak?
0: Tak já sám.
2: Přehnul se Kája přes okraj moučnice. Protože důkladně, to se ví, že se tam překolil. Trochu to zadunělo v hlavě, ale to hned přestalo.
0: Jeje, Kájo, ty jsi tam spad.
1: Ba ne, to já schválně.
2: Zalhával Kája svůj pád.
0: Tak se tam otoč, ať nejsi tak člověčí.
2: Radila Zdeňa a Kája se točil. Zdeňa dostala nešťastný nápad. Na půdě vždycky pro všechny případy měli nádobu s vodou a hrnek. Zdeňa nabrala a ulévala na Káju. Což o to příjemné to bylo. Na půdě bylo nesmírné teplo. Ale voda s moukou smíchaná měnila se v řídké těsto a Kája zavolal.
0: Teď už je ze mne hroch a budu tě honit.
2: Vyšvihl se z moučnice a Zdeňa s radostným pokřikem před ním utíkala.
0: Pane, to byla honička. Kolem komínů, přes trámy, sem tam.
2: Pan lesní se zabral do účtů. Jako ve všem vždy byl svědomitý i teď. Poliboval si v duchu.
0: V tichu se to dobře počítá.
2: Na děti zapomněl. Za chvíli slyšel bouchnutí. To Kája se vyšvihl z moučnice. V druhé chvíli slyšel pravidelné dunění. To děti se honili po půdě. Rozvířili prach, výskali, Zdeňa křičela, když Kája po ní vztahoval ruku, seskakovala z trámů. Kája si namočil ve vodě ruce, na nichž byly přivázány kůže. Zdeňa ho předskočila, postrčila a už se válel v hromadě žita, když vyběhl na půdu pan lesní. Chtěl se začít hodně zlobit, ale když se podíval na Káju, polepeného, smáčeného moukou, plného teď zrní, zamračil se, zahrozil a honem se vracel. Ze schodů se ozval.
1: Uvážu vás ke stolu.
2: Nahlédl do kuchyně. Už jste vyprali ty záclony? Tak teď tam vyperte Káju a Zdeňu taky. Kája se potýkal z provázky a ne je rozvázat, když přiběhla Týna. Spráskla ruce, stáhla kůže, proklepla je, otřela, jak se dalo, stáhla je i Zdeně, třepla oba přes ruce a řekla:
0: dolu se umýt a hned.
2: Paní lesní si je zavolala na slovíčko do pokoje.
0: To bude slovíček, pomyslel si Kája.
2: A bylo. Děti museli slíbit, že budou už docela hodné. A potom už nesla Týna každému talíř krupkové kaše. Zdeňa odtáhla nosíček a Kája byl nápadně brzo hotov s modlitbou před jídlem. Nabral si malou lžičku a pomalu jedl. Zdeňa kroutila hubičkou. Ta je sytá, povídá Kája.
1: Ani ne tak sytá jako zdravá, řekla Týna. Nedostaneš choleru.
0: Já bych ji taky ani nechtěl. Ta musí pálit, povídal tuhle tatínek. Jestli pak víš, maminko, že teta Kovářovic pila dnes u Štulců choleru, že si radši neuvaří praženku pro starý žaludek.
2: Paní lesní stiskla rty. To není cholera, to je likér, morela. Cholera je zlá nemoc, tož radši honem jeste, ať ji nedostanete. Kája měl krupkové už zřejmě dost. Tak vida. A to si vzácná paní, honem taky vezměte od Zdeni a Týna může dojíst tohle, abyste ji nedostali. A kousek můžeme nechat vzácnému pánovi.
1: Protože mu nikdo neodpovídal, jen Týna horlivě hrabala lopatkou v kamnech a paní lesní brousila nůž o hrnec, vzdychl.
0: Toto nějak stydne, vzácná paní. Naše maminka říká, že do studeného jídla nic není. To nic nevydá. A hubička mi už čpí jako hroch. My jsme si dnes, vzácná paní, hráli na půdě na hrocha.
1: Mlč a jes. Z kaše se ještě kouří, řekla Týna. A ty, Zdeňo, taky. Zrovna si dvakrát nabrala.
0: Tak jsem si ani nevšiml, Týno, že se z ní kouří. Jistě. A to musíme čekat, až vystydne. Naše maminka říká, jen ne moc horké jídlo, to by ti popraskala na zoubcích galzůra. Je, Zdeňo, pojď honem uklidit ty pokličky a ty ořechy. Týna by měla večer nohy samou z kořápku.
2: A než se paní lesní i Týna vzpamatovali, děti horlivě sbírali ořechy a nasýpali je do sáčků. Nemohli ovšem říkat ničeho, protože děti si museli vždycky uklidit všecko, co rozházeli.
1: Vzácná paní, už by se jim to mohlo odpustit. Já bych jim přinesla mléko nebo polévku.
2: Ale paní lesní řekla, to nejde, Týno. Pán to schválil, dnes už nic nedostanou. Za chvíli bylo v pokojíku uklizeno. Sáčky stály opřené o zeď, pokličky dívaly se hloupoučky do světa z dřevěného věšáčku. Kája chytil koště a zametal. Za chvíli hlásil.
0: Už je to prosím uklizeno a já, abych zas běžel domů. Naší mamince se jistě dnes po mně stýská. Tak dej pánbů dobrou noc, pozdravujte doma a buďte všichni zdraví.
2: Než se kdo nadál, vyklouzl ze dveří a uháněl domů. Vzpomněl si sice na Zdeňu, co si tam asi s talířem krupkové počne, ale pomyslel si.
0: Ona by od krupkové od nás taky utekla.

0: Dnes poprvé jsme otevřeli knížku Školák Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Četla Marcela Kopecká, o zvuk se starala Zuzana Petlanová. Zítra nás bude čekat kapitola z téže knihy s názvem Kája a Zdeňa si v lesovně potichu hrají.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
3: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Vítejte u poslechu pořadu z cyklu Na stole je téma. Dnes si budeme povídat o komunikaci, o porozumění a o vztazích. O tom, jak zvládat konflikty, jak unést odmítnutí a jak druhému říci ne, aniž bychom na něj útočili. Je mi nesmírnou ctí, že u mikrofonu mohu přivítat lektory, facilitátory a autory nenásilného podcastu Petra Holíka a Petra Sucháčka. Pánové, vítejte na Proglasu, děkuji, že jste dorazili.
1: Děkuji moc za pozvání, zdravíme i posluchače.
2: Díky, že tu můžeme být.
0: Společně zamýšlet se s dnešními hosty bude Jana Rambousková. Stala se vám v poslední době nějaká situace v oblasti nenásilné komunikace, která vás překvapila i po letech, kdy se tomu věnujete?
1: Určitě. Mně se stala včera vlastně hezká situace, kdy, teď já nevím, jestli bude úplně jako jednoznačný, jak to souvisí s nenásilnou komunikací nebo tak, ale myslím si, že to pro mě souvisí nějak jakoby s porozuměním tomu, co lidé říkají, co potřebují, když si o něco říkají, že něco potřebují. A moje kamarádka, nebo naše kolegyně vlastně z Institutu nenásilné komunikace, Bára Hrucová, říkala před pár dny, když jsme měli festival, který jsme právě organizovali, tak říkala, že by jako potěšilo, kdybychom ji vtahovali do nějakého dění, do nějakých témat. A pro mě to bylo jako, jasně, tak jako vtáhnem, když tak. A včera jsem to měl možnost zažít, kdy jako jsme měli spolu nějaké setkání a měl jsem dojem, že ona mě jako vtáhla do nějakého tématu, tak ta propojka, co mě na tom překvapila, je jako, jak je to jiný. Vlastně, když si někdo o něco říká, tak tomu rozumět jako kognitivně, jako jasně vtáhnu tě do rozhovoru, abys byla zapojená, nějak rozumím, co chceš. A jak je to jiný, když to opravdu jako zažijem na vlastní zkušenost, kdy jsem fakt zažil, jak to bylo jako krásný, že někdo mi věnoval tu pozornost a péči, aby mě vtáhl do nějakého rozhovoru, když jako to vyhodnotil, že jsem byl nějak stranou. Tak to pro mě jako hluboce souvisí s tou nenásilnou komunikací, jako tady to opravdu něco prožít a díky tomu pochopit.
0: Tak to byla zkušenost Petra Holíka. Teď se zeptám je Petra Sucháčka, jestli nám může pozdílet nějakou z poslední doby událost, která ho překvapila.
2: My natáčíme čerstvě potom, když jsme byli 5 dní se 70 lidmi z Čech a Slovenska na festivalu nenásilné komunikace, který jednak organizujeme a druhak na něm lektorujeme. A tak je to jako velmi intenzivní období, takže teď ta poslední doba je hodně přehlušená tady tím, ale Vlastně mám nějak podobnou věc a je to, já jsem teďka celý červen měl hodně pracovně vytížený a nějak se stalo, a když říkám nějak se stalo, tak za to si můžu sám, že to bylo ještě logisticky náročný, že to nebylo, že bych pracoval v Brně, ale spíš to byl Liptovský Mikuláš, Olomouc, někde. Takže jsem toho doma moc nepobyl. A moje situace, která mě překvapila a zároveň potěšila, je, že když jsme se vraceli z toho festivalu, tak už jsme se na sebe s mojí ženou hodně těšili a zároveň jsme s týmem měli domluvený, že půjdeme ještě potom jako na takový uzavírací posezení večer, až už půjdeme všichni v Brně vybalení a trochu osprchovaní, protože teď jsou takový nechutný vedra. A já jsem z toho měl takovou malinkou jako obavu, že si říkám, hej, jako já bych zároveň jako chtěl být doma a zároveň teda bych chtěl ctít tady tu dohodu a vlastně jsem to taky chtěl uzavřít. A tak jsem kolem toho tak jako koketoval, jak to bude přijatý a tak a jak to říct. A pak vlastně jsem s nějakou důvěrou, a zase tam to pro mě souvisí s tou nenásilnou komunikací, že vlastně někdy lepší než promýšlet 87 taktik, jak to zrovna přesně sformulovat, vlastně možná s tou upřímností toho, co všecko tam je najednou, že najednou chci tam a najednou mě to mrzí, tak to bylo přijatý strašně hezky a oba dva jsme byli takový jako jo, tak vlastně, když jsme to vydrželi prostě tady těch 20 dní, tak ten jeden večer už je v pohodě a pak si to jako nějak vynahradíme a tak třeba včera už jsme dělali trochu jiný volby, protože jsme se zase potkali na nějaké trochu jiné akci s podobnou partou lidí, ale už jsme chtěli být víc spolu a pak jsme spolu odcházeli, tak mám dojem, že to bylo vlastně hrozně hezky přijatý, že jsem z toho měl nějakou obavu a pak jsem si řekl, ale ne, teď řeknu to v té plnosti, jak to je. Chci být s tebou a zároveň chci jít tam, tak to vlastně nabízím k tomu, co s tím budem dělat a mám dojem, že ta jako jasnost vlastně v něčem hrozně pomohla tomu, že to nebylo celý takový nějaký divný, napjatý a takový tančení kolem něčeho, ale nepojmenovat to něco, tak to pak mám dojem, že vlastně většinou neslouží.
0: Proč vlastně nenásilná komunikace? Zamýšleli jste se někdy nad tím pojmenováním? Proč se jí třeba neříká efektivní komunikace?
1: On sám, autor Marshall Rosenberg, potom na sklonku kariéry už jako s tím názvem taky tak jako kolem něho kroužil, pokud vím, že s ním nebyl úplně 100% spokojený, že může být jako nějak zavádějící nebo něco, protože, nebo tam, kde to může být trošku nebezpečný, je, že někdy lidi přichází s tím, tak já jsem tady na tu nekonfliktní komunikaci. A takže musíme trošku jako ošetřovat, že nenásilná neznamená, že se všichni obalujeme cukrovou vatou a jsme na sebe hlavně hodní a slušní, ale že to je naopak víc k tomu, jak procházet konflikty dobře, jak mít konflikty, které jsou užitečné, protože konflikt je nějaký nástroj, jak se dají věci proměňovat k lepšímu. A konflikty jsou vlastně přirozená věc, která se ve vztazích prostě děje. Když někde jsme s lidma, se kterými jsme chceme být trošku autenticky, každý sami sebou, tak ty sami sebou na sebe občas začnou narážet a skrze konflikty se můžeme slaďovat. Tak to je vlastně pro mě důležitý a to může být to nebezpečný ohledně toho slova nenásilná. Já si myslím, že efektivní by mohla být úplně v pohodě, myslím si, že to má trošku jiný konotace, ale to, na co to nenásilná naráží, je taková jako je tradice toho nenásilí jako takového. Můžeme se dívat do historie na nějaká hnutí Gandhiho v Indii, Nelson Mandela v Jeho Africké republice, Martin Luther King v USA, kdy to vlastně byli velcí jako revolucionáři, jenom se ty revoluce snažili dělat nenásilně, což znamená nestrácet ze zřetele, že i ti jejich názoroví oponenti a často velmi agresivní oponenti jsou lidé. Jsou to jako naši stejní lidé jako my, kteří mají něco zažívají, mají nějaké potřeby, nachází se v nějakém kontextu a oni vždycky hledali způsob, jak dělat společenskou změnu, ale tak, abychom právě tohle to pořád jako drželi nějak pevně v té svojí pozornosti, že i ti naši oponenti jsou pořád lidské bytosti, se kterými pokud možno se dá najít jako nějaká cesta spíš spolupráce než nějakého vzájemného zničení. Tak myslím si, že odtud pochází to slovo jako nenásilí.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat na tu definici, jestli to znamená, že s druhým zacházím jako v rukavičkách, nebo že se snažím neříct, co mě trápí, abych právě nedošla k nějakému konfliktu. Takže teď vlastně Petr Holík to vysvětlil celkem jednoznačně, co to teda nenásilná komunikace je. Jak jste se vlastně seznámili a... No, možná teda poprosím, pane Holíku, jak jste se seznámili?
1: S nenásilnou komunikací nebo spolu s Petrem?
0: No, možná začněme teda spolu s Petrem.
1: My jsme se potkali na univerzitě, kde jsme vlastně měli stejného učitele, kterým byl Ondráš Přibyla, který nás jako přivedl tady k tomu tématu. No a Petr je můj, jako řekněme, o rok nebo dva starší spolužák tady z těchto těch kurzů, kde jsme na Přírodovědecké fakultě vůbec nějaký ty komunikační témata jako začali potkávat.
0: Takže vlastně jste se s tématem nenásilné komunikace seznámili na univerzitě.
1: Ano.
0: A zaujalo vás to? Čím vás to zaujalo nejvíc? Nebo proč jste se vlastně tímto tématem začali zabývat? A proč vám to přišlo třeba užitečné pro váš život?
2: Tak to já u sebe vím naprosto přesně. Já když jsem potkal vlastně poprvé nenásilnou komunikaci, tak já jsem nešel na nenásilnou komunikaci. Já jsem šel se dívat, jak Ondráš Přibyla dělá to lektorské řemeslo. Já jsem se v té době vlastně spíš učil to lektorské řemeslo. A já jsem kluk z Valašska a Ondráš v nějaký moment rozházel pod takovým podobným stolem, jako máte tady ve studiu, asi 60 rukou napsaných papírků s lidskými pocity. A říkal, no tohle jsou nějaký výčet lidských pocitů, pojďte si nabrat ty, který jste zažívali v poslední době. A já si moc věci nepamatuju, ale tohle je takovej ten jako emoční zážitek vypálené do mýho mozku, protože já jsem v té době uměl říct, že se mám dobře blbě, mám hlad a chce se mi spát. Dva z toho nejsou pocity. Tam bylo jako 60 kartiček, který najednou pro mě, jakože to, pro mě to byl fakt takový ten wow efekt, jak když někdy ve filmech se udělá taková ta scéna, jak to najednou jako říká, tady bude něco důležitýho. Tak to je to, co se mně stalo s tím, že jsem začal objevovat se ve mně. Že vlastně nefunguju já jako člověk jenom tak nějak jako přijde z vnějšku nějaký podnět a na to je nějaká automatická reakce, ale začal jsem vlastně zkoumat, jako kde se bere ta reakce a ty pocity byla pro mě ta vstupní brána k tomu a pak tam máme ještě tu vrstvu těch potřeb v nenásilce, ale pro mě fakt jako třeba čistě první 3-4 roky s nenásilnou komunikací byly o tom jako hledání vztahu mě ke mně, že kdo jsem, co jsem, co dělám, protože mi to slouží, protože mám dojem, že to něco přináší do světa to, co chci. Co dělám vlastně jenom proto, že mi to výchovou nebo nějak společností, školou, kulturou bylo jako nějak vmasírováno prostě pod kůži, že tak se to má dělat ten život, tak to pro mě byla jako nekonečná zábava a do dneška jakoby je a ne vždycky to zábava, to bylo trochu ironicky někdy. A já jsem studoval pedagogiku, takže velmi brzo tady k té osobní části se připojila ta profesní část, protože já tak jako nějak hledám nějaký ty efektivity v tom světě, jak jsme tady říkali. A pro mě hrozně důležitá součást vzdělávání a školství je budování vztahů a toho, jak vlastně k sobě se máme, a přijde mi, že ta škola je strašně důležitý místo a zároveň, že v českých školách jsou strašně šikovní učitelé, že fakt hodně dobře umí ten předmět, tu látku a mají k tomu fakt lásku, stejně tak mají lásku k těm dětem, ale někdy jim to neumí dát najevo způsobem, který by jako fungoval. A já mám dojem, že ta nenásilná komunikace pro mě v nějaký moment nabídla kromě nějakých principů, jako na čem to stojí, tak i ty praxe, že se to dá trénovat a přenášet vlastně do té reality každodenních dní, které pro mě jako velmi rychle začaly prosakovat do té pedagogiky, že jsem si říkal, hele, tohle mi přijde jako takový software, po kterým, když to vzdělávání, ty obsahy pojedou, tak si říkám, že to bude fajn. Takže to je jako něco, co mě na tom startu, jednak osobně a druhak profesně, a vlastně obě dvě tyhle, oba dva tyhle rozměry jsou do dneška pro mě hrozně důležitý, že strašně rád pracuju se školními kolektivy, se zborovnami a tak, a zároveň pro mě furt ten moment toho sebeusebrání v tom je jako důležitý.
0: Já vás budu oslovat příjmením, aby posluchači rozlišili mezi dvěma Petry. Takže pane Sucháčku, to nebylo teda od začátku tak, že byste úplně automaticky sklouznul do těch pocitů, potřeb, že byste to dokázal pojmenovat. Umíte si představit, že nenásilnou komunikaci se dokáže naučit nebo dokáže se v ní posunout i člověk, který vůbec svoje pocity nějak nepotřebuje pojmenovávat?
2: Zcela jednoznačně všechno v nenásilné komunikaci je učitelné, včetně takových těch věcí typu empatie nebo jako nějaký typ jako jazyka, kterým dostáváme to svoje nitro do slov. Všechno je to učitelné. Trošku náročnější je ten konec té vaší otázky a to je jako, když jste to řekli s tou intonací, že to jako nepotřebuji pojmenovávat, tak mě to přijde takový jako odstup a trochu jako to není svět, ve kterém jsem, jako chce to trochu ochoty. Ono to učení nenastane samo o sobě, nenásilná komunikace nabízí nějaký principy, pak nabízí nějaký praxe, ve smyslu dá se něco trénovat. Dokonce tady ve studiu jsou dva jako takový jako trenéři, jo, že jako umíme pomoct lidem to trénovat, ale ta ochota trošku jako vystavit se tomu světu, a ono to je opravdu často nekomfortní. Jo, pro mě to taky na začátku nebylo vůbec jako lehký, když já jsem si žil v klidu svých 23 let života a neměl jsem dojem, že by mi něco jako mega chybělo a teď tady najednou jsou nějaký pocity, teď to najednou začne něco dělat v těle, teď to najednou začnu vidět v tom světě, teď si najednou říkám a já jsem možná v něčem docela selhával oproti tomu, jak bych si přál já fungovat ve světě a teď to má jako nějaký dopady. A jo, je tam nějaký jako moment té ochoty toho člověka nějakýho se tomu vystavit. Myslím si, že i ten název nenásilná, že tak ten paradox jako někoho násilím nutit do nenásilné komunikace by byl složitý. Jo, že jako vlastně často říkám na svých workshopech, že nepotřebuji, aby ten člověk úplně mega aktivně chtěl, ale že stačí, když do toho jako velmi aktivně nehází vidle. Jo, že vlastně nepotřebuji ani v konverzaci, ale ani pro ten trénink nepotřebuji někoho, kde je jako nadšený, si vezme knihu, naposlouchá náš podcast prostě a všechno na světě si přečet o nenásilné komunikaci. Ale že vlastně stačí, když je trochu ochotnej se vystavit divným konverzacím. Možná jsme se tak nikdy nebavili, ale to je možná to, co potřebujeme, protože to, jak jsme se bavili, nějaký věci možná neumožňuje, tak potřebujeme najít trochu něco jiného, abychom se mohli bavit třeba o těch náročnějších tématech, nebo spíš na úrovni, které není jenom operativní. Jo, kdo koupí tohle, kdo vymění pneumatiky, ale někdy, hele, jak ty se vlastně máš, ale jak se jako fakt máš.
0: Ne, jenom taková ta řečnická otázka.
2: Jasně, takový to dobře blbě a na Valašsku to mají nějaký zprostější verze.
0: Takže chápu, že pro nenásilnou komunikaci je asi potřeba nějaká ochota, možná i nějaká zvědavost třeba do toho tématu trošku jako proniknout, ale stejně si dovolím takovou provokativní otázku. Proč vůbec bychom se měli zabývat nenásilnou komunikací a proč vůbec ji teda máme, když mluvit umíme vlastně všichni? Pomáhá vám to třeba, pane Holíku, v životě v něčem? Jakoby cítíte, že to má vyloženě benefity?
1: Určitě. má to benefity, jak bych to možná nedělal.
0: To dává smysl.
1: Jeden benefit je, že mě to živí, tak to... ale to samozřejmě... Ne. Přemýšlím, odkud to vzít, jak to pojmout. Já nevím, jestli bych podepsal větu, že bychom se měli učit nenásilnou komunikaci. Pro mě to je nějaká nabídka, každému sedí něco jiného, každý je někde v životě, něco prostě mu tam připluje, co ho zrovna osloví a něco možná ne, takže... Určitě nejsem nějaký jako tady prorok, který říká, pojďte se všichni teďka přidat prostě k mému náboženství, to vůbec ne. Je to spíš taková jako nabídka, Já mám dojem, že jakoby i nenásilná komunikace říká, že my jako lidi máme prostě spoustu potřeb nebo nějakých hodnot, jako životních kvalit, které jsou nám společné, které jsou jako hezký pro nás, když je zažíváme. Jako, a co tím teď myslím? Jo? Tak jako, asi by spousta z nás podepsalo, že je hezký žít ve vztazích, které jsou bezpečný, ve kterých je důvěra, ve kterých je nějaká laskavost, ohleduplnost, porozumění, empatie, že jako se s lidma dokážeme pochopit, že dokážeme hledat řešení, které opravdu budou fungovat ideálně. Pro všechny je možná silné slovo, ale dokážou naplnit potřeby co nejvíc lidí, co nejlíp. Jo, tak všechny tady ty věci jakoby si asi řekneme, jo, tak to by bylo hezký, ale možná to zní trošku tak jako pateticky, nebo jako, že taková tak idealisticky nebo něco. A ta nenásilná komunikace je pro mě jako nástroj, jak tady ty hodnoty naplňovat, jak jich jako dosahovat. Jak, protože to, že si řekneme, asi je fajn opravdu se snažit druhým porozumět. Možná neodsuzovat na první dobrou to, co se mi není příjemný, ale zkusit nejdřív člověka pochopit před tím, než třeba začnu protiargumentovat proti něčemu, s čím nesouhlasím nebo něco takového. Tak to je hezký, ale jako jak se to dělá? Jo, a teďka mám dojem, že ty hodnoty se ještě třeba nějak jako učíme nebo předáváme, nebo když teď sedíme na Rádiu Proglas, tak mám dojem, že i ta třeba křesťanská etika má vlastně takový soubor hodnot, který je jako pevný, jak tady spousta z nás třeba jako chce následovat, ale zároveň se neučíme jak na to, jako jak se druhého, co teda říct v tom rozhovoru, abych toho druhého fakt pochopil, aby se ten druhý opravdu cítil pochopený. My třeba často říkáme, že to, co jako v rozhovorech je důležitý, je, že když my někomu nebo nám někdo říká něco, co je pro nás důležitý, co je jako zásadní téma, co fakt jako chceme, aby prošlo. Takže máme často takové tři základní potřeby a to je, že chceme být slyšení, chceme být pochopení a chceme být bráni vážně, jako respektovaní v tom, co říkáme. Když něco z někomu sděluju, co je pro mě důležitý a ten člověk mě ani neposlouchá, tak to je bolestivý. Když mě poslouchá, ale vlastně mě vůbec nechápe, tak jak chci být pochopen, tak to taky jakoby je nepříjemný. A když mě poslouchá, chápe, ale pak to jako třeba nějak zlehčí nebo zhodí ze stolu, nebo slyším, no, ty to nějak přeháníš, ježišmarja, se nic nestalo. Jo? Tak to taky vlastně není ono. A nenásilná komunikace jako umožňuje získat nějaký techniky, nějaký praxe, nějaký nástroje k tomu, jak si třeba tady ty potřeby vzájemně naplňovat. Takže co mi to přináší je, no umím vytvořit pochopení mezi dvěma lidma v rozhovoru, mezi mnou a někým dalším. A to mně přijde jako krásný, že to není, že to pak ten zážitek toho, že se chápem, že si rozumíme, že zažíváme nějaký jako hlubší lidský napojení na sebe, ve vztazích, ve kterých to chci, to neznamená, že samozřejmě musím jakoby dělat úplně s každým úplně všude, tak jako je to dovednost to umět vytvořit, že to není jenom nějaká věc, která se stane náhodně, jako když zrovna se bavíme u táboráku do 2 do rána, tak nějak se stane, že prostě se tam vytvoří nějaký napojení na něco hlubšího, ale že toho dokážu třeba v menším dosáhnout jako v jakýmkoliv rozhovoru, ve kterým chci, nebo aspoň mám nějaký nástroj, který mě k tomu přiblíží. Nevím, jestli nejsem moc obecný, když tak se klidně doptejte, jo? Ale tak tohle je třeba jeden z těch, jako, co mi to přináší. No.
0: Tohle bylo, myslím, velmi hezky v kostce řečeno, co nenásilná komunikace tak obecně je. A po písničce bych teda se do toho pustila trošku víc prakticky, jestli můžeme.
1: Určitě.

0: Posloucháte Radio Proglas a v dnešním pořadu Na stole je téma si povídám s Petrem Sucháčkem a Petrem Holíkem o nenásilné komunikaci. V první části rozhovoru jsme nenásilnou komunikaci tak nějak částečně představili, byť je to nesmírně komplexní téma, takže řekla bych velmi z rychlíku. A možná ještě, abych to trošku zasadila odborně, protože vychází z psychologie, klidně mě, pánové, opravte, pokud to říkám špatně. A člověk, který nenásilnou komunikaci tak nějak vynesl na světlo světa, byl Marshall Rosenberg, americký psycholog v 60. letech 20. století. A jak se teda dostala vlastně do Česka? Vy jste takový jakoby průkopníci nenásilné komunikace v Česku, dalo by se říct?
1: To by se asi říct dalo. Zároveň já možná ještě vezmu trochu tu historii. Marshall Rosenberg je přímý žák Carla Rogerse, takže pokud třeba vaši posluchači znají něco z humanistické psychologie, tak vlastně nenásilná komunikace jako nevznikla na stole nějakého psychologa. Je to spíš fakt pozbíraná moudrost, která konec konců souvisí hodně s křesťanstvím a s dalšíma věcmi. Ty věci nejsou moc jiné. Jo. Tak to je jenom nějaká jedna věc. Druhá věc je, že Marshall Rosenberg ještě za svého života založil mezinárodní dodnes fungující centrum pro nenásilnou komunikaci, taková mezinárodní organizace, která certifikuje nějaké trenéry, kteří jsou pak jako různě po světě. A tady se dostávám k té fázi do Čech. My určitě nevíme o všech lidech, kteří se nějak věnují nenásilné komunikaci v České republice, ale co já vím, tak někdy kolem roku 2012 tady právě kolem Ondráše přibyli zmíněného již našeho učitele. Vznikla tady v Brně taková jako větší tréninková skupina, která pojmula také nějaké slovenské trenéry a to je takový jako moment, který já tak trochu považuji za to přinesení, kdy z této skupiny se pak jako rekrutovali lidi, kteří hodně z nás teďka je jako lektorů a lektorek nenásilné komunikace, takže dál působíme a šíříme. Spousta lidí jsou praktikující, to znamená, nešíří to jakoby tak jako my, že se tím živí, ale třeba mají svoje družstva nebo mají nějaký další věci, kde působí v té své jako lokalitě a ve svém tématu. A tak tady ten rok a tak od roku 2017 cirka funguje tady náš brněnský spolek NVC Brno, teď Institut nenásilné komunikace a my se nějak snažíme o to jako pečovat způsobem, ne, že bychom pokryli všechno, určitě dělají lidi, se věnují nenásilné komunikaci a vůbec o nich nevíme a někde, ale snažíme se tak jako pokryt tu republiku a nějak jako akce nabízet různě s různými formáty, děláme workshopy, máme podcast, tak tohle je nějaký způsob, jak se to dostalo do České republiky. A já čistě osobně i na základě té vlny z toho festivalu, kde se sjede 70 lidí a nějak 5 dní jsou ochotní v tom světě pobejt, tak mám dojem, že jako zapouští kořeny poměrně jako pevně mám dojem. Tak z toho mám radost.
0: Tak o tom, co vlastně děláte, čemu se všemu věnujete, k tomu se určitě ještě dostaneme. Teď teda pojďme prakticky. Já si myslím, že spousta lidí bojuje s takovou tou schopností umět říct ne, ale zároveň na druhého neútočit. Co říká nenásilná komunikace? Jak můžeme postupovat nebo jak k tomu můžeme přistoupit? K odmítnutí, ale zároveň způsobem, které druhého nezraní.
2: Nenásilná komunikace má v sobě jeden takový základní model. Model přemýšlení, model zaměření pozornosti. Něco takového jako nějakou kus teorie nebo něco. Který říká, že za vším, co lidé říkají nebo dělají, je vždycky nějaké naše prožívání a jsou nějaké naše potřeby. Já už jsem to tady trošku zmínil, jo? Nějaké jako touhy, nějaké přání, něco, co by pro nás bylo krásné zažívat, co by udělalo náš život živější, barevnější. A jsou to právě takové ty věci, že bychom si třeba přáli se cítit bezpečí, nebo bychom stáli o kvalitní spolupráci, nebo bychom stáli o efektivnější spolupráci, nebo bychom stáli o to být slyšení, nebo bychom stáli o to mít jako vliv na nějaké věci, které se nás týkají. Tak to jsou třeba ty jako potřeby. A nenásilná komunikace říká, že ty potřeby jsou takovým jako hlavním motivátorem toho, co děláme nebo říkáme. Že když je přinášíme do konverzace, takže to právě může prohloubit nějaký porozumění. A teď zpátky k té otázce toho jako toho ne. To, co v nenásilné komunikaci trénujeme, je, když třeba slyším od někoho odmítnutí, tak umět trochu poslouchat za slova, umět trochu si představit nebo se doptat klidně, protože ta představa může být mylná, co se vlastně zatím neskrývá. A v té nenásilné komunikaci s tím často pracujeme, takže zatím ne, že ten člověk, jakoby, když mě třeba odmítá, tak neříká často ne mě jako celé lidské bytosti, jako teď tě odmítám a už tě nemám rád a už tě nikdy nechci vidět, ale často říká ne nějaké naší strategii, nějakému našemu pokusu o naplňování nějakých potřeb. A to, co můžu slyšet zatím, a to zároveň znamená, že když říká ne něčemu, tak říká ano nějaké svojí potřeby, protože zatím, za vším, co lidé říkají, jsou nějaké potřeby, to je ten model, ze kterého vycházíme, a tím pádem i zatím ne, i zatím odmítnutím jsou nějaké potřeby. A to, jak se s tím dá pracovat, je tyhle ty potřeby hledat, jako vlastně se na ně doptat, přinést do toho rozhovoru. Protože to pak není jenom jako odmítnutí, ale vlastně pochopení důvodu toho odmítnutí. A to odmítnutí není jako něco nechci, ale zároveň já totiž chci něco jiného. A možná se zaměřit na to, co je to krásné, důležité, ten, co je ten důvod, proč teď něco odmítám, tak může být užitečný. A stejně tak, když já někoho mu říkám ne, nastavuju si nějakou hranici, nebo prostě se mi nelíbí nějaké jednání, nebo nějaký návrh třeba prostě mi nesedí, tak to, co můžu udělat, abych nezraňoval, jak říkáte, tak můžu přinést do té konverzace nejenom to odmítnutí, ale zkusit i třeba nějakou tu svoji potřebu, nějaký ten důvod, proč. A nejenom ve smyslu, ne, protože se mi teď nelíbí, co říkáš, to je to trochu to odmítnutí toho strategie, ale ne, mně se teď nelíbí, co říkáš, protože je pro mě důležité a teď jako co to je. Když vy byste se mě zeptala třeba na nějakou otázku, která pro mě může být jako, na tohle teď nechci odpovídat, tak já můžu buď jako říct, ne, to je opravdu hloupá otázka, o tomhle se bavit nebudeme, což vlastně tak trochu si dokážu představit, že může být zraňující slyšet, protože vlastně možná nerozumíte, jako proč zrovna tahle otázka je hloupá, ale když tomu dokážu přidat i nějakou tu svoji potřebu, jako ne, o tomhle se bavit nechci, protože je pro mě třeba důležité, aby naši posluchači jako to lépe chápali a zažívali smysl v tom, aby pochopili smysl nenásilné komunikace. Tak bych třeba místo toho navrhoval, že prostě pojďme se bavit o nějakém jiném tématu. A vlastně dokážu to svoje odmítnutí napojit na to, já odmítám, protože na něčem mi záleží. A to, na čem mi záleží, jsou nějaké potřeby, nějaké jako kvality, něco, čeho bych chtěl dosáhnout, něco, co bych tam chtěl přinést. A myslím, že když tohle dokážem, tak tím jako dávám možnost třeba vám mě lépe pochopit a možná to pak se dá slyšet méně jako nějaké zraňující odmítnutí a více jako nějaká pozvánka vlastně k nějaký alternativní akci třeba.
0: Já si ale myslím, že aby toto člověk dokázal říct, tak už musí mít za prvé odvahu a za druhé musí vědět vlastně, co chce a jaké jsou jeho potřeby. A to není vždycky úplně samozřejmé. Tak pojďme ještě možná o krok zpátky a vraťme se do bodu, proč vůbec naše potřeby bychom měli nějakým způsobem si uvědomit a k čemu to je a proč často zaměňujeme tu snahu všem se zavděčit za tu nesobeckost, kterou se asi všichni snažíme nějakým způsobem dosáhnout, protože všichni chceme mít ty hezké vztahy a pomáhat těm druhým lidem.
1: Tak já to možná vezmu. Mm-hmm. Pan Sucháček u mikrofonu. Jo, mně tam přijde důležitý, jdu na to, nenásilná komunikace, nebo my, když ji představujeme, tak pracujeme s takovými třemi pilíři. Jeden je orientace v sobě, přesně ten moment, jako abych mohl někomu vlastně říct, jaké mojí potřeby se váže moje ne, tak to prvně potřebuji vědět. A potřebuji proto mít ty slova. Což, když se vrátím k vaší jedné z těch prvních otázek, tak to bylo přesně pro mě ten jako vstupní moment, jako že aha, já mám pocity, aha, oni jsou za nima nějaké potřeby, co je vlastně v životě důležité, aha, to já bych mohl lidem říct, aha, a já když jim to říkám, tak oni mi pak líp rozumí, to znamená, že pak vlastně navigujeme pro o nás, pro všechny, a to není jenom jako pro dva lidi, když si povídají, ale tak možná máte pracovní tým, nebo máte tu školní třídu, nebo zborovnu, nebo obec, nebo svět. A tak my se potřebujeme trošku jako slaďovat a trošku tohle dělat. No a tohle je ten jazyk a hlavně nejenom ten jazyk. Tam to není o tom jazyku, ale jde to o tom, z jakého místa to jde. Protože já když říkám, hele, já už dneska fakt na party nebo na grilovačku nepůjdu, protože už fakt si vážím odpočinku a chci být vlastně s mojí ženou, tak ono se to ne potom mnohem lépe slyší a vidí se ve mně víc jako lidská bytost, která je trochu jako z takového jemnějšího předíva, než jako, ne, grilovačky jsou blbost, jo. A to je takový ten jako, jo, že vlastně to moc nevytváří nějaký dveře, do kterých pak někdo bude chtít vcházet. Tak orientace v sobě je jeden z těch pilířů. Druhý pilíř je upřímné sebevyjádření. Když v sobě něco zorientuju, tak to zkusím dostat do těch slov, který je ten druhej schopný taky slyšet. A třetí pilíř je nějaká empatická přítomnost, právě to naslouchání. Ta část, že když se někdo nějak vyjadřuje, a možná ne, úplně nikdy nenásilně, takže já mám tu schopnost, o které mluvil Peťa, a to je trochu slyšet za ty slova, co by zatím asi mohlo být, když někdo říká, no už mám nikdy nikam nechci jít, tak si možná říkám, aha, tak to možná fakticky neznamená, že už se mnou nikdy nikam nechce jít, spíš tam slyším nějakou frustraci, možná nějaký, asi by ten člověk možná chtěl trochu pozornosti, možná něco vyjasnit, možná má nějaký sdělení, který mi buď řek a já jsem ho neslyšel způsobem, který by se mu líbil, anebo ho možná ani neřek a teď je toho na něho prostě jenom moc a potřebuji si možná odpočinout. A to už jsou nějaké věci, když se jako vrátím, teď zase zpátky tam, pro tohle všechno je ta schopnost orientovat se ve svém prožívání a dostávat to do slov strašně klíčová. A tím pádem to často bývá ta věc, která mi umožní, navíc teda výhoda pro naše posluchače i pro nás je, tohle se dá cvičit a rozvíjet bez toho, aniž by se nějak nutně měnily ty konverzace. To klidně může být moje tichá praxe, může to být klidně můj jako individuální proces, kdy se učím si třeba na konci dne říct, jak jsem se měl, nebo jak se mám právě teď. A vlastně postupně se učit s těma slovíčkama jako nějak nakládat a postupně dostávat do toho jazyka. Protože je vlastně docela zajímavé sledovat, co to dělá. I v prostředí, kde na to třeba někdy nejsme zvyklí. A já si pamatuju nějaké zážitky, já jsem hrával fotbal a to je takový jako kompetitivní prostředí, že jo, je to tam plný takového toho jako musíme, urveme, jdeme. A jakože vlastně docela zajímavě fungovalo, když jsem jako říkal, že je mě spíš líto, že do té hry, že mám dojem, že do té hry nedáváme jako to, co umíme, než když jsem používal takový ty jako zprostý slova, které vlastně nemají žádný význam. Jo. Všichni jenom vědí, že nejsem jako úplně asi v pohodě, ale že zrovna to slovo jako lítost, dovolit si ho tady v prostředí, které na to není moc zvyklé, že to vlastně něco udělalo. Jo, že najednou jsem měl dojem, že všichni se trochu víc poslouchají, než aby ukazovali prstíkem, kdo za to vlastně může, kdo zrovna teďka jako nezamakal, ale vlastně mě nebylo líto, že ty z něco a mě je líto, že ten náš kolektivní výkon. A to je to nějaká změna perspektivy, která zase bez těch slov je to strašně těžký to udělat.
2: Můžu doplnit ještě. Přes mě přijde, že se to dá hezky vysvětlit na takovým kontrastu, který občas uvádíme, jakože že jsou různé jako módy v konverzaci v závislosti na tom, kam zaměříme pozornost. A někdy ty naše konflikty vedeme skrz takový zaměření pozornosti na to, kdo má pravdu, nebo kdo něco udělal špatně, čí je to chyba, kdo si začal. Což jsou pak konverzace, které často vedou k oddělení jak takovému jako soupeření, přetahování se, kdo teda je ten lepší a kdo je ten horší. A ta násilná komunikace jako se snaží nabízet alternativu v tom, že hele, možná není vždycky důležitý tady tyhle ty otázky, které jsem uváděl, ale co kdybychom se nechali vést v té konverzaci otázkou, co prožívám já, co bych potřeboval, co prožíváš ty, co bys potřebovala, potřeboval. A když tohle to budeme vědět, když si opravdu budeme jako rozumět na nějaké hlubší úrovni, tak pak teprve si položit tu otázku, co s tím můžeme udělat. Co bychom my dva mohli udělat pro to, aby jsme ideálně naplnili potřeby nás obou. A vlastně někdy to řešení najdeme, někdy to řešení nenajdeme. Minimálně pro hledání toho řešení máme víc informací, protože si hlouběji porozumíme, takže víme, na co vlastně chceme hledat řešení. A zároveň, i když třeba to řešení není snadný, nebo ho neumíme dosáhnout tady a teď, tak to, co se minimálně stane, je, že se navzájem pochopíme, takže tam je to nenásilí v tom smyslu, o kterém jsme se bavili tady před chvílí, že se aspoň vidíme jako lidské bytosti, že přestáváme být v té komunikaci těmi soupeři, těmi nepřáteli, těmi oponenty, ale jak říkal Petr v tom svým příkladu, vlastně jsme lidi, kteří něco zažívají, po něčem touží a možná dokážou najít nějaký strategie, jak naplnit potřeby obou.
0: Posloucháte Radio Proglas a právě si povídáme o nenásilné komunikaci s Petrem Sucháčkem a Petrem Holíkem v pořadu Na stole je téma. Před chvílí jsme se bavili o schopnosti říkat ne, bez toho, aniž bychom na druhého útočili. A teď bych ráda otevřela další velké téma, které se nenásilné komunikace, myslím, přímo dotýká a tím jsou konflikty. Mnoho lidí konflikty vnímá jako něco nežádoucího, něco, co nás od sebe oddaluje. Můžeme je použít i jako něco, co nás k sobě vlastně přibližuje?
2: Rozhodně. Protože skrze společně prožité, zvládnuté konflikty vznikají pevné vztahy, z mojí zkušenosti.
0: Fakt?
2: Hodně.
0: Můžete uvést nějaký příklad?
2: Určitě. Myslím si, že v každém, jako nevím, jak moc budu konkrétní, když tak mě doplníš. V každém vztahu, když tam chceme být autenticky, tak prostě na sebe nějak narážíme, nějak přirozeně konflikty vznikají. A to nemusí být jenom konflikty ve smyslu, jako že to je obrovské velké slovo, že prostě lítají talíře a už se spolu nebavíme. Ale můžou to být i malé konflikty, často nevím, v manželství, ve vztazích. Jsou to konflikty o to, jak pečujeme o společnou domácnost, někdo nechává ponožky, někdo si ukrojí chleba, nechá drobky na kuchyňské lince, nesetřeji a někoho mu to vadí. Jo, tak často to jsou fakt jakoby drobnosti. My když ty konflikty jakoby neřešíme, nebo třeba si říkám, musím být tolerantní, tak to budu přehlížet a nějak si to zpracuju v sobě, tak vlastně nějakou svoji část neukazuju tomu druhému. třeba nějaký svůj vztek, jako hele, já jsem fakt naštvaný, že tady prostě si ukrojíš chleba, neuklidíš to po sobě, já to po tobě musím uklízet, fakt mě to štve. A když nějakou svoji autentickou část jako před tím druhým skryju, tak vlastně skrývám nějakou část sebe, nějakou část té svojí duše v tom vztahu. A ten vztah to postupně jako odděluje, protože jsou to pak takový emocionální jako rezidua, který nám zavazí k tomu, aby jsme se spolu mohli opravdu jako upřímně spojit. Když ty konflikty naopak jako otvíráme a řešíme a nenásilná komunikace přináší nástroje, jak těmi konflikty dobře procházet, abychom se jich právě nemuseli bát, tak mám dojem, že to přináší do toho vztahu tu pevnost v tom, že my opakovaně spolu zažíváme, že když je nějak něco těžkého, náročného, konfliktního, takže to umíme zvládnout. A vlastně tím jako budujeme, fakt je taková posilovna vztahová, že tím budujeme svaly toho, že dokážeme zvládnout těžké situace. To znamená, že když přijde další těžká situace, třeba narodí se nám děti a tím pádem jakoby je méně energie na všecko, může to být složitý pro spoustu lidí, tak ne, že by to bylo snadný, ale my víme, že si můžeme dovolit, že máme nástroje, že máme vybudované dovednosti na to, abychom ty jako těžké věci zvládli. A takže se pak, to, co se pro mě potom děje, je, že se těch konfliktů v tom vztahu třeba nemusím bát. Že to není něco, před čím se musíme schovávat, protože mám strach, že mě ten druhý opustí a ten vztah se rozpadne. Protože mám zážitek, že hele, už jsme 8krát prošli nějakým konfliktem, on nerozpadl se ten vztah, zvládli jsme to, tak možná zvládneme i ten 9. Takže v tomhle mně to přijde, že jako je to opravdu jako budování vztahové dovednosti. No. A to dělá ty pevné vztahy.
1: Chci jenom doplnit. Vlastně mně přijde, že tam je jako krouží to pro mě i kolem slova odolnost, jakože my víme, že to právě zvládneme.
2: Nějaká rezilience.
1: A ty jsi to vzal na tu jako partnerskou rovinu a mně to třeba přijde zajímavý i v týmu. Jo, jakože v pracovním týmu, že si představuju, tak ten na proglase už jsem potkal asi 10 lidí, to nejspíš znamená, že ne všichni se na všem shodnou se všema, jako preferenčně, jo, kdy porady, jestli spíš pracovat brzo ráno, nebo spíš pozdě večer, blablabla. A to vyrábí, a já právě chci trochu rehabilitovat to slovo konflikt, že ono, podle mě to samotné slovo, je nabitý takovou divnou energií, aspoň já jsem ho tak celý život zažíval, že potom, když někdo řekne, ale z toho by byl konflikt, tak to je jakoby automatický argument se o tom nebaví. No ale to přece neznamená, že jsme tu situaci vyřešili. A já vlastně mi pak přijde, že když dostatečně dlouho dostatečně neřešíme věci, tak jak Peťa mluvil o tom oddělení, že už nám pak nezbyde moc konverzačních témat. Že už je to pak zase vedra, že vlny. A co sousedí, plot, dobrý. Jo, ale jakože se vyhýbáme všemu, co je v té místnosti, protože tam už je potenciálně všechno trochu zaminovaný. A tím pádem, jakoby já neříkám, že to je úplně na prd, ale trochu říkám, já bych si přál mít ty vztahy trošku, jako kde se můžu víc ukázat a kde někdo cítí dost bezpečí a důvěry, že se taky může ukázat. Nejenom s tím jako hezkým, jo, co se povedlo a tak, ale někdy i s tím jako něco mě někdy bolí a někdy mě mrzíš ty, jakože když tady ten tohle. A mně vlastně přijde, že když bychom slovo konflikt obecně jako zahrnuli do takového toho, jako ráno si dělám snídaní, pak jsem měl sprchu, pak jsme měli konflikt, pak jsme šli ven, venčili jsme psa, že bychom k němu přistupovali s touhle jako samozřejmostí životní, tak mám jako dojem, že by nám to všem trochu prospělo. Že ono se jim nedá vyhnout a když se o to snažíte, tak je to jako spíš kontraproduktivní, protože jako právě vyrábím ty konverzační trochu no-go zóny, ale to už jako čím díl to trvá, tím je to pak náročnější.
2: A hlavně si nemůžu říct, jakoby nelze konflikty nemít, ta volba je, jestli si je nechám dusit v sobě, anebo jestli je mám na venek. Pokud mě prostě trápí, že někdo neuklízí tady tu linku doma, tak to neznamená, že ten konflikt neexistuje. To jenom znamená, že tak trochu nežiju dostatečně to nenásilí sám k sobě, abych ho to jako přestal v sobě dusit a abych jako vytvořil prostor, ve kterém je možný tím konfliktem projít, nějak ho zpracovat, nějak se domluvit prostě líp, aby jsme v tom byli spokojenější.
1: Já zase ještě do toho, že mě to přijde hezky, díky za tu nabídku. To nenásilí k sobě. To je něco, co se na první dobrou s tím nepojí, ale když jsem orientace v sobě upřímnost a empatie, tak nejenom k jiným lidem, ale i k sobě. A já mám vlastně dojem, že když bych dostatečně dlouho dostatečně moc dusil, takže vlastně trochu páchám to násilí na sobě. Že abych vyrobil hezký svět kolem, tak jako trochu devastuju tu svoji vnitřní krajinu a to mi přijde zase strašně velká daň. Já neříkám, že nikdy, jakože vždycky všechno musíme říct a tak, jo, tam není, tady ty absolutismy tam nikde nejsou, jenom mně jako přijde důležitý, jakože já jsem taky člověk a když bych to jakoby vzal tady to jeho všeho jenom na sebe, tak je hrozně těžký pak mít jako radost a s těma lidma jako důvěrně autenticky sdílet, když vlastně mám v hlavě 37 situací, kdy mě fakt štvou, ale já jim to neříkám, aby bylo jako příjemně, ale ono to není příjemný.
2: Což trochu vrací k té otázce, jako jak jste, vy jste to zmiňovala, jako jak se, že raději se zavděčuju ostatním, nebo když neříkám to ne, tak to pak může vést k tomu, že fakt jdu přes nějaký svoje kapacity, přes nějaký svoje hranice a pak v nenásilné komunikaci se tomu někdy říká empatie z pekla. Jo? Takový to jako některé naše maminky umí nebo jsou naučený takový to, že za každou cenu teda se obětujou pro ty ostatní. Ale pak to vychází z místa vlastně velký bolesti nebo vlastně velkého utrpení a jakoby z toho místa si myslím, že úplně nelze jako konat dobro, nebo je to z toho cítit, že vlastně už ten člověk jde nějak přes svoje hranice. A druhý riziko je, že pokud o tom nekomunikuju, tak já vlastně nevím, jestli to vůbec stojí za to. Jo? Že možná já na základě nějakých svých jako předpokladů dělám teda pro ty druhý to dobro, ale když se jich nikdy nezeptám, jestli tohle oni zrovna chcou, tak je pak možný, že prostě dostanu na narozeniny už prostě 18. ponožky, který nenosím, protože rád chodím v sandálích, ale prostě ten můj protějšek do toho dal všechno a svoje poslední peníze a je to pak hrozně smutný, že vlastně kdybychom o tom lépe komunikovali a možná okolo toho měli

0: potřebu a jsem tak jako nad věcí.
1: Určitě patří. Tak ty naše pocity jsou něco, co my neovládáme, že jo? To je něco, co jako se nám spíš děje. Jo? Když bych se vás zeptal, tak přátelé, jak se budeme cítit za 2 minuty? Jak to cítíte? Tak to je prostě nezodpověditelná otázka. Já si možná, jasně, že to dokážu asi nějak ovlivnit, možná, že když si dáme dobrou kávu a dortík, tak budeme jako spíš zvýšíme pravděpodobnost, že se budeme mít příjemně než nepříjemně. Ale může se stát cokoliv. Někdo řekne nějaký slovo, který pro mě bude citlivý, začne tady být větší horko, něco se mi stane, ozve se moje zažívání, já nevím, jo. A to všechno jsou to věci a ty nepříjemné emoce se v nás prostě objeví. Takže zase bych řekl, že není naše volba, jak se cítíme. Naše volba je v tom, jaký k tomu zaujmeme vztah, jako co s tím uděláme. A když se můžeme vrátit k té autenticitě, jako co to dělá v tom mezilidském rozhovoru, tak myslím si, že ty nepříjemné emoce tam jako velmi patří, protože jsou hrozně důležitý kontext těch rozhovorů. Je to, a navíc je to nějaký kontext, který nemusí být na první pohled zjevný. No, že to, že tady natáčíme ve studiu a je tady trošku horko, tak to prostě je kontext, který tady všichni sdílíme a chápem. Ale to, že já jsem možná trochu smutný, protože jsem měl včera konflikt s kamarádem a vlastně mě to mrzí. Nebo to, že tady Petr sedí s tím, že je vlastně trošku naštvaný a ve stresu, protože ho odpoledne čeká jako důležitá práce a my o tom nevíme. No, tak to všechno nějak bude ovlivňovat tu naši konverzaci, ale když se o tom nebavíme, tak vytváříme velký prostor pro jako spoustu interpretací. Jo? Že vy si možná můžete říkat potom, tak asi ten rozhovor nevedu tak dobře, když teď cítím, že ten Petr je nějaký frustrovaný. A přitom to možná vůbec nesouvisí s tímhle tím rozhovorem. Jo? Takže jakoby komunikovat o těchto emocích může jako určitě vyčistit vzduch a oni do toho rozhodně patří. A navíc si myslím, že i skrze ty nepříjemné emoce lze zažít jako hluboký spojení mezi lidma. Sdílený smutek je poloviční smutek, se říká. Jo? Nebo jakoby i to, že dokázat v tom vztahu udržet toho, teď jsem na tebe naštvaný, prostě, nebo teď zažívám nějaký vztek, teď zažívám nějakou frustraci. Tak to neznamená, že to bude příjemný, to neznamená, že to bude snadný, ale já třeba, pro mě to buduje třeba velkou důvěru mezi lidma. Jakože, když s někým zažívám, že se mnou dokáže sdílet nepříjemné věci, nebo že mi dokáže říct, teď jsem naštvaný, tak potom mnohem víc věřím tomu, když mi říká, teď mám radost, nebo teď se mi něco líbí. Protože vím, že to není už jenom nějaká poloha, že vždycky je všechno krásný a sluníčkový, ale když mi ten člověk dokáže říct, teď si mě naštval, tak potom to, teď si mě potěšil, vlastně má mnohem větší váhu pro mě.

Posloucháte Radio Proglas a právě si v pořadu Na stole je téma povídám s Petrem Holíkem a Petrem Sucháčkem. Pojďme si teď teda představit vaši činnost. Čemu se všemu v rámci nenásilné komunikace věnujete? Já bych začala možná vaším nenásilným podcastem, jehož jste oba spoluautory. A my jsme si v předchozí části povídali o autenticitě a vy taky v rámci nenásilného podcastu sdílíte svoje přešlapy, chyby, co se vám třeba i nedaří. Není to vlastně nevýhodné?

0: nevýhodné.
1: Záleží nevýhodné proto, jako kdybychom chtěli představovat nenásilnou komunikaci jako lék na všechno, tak asi jo. A nebo sami sebe jako nositele už tý jako kompletní moudrosti, kterou jenom stačí nějak jako rozdělit. Ale nám to naopak přijde, že to je ta největší síla té věci, protože jako nenásilná komunikace není správná komunikace, je to prostě nějaká volba, nějaký soubor principů, praxí a zároveň já jsem furt, já mám svoje záměry a někdy selhávám, někdy mám lepší dny, někdy mám horší dny. Tak tohle to jakoby je a nemyslím si, že tuhle vodu má nějak smysl tlačit proti proudu.
2: Jako výhodné, nevýhodné, rozhodně to je pravdivé.
1: A to je něco, co mě, a já myslím, že to sdílíme s Peťou a i v celém institutu nenásilné komunikace, že my se nesnažíme tvářit, že my už to máme. To něco, jo? To jako už to moudro toho nenásilí a teď už jsme nenásilní a už to bude s náma jenom jako v pohodě. My máme konflikty mezi sebou, v týmu. Na spoustě věcí se neschodneme. Někdy máme lepší období, někdy horší období. Jsme jako lidi, co za něčím jdou, snaží se žít ty hodnoty, jak nejlíp dovedou a každý z nás to dovede jinak, každý z nás má jiný preference. A mně přijde důležitý i v tom podcastu, což je nějaká forma, kterou jsme se rozhodli dělat 7 let zpátky proto, že víme, že ne každý člověk si přečte knihu nebo půjde na workshop, ono to stojí nějaký peníze. Navíc ty workshopy nejsou ve všech městech a městečkách a vesničkách a osadičkách České a Slovenské republiky. Tak aby ty myšlenky nějak byly přístupné, ale aby byly, a to je pro mě důležité, přístupný způsobem, který je uvěřitelný. A já neumím nic lepšího zatím, než prostě se snažit co nejpoctivěji říct, kde mám dojem, že už se něco podařilo, že to je smysluplná cesta. No a zároveň, že to jako nemá cíl.
0: Takže vám vyšlo už více než 100 epizod. Podcast je volně dostupný na YouTube.
2: A vlastně možná můžeme doplnit i Spotify, iTunes, všechny ty platformy, kde lidé poslouchají podcasty, tak nenásilný podcast najdete určitě všude.
0: Čemu dalšímu se věnujete v této oblasti?
2: Myslím si, že velká část naší práce je vzdělávání. To znamená, potkáme se v místnosti se skupinou lidí, se kterýma buď jim předáváme vyloženě nějakou jako teorii a praxi, cvičíme tu nenásilnou komunikaci, nebo adresujeme už nějaký konkrétní třeba jako výzvy, problémy, témata, který řeší, je to víc třeba nějaká jako supervizní práce, trošku mediační práce, že třeba nás osloví tým, hele, máme tady nějaký konflikt mezi dvěma odděleními, vlastně bychom si s tím potřebovali nějak poradit, potřebujeme se naučit nenásilnou komunikaci. A my třeba řekneme, no možná se teďka nepotřebujete učit, možná potřebujete nejdřív zpracovat to, co tady je teďka živý, to znamená, pojďme tím společně nějak projít, můžu být vaším průvodcem a pak třeba může nastat nějaký vzdělávání. Tak takovýhle, jako hodně času trávíme v nějakých místnostech s nějakýma skupinama lidí, ať už jsou to otevřený kurzy, na který se může přihlásit vlastně kdokoliv, kdo nás třeba poslouchá, tak na webu inok.cz máme prostě možnosti, jakože kurzy pro veřejnost, takže tam se dá vybrat něco navštívit, anebo jsou to jako uzavřený skupiny, kde pracujeme třeba s nějakými konkrétními týmy, tak to je nějaká další jako oblast té naší práce.
0: Takže nabízíte i konzultace, individuální tréninky a coaching,
2: ano.
0: Nějaké facilitace a tak dále. Mm-hmm. No, mě by zajímalo, jak třeba vypadá člověk, který přijde na váš workshop nenásilné komunikace, s čím tam třeba lidé tak nejčastěji chodí?
1: To je moje oblíbená otázka.
0: Výborně. Tak
1: já mám na ní postavenou jednu seznamku na našem úvodním víkendovém kurzu, že se nás často lidi ptají, kdo tak chodí na ty kurzy a my říkáme lidi. A jako je to opravdu, a to není jako jenom jakoby vtipná odpověď, ale na posledním úvodu, což je takový víkendový formát, který děláme, tak nejmladší účastníci bylo 17 let a je to skautská vedoucí a nejstaršímu účastníkovi bylo 65 let a je to dědeček, který chce mít lepší vztahy se svými vnoučaty a teď jako zbytek té skupiny další 14 lidí bylo někde mezi tím, jak věkově, tak různýma jako rolema, které je tam dovedou. To, co, kdybych si to dovolil nějak jako tematizovat, co lidi často řeší, tak buď je to, jedna část je výchovná. A to už je trochu jedno, jestli je to rodičovství, jako přicházím v kontextu rodičovství, nebo přicházím v kontextu učitelství, anebo v kontextu pradědeček, dědeček, babička, a teď se snažím hledat, jako jak na to, protože ty moje metody z před 30-40 let možná nejsou už teď úplně jako funkční ani žádoucí možná. Tak jedna věc je tadle, a druhá jsou vztahy. Jako ne ty výchovný, ale ty blízký anebo pracovní, tak to jsou takový kontexty, které často lidi řeší. A vlastně mi přijde velmi sympatické, že je často řeší z obou dvou stran. Že někdo říká, mě třeba v našem týmu není úplně dobře, tak si říkám, jestli tady nenajdu něco, co by mi v tom pomohlo. A někdo umí sedět na druhé straně místnosti a říkat, lidem v mém týmu kolem mě není moc dobře a mám trochu dojem, že se dívají na mě, jako na ten zdroj, tak jsem tady, jestli neumím dělat něco, co by jim v tom pomohlo. A to jsou vlastně takhle, když se vrátím k tomu, co jsme v tom rozhovoru říkali, tohle jsou typicky ty lidi, co k té metodě mají vlastně možná dál, ale nehážou do toho ty vidle, zkusí se tomu vystavit. A toho já si teda nesmírně vážím, když tohle někdo udělal.
0: To je velká odvaha. Takže kde vás posluchači najdou, jak se o vás mohou dozvědět ještě víc? Na vašich webových stránkách?
2: Tak určitě inok.cz, Institut násilné komunikace, tam najdete kurzy, je tam blog, nějaký články, trošku nějaký materiály a tak. Nenásilný podcast, když zadáte někam do Google, tak si myslím, že vám to vyhodí všecko možný, nebo nějaký Spotify, záleží, kde posloucháte. Případně nenásilnýpodcast.cz jako web, kde je takový jako rozcestník. Přemýšlím, kde ještě.
1: Máme sociální sítě, ano. Takový ty Instagram, Facebook, LinkedIn, tak jsme tam jako aktivní jednak jako jednotlivý osoby, ale taky jako tady ta naše zastřešující organizace, tak to je taky nějaký místo, kde se dá sledovat takový buď každodenní dění z našeho, jako toho, co se zrovna děje, nebo právě jako nabídky těch kurzů, anebo když se ve světě nenásilí něco uděje, tak my se snažíme tak zprostředkovávat věci i skrz sociální sítě. A náš newsletter, ten mi přijde jako dobrý. Dobrá varianta, který posíláme, nevím, tak 5x do roka, není to takový to, že by vám to každý týden něco cinkalo, ale taky se snažíme, aby tam byl nějaký obsah, nějaký pozvánky a tak zůstávat v tom kontaktu.
2: Případně jsme oslovitelní napřímo klidně e-mailem, naše jména @inko.cz, takže petr.holík nebo petr.sucháček@ink.cz. Klidně nám napište, můžeme vymyslet, co máte na srdci.
0: Takže to je spousta kanálů, jak se případně dozvědět víc, nebo pokud posluchač řeší nějakou situaci, jak s tím pracovat.
2: Jestli bych mohl doporučit možná, kde začít, tak mě vlastně přijde hezký, pokud třeba slyšíte o nenásilné komunikaci poprvé z tohohle toho rozhovoru, tak si říkám, zkuste si fakt najít ten podcast, pokud je to nějaký médium, který je pro vás jako přístupný, dejte tomu 2-3 epizody, jako podle, klidně vyberte podle názvu, co třeba je téma, který vám jako bude blížší. A pokud vám bude sedět ten jako přístup nebo ty myšlenky, tak pak může být hezká cesta jako zkusit workshop nebo případně knihu od Marshalla Rosenberga, která se jmenuje přímo Nenásilná komunikace. Takže to jako, kdybych měl doporučit nějakou cestu, tak tahle mi přijde taková jako nízkonákladová.
0: Bezva. No já bych si s vámi ráda povídala dál, ale čas se nám bohužel nachýlil, tak já vám dám poslední otázku dnešního rozhovoru, která teda nebude vůbec jednoduchá, ale to určitě zvládnete. Co je pro vás osobně na nenásilné komunikaci nejtěžší? Co vám třeba dělalo konkrétně největší problém, s čím jste nejdéle bojovali?
2: Mně přijde výzva jak osobní, tak pro spoustu lidí, se kterými pracuju, že nenásilná komunikace, nás, ten trénink nás jako citlivuje vůči sobě a ostatním. To znamená, já pak lidem víc rozumím. A to znamená, jako hluboce rozumím. Dokážu se dotýkat nějakého jejich nitra, nějakých jejich potřeb. A to i u lidí, kteří se snaží ty potřeby naplňovat způsobama, které jsou pro mě naprosto nepřijatelné. Jo, například muž, který doma bije svoji ženu, tak může to být absolutně nepřijatelné chování a zároveň jako dokážem asi vystupovat, že zatím možná může být nějaká potřeba, nevím, možná nějakého uznání, možná nějakého respektu, kterýho se někdy třeba v životě nedostalo nebo nedostává a jakoby dokážu toho člověka možná nějaký úrovni jako pochopit, že zatím je nějaká touha, která je vlastně lidská a zároveň nepřijímám tu strategii, jak se okusí snažit naplňovat. A teď jsem uvedl jako opravdu extrémní příklad, jo. Ale jako v menším ve spoustě věcí, jo. Kolega chodí pozdě na meetingy a mě to fakt jako štve a je to prostě nepřijatelný pro mě, aby chodil pozdě a zároveň dokážu pochopit, že prostě nevím, je pro něho důležitý čas s dětma a s rodinou a to jsou nějaké věci zatím. A to, co je těžký, je dokázat v sobě tohleto napětí jako držet v tom, abych dokázal být napojený na člověka jako na lidskou bytost, která má nějaký potřeby a zároveň ve stejném čase dokázal se jako třeba tvrdě ohradit vůči nějaký nefunkční strategii, kterou se tu potřebu snaží naplňovat. Protože násilná komunikace říká, že jako je nekonečno různých strategií, jakýma se dají naplňovat nějaký potřeby. A pokud jako ty toužíš potom blízkosti s rodinou a trávení času se svýma dětma, tak se dají najít strategie, jak toho dosahovat bez toho, aniž bys musel chodit pozdě na ty meetingy. Takže vlastně s člověkem dokázat někoho chápat a být na něj napojený a zároveň jako odmítat nějakého chování, který je třeba nepřijatelný, který opravdu je škodlivý v té společnosti nebo v tom týmu, tak to mně přijde náročný. Že občas totiž ten opak je, že někdy, když sobě lidi jako vypěstujou hodně empatie, tak pak ale jako všechny jenom pochopí, ale už třeba nedokážou se postavit jako tvrdě za něco, co opravdu potřebuje hranice a kde si potřebujeme říct, takhle ne, tohle tady nechceme. A nebo ten druhý extrém je, že dokážu se postavit za to, že všechno odmítám, ale pak z těch lidí si dělám jako nepřátele, nebo si je můžu trošku dehumanizovat, jakože on je prostě celý jenom špatně. A ta nenásilná komunikace je v něčem jako trošku střední cesta, nebo jako dokáže obejmout obě dvě tady ty hrany. Jako já se vyhraňuji proti tvému chování, které je destruktivní, které je špatně, ale zároveň jako nestrácím kontakt s tebou jako s člověkem v nějaké snaze jako pomoct najít řešení, které bude fungovat lépe na to, abys měl naplněné ty samé potřeby.
0: To byl Petr Holík a Petr Sucháček, kteří dnes do studia Radia Proglas dorazili popovídat o nenasilné komunikaci. Moc vám děkuji, že jste přišli.
1: Moc děkujem za pozvání.
2: Díky, byl to moc příjemný rozhovor.
0: Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková.

0: Rádio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: následujících dvou dílech přibližuje Tomáš kardinál Špidlík pojem ctnosti. Činí tak formou vysvětlování krátkých zásad aforismů. Školní vyučování v evropském starověku neopomenulo nabádat mladé lidi k ctnostnému životu. Dálo se to často ve formě aforismů, krátkých zásad. Některé z nich se staly pověstnými. Přibližme si je tedy. První zní: ctnost je největší dobro, neřest je největší zlo. Zábavy jsou prchavé, zdraví pomine, o jmění člověk přichází. Ctností je jmění duše, trvalý statek. Vědomí, že děláme dobře, nám dává větší pocit štěstí než cokoliv jiného. O tuto vnitřní radost nás nemohou připravit ani nehody. Ctnostný člověk je šťastný i ve smrti. Cesta ctnosti je tvrdá, cesta neřesti je snadná. V antických školách se tato zásada osvětlovala mládeži bájí o Heraklovi na rozcestí. Křesťanští spisovatelé si vzpomněli na učení evangelie o příkré a strmé cestě, která vede do nebe. Přesto si jsou vědomi, že není radno zdůrazňovat tvrdost a nesnadnost cností. Humanismus jakéhokoliv odstínu je optimistický. Věří, že člověk je v zásadě dobrý a že zlo se dá přemoci dobrým poučením a dobrou výchovou ke ctnosti. I křesťané jsou optimisté, i když jiného rázu. Nemyslí, že by lidské síly sami stačily k řešení velkého tajemství zla. Přesto nás Boží pomoc, síla milosti, vede k tomu, abychom zkaženou přirozenost očistili. Hříchem se naklonila ke zlu, ctností je návyk, který vede k dobru. Říká se, že návyk je druhou přirozeností. Přirozené jednání jde totiž snadno. Pro staré křesťanské spisovatele je ctností návrat k první, původní, přirozené povaze. Člověk vyšel z Božích rukou dobrý, nakloněný ke všemu dobrému, dokonale ctnostný. Ctnost je tedy návratem do ráje. Z toho plyne, že ctnostný život je vlastně snadný a dává štěstí. Nesnadný je pouze na počátku. Proto vyžaduje i jistou tvrdost kázně, námahu, převáhání. Ale brzy se stává tím snazším, čím radikálnější a pevnější byla počáteční kázeň. Další aforismus týkající se ctnosti zní: neřestí je mnoho, ctnost je jenom jedna. Tuto zásadu dokazovali stoikové přirovnáním s přímou linkou, jež se dá pokřivit tisícerým způsobem. Lhát se může víc nebo méně, pravdu však buď řekneme nebo neřekneme. Kdyby se tato zásada hájila příliš tvrdě, vyloučil by se jakýkoliv pokrok v ctnostném životě. Pozdější spisovatelé tedy už nemluví o jediné ctnosti, nýbrž o jednotě, spojení, souvislosti všech ctností. Podle svatého Tomáše Akvinského rostou ctnosti úměrně, tak jako prsty na ruce. Je sice možné mít jednu ctnost a postrádat jinou, například být upřímný, ale bez jemnosti a taktu, ale trpí tím celkový obraz ctnostného člověka. Z těchto předpokladů plyne dvojí praktický závěr, který se zdá protichůdný. Jedni napomínají, abychom se cvičili ve všech ctnostech současně. Chceš-li být dokonalý, cvič se ve všech ctnostech. Vynecháš-li jednu jedinou, nepřítel tě bude obléhat právě v tomto slabém místě. Zdá se však, že tato připomínka vychází víc z teoretické úvahy než ze zkušenosti. Ti, kdo znají duchovní vývoj, vědí, jak se zvýší celková mravní úroveň člověka, který se opravdu snaží o to, aby si osvojil jednu ctnost. Tím se totiž nevědomky zdokonaluje i v ostatních. Proto se například doporučuje takzvané partikulární zpytování svědomí, měsíční předsevzetí cvičit se v jedné cnosti a podobně. Svatý Jeroným dokonce velmi pochybuje o tom, že by někdo, kromě Krista, byl schopen vynikat ve všech cnostech. Musíme se soustředit jen na ty nejdůležitější. Proto také svatý Teodor Studita chválí společný život mnichů. Každý z nich vyniká v něčem dobrém a tak klášter dává příklad všech cností.
1: Na závěr dne vás meme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu,
2: Bohu díky.

0: Partnerem pořadu je Dallmayr Česká republika, dodavatel kávy a kávovarů.
1: Milí posluchači Rádia Proglas, přeji vám pěkný den, jmenuji se Daniel Ženatý a jsem moc rád, že si mohu povídat se svým kolegou, evangelickým farářem Jiřím Tenglerem, který je farářem v Poličce. Některé rozhovory s ním už si možná pamatujete na Rádiu Proglas, byly vždycky zajímavé. A dnes jsem rád, že si můžeme povídat spolu o Františku Palackém. Od smrti Františka Palackého uplynulo, pomož mě to, bylo to
2: 150 let v květnu.
1: 150 let koncem května. Tak dobrý den, Jiří.
2: Dobrý den.
1: Co ten Palacký, prosím tě, tak těch ulic máme. Já jsem třeba asi největší část svého života také bydlel na ulici Palackého a tak jsem na to byl docela hrdý. Říká se otec národa. Co bys k tomu řekl?
2: Tak údajně je prý to druhá nejvyšší pravděpodobnost, že budeš bydlet na ulici nebo na náměstí nesoucí jméno Palackého, jenom Tyrš ho překoná prý. Podle statistiky celorepublikové těch jeho jmen je použito víc na označení místopisná a takže Palacký je na druhém místě hned. My tady taky máme v Poličce Palackého náměstí. Otec národa, čestný titul, který dostává za své zásluhy, no, na jakém poli? Palacký je známý především jako historik. Jeho kniha o dějinách českého národa je tím vlastně zásadním dílem nejenom v jeho tvorbě, ale celkově pro pojetí našich dějin. Ale souběžně s tou prací historickou se Palacký angažoval v politice. Ale to byla politika začátku 19. století, kdy se nedala dělat politika tak, jak ji známe dnes. Poměry byly výrazně jinačí. Nacházíme se v období monarchie, kdy panovník není vázaný žádnou ústavu. To není konstituční monarchie, kde by byla jasně nastavená pravidla. Existuje nějaké zvykové právo, ale všechno je završeno tou mocí císařskou. A jak se v tomto prostoru pohybovat, čeho tam dosáhnout, s jakými požadavky vzejít, tak to byla velice choulostivá otázka. A k tomu přispěl Palacký jako historik právě studiem minulosti, kdy ukazoval, že v minulosti existovala práva spjatá s Českým královstvím, s Moravským markrabstvím, se Slezským vévodstvím a že tady jsou historicky doložené pozice ať už české šlechty nebo nějakých jiných měst, univerzit, vůči panovníkovi, která nikdy nebyla zrušena. Takže to bylo to, co Palackého na těch dějinách taky zajímalo a co on z těch dějin dokázal vydolovat a dodával té národní komunitě sebevědomí. Tím řekl, no tak podívejte se, jako v minulosti už tady něco bylo. No, proč by tomu teď mělo být jinak? Mm-hmm. Takže ta jeho politika byla hodně spjata s těmi objevy historickými neboli státoprávními, o kterých on hodně bádal a vlastně dodával materiál těm českým vlastencům, aby mohli být hrdí na svou minulost a tudíž měli i odvahu a chuť měnit současnost.
1: To je zajímavé, to mě nikdy nenapadlo, že vlastně teda ten odkaz na tu historii, řekněme na Husa, jednotu bratrskou, která hodně Palackého zajímala, že to vlastně musel jako kdyby lifrovat, prostředkovat, že musel seznamovat své okolí s tím, že to asi nebylo běžně známé v té době, nebo jak to bylo?
2: Tak ono nebylo ani moc historických knih do té doby. Kdo psal historii? To ještě všechno bylo v počátcích. Ony existovaly nějaké kroniky, nějaké populární spisy, které to přibližovaly, ale v tom objemu, jakém to předložil Palacký, nic podobného nebylo. Jsme říkám, v 19. století vědy se začínají rozvíjet, a to nejenom vědy přírodní, které známe díky těm všemožným objevům, ale i vědy humanitní. Zkoumání historie je v plenkách té formě, jakou my známe. Palacký, a to mě na něm fascinuje, on byl archivář. Ta jeho profese, které on se nejvíc věnoval, bylo, že prolézal archivy. Když přišel do Prahy jakožto 25-letý v roce 1823, tak dostal místo u šlechtického rodu Schwarzenbergů, aby spravoval jejich archiv. A protože ty archivy byly nespracované, prostě se vršily někde spisy, jo, na šlechtických sídlech, byly pak nějaké zemské spisy, které obhospodařovali čeští stavové, čeští šlechtici, kteří vlastně byli patrony Českého království. A potom Palacký objížděl všechny možné různé archivy, jak u nás, tak v cizině. A tam zkoumal, dohledával listiny. A považte začátek 19. století, to je doba, kdy ještě neexistuje železnice, začíná se budovat. On vlastně spolu prožil boom železnice. Mm-hmm. No, byl jeden z prvních těch velkých cestovatelů železničních. A takže jezdil po archivech, a archivy v té době neměly žádná jasně daná pravidla. Záleželo vždycky na té místní skupině, která to ovládala, kdo to tam měl na starosti. Mě rozesmála historka, kdy byl Palacký v Římě. A on se nedostal naplno do vatikánských archivů, protože na to neměl postavení. To bylo vyhrazeno vyšším šaržím, než je on. Nicméně nějakým dokladem se dostal a tam je scéna, že nějaký ten archivář vyloženě provokuje Palackého, nadálku mu mává před nosem nějakým dokumentem, který má viditelně nějaké významné pečeti. Palacký tuší, o čem to je, ale nevidí, co tam je, a ten archivář se domáhá nějakého poplatku za to, který nebyl nějak předepsaný. On prostě ho potřebuje pro své živobytí. A takže to mi přijde až usměvné, s čím se musel potýkat, aby se dobral k těm pramenům, které do té doby nebyly známé. A Palacký, on měl patrně fotografickou paměť, takže mu stačilo kouknout a hodně si toho zapamatoval. A k tomu byl nesmírně dobře jazykově vybavený. Hmm. Tak ty archivy byly ve starší formě ve směs latinské, ale on se orientoval i v jiných jazycích. Takže
1: to mě zajímalo, jestli ten archivář, ty jsi řekl hezky, že chtěl poplatek, no ono taky, jestli to nemohlo být třeba úplatek. Že jo?
2: Já myslím, že on v té době o tom nebyl zas tak moc velký rozdíl. No. Že oni tako se museli nějak financovat jo, sami, a tím, že nebyla nastavená pravidla, tak to běželo tak všelijak. No.
1: Vzpomínám si, že jsem jako student teologie přijel v roce 1974 poprvé na fakultu a šel jsem poprvé do knihovny s bázní a třesením, tak tam tehdy pan knihovník Sobotka, z kterého měli někteří hrůzu, ale měl svůj vlastní humor, tak na mě mrknul a říkal, že na ty vidím, že jsi z Valašska, možná spolu budeme dobře vycházet. Tak to bylo něco podobného. A s tím cestováním, to jsem se taky někde dočetl, že jak jeho manželka, k tomu se dostaneme, byla nemocná, měla nějaké srdeční potíže a že hodně jezdili do lázní, tak si člověk představí nějakou velichovku nebo něco, ale oni jezdili do Nis, tak to také muselo být v té době jako dost náročné, ne? Dostat se tak daleko a říká, že byl v Římě, znal jazyky. No, možná, teďka jsme skočili do prostřed, jak on teda vlastně se k tomu dostal, k tomu vzdělání? On vyrůstal v Oclavicích, jestli se nepletu, mezi Valašským Meziříčím a Jičínem, Novým Jičínem.
2: No, což by znamenalo, že byl Lach. Hmm. Ne Valach, ale Lach. To je ta hranice Valašska a Lašska. A Pocházel z učitelské rodiny, takže knihy pro něho nebyly

0: a v jedné takové vesnické škole byl Františkův tatínek učitelem. A tam on se dostal do kontaktu s Biblí Kralickou, průvodkyně v Hoclavicích vám řekne, že údajně v 5 letech už měl Bibli přečtenou. Ten přístup k písemnostem byl u Pálského hodně intenzivní. Tatínek ho poslal napřed do místní školy v Kunině, což byla taková zámecká škola provozovaná místní šlechtičnou. V němčině se tam vyučovalo, protože tam se nacházelo jazykové pomezí česko-německé také. Takže ta první léta školní docházky absolvuje v němčině, i většina spolužáků jsou Němci v té době. A tam si vyučuje francouzština, latina pochopitelně. Tatínek ho tam nenechá příliš dlouho v té škole, poněvadž ta škola je katolická. A hledá, kam by ho umístil jinam. To jsme zhruba někdy kolem roku 1809. A v té dobu probíhají napoleonské války v Evropě. A takový evangelický učitel to neměl snadné příliš, tak si musel schánět živobytí, kde se dalo, takže obchodoval s lečím, taky o prázdninách a měl kontakty do Uher, do horní země alias do Slovenska, takže napřed posílá Františka do školy v Trenčíně, kde evangelická církev má nějaké gymnázium nebo liceum, protože je to škola čistě evangelická, kde se ale vyučuje v té době v latině. Takže první Palackého škola byla v němčině, druhá má výuku v latině. Tam Palacký trošičku strádá, protože on by potřeboval zřejmě větší rozlet. Takže čte, co se mu dostane do ruky, ale kvalitní literatury tam asi moc po ruce nebylo. Byly tam spíš takové nějaké ortodoxní pravověrné teologické spisy, tak ještě si vlastně, aby se rozptýl, tak se učí řecky, se starou řečtinu. Následně jde studovat do Prešpurku, což je dnešní Bratislava, město, které trošku v té době ještě žije ze své zašlé slávy, jelikož Prešpurk byl hlavním městem Uher po dobu, kdy Turci ovládali jižní oblasti. Marie Terezie byla třeba korunována v Prešpurku, nikoli v Budíně. Takže tam je a tam vlastně se dostává do velké společnosti. V Bratislavě dodnes existuje ona škola, jako evangelické gymnázium, což byla jedna z nejvýše postavených vzdělávacích institucí v rámci Habsburské monarchie pro evangelíky. V Prešpurku se Palacký naučí maďarsky, protože to tam potřebuje. A na té škole, tam už to má vyšší úroveň, tam se setkává i se soudobými trendy, řekněme, kulturními z Německa, probíhající romantismus. No, Johann Wolfgang Goethe je v té době velkým ideálem, který je čten. Palacký hodně přemýšlí o estetice, což je nauka o kráse. No, tak to ty romantiky zajímá, že? Co je pěkného ve světě. A u něj ta estetika vlastně začne převládat v přístupu ke světu. On tu svoji původní náboženskou horlivost, kterou to jakožto dospívající prožíval částečně i díky těm velice vyhraněným náboženským spisům v Trenčíně, tak tuhle tu vyhraněnost odkládá, nezamíří, jak si přál jeho tatínek, do role faráře. Ten tatínek byl velice snaživý, takže mu už i domluvil místo, kde by mohl farářovat.
1: Kde to bylo?
0: Bylo to na Těšínsku, v dnešním Polsku, myslím v Bílsku. Bělsko-Biala je to dneska souměstí, ale tenkrát se to nacházelo v rámci Habsburského Slezska ještě. A takže z toho nic nebylo, on zůstává v Uhrách jako učitel v šlechtických rodinách. Což ukazuje, že v tom Prešpurku on pronikl už do vyšší společnosti. Právě přesto, že dával kondice, tak pak, že to nebylo jenom jednorázové učení, ale fungoval jako domácí učitel, tak on mohl učit jazyky, francouzštinu, němčinu, latinu. V historii se orientoval pak i tu estetiku pro krasoduchy. Jo, takže a díky tomu on vlastně začal žít ve vyšší společnosti. Penězi úplně neoplýval, oni mu jako platili střídavě, ale

0: V té společnosti se pohyboval, i když těch peněz moc neměl. A když měl peníze, a to je pěkné, to se mi na něj líbí, on podporoval svého bratra, který taky se vydal na studia.
1: Vím, že měl hodně sourozenců, promiň. Je známo, jestli někdo z těch sourozenců se tím farářem stal, aby měl tatínek radost?
0: Tohle nevím.
1: Nevíš?
0: Tohle nevím, no. Hmm. Tam je ještě dochovaný z té jeho rodiny taky jedna zajímavost. Jeho otec ovdověl a našel si novou ženu. A v té době už František byl dospělý, tak to s ním konzultoval, jestli se má oženit. A i ta nastávající ho prosila o vyjádření, tak to je jako zajímavý rozměr. Tak, František proti tomu jistě
1: měl. Já jsem vždycky šel do řeči, no, jsme v Bratislavě.
0: On pak se dostává na venkov, kde pobývá prostě šlechtických rodin, což je pro něj hodně intenzivní. Jedna rodina, on tam jako zažívá jako oddanost té rodině a vděčnost. S nimi se třeba dostane i do Vídně, se to orientuje. A právě přes tu estetiku se jakoby až oklikou dostává k češtině. On vlastně, zatím ta čeština tam, to byl ten domácí jazyk, ze kterého on zešel, pak na Slovensku se setkal se slovenštinou, ale vlastně moc té české literatury nepřečil. Ono ji tak moc pěkné nebylo do té doby. Jo? Ta ona se ještě nerozvíjela. Nebo začínala se rozvíjet. A přesouvá se do Prahy, kde ve svých 25 letech, jak jsem řekl, získává místo v tom prostředí aristokracie, kde jim pomáhá zpracovávat jejich archivy. On nepracuje výhradně jenom pro ty Schwarzenberky, ale tam je ta jeho pozice nejsilnější. Následně získává místo archiváře Českého království, což je zpěto s opečováním těch úředních dokumentů a je taky propojen s Národním muzeem, které je v té době mladoučké, že jo, má jakých 1818 bylo založeno, takže 1827 tam nastupuje a zakládá časopis Českého muzea, který pokud se nepletu vychází dodnes. On původně vycházel ve dvou verzích, německé a v české, protože to bylo vlastenecké muzeum a na tom muzeum Schwarzenberkové vlastně byli hýbatel. Ta původní expozice se nacházela u nich v paláci. Schwarzenberkové byli hýbateli toho muzea. Jo, a ten vlastenecký okruh, který ho zakládal, tak to byli zemští šlechtici, kteří převážně mluvili německy. Jo. Jo, a takže to bylo vlastenecké muzeum, zemské muzeum. Vydává časopis, tam jsou kolem toho různé peripetie a dostává zakázku napsat dějiny Českého království. Do čehož on se pouští, ale píše německy. Protože ta čtenářská obec, kterou by to mohlo zajímat, je převážně německy mluvící a i v cizině to dojde ohlasu, zatímco pro koho by to psal česky. Takže on to začíná psát německy, dějiny Čech, se to jmenuje, Geschichte Böhmens, a potom až postupně to začíná přepracovávat do té české verze, která se liší. Není to překlad, je to jináčí dílo. V téhle době se Palacký ožení s Terezí Měchurovou. Ta pochází ze zámožné rodiny, nešlechtické, ale oni jsou vlastně v takovém tom, v takové té úrovni měšťanské, která je takový těsně napojená na tu šlechtu. Jo. Někteří zámožní měšťané si žijou lépe než chudší šlechtici v té době. Tak. A díky tomu sňatku on přestane konečně mít existenční problémy, protože on sice je de facto státní zaměstnanec, ale takový druhořadý, jako archivář. Tak kdo pracuje v muzeu, že, tak si nemůže moc vyskakovat. A zajímavé na to manželství je, že jeho paní je Němka. Ona vlastně Terezie je Měchura, nepřetíleně. Oni spolu komunikují německy, oni píše dopisy, které se dochovaly, jsou vřele i ten jeho pozdější přístup k její nemoci je vlastně velice laskavý. Mají dvě děti, on s nimi mluví česky, ona s nimi mluví německy. Palacký opakovaně někde poznamenával své ženě Terezi, ona vlastenčila po Německu. Ona byla zemskou vlastenkou, češkou, A akorát mluvila německy přitom. A tohle je obzor, který je pro Palackého důležitý, že těm dějinám patří jak Češi, tak Němci dohromady v tom našem prostoru. Tuhle myšlenku potom Palacký vdechne do toho svého velikého klíčového díla Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě, kdy, jak to říct, on tam nepíše jenom historii. Já když jsem se snažil pročítat, neměl jsem sílu číst celé dějiny, ale určité pasáže jsem si pročetl, tak je to studnice údajů a informací. To, co Palacký vyštrachá v těch archivech, tak on to tam umí vložit. To je jedna věc. Druhá věc, on používá docela košatý jazyk. Tak asi jak se pohyboval v různých jazycích, tak znal možnosti, jaké jazyk dává, a ta jeho čeština je bohatá. Člověk se tam přiučí spoustu slov. Samozřejmě je to 200 let staré, takže ty formulace některé jsou hodně, hodně zvláštní, ale mně se to líbí. Jo? Už člověk jenom tak pro zajímavost by to mohl číst, jak se ten jazyk tenkrát vyvíjel. Nezapomínejme, že on byl jeden z prvních, kdo v odborné historiografii české pracoval s českým jazykem. To jeho dílo mělo i své limity, totiž bylo psáno v době cenzury. Metternichovské, bachovské, takže tam byly nutné zásahy, aby to bylo vůbec možné dát do tisku. A co je v těch českých dějinách, v českém jazyce výrazné, je, že Palacký tím romantickým způsobem pracuje s představou národních povah. Že konstatuje, tady v tom našem evropském prostoru jsou tři velké duchovní proudy, jo, navázané na národy, na jazyky. Tak první je ten dávný římský, latinský. Ten se do našeho středoevropského prostoru dostal prostřednictvím germánského vlivu, němectví. No a pak jsme tady my Slované, kteří máme jiný naturel. Němci, oni jsou na ten pořádek, Ordnung muss sein, jo, že to uspořádat, zorganizovat, zatímco ti Slované, tam to bylo více svobodnější, více rovnostářské, takovým podtextem více demokratické. Ti Slované nevytvořili ty hierarchické struktury, to se k ním dostalo z toho německého prostředí. A teď nějakým způsobem se s tím máme konfrontovat. A tak proto Palacký řekne tu svoji velice známou tezi, že naše dějiny jsou stýkáním a potýkáním se s němectvím.
1: Stýkáním a potýkáním se s
0: němectvím. Vymezováním se vůči němectví. My můžeme kritizovat představu, která zatím stojí nějakých národních povah. No to, no, že národům je dán do vínku nějaký charakter a cíl, ke kterému se mají rozvíjet. To, co z nich tvoří nějakou pospolitost, a pro Palackého je to svým způsobem jakoby božský úkol, který by ale nebyl zapsaný v nějaké svaté knize, jo, který je spíš tak jak tou prozřetelností nám daný. Předu Palacký není klasickým křesťanem. Palacký není klasickým křesťanem. Mm-hmm. On sice říká o sobě, že je evangelík, jo, třeba když řeší ty podmínky sňatku, což nebylo úplně jednoduché, aby si katolička vzala evangelíka, ale Palacký byl tak etablovaný ve společnosti, že to nakonec bylo možné, a on to své evangelictví dost byl schopný zakrýt. No, ale pokud vím, tak církevního života se nějak aktivně neúčastnil, a vlastně nabízel jiný příběh. Ne, že člověk uskutečňuje to svoje osobní štěstí v rámci víry, vztahu k Bohu ve společenství Božího lidu, ale že člověk uskutečňuje to svoje osobní štěstí v rámci národa a v rámci jeho dějin.
2: chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: O Františku Palackém, jehož výročí úmrtí 150. jsme si připomněli koncem května roku 2026, si povídám s evangelickým farářem Jiřím Tenglerem. Jiří, tak ten Palacký a Češi, Němci, už jsme toho slyšeli dost, rok 1848, národní obrození, asi tímto středem ještě budeme povídat, viď?
1: Přesně tak. Palacký, jakožto otec národa, není nepřítelem Němců. On říká, my jsme sousedi, my se ovlivňujeme. Pro Palackého němčina byl jazyk, který znal velice dobře, ovládal ho, vzdělání v něm získával, takže měl spoustu přátel, psal v něm vlastně z počátku asi líp než v češtině, do té češtiny se musel vpravit. Takže pro něj to je opravdu to sousedství, kdy s těmi sousedy se ovlivňujeme. A tak to vidí tu naši roli a zároveň říká, ale my Slovani máme něco jiného a to bychom si měli držet. Velice zásadní v tom ohledu je rok 1848, takzvané jaro národu, kdy na různých místech Evropy propukají povstání, revoluce vůči mozkostnatělému, vlastně dobíhajícímu feudálnímu řádu. Ti panovníci jsou pořád formálně velice silní, i když je tady šlechta a prudce se rozvíjející měšťanstvo, vlastně nová třída, která je zamožná. Do toho ještě přibývá úplně nová dělnická třída, která formou městské chudiny vytváří skupinu, která tady nebyla, se kterou ty státy nepracovaly. Takže jak utvářet to státní společenství? V Německu se objeví myšlenka, no nás je přece hromada německých států, ještě mnohem víc než současných 16 spolkových zemí. Německo bylo rozdrobené a říkám, no ale to, co nás spojuje, je to němectví, ten jazyk. Zapomněme na to, že jsme Bavoři a Šváby a Sasové, máme přece společný jazyk. Zapomeňme na to, že jsme protestanti a katolíci, jsme přece Němci. Jo, vytvořme to společenství na základě jazyka a takto ti němečtí liberálové v té době, nepřekrývejme to s dnešními liberály, liberálové jsou v tom, že nechtějí zkostnatělou monarchii. Chtějí vytvořit nové společenství i s novým panovníkem, klidně, no, ale vše německé společenství. Tihleti němečtí progresivisté svolávají sněm do Frankfurtu nad Mohanem, takzvaný frankfurtský sněm, kdy představitelé jednotlivých zemí chtějí vytvořit vlastně vše německý stát. A teď ten vtip, otec národa Čech, v roce 1848 dostane pozvánku na ten frankfurtský sněm, aby tam zastupoval Čechy. Zemi Čechy. Jelikož on je známý v Německu díky svým publikacím. Dokonce má i nějaké jakoby čestné doktoráty, nebo nevím, jestli už teď, nebo později. Prostě on je uznávaný jako že to historik Českého království, skvěle se vyjadřující německy, který zná ty dějiny, který vlastně té zemi představuje její skvělé dějiny v pozici vůči panovníkovi, protože panovníci se měnili. Ale to obyvatelstvo tam pořád bylo kontinuální. Takže je přizvaný, aby on tam zastupoval na tom všeněmeckém sněmu, aby zastupoval zemi Čechy, kde je přes taky spousta Němců, aby se vytvořil ten velký německý stát. A na to Palacký odpoví svým slavným dopisem, který publikoval Karel Havlíček Borovský ve svých Národních novinách. A on tam napíše, tohle není pro nás. Tohle si řešte vy Němci, ale my máme tady svoje dějiny a ty naše dějiny jsou více slovanské než německé. Karel Havlíček Borovský k tomu napsal veršovánku dlouhou a mně se to líbí ve zkratce, jak on to uměl epigraficky vyjádřit. Německo je vaše a Čechy zas naše, nefoukejte nám z Frankfurtu do slovanský kaše. Tak, jo, Slovani, jsme u toho stýkání a potýkání s němectvím. Slovani si vymyslí svůj sněm a svolají slovanský sněm do Prahy, kde chtějí udělat to, co Němci. Tu soudržnost slovanskou manifestovat a spojit se, je to iluzorní. Ti Slovan nemůžou být tak soudržní jako Němci už jenom proto, že se nachází v úplně jiných politických režimech a ta jazyková vzdálenost je taky větší. Takže tohle nedopadne. On řekne, naše místo je v rámci Rakouské říše. On tu říši nechce likvidovat. On ji chce zachovat, protože vidí, no, kdybychom se my, jako české země, připojili k tomu velkoněmeckému projektu, tak co tam budeme, my Češi? Tam budeme jako úplně titěrný přívěsek, který nás to semele. Naše místo je v tom Habsburském soustátí, kde je spousta národů, spousta zemí, spousta národů. A tady máme šanci se udržet, protože tady nad námi ti Němci nemají převahu. Takže to je to, co později dostane název austroslavismus, jo, v rámci Rakouska, rozvoj slovanských národů. Pomáhá v tomuhle sebevědomí ta historická erudice. Jo, on ví, že ty země fakt měly skvělou minulost a nemusí se za ní stydět. A tak ať to pokračuje dál. Takže tohle to vymezení Palackého vůči frankfurtskému sněmu řekne, no, já to teď hodně řeknu zkrátce, nám vlastně pod těmi Habsburky není tak zle. Jo? A zachovává loajalitu císaři, což ten císař umí ocenit. Jo? Protože on je uznávaný, on vlastně drží tu státoprávní linii. Jo? A později to Palacký rozpracuje, ten rok 1848, není příliš úspěšný, ústava se nezrodí taková, jakou by si přáli, ale on je třeba členem kroměřížského sněmu, kde jedná se o jakési vlastně federalizaci Rakouska, ono to nedopadne. Mimochodem, ten kroměřížský sněm se koná v arcibiskupském paláci, tam je letní sídlo olomouckých arcibiskupů v Kroměříži. Najdete obrázek tohoto paláce na rubové straně tisíci korunové bankovky. Na čelní je František Palacký a na druhé straně je tam takový náznak toho kroměřížského paláce, kde se jednalo. Takže ten rok 1848 není úspěšný. Ve většině požadavků nastává období útlumu, cenzury, ta po roce 1860 se polevuje. V té době Palacký jezdí, zkoumá archivy, píše dějiny, zápasy s cenzurou a pak předkládá v těch uvolněných poměrech 60. let, mimochodem 1861 vychází takzvaný protestantský patent, který de facto zrovnoprávňuje všechny církve na území Rakouské monarchie. A v roce 1865 Palacký vydává Ideu státu rakouského, kdy on naplno řekne, nechť je to federace, no, vraťme se k těm starým kořenům, kdy ta říše je sestavená z mnoha různých států. To on ví. A může to podložit historicky. Čechy, Morava, Slezsko, ale taky Uhry a Kraňsko a Halíč a Bukovina, tam Přímoří, prostě různé oblasti. No, a tak postavme to na té soudržnosti a spolupráci těchto zemí, jakožto početnou federaci, kde tím vlastně dostanou i ty národy šanci se rozvíjet v rámci těch svých jednotlivých zemí. K tomuhle nedojde. Proběhne takzvaná německo-německá válka, kdy Rakousko prohraje s Pruskem, ta jeho pozice je oslabena. A v roce 1866 nastává pověstné rakousko-uherské vyrovnání, kdy vzniká vlastně dvojmonarchie, nebo jak to říct. No. Se řekne, tak máme na jedné straně Uhry, jakožto velkou historickou zemi s rozsahem mnohem větším než současné Maďarsko, ale kde je dominantní prvek maďarský. A pak máme takzvané rakouské země. A tam je obrovská národnostní směsice, Němci tam nejsou ve většině. No ale
0: Ale Češi tam jsou.
1: Češi tam jsou, ano. Jo, Češi tam jsou, vlastně v Čechách, na Moravě mají většinu, ve Slezsku nikoli. Jo. Tak Češi jsou součástí tohohle bloku a to je pro Palackého rána obrovská. On chtěl, aby všechny ty země byly na stejné úrovni, jo, nebo možná nějakou menší diferenciaci si tam dovedl představit. Jo. Ale teď, když vlastně z toho vzniká ten dualismus, vzniká Rakousko-Uhersko, se cítí být vlastně pokořený. Jo. Ti habsburští panovníci, oni se historicky titulovali, když vypisovali své tituly, tak začínali král uherský a český. Jo. Tak najednou teď Uhry dostali obrovskou samostatnost a Čechy nic. Jo. Tak tady se mu to nepodařilo prosadit. Jo. Tam je ta myšlenka. A poté se stahuje do značné míry, už se tolik, no protože on jako neuspěl vlastně. Předložil koncept, jo, pro hrdé Čechy v rámci Rakouskryše a to selhalo.
0: A tuší se, proč to selhalo? Nebo...
1: No protože nebyla vůle na té habsburské straně. Jo.
0: A proč byla vůle vůči těm...
1: Oni byli silní hodně. Uhři byli silní. V tom roce 1848-1849 to povstání tam bylo velmi silné. Dokonce tam musel cár přijít na pomoc, aby spacifikoval vzpůrné Uhry. Takže oni byli sebevědomější, silnější. Jo, taky tam moc tam byla koncentrovanější. Jo, že, jednolitější. No, tam vlastně to byl jeden velký útvar, když se podíváte na mapu, tak vidíte, že ty Uhry, tam spadalo oblast Chorvatska, tam teda z toho byla vyčleněná, trochu zvlášť, měla zvláštní status, ale jinak to bylo kompaktní. Zatímco ty země na Říšském sněmu zastoupené, jak se říkalo, té druhé polovině, které my říkáme Rakousko, tak to bylo, nevím, kolik tam bylo, 17, jo, takových různých státečků. Čechy byly z nich nejvýraznější, jo, nejlidnatější, nejrozvinutější, ale byly tam právě, jak říkám, jako Bukovina, což je na pomezí Ukrajiny a Rumunska dnešní. Jo.
0: Takže de facto vlastně vznikly dva velké celky, sjednocené Německo, řekněme, obrazně.
1: Ano, to se sjednotilo vlastně trošku později, 1871.
0: Ty tendence tam byly, ano, vlastně ano. Už to byl samostatně myslící blok, pak teda druhý velký blok Uhersko, a mezi tím takové cosi a tam spadla...
1: Ano, to bylo to, co my zahrňujeme jako Rakousko. To byl konglomerát zemí s různým právním postavením, tam vlastně to nikdy nebylo důkladně dořešeno. Vznikl teda rakouský parlament, ale on neměl moc velké kompetence. No, ale prostě tak nějak, oni ti Habsburkové to jako postupně, tak mě, jako, mě to trošku připadá, že když máte nějakou starou chalupu a postupně tam něco přestavíte, tam, jo, ale nějaká jednoznačná linie v budování toho státu tam nebyla. Tu myšlenku federalizace oprášil až po roce 1916 poslední rakouský císař Karel, který mimochodem uměl velice dobře česky, měl Čechy rád, ale už bylo pozdě, to už se to nedalo zachránit.
0: Takže ten Palacký to chápal trošku jako svou osobní provodu, nebo neúspěch.
1: Jo? No, jako neúspěch, ale zároveň proto může mít ten hrdý titul Otec národa, protože jako vynesl argumenty pro tu svébytnost toho národa, že troufněte si na to být sami. A on taky zažil obrovský zestup toho národa. Taky umírá 1876, když on přichází před 50 lety do Prahy, tak ta čeština jako nemá tu pozici a teď se stala vlastně s etablovaným měšťanským jazykem. Krátce na to vzniká Českojazyčná univerzita. Karlova univerzita je rozdělena na německou a českou větev a přichází tam Masaryk, jo, mimo jiné učit, jo, že tam ten... Vlastně, v té době, kdy Palacký umírá, tak Češi jsou vlastně kulturně plně etablovaným národem. Sbírá se na Národní muzeum, tam on taky kolem toho se angažuje, takže ty jeho zásluhy jsou nespochybnitelné.
0: Umíš si představit, kdyby taková persona jako Palacký nebyla, jak by se to vyvíjelo s námi, jestli by to... Dopadlo, tak dopadlo,
1: je nebo... to zajímavé, jako, to je nějaká ta leninská otázka, role jednotlivce v dějinách, jo. No, já si myslím, že bychom bez toho Palackého nebyli asi tak hrdí a tak obeznámení se svými dějinami, nebo by to trvalo, možná by to přišlo později, no, ale... On měl obrovskou katalyzační roli. To bez pochyby. Že on vlastně spoustu lidí... A taky
0: to roli jakou?
1: Katalyzační. Jako, že to... měl, že urychlil řadu procesů. Ano, já si nemyslím, že by k ním nedošlo, jo, bez Palackého. Ale on je uměl už třeba ten dopis do Frankfurtu, který napsal. Jo, brilantně formulovat myšlenky. Jo, brilantně formulovat české postoje. A taky ten koncept českých dějin, kdy upozadil ty věroučné rozdíly. A řekl, no tak vy jste to společenství českého národa a vy vytvářejte ty dějiny. No. Vlastně v opozici, nebo v opozici, ne, on nebyl konfrontační příliš, jo. V tom sousedství s panovníkem. No, budíš, že tady panovník, ale vy jste jako národ a rozvíjíte se a využívejte své možnosti. Potenciál k tomu máte. Dějiny to prokázaly už. No.
0: pomaličku musíme končit, ale tak ještě otázka. Kdyby se dnes chtěl někdo chápat nebo si vzít jako rukojmí Palackého, jeho češství k nějakým nacionalistickým projevům, co bys řekl? Jak bys
1: ať to udělá. Ať to udělá a ať toho Palackého vezme vážně a jde tou linií federalizace. Pro něj byla nosná nemyšlenka izolace. Teď my se stáhneme do svého vlastního prostředí a budeme si to dělat po svém. Ne. My tím, že máme sousedy, tak v tom sousedství s těmi druhými, ať už to jsou ti Němci, kdy on nemohl být nějak proti německy, doba mluvil německy, jo, tak v tom sousedství s Němci, tak v sousedství s jinými Slovany nebo s jinými evropskými národy, které on v té době zažíval jako potlačené ve svých právech a ve svých možnostech, tak rozvíjíme se ve spolupráci. Já jsem přesvědčený, že Palacký, kdyby viděl současnou Evropskou unii, tak je z toho nadšený. A ještě tam říká, a ještě do toho jděte víc, a ještě víc spolupracujte, a ještě víc federalizujte. Jo? Takže to byl Palackého nacionalismus. Ne v izolaci, ale ve spolupráci.
0: Moc pěkně pověděno. A jak teda Palacký skončil? Víme něco o jeho posledních měsících, letech? Trošku teda zatrpklý asi nebyl, nebo byl malinko zatrpklý, že se to nepovedlo?
1: Asi jo, to jako nemohl přejít snadno. Jo. On pak už ve stáří zůstá pořád činný, on ty dějiny dopisuje, myslím, až 1872, jo, takže to byl projekt vlastně celoživotní. A to jsou obrovské rejstříky taky k tomu, já si nedovedu představit, jak on to mohl zvládnout bez počítače něco takového napsat. Jo? Tak oni měli kulturu psaní, že museli mít velký papír a velké okraje, kam mohli dělat poznámky s korekcemi. On v tom společenském životě zůstává, i když už ne tak. Angažovaně jeho zetěm se stává František Ladislav Eriger, který je vlastně velice činný v tom politickém prostředí zase. V mezích politiky, jaká tehdy byla možná, v Rýrově ulici v Praze je expozice toho Palackého příbytku, kde žili a přímo v centru Prahy, nedaleko od Václavského náměstí. No a když umírá, tak ten jeho pohřeb je obrovskou slávou. Nebo slávou, poctou takto, no, slavit, že někdo zemřel, to ne, ale vzdávnu poctu, průvod obrovský v Praze, který ho doprovází jeho tělesné ostatky na nádraží a on je pak převezený do rodinné hrobky. Nesetkáme se tam vlastně s církevními obřady a to je, myslím, jako příznačné, jo, že to náboženské ustupuje do pozadí u Palackého a důležité je ta národní slavnost. No a pak máme v Praze Palackého náměstí s obrovským pomníkem monumentálním, který je Palackému věnovaný, tak to ukazuje, že ten jeho význam byl zásadní. A myslím si, jak se ptal, jak by vypadaly naše dějiny bez Palackého, no těžko bychom si je představili. A ten titul Otec národa si zaslouží a je to zajímavá postava každopádně.
0: Moc děkuju, ty jsi řekl, že ty ostatky byly uložené do rodinného hrobu, asi se sluší říct, že ten hrob je, že to je v Hoclavicích. Je to tak?
1: Není
0: to
1: Není, tak? Právě. František Palacký byl pochován do rodinné hrobky v Lobkovicích poblíž Neratovic.
0: Končí rozhovor s panem farářem Jiřím Tenglerem. Povídali jsme si o Františku Palackém. Impuls k tomu dalo 150. výročí od jeho úmrtí. Tak jsme moc rádi, Jiří, že takhle jsi nám pomohl si osvěžit, připomenout nebo i znově naučit věci, které už jsme zapomněli nebo tušíme, oprášit tu historii, která je dramatická a dobrá. Moc ti děkujeme a ať se ti vede dobře.
1: Děkuji.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí, milí posluchači, Daniel Ženatý.

Jedna hodina a před námi je koncert komorní hudby. V úvodu slyšíme několik děl Josefa Haydna. Začneme s smyčcovým kvartetem C-dur. Poté bude následovat divertimento B-dur a smyčcový kvartet B-dur. Smyčcová kvarteta doprovází kvarteto Kaspara da Solo. Divertimento B-dur potom Stuttgartský dechový kvintet.

To byly díla Josefa Haydna. Smyčcový kvartet C-dur a B-dur nastudovalo kvarteto Kaspara da Solo. U divertimenta B-dur potom Stuttgartský dechový kvintet. Další a zároveň poslední skladbou dnešního koncertu bude Chaconne a dur Georga Friedricha Händla. Na flétnu zahraje Jana Semerádová a na čembalo Erich Traxler.

Právě skončil Chacon a dur Georga Friedricha Händla. Ve flétnovém partu se představila Jana Semerádová a v čembalovém Erich Traxler. Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Vážení posluchači, asi všichni máme zkušenost se školou. Pro některé z nás může mít charakter dávné vzpomínky, pro jiné může být věcí nedávno ukončenou a pro další současným každodenním chlebem, ať v pozici učitelů či studentů. Pravděpodobně však většinou školu vnímáme jako určité období v našem životě, které je poté vystřídáno obdobím práce a nakonec přichází čas odpočinku, důchodu. Tento měsíc jsme se začali v našich biblických zamyšleních zabývat tím, že poté, co jsme uvěřili v Ježíše jako svého zachránce a pána, jsme povoláni prohlubovat svůj vztah s ním jako jeho učedníci. Jako bychom se stali žáky v Ježíšově škole. Kdy ale skončí období učení se v této specifické škole? Tím, že absolvujeme vyučování v nedělní škole, dorostu a mládeži? Nebo přečtením Bible či vytvořením modlitebních návyků? Možná tím, že se my staneme těmi, kteří učí druhé v pozici vedoucích, starších, pastorů, kněží či dokonce biskupů? Věřím, že několik významných podnětů ohledně Ježíšovy školy nám může dát jeden poměrně krátký biblický text, který jsem pro vás dnes vybral. Jedná se o text, který nacházíme v 18. kapitole knihy Skutků apoštolů. Je umístěn mezi vyprávění o druhé a třetí misijní cestě apoštola Pavla jako určitá vsuvka dávající vhled do života církve v maloasijském městě Efezu. Čteme verše 24 až 28. Do Efezu zatím přišel jeden Žid jménem Apolo,